jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Uviděl na stromě kočku a hurá za ní. To víte, pes je pes. Když uvidí kočku, tak je konec. A soudružka učitelka si říkala, já žasnu, takový chytrý chlapec zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A kroutila nad tím hlavou celá v rozpacích. Za to Horáček nebyl v rozpacích ani trošku. Místo, aby se styděl za to, co provedl, dělal ze sebe mistra světa ve skoku do vody, stál na břehu rybníka a říkal, tak a teď sledujte ten skok, to budete zírat, raz, dva, tři. A jak skočil, hned se začal topit a volal, pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli, Horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka se chytala za hlavu, tak to mi ještě scházelo, zase ten Horáček, co mi řeknou páni rodiče. Ale Jonatán udělal hup a uštál Horáčka z vody a soudružce učitelce spadl kámen ze srdce. Postavila celou třídu jako při fotografování a Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat a tak se začal drbat nohou za uchem, jako kdyby měl blechy, drbal se čím dál rychleji a soudružka učitelka úplně stuhla a řekla, to už ale přestává všechno, takový chytrý a obětavý chlapec a chová se úplně nemožně. Jenomže Mach řekl, prosím, to je tak, on to vlastně žádný chlapec není, on je to pes. A Šebestová řekla, on je to náš kamarád Jonatán a protože ho máme rádi, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A Mach řekl cosi do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni koukali jako spadlí z višně a soudružka učitelka nabídla Jonatánovi housku s vlašským salátem a řekla, promiň, Jonatáne, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů a když paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat, řekla jí soudružka učitelka. Milá paní, vy si asi pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí. Ale pes je pes a Jonatán je dokonce ten nejlepší pes na světě, jak jsem ho za tu krátkou chvíli poznala. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla, tak víte co? Ode dneška už Jonatána zamykat nebudu a když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal štěkat radostí, hav, hav, hav a Mach a Šebestová štěkali taky a celá třída štěkala a dokonce i paní Kadrnošková se soudružkou učitelkou štěkali a kdo šel kolem, ten si říkal, no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl.

0: O bartolomějských věncích. Povídalo se, že tahle pověst je odněkud od Tábora, z Vřesce nebo z Dražic, ale v Dražicích říkali, že se to událo někde na Milevsku. Jenže v Dmíšticích se dušovali, že se to stalo u Veselí, tam, že býval nějaký košťálník, jak se veselským přezdívalo kvůli polím plným slovutného zelí. A ten košťálník prý měl dceru, které nedal čert dobře dělat. Všichni košťálníci však ukazovali k Třeboni a třeboňské báby říkali, může bejt, to se mohlo stát na Rabšachu nebo v Mladošovicích. Z toho je vidět, že pověst pochází z jižních Čech. I když není jisto jisté, že se stala zrovna v Mladošovicích, ostatně důkazem toho je, že i letos budou děvčata v jižních Čechách zdobit v předvečer svatého Bartoloměje štíty chalup. Kolem leckterého okýnka ve štítu bude tolik růženců z jeřabin anebo tolik kytic z jeřabinových haluzí, kolik je v chalupě dívek. Někde už se to nedělá, někde lidé už pozapomněli, proč se tak děje. Ale zdehle je k mání pověst, která pamatuje věci až do 10. kolena. Tenkrát ještě býval v Mladošovicích u hořejšího rybníka křížek a pazderna za rybníkem sloužila k práci na lnu a konopí, což potom svobodná děvčata oslavila v hospodě tancovačkou, které se říkalo Konopická, aby se při ní dívky vydováděly a odškodnily se za to lopocení v pazderně. Nějaká barka z Mladošovic, dej jí pánbu věčnou slávu, byla dlouhá jako píka, a když přišla k muzice, tancovala nejčastěji s Janem Stojanem. Všichni chasníci se jí vyhýbali, aby se lidé nesmáli, že jim při tanci čouhá barka z nůše. Barku ten neduch mrzel, ale co se dalo dělat? Nemohla přece zajít ke koláři a poprosit ho, aby ji zkrátil, jako se zkracuje oj. Vyhlížela tedy ženicha přes vrata a ještě krk nastavovala. Žel nešel žádný, ani od Berouna, ani od Drážďan. Když nadešel čas sušení a tření lnu, chodila barka s ostatními děvčaty do pazderny. Večer rozestavili otýpky podél pece a pak se loudali do vsi v doprovodu mládenců, ačkoliv měli pospíchat na kutě. Vstávali časně a od svítání dělali už zase ulnu. Cestou k domovu bývalo vždycky spousta smíchu a špásů, jen barku nikdy nikdo nedoprovázel ani neškádlil. Chodívala proto z pazderny poslední, aby se nemusela kousat nudou a závistí. Jednou zase šlapala sama z pazderny, děvčata z chasníky výskala a chychňala se daleko vpředu. Když se tu u rybníka vynořil ze tmy švarný mládenec, vysoký jak jedle a statný jako skála. Hned se přitočil k barce, blízkal očima a už s ní zaváděl řeč, jako by se znali kdo ví jak dlouho. Barka se chvíli upejpala, ale ten vysoký myslivecký mládenec se jí líbil. Culila se tedy taky a když začal s perníkovými slovy, nezacpávala si uši. Na druhý den na ní ten černooký a černovlasý myslivecký mládenec čekal zase u pazderny, pak jednou nebo dvakrát nepřišel, ale potom už zase chodil vytrvale a v pravou chvíli. Práce v pazderně se chýlila ke konci, blížila se Konopická a barka se zvědavě zeptala svého ctitele, zda taky přijde. Ten se však vymluvil. Kdo ví, jak by se tvářili zdejší mládenci, kdyby se přihrnul nějaký cizák k muzice a také prý teď bude nějaký čas pryč. Až si však odbude své povinnosti, přijde určitě zas. Před svatým Janem ve vsi se jako obyčejně rozloučil a zmizel. Barka Konopickou oželela, ani si nešla provětrat faldy, ačkoliv si o Konopické vybírala mládence k tanci děvčata a žádná nemusela stát ani chvíli. Asi za týden po Konopické se ten myslivecký mládenec objevil zase. Počkal si na barku za vsí, pozdravil jako starý známý a že má dobré noviny. Prý se má dostat na hájovnu u Týna a bude se moci oženit. A zase chodil každý den, zase doprovázel barku ke vsi, ale jen k soše svatého Jana. Tady pokaždé postál, porozprávěl a dál nechtěl za živý svět. Barce to bylo zpočátku divné, cože je tak ostýchavý, ale pak si řekla, že je to konec konců takhle lepší. Kdo ví, co by mu třeba provedli chasníci ve vsi, kdyby viděli, že si barka našla přespolního a mysliveckého mládence k tomu. Tak se ta její známost táhla až do léta. A ti dva chodili spolu, jako by už k sobě patřili. Měl-li se on k barce, měla se ona k němu. A když sliboval on, slíbila mu i ona rukou dáním, že od něho neupustí a že s ním půjde, kam bude on chtít. Jestliže se s ní ovšem potom ožení. To se ví, před děvčaty držela pod pokličkou, jaké štěstí ji čeká. Ale na vsi vidí jeden do druhého jako dohubené kozy a děvčatům neuniklo, s kým se barka po večerech prochází. Vyslídili si toho jejího ženicha a když už byla barka jednou nohou pod čepcem, udeřila na ní jedna, které nerostla na zahrádce mlčavka a stulkvik. Máš pěkného ženicha, řekla jí ta hubatice hubatá. Pod kloboukem má rohy a v holinkách kopita. Chceš-li, aby si tě vzal rarach, nemusíš s tím dělat takové tajnosti. Barka zůstala, jako by do ní hrom udeřil. A s hrůzou si musela připustit, že holka s tou dobrou předříkačkou má vlastně pravdu. Posmutněla, povzdychla si. A když už to jednou bylo venku, přiznala se, že věc je ještě horší. Ten její amant jí prý slíbil, že si pro ní pozítří přijde a odvede si ji na myslivnu někde u Týna. V pekle a v tom jeho tejně je stejně, rozkatilo se děvče s tou znamenitou vyřídilkou. Moc pěknou myslivnu má ten tvůj vykutálený milovník a ještě lepšího forta. To se ti tolik chce skončit v Luciperově kotli a škvařit se v síře a smůle? Barka zavrtěla hlavou. To tedy, že by nikdy nechtěla. A pak ze sebe vysoukala, jak mu rukou dáním slíbila, že s ním uteče. On tedy ten myslivecký mládenec je doženění celý hr, ale nikdy prý ve vsi nebyl a tak chce, aby barka pověsila na štít chalupy věneček jeřabin pro snadné rozpoznání, kde ji má hledat. Pak začala barka natahovat moldánky a žadonit o radu. I dali tenkrát mladošovické holky hlavy dohromady, chvíli mlátili prázdnou slámu, ale nakonec řekla jedna z těch, co s barkou trandali na návsi. Nebudeme takovou věc klást na dlouhá povřísla. Když se ve vsi nevyzná a bude hledat chalupu podle věnečku z jeřabin, ozdobíme jeřabinami štíty všech chalup a ať si tě rara hledá. A tak se také stalo. Hned na zítří ozdobila děvčata štíty všech chalup růženci a věnci z jeřabin. A když se ďábelský tovaryš vloudil o půlnoci do vsi, marně tady bloumal od stavení ke stavení. Zkusil to s voláním, nahlížel do všech chalup okny i komínem, ale barku nenašel. Ležela v posteli přikrytá svrchnicí a modlila se otčenáše, jako když bičem mrská. Nakonec mu nezbylo, než táhnout odtud znepořízenou. Vil sice až šindele na kostele praskali. Lítal nad vsí, že vlny protrhly hráz hořejšího i dolejšího rybníka. Ani rybník čekal, je nezadržel. A pak nad tou kalnou vodou odfičel přes lesy pryč. Z té události s jeřabinami se pak stal zvyk. A že se to zběhlo před svatým Bartolomějem, krášlila děvčata štíty stavení jeřabinami nejen v Mladošovicích, ale v Borovanech a ještě dál po celých jižních Čechách. Tak to aspoň vysvětluje pověst a dodává, že tu neděli kolem svatého Bartoloměje bývala v Mladošovicích pouť a také v okolních vsích se té slávy držely jen v Hrachovišti ne. Tam prý jednou nestačil Krejčí ušít starostovi na bartolomějskou pouť nové kalhoty A tak v Hrachovišti od té doby zabíjeli husy a pekli koláče o týden později, než v Kojákovicích, ve Lhotě a kdo ví kde ještě.
1: Jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl Vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned, a pod to do závorky: nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Ce, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval před dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
2: Brekeke, přeji krásný deštivý den,
1: řekl úctivě do pološera. Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
2: Kdopak to tady asi bydlí, řekl si Žblabuňka.
1: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
2: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
1: Šarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
2: I to nic, řekla.
1: Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozsuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
2: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
1: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
2: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní Hraběnky, když pořádala na sový hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sový hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
1: Žblabuňka se rozzářil.
2: Jistě, jistě, už si také vzpomínám, řekl
1: a byl rád, že se potkal se starou známou.
2: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
1: Zasnil se vodník.
2: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
1: zapířila se čarodějnice.
2: To byly ještě časy, že?
1: Vzdychla a sundala si ruksak.
2: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
3: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem, řekl vodník. Tedy vlastně jsem na houbách.
1: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
2: to je prosím létající koště.
3: Jo, poslední model,
2: řekla čarodějnice pyšně. Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistávání mi ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
1: dodala s omluvou v hlase.
2: Ani jsem si nevšim,
1: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
2: taky bych něco takového potřeboval.
1: Čarodějnice ožila.
2: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
1: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
2: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
1: řekla čarodějnice.
2: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
1: Žblabuňka se podíval na to létající koště a Mimoděk ustoupil o krok dozadu.
2: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
1: dodal ještě rychle.
2: No vidíte, řekla čarodějnice. Kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
1: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
2: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
1: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
2: Jenom aby mě nikdo neviděl, Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
3: No vidíte, jak vám to jde,
2: vykřikovala dole čarodějnice.
3: No jo, no, ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
2: dodával si žblabuňka kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
3: Ono to skutečně funguje.
2: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
3: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí,
2: bědoval.
3: Kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Že já na ten smeták vůbec sedal.
2: Ale koště nedbalo vodníkova bědování. A ať s ním žblabuňka kroutil, jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
3: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
2: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
3: Tisíc láter potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
2: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jako by to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertovský smeták nechtěl poslechnout. A tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
3: ale vždyť je to náš vodník.
4: A co tam děláte, kmotře?
2: Křikl nahoru starosta.
5: Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
3: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
4: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je panečku Kabrňák, ten se stará o všechno.
2: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
1: ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakže viděl, aby vodník lítal na koštěti?
5: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel přímo. Napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
2: To máš za to, že jsi neposlouchal.
5: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
2: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
5: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
2: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
5: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
2: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
5: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
2: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne lítat, je.

0: Medvídek Pů se o půlnoci probudil a poslouchal. Potom vstal, rozsvítil svíčku a vrávoral přes světnici podívat se, zdali se mu někdo nedobývá do spíšky, a nikdo tam nebyl. Tak zase vrávoral zpátky, sfoukl svíčku a vlezl do postele. A tu zase slyšel ten zvuk. Jsi to ty, prasátko? Řekl. Ale prasátko to nebylo. Pojď dál, Krištůfku, Robine, řekl. Ale Krištůfek Robin nešel.
1: Řekni mi to až zítra, Jáčku,
0: řekl ospale. Ale bručení se ozývalo dál.
2: Ura, ura, ura, ura, ura, ura,
0: řekl kdosi a Pů si uvědomil, že vlastně vůbec nespí.
3: Co by to mohlo být? Přemýšlel. V lese je plno zvuků, ale tenhle je jiný. Není to ani vytí, ani vrčení, ani štěkot, ani ten zvuk, který děláme, než začneme přednášet básničku, ale je to nějaký cizí zvuk a dělá ho nějaké cizí zvíře. A dělá ho před mými dveřmi. Vstanu tedy a požádám je, aby to tu nedělalo.
0: Vstal a otevřel přední dveře. Nazdar, řekl Pů pro případ, že by venku někdo byl.
4: Nazdar.

0: Já jsem tygr, řekl tygr. Je, řekl Pů, protože dosud nikdy takového tvora neviděl. Ví o tobě Krištůfek Robin?
1: To se rozumí, řekl tygr.
0: Teď už je půlnoc, tak by byl čas jít spát, řekl Pů. A ráno budeme mít k snídani med. Jedí tygři rádi med?
1: Tygři všecko rádi,
0: řekl tygr vesele. Když tedy rádi spí na zemi, lehnu si já zas do postele, řekl Pů, a ostatek necháme na ráno. Dobrou noc. Vlezl zase do postele a za okamžik usnul.

0: Když se ráno probudil, první, co spatřil, byl tygr, jak sedí před zrcadlem a hledí na sebe. Dobrý tro, řekl Pů.
1: Dobrý tro,
0: řekl tygr.
1: Našel jsem někoho zrovna takového jako já. Myslel jsem, že jsem jen já sám.
0: Pů vstal a dal se do vysvětlování, co to je zrcadlo. Ale zrovna, když přicházel k tomu nejzajímavějšímu, tygr řekl:
1: Odpusť, ale něco ti leze na stůl a s hlasitým ura, ura, ura,
0: skočil po cípu u brusu, stáhl jej na zem, třikrát se do něho zabalil a po hrozném zápolení vymotal zase hlavu na denní světlo a řekl vesele:
1: Vyhrál jsem?
2: To je můj ubrus,
0: řekl Pů a snažil se tygra vymotat.
1: Bylo mi divné, co to je,
0: řekl tygr.
1: To se dává na stůl a na to se kladou věci. Proč mě to tedy chtělo kousnout, když jsem se nedíval?
2: To bych ani neřekl, pravil Pů.
1: Chtělo, ale já byl rychlejší, řekl tygr.
0: Pů prostřel znovu ubrus na stůl a na něj postavil velký hrnek s medem a zasedli k snídani. A sotva usedli, tygr si nabral plná ústa medu a hleděl do stropu za hlavou na jednu stranu a jazykem vydával napřed zvídavé zvuky, pak přemítavé, pak jakoby se ptal, tak co pak to tu máme? A pak řekl rozhodně:
1: Tygři, neradi med.
0: Ale, řekl Pů a snažil se, aby to znělo smutně a lítostivě. Myslel jsem, že rádi všechno.
1: Všechno mimo med,
0: řekl tygr. Pů byl vlastně rád a řekl, že jakmile se nasnídá, zavede tygra k prasátku a tygr může ochutnat jeho žaludů.
1: Děkuju, Pů, řekl tygr. Žaludy jedí tygři ze všeho nejradši.
0: A tak šli po snídani navštívit prasátko a Pů cestou vykládal, že prasátko je malé zvířátko a nemá rádo, když na ně někdo skáče, a žádal tygra, aby aspoň zpočátku moc neskákal. Tygr se právě schovával za stromy a skákal na Půhův stín, když se Pů nedíval. Řekl, že tygři skáčou jen před snídaní a sotva snědí trochu žaludů, jsou hned klidní a chovají se vybraně. A tak konečně zaklepali u prasátka.
3: Nazdar, Pů,
0: řekl prasátko.
1: Nazdar, prasátko, to je tygr.
3: Vážně?
0: Řeklo prasátko a uhýbalo na druhou stranu stolu.
3: Já myslelo, že jsou tygři o moc menší.
1: Ti velcí ne,
0: řekl tygr. Jedí rádi žaludy, řekl Pů. Tak jsme proto přišli, protože chudák tygr ještě nesnídal. Prasátko přistrčilo tygrovi mísu žaludů a řeklo:
3: Vezmi si.
0: Potom se přitočilo k Půovi a hned bylo kurážnější a řeklo ledabile:
3: Tak ty jsi tygr? To jo.
0: Ale tygr neříkal nic, protože měl ústa plná žaludů.

0: Po dlouhém žvíkání řekl: ty řádní žauhy. A když řekli Pů a prasátko, co? Řekl:
1: projďte.
0: A šel na chvíli ven. Když se vrátil, řekl důrazně: tygři neradi žaludy. Ale vždyť si říkal, že rádi všechno mimo med? Řekl Pů.
2: Všechno mimo med a žaludy,
0: vysvětloval tygr. Když to Pů slyšel, řekl:
2: to jo.
0: A prasátko, které bylo rádo, že tygři neradí žaludy, řeklo:
3: a co bodláčí?
2: Bodláčí, řekl tygr. To tygři ze všeho nejradší.
3: Pojďme tedy k Ijáčkovi,
0: řeklo prasátko.

0: Tak šli všichni tři a když šli a šli a šli, přišli k místu, kde bydlil Ijáček. Nazdar Ijáčku, řekl Půh, to je tygr.
1: Co?
0: Řekl Ijáček. Tohle, řekli Půh a prasátko najednou a tygr se co nejlíbezněji usmíval a neříkal nic. Ijáček obešel tygra z jedné strany a pak ho obešel z druhé strany.
1: Cože to je?
0: Tygr. Aha, řekl Ijáček. Právě jsem přišel, vysvětlovalo prasátko.
1: Tak, řekl zase Ijáček.
0: Dlouho přemýšlel a potom řekl,
1: a kdy zase půjde?
0: Půh vykládal Ijáčkovi, že je tygr dobrý přítel Krištůvka Robina a že přišel do lesa natrvalo. A prasátko vykládalo tygrovi, že na to nesmí nic dát, co Ijáček povídá, protože Ijáček je vždycky zachmuřený. Tygři jedí rádi budláčí, proto jsme přišli k tobě, Ijáčku, řekl Půh.
1: Ovšem, ovšem, váš nový pruhovaný přítel, toť se ví, chce snídani. Jakže se jmenuje?
0: Tygr.
1: Pojď tedy sem, tygře.
0: Ijáček je vedl na místo, kde bylo tolik bodláčí jako nikdy na světě a mávl kopytem.
1: Místečko, které jsem si schovával k svým narozeninám, řekl. Ale konec konců, co jsou narozeniny? Dnes jsou tu a zítra je po nich. Posluš si, tygře.
0: Tygr poděkoval a podíval se úzkostlivě na Půha.
1: Je tohle opravdu bodláčí? Zašeptal.
0: Ano, řekl Půh.
1: To, co tygři nejradši?
0: No právě, řekl Půh.
1: To jo,
0: řekl tygr. Nabral si plná ústa a důkladně zachroupal.
1: Ouvej,
0: řekl tygr. Sedl si a strčil pracku do úst.
1: Co se stalo?
0: Zeptal se Půh.
1: Horké, mumlal tygr. Tvůj přítel nejspíš kousl do včely,
0: řekl Ijáček. Půh přítel přestal vrtět hlavou, vyndával si bodliny a vysvětloval, že tygři neradi bodláčí.
1: Tak proč si bereš zrovna takové pěkné?
0: Zeptal se Ijáček. Ale vždyť si říkal, začal Půh, vždyť si říkal, že tygři rádi všechno mimo med a žaludy.
1: A taky bodláčí,
0: řekl tygr a obíhal kolem dokola s vyplazeným jazykem. Půh na něho smutně hleděl.
1: Co si počneme?
0: Zeptal se prasátka. Prasátko vědělo, co? A řeklo hned, že musí jít ke Krištůvkovi Robinovi.
1: Je u klokanice, řekl Ijáček.
0: Půh vážně přikývl a zavolal tygra.
2: Pojď půjdeme ke klokanici. Ta pro tebe bude mít jistě pořádnou snídani.
0: Tygr oběhl poslední kruh a přišel k Půhovi a prasátku.
1: Horké,
0: vysvětloval s širokým přátelským úsměvem.
2: Pojďme.
0: A pospíchal odtud. Půh a prasátko šli pomalu za ním. A jak šli? Prasátko nic neříkalo, protože na nic nemohlo připadnout. A Půh nic neříkal, protože v duchu skládal básničku.

0: Tygr se před nimi celý čas proháněl a skákal a každou chvíli se k ním obracel s otázkou: tudy půjdeme? Až konečně spatřili dům Klokanice a už to byl Krištůfek Robin. Tygr k němu uháněl. A tady si, tygře, řekl Krištůfek Robin. Věděl jsem, že někde budeš.
1: Rozhlížel jsem se po lese, řekl tygr důležitě. Našel jsem půa a prasátko a jáčka, ale nenašel jsem snídani.
0: Pů a prasátko také přišli a objímali se s Krištůfkem Robinem a vykládali mu, co se stalo. Krištůfek Robin a všichni ostatní stáli kolem Klokánka a dívali se, jak dostává sladový výtažek.
2: Klokánek říkal: musí to být.
0: A Klokanice říkala: Klokánečku, vzpomeň si, co jsi mi slíbil.
1: Co to je? Zašeptal tygr prasátku.
3: Medicína pro zesílení, řeklo prasátko. Hrozně nerad ji užívá.
0: Tygr přistoupil blíž, naklonil se přes opěradlo Klokánkovi židle a najednou vyplázl jazyk, pak nabral dech a Klokanice jen poskočila leknutím a řekla: jeje. A zmocnila se zase lžíce právě, když mizela v tygrově tlamě a šťastně ji vytáhla, ale sladový výtažek byl pryč.
2: Ale tygříku, řekla Klokanice.
3: On mi snědl medicínu!
0: Prospěvoval Klokánek blaženě a radoval se nad tím žertíkem. Tygr pohlédl ke stropu, přivřel oči a olizoval si tlamu kolem dokola, zda mu tam snad trochu nezůstalo, a tvář mu zářila spokojeným úsměvem, když říkal:
1: tak, tohle tygři rádi.
0: Tak také pochopíme, proč od té doby stále bydlil u Klokanice a jedl sladový výtažek k snídani, k obědu i k večeři. A občas, když se Klokanici zdálo, že potřebuje něco pro posilnění, dostával po jídle lžíci nebo dvě Klokánkovi snídaně jako medicínu.

0: Jak seděla v zelené klíčce. Jednou šla víla Amálka pomezi kolem šípkového keře. V tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka.
1: Tak bude to nebo nebude?
0: Amálka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala.
1: Tak bude to nebo nebude?
2: Já vím, už bys chtěla ven,
0: řekla víla Amálka a zaťukala na poupě kotníkem.
2: Pusť růženku.
0: Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla.
2: To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést v květ. Ale na mezi to neumím.
1: Tak bude to nebo nebude?
0: Volala růženka v poupěti.
2: Leda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil,
0: řekla Amálka.
1: Jsi hodná, jenže moc mluvíš,
0: zavolala z poupěte růženka.
1: Běž radši pro vodu.
0: Cestou k rybníku potkala Amálka raka. Byl to veliký černý rak a říkalo se o něm, že je pěkný jako rytíř. Teď seděl za kamenem a byl nešťastný, že mu každé tykadlo ukazuje jinam.
2: Proč pak nosíš tak nepořádně tykadla?
0: Zeptala se Amálka.
3: To je tím, zabručel rak, že mi ráno upadlo křemínkové zrcátko a nemám se do čeho podívat.
2: Vždyť tamhle leží, tak si ho zvedni,
0: řekla Amálka.
3: To se lehko řekne, zabručel rak. Jen se podívej.
0: Namířil si k zrcátku nosem a leze. Ale čím víc leze, tím je od zrcátka dál.
2: Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy,
0: řekla Amálka.
2: Musíš pozadu, vždyť jsi rak.
0: Rak bezradně složil klepeta do trávy.
3: Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím.
0: Amálka mu říkala čihy a hatonu a rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím.
4: Žašedup, tavobestop, užumop, it ukat. Správně.
0: Amálka se zasmála, že rozumět rakům pospátku dá takovou práci. Řekla,
2: to bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct víle.
0: A šla dál k rybníku. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebli a že do ní nabere vodu pro šípkový keř. Když nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník Kebule, ta zlá žabí hubička. Co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl vílu Amálku za ruku a zakvákal.
5: Stáhnu tě dolů a budeš mi tam dělat hospodyni.
0: Amálka se vylekala.
2: Jenže,
0: povídá vodníkovi,
2: já jsem víla lesní a ve vodě být nemůžu. Ke všemu si Kebule veliký ošklivec.
0: Vodníka Kebuli to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce. Udělal vlny od břehu k břehu a řekl.
5: Tak já si tě, Amálko, dolů nepovedu. Budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu.
0: Mezi řečí sáhl Kebule tlapkou sem, sáhl tam natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku.
5: A v téhle klícce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou.
0: Poklopil klícku na Amálku a sám sjel do hlubiny. Víla Amálka tam sedí v zelené klícce, překládá škebly z ruky do ruky a trápí se. Vodník Kebule jí vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit, ale Amálka že ne a ne. Když už klícka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam rak.
5: Uondej, Alíf, Ivokár, Ehurdov, Kár, Elíf,
0: povídá Amálce. A ta už rozumí. Jednou víla rakovi, podruhé rak víle. A potom se dal klepety do klícky. Uštípl u klícky petlici. Amálka vyběhla ven, nabrala do škeble vodu a zalila šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla růženka a řekla.
1: Je, to je na světě bílé, v poupěti bylo jen růžově.
2: Panenko,
0: povídá nakonec víla Amálka.
2: To já nevěděla, že se toho tolik stane, když jen přejdu kolem šípkového keře.
6: Smolíček byl malý pacholíček. Přebýval u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu a vždycky, když odcházel, přikazoval smolíčkovi, aby zavřel a nikoho dovnitř nepouštěl. Jednoho dne, když byl jelen pryč, kdosi zaklepal na dveře. A když se smolíček ptal, kdo to je, ozvali se zvenčí líbezné hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček by byl rád otevřel, ale bál se jelena. Řekl jim, že jim neotevře a neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosili, aby jim otevřel. Dobře si udělal smolíčku, že jsi neotevřel. To byly jeskyňky. Kdybys byl otevřel, byli by tě odnesli. Druhý den šel zase jelen na pastvu. Zanedlouho se před dveřmi ozvaly ještě líbeznější hlásky než včera. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme.
7: A ne, smolíček že neotevře, ať by byl rád otevřel a na jeskyňky se podíval. Tu začaly jeskyňky před dveřmi plakat, až to bylo smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko dvířka, co by tam mohli dva prstíčky strčit. Jeskyňky hned strčily mezi dveře dva bělounké prstíčky, pak celou ruku a už byli ve světničce. Chytli smolíčka a utíkali s ním pryč. Tu se pustil smolíček do volání. Za horí, za dolí, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskynky nesou. Jelen se pásl nedaleko a když slyšel smolíčku v hlas, přiběhl a jeskynkám ho vzal. No a doma dostal smolíček výlupek na pamětnou aby podruhé nikomu neotvíral. A Smolíček si umínil, že neotevře, i kdyby jeskynky ještě líbezněji prosili. Jednoho dne se před dveřmi opět ozvaly hlásky jeskyněk. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Ale Smolíček jakoby je neslyšel a zase prosili, aby je jen trošičku nechal ohřát. Ale Smolíček řekl, že neotevře, že by ho zase odnesli.
8: Ne, my tě neodneseme. A kdyby nemáš se čeho bát, u nás by se směl lepší než zde. My bychom si s tebou ustavičně hráli. No, Smolíček se dal zase uprosit, jeskynky ho chytli a utíkali s ním pryč. Smolíček úpěnlivě volal: za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskynky nesou. Ale jelen se pásl daleko, daleko, neslyšel ho. A jeskynky Smolíčka odnesli. Úbohý Smolíček se měl u nich dobře, to je pravda. Samými lahůdkami ho krmili, ale jen proto, aby stloustl, a pak ho chtěli zabít. Zavřeli ho a žádná si s ním nehrála. Když u nich byl už několik dní a snědl mnoho dobrot a lahůdek, přišli jeskynky k němu, aby jim ukázal malíček. Když jim malíček ukázal, řízli do něho, jestli by už byl dost tlustý. Zdál se jim dost tlustý. Vzali ho tedy, svlékli ho, položili do korýtka a nesli do pece. Smolíček byl v hrozné úzkosti. Prosil je, aby se slitovali, ale oni nic. I pustil se milý Smolíček do pláče a volání: za horí, za dolí, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskynky pryč nesou. Tu se ozvou rychlé skoky, jelen přiběhne, Smolíčka, pacholíčka nabere na zlaté parohy a uhání s ním domů. No a doma Smolíček dostal, co proto, plakal a sliboval, že už bude vždycky poslouchat a že už nikdy jeskynkám neotevře.

0: druhá loupežnická pohádka. Je tomu už náramně dávno, tak dávno, že ani neboštík starý Zelinka, dej mu pánbu věčnou slávu, se na to nepamatoval. A ten přece se pamatoval i na mého neboštíka, tlustého pradědečka. Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando, mordýř ze všech nejukrutnější, se svými 21 pacholky, 50 zloději, 30 zlodějíčky a 200 pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí, nebo ke Kostelci, nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni, pak na něj vystoup, zařval a obral ho o všecko, a to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřel nebo nepověsil na stromě. Takový vrahoun a nelida byl ten Lotrando. Ale protože široko daleko nebylo jiného loupežníka, teprve až u Marešova byl druhý a to byl jen žabař proti Lotrandovi, dařilo se Lotrandově loupežnické živnosti tuze dobře, takže brzo byl bohatší než leckterý rytíř, ano i továrník. A protože měl malého synáčka, řekl si starý loupežník.
1: A co, dám ho někam na študie, ať už to stojí pár tisícovek. Já si to můžu dovolit. Ať se naučí německy a francouzsky, ať umí pěkně říkat pitšin a žemuzim a na piano hrát a tancovat šotiš nebo kvadrilu a jíst starýře a smrkat do kapesníku, jak se sluší a patří. Sic jsem jen loupežník, ale můj syn, ať je jako nějakej hrabě. To už jsem to řekl a basta.
0: Řekl to, vzal malého Lotranda před sebe na koně a už uháněl do Broumova. Tam se sadil synáčka z koně před klášterem páterů benediktínů a hrozně řinče ostrohami šel rovnou k páteru Převorovi.
1: Velebnosti, řekl tlustým hlasem. Tady vám nechám tohohle kloučka na vychování, abyste ho naučili jíst, smrkat a tancovat a říkat pičin a žebuzim. A všechno, co se sluší, když je člověk hold kavalírem. A tady je na to pytel dukátů, luizů, florinu, piastru, rupí, dublonu, rublu, tolarů, napoleondorů, guinejí, hřiven stříbra a holandských zlatek a pistolů a sovrínů, aby se u vás měl jako princátko.
0: To řekl a hajdy do lesů nechávají otcům benediktínům malého Lotranda na starosti.

0: Tak se tedy malý Lotrando učil s mnoha princátky, hrabátky a jinými bohatými mládenečky v takovém tom konviktě u pánů páterů a tlustý páter Spiridion ho učil říkat Pitschen a Gorza Madiner po německu a páter Dominik mu vtloukl do hlavy všelijaké to francouzské très charmé a s'il vous plaît. A pan páter Amadeus ho naučil všem komplimentům, menuetům a způsobným manírám a pan Regenschory Kraupner ho učil smrkat, aby to zaznělo tence jako flétna nebo jemně jako šalmaj a ne, aby to zatroubilo jako kontrafagot, pozoun, jeriská trouba, piston nebo automobil, tak, jako troubíval starý Lotrando. Zkrátka naučili ho těm nejjemnějším způsobům a delikátnostem jako pravého kavalíra. Však mladý Lotrando byl v černých sametových šatech s krajkovým límečkem, tuze pěkný hoch, a docela zapomněl, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Brendách a že jeho otec, starý vrah a raubíř Lotrando, chodil ve volské kůži a čpěl koninou a jedl syrové maso jen tak holýma rukama, jak už to loupežníci dělají. Zkrátka mladý Lotrando vzkvétal vědomostmi a uhlezeností a zrovna když byl v nejlepších studiích, zatřeskla koňská kopyta před broumovským konviktem a z koně skočil jažatý pacholek, zabouchal do vrat a když ho fráter vrátník vpustil, řekl surovým hlasem, že jako jede pro mladého pána Lotranda, že jeho pantáta jako starý Lotrando se chystá umřít a volá k sobě jediného syna, aby převzal jeho živnost. Tu tedy mladý Lotrando se slzami v očích se rozžehnal s ctihodnými otci Benediktýny, jakož i s ostatními mladými panáčky a studenty a jel s pacholkem na Brendy, přemítaje, jakou to živnost mu otec chce odkázat a slibuje si v duchu, že ji povede bohulibě, vznešeně a s příkladnou zdvořilostí ke všem lidem. Tak přijeli na Brendy a pacholek dovedl mladého pána k smrtelnému loži tátovu. Starý Lotrando ležel ve velikánské jeskyni na balíku nevydělaných hovězin a přikryt byl koňskou dekou.
1: No tak Vinsku, ty loudale,
0: ozval se těžce.
1: Vedeš už mého kluka?
2: Drahý otče,
0: zvolal mladý Lotrando klekaje.
2: Kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních a nevýslovné píše vašeho potomstva.
1: Pomalu, hochu,
0: řekl starý raubíř.
1: Dnes pojedu do pekla, nemám mnoho času na tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. Ale hromaby, kluku, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta?
2: Ach, otče,
0: vzdychl mladý Lotrando.
2: Neměl jsem tušení, že strádáte.
1: No jo,
0: bručel starý.
1: Víš, mám pakostnici a už jsem se nemohl pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci Filutové nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší.
2: Drahý otče,
0: řekl mladý pán horlivě,
2: přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plnit čestně, ochotně a ke všem co nejvlídněji.
1: Já nevím, jak pochodíš z vlídností,
0: zavrčel starý.
1: Já jsem to dělal tak, že jsem zapích jen ty, co se chtěli bránit. Ale poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu. Víš, jak si se to při mé živnosti nehodí?
2: A jaká je, drahý otče, vaše živnost?
1: Loupežnictví,
0: řekl starý Lotrando a skonal.

0: Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí Pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem. Po třech dnech k němu přišel ježatý pacholek Vincek, že už prý není co jíst a že prý jářku se musí zase začít s pořádnou prací.
1: Drahý pacholku, musí-li tak v skutku býti?
0: Se ví, odpověděl Vincek nevlídně. Tady, panečku, nám žádný páteříček nepřinese na dívané holoubě. Kdo chce jíst, ať pracuje. Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň a jel po silnici, no dejme tomu na silnici u Batňovic. Tam se položil do zálohy a čekal, až tudy pojede nějaký kupec, aby ho oloupil. A skutečně, za nějakou tu hodinku přijížděl po cestě pláteník, co vezl plátínka do Trutnova. Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl. Plátník se podivil, že ho zdraví takový pěkný panáček, a smekl taky a řekl:
1: Na věky, mladý pane.
0: Lotrando přistoupil blíže, smekl znova.
1: Dovolte,
0: řekl sladce.
1: Doufám, že vás nevyrušuji.
2: Ale božinku, to ne,
0: povídá pláteník.
1: A čím pak bych vám mohl posloužit?
2: Prosím vás, pane, co nejsnažněji.
0: Mluvil dále Lotrando.
1: Byste se nepolekal. Já jsem totiž loupežník, strašný Lotrando z Brand.
0: Pláteník byl mazaný a nelekl se ani trochu.
1: A heleme, já jsem totiž taky loupežník. A to krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
2: Nemám tu čest.
0: Omlouval se Lotrando rozpačitě.
1: Jsem tu, pane kolego, dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
2: Aha,
0: řekl pláteník čepelka.
1: Starého Lotranda z Brenže, jo?
3: To je stará, renomovaná firma loupežnická. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Ale víte co? Já jsem byl tuze veliký kamarád vašeho neboštíka Pantáty. Tuhle jsme se potkali a on povídá:
3: Víš co, krvavý čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrém. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. Tak to řek a na to jsme si plácli. Víme?
1: Ach, prosím tisíckrát za odpuštění.
0: Omlouval se zdvořile mladý Lotrando.
1: Opravdu jsem nevěděl, že tady je váš revír. Je mi neobyčejně líto, že jsem sem vložil nohu.
3: No, pro tentokrát nevadí,
0: povídal na to čepelka.
3: Ale váš pan táta ještě řekl: A víš, krvavý čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí jen páchne nohou, tak mu můžeš vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že to je tvá silnice. To řekl váš pan starý partika a dal mi na to ruku.
1: Je-li tomu tak,
0: odvětil mladý Lotrando,
1: musím vás co nejúctivěji prosit, abyste přijal tuto vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosím pérem a tento kabátec z anglického sametu na památku a na důkaz mé nejhlubší úcty, jakož i lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
3: Tak dobrá,
0: povídal na to čepelka.
3: Dejte to sem a já vám to odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koníčky. S pámbíčkem, pane Lotrando.
1: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský pane.
0: Volal za ním mladý Lotrando a vrátil se na Brandy nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního kabátu. Pacholek Vincek mu tak šeredně vyčinil a dal mu naučení, aby příštího dne zapíchnul a obral prvního, koho potká. Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici u zbečníku. A za nějakou chvíli jede tudy forman s náramným nákladem zboží. Mladý Lotrando vystoupil a zvolal:
1: Je mi líto, pane, ale musím vás zapíchnout. Prosím, abyste se v rychlosti připravil a pomodlil.
0: Forman padl na kolena, modlil se a přemýšlel, jak by z té šlamastiky vyvázl. Modlil se první, druhý očenáš a pořád ho nic chytrého nenapadalo. Už se modlil 10. a 20. očenáš a pořád nic.
1: No tak, pane,
0: zvolal mladý Lotrando, dodávaje si přísnosti.
1: Jste už připraven na smrt?
3: Kde pak?
0: Řekl forman, jektaje zuby.
3: Já jsem totiž strašně velký hříšník, 30 let jsem nebyl v kostele, klel jsem jako pohan a rouhal se a hrál ferbla a hřešil na každém kroku.
1: Ale kdybych se mohl v polici vyspovídat, tak by mě snad pán Bůh hříchy odpustil a neuvrhl by do pekla mou duši. Víte co? Já honem pojedu do police a až se vyspovídám, vrátím se sem a vy mě zapíchnete.
3: Dobrá,
0: souhlasil Lotrando.
1: Já tedy zatím počkám u vašeho vozu.
3: Jo, a vy mě prosím vás, půjčte svýho koníčka, abych byl dřív zpátky.
0: I k tomu svolil zdvořilý Lotrando. A tak forman sedl na jeho koníčka a jel k polici, zatímco mladý Lotrando vypřáhl koně formanovi a nechal je na pásce na louce. Ale ten forman byl taškář a nejel do police k zpovědi, ale jen do nejbližší hospody a tam povídal, že na silnici na něho čeká loupežník a ještě se v té hospodě na kuráž napil a s třemi čeledíny se hnal na Lotranda. A ti čtyři chlapi chudáku Lotrandovi ukrutně namlátili a hnali ho až do hor a tak zdvořilý loupežník se vrátil do jeskyně nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního koníčka. Do třetice zajel si Lotrando na silnici k náchodu a čekal, jakou kořist mu náhoda přinese. Jede tu jede, vozejček plachtou přikrytý a v něm veze trhovník na jarmark do náchoda samá perníková srdce. A zas mladý Lotrando se postaví do cesty a křikne.
1: Člověče, vzdej se, já jsem loupežník.
0: Tak ho to totiž naučil ježatý Vincek. Trhovník se zastavil, podrbal se pod čepicí a pak nadzvedl plachtu u vozu a řekl dovnitř. Stará, je tu nějaký pan loupežník. Tu rozhrnula se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá paníčka, založila si ruce v bok a spustila na mladého Lotranda.
4: Ty ancikriste, ty arciloce, ty babinsky, ty bandito, ty barnabáši, ty baši bozuku, ty cigáne, ty čerchmante, ty čertolokvítko, ty darbo, ty darmošlape, ty ferino, ty goliáši, ty hasačerte, ty herodesi, ty hrdlozeze, ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chakare, ty indiáne. Co se to opovažuješ takhle přepadat poctivé a slušné lidi?
1: Promiňte, madam,
0: zašeptal Lotrando zdrcen.
1: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
4: To se ví, že je, pokračovala trhovkyně. A jaká dáma, ty jeden, ty jedáši, ty kajne, ty kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordíři.
1: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní.
0: Omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.
1: Très charmé, madame, s'il vous plaît. Ujišťuji vás svou nejpokornější lítostí, že...
4: Pakuj se, necito!
0: Křičela ctihodná dáma, nebo ti povím, že si nekřesťan, nelida, netvor, nezdoba, neznaboch, úkladník, partikář, pirát, poberta, pohan, postrach a prachkujón, rabiát, raubíř a Rinaldo Rinaldíny, satanáš, šlota a sprostopášník, šelma, šibeničník, šidolit, šizuňk, škareda a špatenka, taškář, tatar, turek a tygr a ukrutník. Dále už mladý Lotrando neslyšel, neboť se dal na útěk a nezastavil se až v Brendách, a to se mu ještě zdálo, že vítr za ním nese cosi jako vejtržník, vlkodlak, vražedlník a vyvrhel, zabiják a zbojník, zlej duch, zloděj, zlodějská, zlosin, zlotřilec a zuřivec a žhář. Takhle se ovšem jeho živnosti nevedlo. Jeho pacholkové i s ježatým Vinckem se rozutekli a šli raději poctivě pracovat mezi lidi. Sám Vincek se dal za mládka do Hronovského mlejna, co ještě dnes stojí pod kostelem. Mladý Lotrando zůstal sám v loupežnické jeskyni na Brendách a měl hlad a nevěděl si rady. Tu si vzpomněl na pana převora u Benediktínu v Broumově, který ho mýval tuzince rád a pustil se k němu, aby se ho zeptal na radu, co má dělat. Když k němu přišel, klekl a plakal a vypravoval, že se svému otci zavázal přísahou, že bude loupežníkem, ale že je vychován ve zdvořilosti a laskovosti a že tedy nemůže a nemůže nikoho zabít nebo obrat proti jeho vůli. A co prý tedy si má počít? Pan převor na to 12krát šňupl a 12krát se zamyslil a pak řekl. Milý synu, to ti chválím, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš, jednak proto, že je to smrtelný hřích, jednak proto, že to neumíš. Ale, abys vyhověl přísaze, kterou si dal svému pantátovi, budeš přepadat lidi dál, ale v úplné počestnosti. Najmeš si mejto, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, vystoupíš na něj a budeš na něm žádat 2 grejcary mejta. No, a je to. A při té živnosti můžeš být zdvořilý, jak jen umíš a sobě žádáš. Pak napsal pan převor psaní panu okresnímu hejtmanovi do Trutnova, kde se přimlouval za mladého Lotranda, aby mu pan hejtman ráčil svěřit nějaké mejto. A s tím psaním se pustil Lotrando k hejtmanství do Trutnova a opravdu dostal mejto na silnici v Zálesí. Tak se stal zdvořilý loupežník, mejtním na silnici a přepadal vozy a kočáry, aby ve vší počestnosti vybíral 2 krejcary mejta. O hromadu let později jel broumovský pan převor bričkou do Úpice na návštěvu k panu faráři. Už předem se těšil, že u mejta v Zálesí uvidí zdvořilého Lotranda a poptá se ho, jak se mu vede. A opravdu u mejta přistoupí ke kočáru fousatý člověk, byl to sám Lotrando, a něco bruče natáhl ruku. Pan převor sáhl do kapsy, ale protože byl trochu tlustý, musel si jednou rukou nadzvednout břicho, aby se druhou rukou dostal do kalhot a tak to chvilinku trvalo, než vytáhl peníze. A tu ten Lotrando spustil hrubým hlasem.
3: No tak, bude to? Jak pak má člověk dlouho čekat, než dostane ty 2 nový?
0: Pan převor se hrabal v měšičku a povídá. Ale já nemám krejcary, prosím vás, človíčku. Proměňte mě za 6.
3: A hrom do vás!
0: Rozkřikl se Lotrando.
3: Když nemáte krejcary, tak co vás sem čerti nosí? Buď to sem dáte 2 krejcary, nebo táhněte naspátek.
0: Lotrando, Lotrando, řekl pan převor lítostivě. Nepoznáváš mě? Kde jsi nechal svou zdvořilost? Lotrando se zarazil, neboť teď teprve poznal pana převora. I zabručil něco moc šeredného, ale přemohl se a řekl.
2: Velebnosti, nedivte se, že už nejsem zdvořilý. Viděl, kdy někdo mejtného, mostného, výběrčího nebo exekutora, který by nebyl tak trochu bručoun?
0: To je pravda, řekl pan převor. To ještě nikdy nikdo neviděl.
2: Tak vidíte.
0: Zabručel Lotrando.
3: A teď už si jejte ke všem čertům.
0: To je konec pohádky o zdvořilém loupežníkovi. Snad už umřel. Ale jeho potomky potkáte na mnoha a mnoha místech. A poznáte je potom, že vám s největší ochotou vynadají, i když nemají proč. A to by nemělo být.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím.
0: Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

0: pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.
1: La,

0: Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.
1: Už ať jsme radši doma.
0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl Krtka a letěl.
2: Rybář seděl u rybníka a chytal kapra. Byl to starý rybář a byl to starý kapr. Chytal ho už mnoho let. Když ho spatřil poprvé, kapr plul při hladině a hřbetem brázdil vodu jako loď. Rybář byl u vytržení. Toho musím dostat, umínil si. Ale kapr nezabral na knedlík, na rohlík, nezabral ani na povidlový koláč s cukrovým drobením. Rybář mu podstrojoval, ale kapr pořád nic. Ty mlsoune, však já na tebe vyzraju, hrozil rybář. Udělal těstíčko, že by ho nejraději sám snědl. Z těstíčka kuličku, kuličku napích na háček a hodil do vody. Čekal, čekal a dočkal se. Splávek se najednou zachvěl, za chvíli zase, napůl se potopil a zase vyskočil. Je tam! Šeptal si rybář a chvěl se rybářským rozčílením. Splávek začal rejdit po hladině a hopsat jako Jánošík. Jen se neukvapit, krotil se rybář. Splávek najednou zmizel pod vodou. Rybář zasek a splávek letěl vzduchem. Pod ním se bimbala kulička ze speciálního těsta. Hladina se otevřela a objevila se kapří hlava. Tudle, řekl kapr, protože kaprům se nejlíp vyslovují slova s dlouhým ú. Však ty se přestaneš poškrebovat, hučel rybář a šel domů. Doma vymýšlel kapří lahůdky a líčil je na svoji rybu. Kapr mu jen nasfál šťouchal do splávku a potahoval vlasec. Chytit se nedal. Přišel podzim. Vítr škubal listí ze stromů, honil ptáky ve vzduchu a hvízdal nad rybníkem. Rybář seděl na břehu a čekal na kapra, když zezadu přilít vítr a sebral mu klobouk, hodil ho do vody a hnal ho po rybníce. To jsou klukoviny, řekl rybář a sbíral se domů, protože bez klobouku to v tom povětří bylo o zdraví. Klobouk ale najednou změnil směr a plaval ke břehu. Když byl na dosah, rybář pro něj rychle sáhl podběrákem a v podběráku byl i jeho kapr. Tak si mě přece dostal, řekl kapr. Uděláš si mě na černo, nebo po mlynářsku. To bych se ti pěkně odvděčil, povídal rybář a vrátil kapra vodě. Když druhý den přišel zase k rybníku, mrskl prutem a splávek žblunkl do vody. Jako by ho kapr vyhlížel, splávek hned rozhoupal a potom znamení vystrčil hlavu z vody. Berou, berou, zeptal se rybáře a rybářovi se zdálo, že se kapr maličko usmívá. Rybář se taky usmál, jen jako by se zčeřila voda, když se jí dotkne váška, a řekl. Bere mě revma, z toho vlhka, od vody. Tak proč sem chodíš, když z toho máš potom takovou polízanici, divil se kapr. Je tu pěkně a je tu klid. Odpověděl mu rybář a dál chodil k vodě. Kapr vždycky čekal, zatahal mu s plávkem jako na pozdrav a potom si spolu povídali. Kapr vyprávěl o tom, co je nového v rybníce, a rybář, co zase na souši. Když byl v dobrém rozmaru, dal k lepšímu rybářskou anekdotu a kapr se chechtal a plácal ocasem, až to šplouchalo přes hráz. Z kraje otáhl podzim, přišla zima a mráz zaspěl rybník ledem. To se rybám špatně dýchá, ve vodě je málo vzduchu. Rybář přišel se sekerkou a vysekal do ledu díru. Kapr se objevil v díře, co by plout vymával, lokl si čerstvého vzduchu a řekl: dobře, že jsi udělal tu díru.

chtěl a rybář odnesl k sobě domů. Napustil mu plnou vanu a když nastal štědrý večer, dostal kapr vánočku s rozinkami. Potom rybář zabalil kapra do mokré utěrky a vzal ho ke stromečku. Zapálil prskavky a bylo to jako když jiskří hvězdičky na noční obloze nad rybníkem. Hú! Řekl kapr v okouzlení, protože ó, je kulatý jako kapří pusa a kaprům se vyslovuje stejně dobře jako dlouhé ú. Po svátcích odnesl rybář kapra zase do rybníka. A kapr všem v rybníce vyprávěl, jak lidé o štědrém večeru rozsvěcují.

Pana a netvor. V daleké zemi žil kupec, který měl 3 dcery. 2 byly rozmarné a fintivé. Nedovedli mluvit o ničem jiném, než o krásných šatech, špercích a přepichu. Obě však byly vdavek chtivé, proto jim otec našel ženichy, také kupce. Ta třetí, nevlastní sestra Julie, byla nejmladší a nejpůvabnější. Od svých sester se lišila svou skromností. Netoužila ani po zlatě a briliantech, ani po vdávání. Bylo jí líto podruhé ovdovělého otce a tak se rozhodla, že se o něj bude starat. Ačkoliv se jí sestry posmívaly, že zůstává na ocet, pranic toho nedbala. Teď zrovna byl dům plný veselí a schonu, neboť se chystaly 2 svatební hostiny. Otec čekal na vzácné zboží, kterému měli co nevidět dodat. Z jeho prodeje si sliboval mimořádně velký zisk. Byl si úspěchem tohoto obchodu natolik jist, že do něj vložil všechen svůj majetek. Navíc přemluvil k půjčce své nastávající zetě, zlatníka a kořenkáře, kterým slíbil tuze velkou provizi. Vozy s benátskými zrcadly, bruselskými krajkami, indickým kořením, čínským porcelánem, japonskými perlami a v Amsterdamu broušenými brilianty však ne a ne dojet. Přitom už se čekalo jen na ně. Ženichové začínali být netrpěliví. Budoucí tchán je musel opětovně chlácholit a přivíně ujišťovat, že o své peníze v žádném případě nepřijdou. Neštěstí však nechodí po horách, ale po lidech. Kolona vozů se zbožím nesmírné ceny, ve snaze zkrátit si cestu, zabloudila v začarovaném lese. Cesta byla nesjízdná a čím dál obtížnější. To nejhorší však přišlo ve chvíli, kdy jeden z vozků utrhl z keře rostoucího u stezky rozkvetlou růži. Zlověstně zahřmělo, země se zachvěla a celý les z nenadání vzplál. Koně se splašili a začali před prudkými plameny couvat. V nastalém zmatku se celá kolona vozů i se svým cenným nákladem zřítila do hluboké propasti. Když tato tragická zpráva dorazila do kupcova statku, nastalo všeobecné zděšení. Obě svatby byly okamžitě zrušeny. Ženichové se rázem jakoby vypařili. Náhradou za peníze, o které přišli, nechali z kupcova domu odvést vše, co mělo nějakou cenu. Kromě nicotností a poškozeného nábytku tu zůstal pouze veliký obraz. Byla na něm namalovaná krásná dáma, matka té nejmilejší z kupcových dcer. Obě starší fifleny přestali s otcem mluvit. Nemohli mu odpustit, že jim odpudil bohaté ženichy. A tak jedinou útěchou byla nešťastnému kupci dcera Julinka. Když byli spolu sami, povídá jí otec. Ten obraz maloval malíř, kterého v cizině platili zlatem. Zlatem jsem ho platil i já. Miloval jsem tvou matku. Snad mi odpustí, že jsem nucen její obraz prodat. Julinka pomohla otci obraz zabalit do plátna a smutně se s ním rozloučila. Kupec si osedlal koně. Než se však s obrazem vydal na cestu, zeptal se ještě trpce své nejmladší. Tvé sestry

0: Chtějí zlato a brilianty. Co chceš ty? Toužíš také po modrém z nebe? Nebo ti bude stačit růžička, co roste při cestě? Julinka jej pohladila po ruce. Stačí, když se ve zdraví vrátíš, tatínku. Jenom o jedno tě prosím. Nejezdi začarovaným lesem. Otec se pousmál. Jako bych slyšel tvoji maminku. A pak pobídl koně a zmizel za obzorem. Samozřejmě, že nedbal varování své dcery a vydal se s kratkou začarovaným lesem. Na cestě hlubokým lesem jeho kůň náhle klopítl, padl a ani po zoufalém domlouvání už nevstal. Kupec byl nucen naložit obraz na záda a pokračovat dál pěšky. Počala ho přepadat úzkost. Blížila se noc a les se rychle ztrácel ve tmě. Kupec se již se svým břemenem sotva vláčel. Pojednou uviděl mezi stromovým záblesk světla. Z posledních sil se vydal tímto směrem. Došel k tajuplnému, zdánlivě opuštěnému paláci, prošel zanedbanou zahradou a otevřenými dveřmi vstoupil do velkého sálu. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu, v krbu se opékalo malé sele. Kupec vybalil obraz, usedl ke stolu a vydatně pojedl. Když pak večeři zapil sklenicí lahodného vína, usnul na kožešině před krbem hlubokým spánkem. Spal tak tvrdě, že ani nemohl slyšet těžké kroky, které mířily k jeho jedinému pokladu. Ráno, když se kupec probudil, byl obraz pryč. Na jeho místě se však třpitila spousta zlata a drahých kamenů. Kupec nemohl uvěřit vlastním očím. Bylo toho tolik, že ten těžký ranec sotva unesl. Děkuji vám za vaši štědrost, pane. Ať jste kdo jste, zaplatil jste mi víc, než by mi dal kdokoliv na světě. Poděkoval nahlas kupec a vydal se na zpáteční cestu domů. Když procházel palácovou zahradou, vzpomněl si na slib, který dal své nejmladší dceři. Zastavil se proto u keře, který byl celý obsypaný růžemi. Vybral tu nejhezčí a utrhl ji. Tu opět zahřmělo, země se zachvěla, nebe potemnělo. Na kupcovo rámě dopadla znetvořená ruka, vyhlížející jako dravcův pařád. Za zády polekaného kupce pak zazněl hněvivý hlas. Měl jsem tě nechat na pospas noci a vlkům. Dal jsem ti zlato a drahokamy a ty si utrhl růži z mého nejmilejšího keře. V kupci by se krve nedořezal. Odpusťte mi, prosím, tu růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem rozhněval tak velkorysého a milého pána. Ruka stiskla pevněji kupcovo rameno. Nejsem žádný pán. Otoč se a podívej se mi do očí, poručil neznámý. Kupec se otočil a vykřikl zděšením. Ano, jsem netvor a nejsem ani milý, ani velkorysý. Za svou troufalost budeš pikat. Mluvil jsi o svých dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a stane se mou ženou. Odmítnou-li, musíš se sem vrátit ty sám a zaplatit za svou opovážlivost životem. Ubohý kupec vyběhl z brány zahrady a ocitl se uprostřed lesa. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se před ním jeho koník, kterého večer opustil. Čím více se blížili k domovu, tím více byl kupec přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí. Chtěl totiž své dcery obdarovat, naposledy se s nimi obejmout a pak se sám vrátit k netvorovi. Na kupcově statku bylo rázem znovu veselo. Starší sestry se přetahovaly o vzácné šperky. Julinka však tiše pozorovala zesmutnělého otce. Když jí podával růži, pravil: ta růže je pro tebe, dceruško. Mně však bude stát život. Jakmile dcery zaslechly tato podivná slova, naléhali na otce, aby jim pověděl, co se mu na cestě přihodilo. A tak jim otec svůj příběh pověděl. Starší sestry hned spustili velký křik a pláč, zatímco Julinka se zamyslela, křikem a pláčem tatínkovi nepomůžeme. Jestliže chce netvor jednu z nás, pak nepůjdete ani vy, ani otec. Půjdu já. Otec však nechtěl o dceřině rozhodnutí ani slyšet. Tajně totiž doufal, že si to jeho nejmilejší dcera ještě rozmyslí. Julie však časně ráno vstala, vyvedla z maštale otcova koně a aniž se s kým rozloučila, rozjela se za svým osudem. Až když jela začarovaným lesem, dala se do hořkého pláče. Takto uplakanou ji donesl kůň až k netvorovu sídlu. Julie prošla tajemnou zahradou a vstoupila do paláce. Ocitla se v tomtéž sále s hořícím krbem, kde pobýval její otec. Také ona našla bohatě prostřený stůl, ničeho se však nedotkla. Usedla a jen čekala, co se bude dít. Netrvalo dlouho, když tu zahřmělo, palác se zachvěl, dveře se rozlétly a kdosi za zády Julie vstoupil do místnosti. Byl to netvor. Muž s ptačí hlavou a zobákem dravce. Jeho tmavý plášť připomínal křídla netopíra a prsty jeho rukou končily zahnutými drápy. Nic z toho však Julie neviděla, protože netvor jí poručil, aby se neotáčela. Zůstaňte tak, jak jste. Polekal bych vás. Nemyslím si, že bych se vás polekala, odvětila mu Julie. Je nepříjemné mít za zády cizího člověka. Netvor po ní opakoval. Člověka. Vy jste řekla člověka. Váš otec vám o mně nic neřekl. Julie odpovídala zády k neznámému. Řekl jen to, že musí zemřít, protože utrhl vaši růži. Na to se netvor dívky zeptal, zda k němu přišla dobrovolně. Když mu upřímně odpověděla, že ano, sklonil hlavu a zašeptal. Jste hodná, děkuji vám. Budu vás navštěvovat večer co večer. Nesnažte se mě však zahlédnout. Julie přikývla a čekala dál. Halo, pane, zvolala po chvíli. Jste tu ještě? Nikdo už jí ale neodpovídal. Vzala si proto z talíře pár soust, pak si všimla sklenky červeného vína. Zvedla ji k ústům a napila se. Tu se s ní okolní svět zatočil a ona klesla ke krbu v hlubokém spánku. Zdál se jí sen o krásném princi, který nesl v náručí oslnivě se třpitícím palácem. Nakonec se k ní neznámý princ sklonil a oba pak setrvali v dlouhém polibku. Ráno se Julie probudila a po celý den musela myslet na svůj sen. Procházela se pustým palácem. Ten už jí však zdaleka nepřipadal tak děsivý jako v den příchodu. I do zahrady si vyšla. Obdivovala bílé, žluté, růžové i rudé růže, které zdejší zašlou krásu tu a tam zakrývaly. Večer bylo u krbu opět prostřeno. Ale tajemný muž nepřicházel. Bylo již k půlnoci, když tu před Julií dopadla utržená růže. Je skoro půlnoc, vyčítavě pravila Julinka na adresu příchozího. Byl jsem daleko, řekl známý hlas. Tahle růže je růže lesní. Roste u studánky, ke které chodí pít laně z kolouchy. Julie zavřela oči a vybídla neznámého. Vyprávějte mi, máte moc hezký hlas, ráda vás poslouchám. Takže smím u vás ještě chvíli zůstat? Zeptal se netvor. Vy jste tu pánem, usmála se Julie. Ne, ne, odmítl. Paní, jste tu vy. Celý palác patří jen a jen vám. Dívka přesto zesmutněla. Ale jsem tu stále sama. Dny a noci plynuly, plynuly i týdny a měsíce. Náhle napadl sníh. Ten Julinčin stesk po domově, po tatínkovi a sestrách ještě znásobil. Co bylo platné, že měla stále nové a nové šaty, kožešiny, šperky. co bylo platné, že se před ní denně prostírala ta nejvybranější jídla. Julii se stýskalo. Znovu a znovu procházela opuštěnou zahradou. I bránu si otevřela, aby vyhlédla ze zahrady ven, vždy se však vrátila zpět. To všechno muž s ptačí hlavou zpovzdálí pozoroval. Toho večera se Julie znovu otázal, zda je o ní dobře postaráno. Je o mě dobře postaráno, odpověděla Julie, ale stýská se mi. Vím, odpověděl netvor. Váš otec je živ a zdráv. Budu vám o něm podávat každý večer zprávy. Dívka si povzdychla, kéž je pravda, co mi říkáte. Netvor se zarazil, vy mi nevěříte. Dám vám tedy důkaz. Vyjděte na terasu, odhrňte tam závěs a otevřete dveře, které se za ním skrývají. Když Julie učinila, co jí netvor poručil, nevěřila svým očím. Ocitla se totiž doma uprostřed svatebního veselí. Sestry se konečně vdávaly. Rozběhla se k tatínkovi a chtěla jej obejmout. On však hleděl kamsi skrze ni a její city neopětoval. Tatínku, to jsem já, tvá Julie, volala na něj, ale nebylo to nic platné. Tu zaslechla od dveří známý hlas. Slíbil jsem vám, že svého otce uvidíte, ale neslíbil jsem vám, že on uvidí vás. Julie pochopila, že její přítomnost nemohl doma nikdo ani postřehnout. Vrátila se tedy ke svému vězniteli plná výčitek. To bylo od vás kruté. A kruté je i vaše chování. Přicházíte sice za mnou každý večer, ale já se nesmím ohlédnout. Od chvíle, co jsem zde, jste se mnou ani jednou nepojedl. Obávám se, že když se ohlédnu, neuvidím nikoho. Možná, že jsem tu úplně sama. Možná, že všechno, co slyším, jsem si vymyslela. Váš hlas, kroky, dech, i ty růže. Povězte konečně, kdo jste? Jak se jmenujete? Proč se mnou mluvíte stále tak tajemně? Jsem šťastná, že tu jste, ale nenechávejte mě tak dlouho o samotě. Netvor vzdychl. Nespěchejte, Julie. Děsím se chvíle, kdy mne spatříte. Ne, ještě není čas. Dveře se po těchto slovech zavřely a Julie byla opět sama. Bože, já ho mám asi ráda. A s těmito slovy na rtech ulehla ke spánku. Odpusťte, promluvil k ní neznámý druhý den již z rána. Julie se zaradovala, jen pojďte, pojďte a zůstaňte. Alespoň mi den uteče rychleji. A vyprávějte mi něco o sobě. Víte přeci, jak ráda poslouchám váš hlas. Tu netvor poprvé vyslovil své vyznání. Miluji vás, Julie. A když sníte o mé podobě, jako byste ji tvořila. Čím častěji budete snít, tím dříve mě spatříte a já se budu podobat vašemu snu. Náhle se Julie rozhodla. Ale já vás chci vidět už dnes. A prudce se otočila. Otřásla se hrůzou, když spatřila hrozivou nestvůru s ptačí hlavou, mající krví podlité lidské oči. Netvor hbitě uskočil z dosahu světla. S Julií zůstal zas jen jeho hlas. Ano, to jsem byl já. To byla má tvář. Nebojte se. Odejdu a už nevíckrát nespatříte. Ještě jednou můžete použít dveře na terase. Tentokrát vás doma všichni uvidí a můžete se s nimi radovat, jak dlouho budete chtít. Nevrátíte-li se však, zemřu steskem. Julie popadla náhlá úzkost. Ne, vy nesmíte kvůli mě umřít. Ráda půjdu navštívit otce, ale vrátím se. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil svou nejmilovanější dceru živou a zdravou. Když starší sestry uviděli, v jakých krásných šatech Julie přišla, nemohli závistí ani promluvit. Julie si pak celý den povídala jen se svým tatínkem. Ale jak hodin přibývalo, stále víc a víc vzpomínala na netvora. Co se s tebou děje, Julie? Podivil se otec. Musím se vrátit, tatínku. Slyším, jak mě volá. Otec užasl. Kdo? Netvor? To už ale dcera neslyšela. Stačila jen zavolat odpust, tatínku, a vyběhla ven. Na dvoře už na ní čekal známý koník. Vyhoupla se mu do sedla a jako o závod uháněli začarovaným lesem k netvorově paláci. Našla ho ležet před krbem. Jen umírající oči se k ní stočily. Nesmíte umřít. Nesmíš. Probuď se. Cloumala nehybným tělem Julie. Mně nevadí, jak vypadáš. Slyšíš? Pro mě jsi krásný. Mám tě ráda. Jednou jsi mi řekl, že každá žena má moc učinit krásným toho, koho miluje. Neopouštěj mě, prosím. I stal se zázrak. Celá síň se náhle rozzářila, odporná ptačí netvorova hlava zmizela a před Julí se zjevil krásný princ, kterého znala ze svých snů. Julie, vydechl princ, když se zahleděl do jejich uplakaných očí. Ten hlas, ano, ano, jsi to ty, zvolala přešťastná Julie. I s celým palácem se stala pohádková proměna. Pojednou tu zazněla slavnostní hudba, kde se vzali, tu se vzali pobíhající sloužící a zahrada rozkvetla těmi nejkrásnějšími květy, až zrak přecházel. Julie vyslala zlatý kočár pro svého milovaného otce a ten pak s nimi šťastně žil ještě dlouhá, předlouhá léta.
1: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
2: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
1: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
2: Co pak chceš, Vochomůrka? Vejce, ale veselé, řekl Vochomůrka.
1: Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařezové chaloupce.
2: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
1: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
2: Až řeknu sedm, tak to vejce popadnu.
1: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned třemi tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
2: Křehě, přece si nenarazím nos!
1: Zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Byl jeden král, měl na peci vál, na tom vále kocoura.
1: Poslouchejte, pohádka bude dlouhá.
0: Tenkrát, tam za těch časů, když se narodil chlapec, hned první noci se sklonili nad kolíbkou tři sudičky.
1: Nadali pak chasníčka tuctem darů i nedarů a přiskli mu, kudy se bude jeho život ubírat, zda přímou cestou nebo klikatě.
0: A kde tenkrát za těch dob vložili do kolíbky dívčičku, i tam se hned té noci sklonili nad povíjánem babice sudice a té holčince pak přisoudili úděl.
1: Nejinak bylo i oné noci, kdy se v chalupě na dolním konci Oujezda narodila panenka jménem Apolenka. Sotva bouchly dveře bábě za zády a v dřevěnici se rozhostila na noc trocha pokoje, tichomce vrzla vrátka u zahrady, skřípli dveře u sednice
0: a nad uzlíčkem v kolíbce se sklonili tři staré ženy.
2: Zaříkám všecko zlý, ať odejde od toho děvčete pryč. Tobě, Apolenko, dávám krásu. Tváře budeš mít krev a mlíko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka pod lesem. Vlasy plavé, jako je žito před žněmi. Postavu rovnou a souměrnou, jako je osamělá jedle na pasece. Krok, jako má srna v lese. A hlas vrkavé holubičky.
3: To je až příliš laskavých darů, sestro. Člověk se nevyhřívá jenom na výsluní. Ukápnu teda něco hořkosti. Budeš dívka laskavá, Apolenko, a milá a pracovitá. Najednou však tvé prstejčky budou zadrhávat. Na předení. Jen sedneš za kolovrat, jako by ti ruce zdřevěnily, nic se bude trhat a na vřetánku jí bude přibývat stuha. A že je předení tuze potřebná věc, přinese ti to nejednu strázeň a zmáčíš proto slzami tucty kapesníčků a začasto budeš usínat s očima zarudlýma a hlavou horečnou.
4: Příliš si toho na ní naložila, sestro. Po jitru uroseném přijde jasný den, děvenko, se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
1: A bylo uděláno. Tři sudice pak z lehýnka dechly dívčičce na čelo, kolíbka se pod jejich prsty zahoupala, potom narovnali hřbet, otočili se a nakonec skřípli dveře u sednice, vrzla vrátka od zahrady
0: a jako by těch tří nikdy a nikde nebylo. Rozplynuli se v noci nebo zanikli v polích.

0: O, ten čas. Běžec nad naším světem ubíhá jako voda, letí si jako mračna.
1: Hleďte, a polenčinu kolébku dávno vynesli na půdu. A to děvče?
0: Věřte, nevěřte, a polenka už je dívka krásnější než jitro v lese, sličnější nežli kvítí v poli.
2: Přines z kůlny pár smolniček na zátop a náruč dřeva. Poledne na krku a v peci tma.
3: Už běžím, maminko, a hned zatopím.
2: Upečeme buchty. Večer přijdou na přástky děvčata a mládenci ze vsi. Přinesou přeslice.
3: Ne.
2: Zaspíváte si. Budeme si vyprávět.
3: Bude se i příst. A to je pro mě ouvej.
2: To se ví. O přástkách se přece vždycky přede.
3: Jenže sotva sednu za kolovrat, jako by mi ruce zdřevěněly a nechtěli se hnout. A když tak jenom na křivo. Přadle na zemne nikdy nebude.
2: Však se to podá, děvenko.
3: I nepodá. Nic se mi trhá, chvíli je tenká, chvíli zase tlustá. A na vřetánku nechce přibývat.
2: Jen jestli je to tak. Jen jestli se ti do předení vůbec chce.
3: Nalož mi práce, maminko, kolik budeš chtít a jaké se ti zlíbí. Jenom ne to nešťastné předení. Jenom to ne.
2: Předení je potřebná věc. No, však se budeš chtít dřív nebo později vdávat. Kdo pak ti na předení tí, když ne ty sama? A kdo je odnese tkalci na plátínko? A kdo pak je nastříhá a už je do výbavy? Kraj lněných lánů, jako by je mi stráně pošil.
0: Slyšte? Slyšte tu vádu v chalupě na dolním konci?
1: Slyšte, slyšte, jak dalo slovo slovo a jak se hlasy zvyšují.
0: Vždyť už se okna tím křikem všecka třeso.
2: A budeš sedět u kolovrátku?
3: Nebudu sedět u kolovrátku.
2: A budeš soukat nitku na předena?
3: Nebudu soukat nitku na předena.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: Nebudu.
2: Budeš? Nebudu.
3: Budeš?
1: Je sice konec křiku, konec vády, hlasy se dál už nezvyšují, ale to děvče otevřelo splav slzí, kanou jí potokem po tvářích a smáče jí už třetí šáteček bělostný.
0: Co je to, Apolenko, proč tolik vláhy? Takhle nestačíš sušit kapesníky.
3: Jsem nešťastná a nikdo na tom světě štirým už mě nemá rád. A nikdy rád mít nebude.

0: se podívejme. Po cestě od lesa hrčí k oujezdu kočár se šesti spřežím. Na dvízkách královská korunka a z okýnka za záclonkou hledí
1: sám pan král. Mladý, sotva mu čmejří raší na bradě a tu zesličný.
2: Hej, kočí, slyšíš? Hned zastav před tou chalupou. Kdo to kdy slyšel, aby v mé zemi děvče takhle naříkal?
0: Panečku, ten je vráží.
1: Blejská mu v očích, jak se žene k vrátkům u zahrady.
0: A už je král v sednici.
1: Potom si bouchne pěstí do stolu a dupne o podlahu pod patkem, až se chalupa otřese.
2: Co pak tu vy dvě spolu máte? Slyšet je vás až k lesu. Jestli ta pěkná panenka nepřestane cedit slzy, co nevidět na pláče slaný rybník. Přestaň už natahovat moldánky.
3: Vítej k nám, veličenstvo královský. Milostivě se u nás v chalupě rač usadit. No, a Polenko.
4: Běžím do komory, vzácný pane. Máme napečeno čerstvých buchet a ve sklepě kapku chladného mlíka od naší stračeny. Hned jsem na zpátek.
2: No, usadit se. Usadím. I Bůh tu zakousnu a doušek mléka taky přijde k chuti. Jen to mi povězte, proč ta váda. Celá vesnice je plná křiku. Zvedli jste holuby z kostelní báně.
3: Aha, však to znáš, veličenstvo. Se syny bývají trápení a s holkama hotový kříž. Já tento... Ona je Apolenka, jinak děvče hodný a poslušný. Do práce ji honit nemusím. Ale to předení, veličenstvo, to předení. Jen posmejčí dům už sedí u kolovrátku a není moci, která by od něho trhla. Nehne se od něho po celý večer a někdy po celou noc až do bílého rána. Co pak se to sluší, veličenstvo, pane králi, vždyť se ani jak se patří nevyspí. A ráno má oči červené, hlava jí padá na ramena.
2: Ale to bych ji spíš chválil, matko. Předení je přece náramně potřebná věc. Sám jsem dal osítelnem polovic královských lánů.
3: No, pravda, potřebná věc, jenomže...
2: Co?
3: Čeho je moc, toho je příliš. Co nevidět, budeme mít v komoře jak vybíleno. Už ani vlásek lnu. A kde vzít další?
2: Mám doma v zámku hory lnu.
3: Oh.
2: Když ta tvá Apolenka tak ráda přede, vezmu ji sebou a bude mít na celou zimu vystaráno.
3: Oh.
2: Kolovrátek mám po bábě z lipového dřeva. Osu ze slonoviny, kolečko kytkami malované a veletucty vřetánek lehunkých... jako pírko. Když to tvé panence půjde dobře od ruky, dočká se velké odměny.
3: Co?
2: Ani se neptej, jaké. Stejně to povím, až jí.
3: Mm-hmm. Dovol mi, veličenstvo, abych ti ruku políbila. A ty, Apolenko?
4: Ano, maminko.
3: A loupro nůši a skládej do ní svršky. Ať máš pro každý den čistou košili a zástěru. A to ti povídám. Ne, abys milostivýmu veličenstvu odmlouvala, jako mě odmlouváš.
4: Nebudu, maminko.
5: A už se v nůši vrství košilky a spodníčky.
3: Nezapomeň si teplý šál.
0: A už se v nůši poskládali sukně a zástěry.
3: Nenech tu ty vyšívaný punčochy, Apolenko.
5: A úplně navrch šátek vyšívaný tulipánem a rouška na přikrytí.
0: Než bys řekl švec, kočí vzal nůši k sobě na kozlík, sluha zabouchl za králem a Apolenkou dvířka královského kočáru, zapráskal bič a šest koní najednou prudce zabralo. Tradá! Kočár nadskakuje ve výmulech a po kameni skřípou kola. Božínku, je to panská jízda s šesti spřežím.
1: Koně buší kopity o zem a za nimi se jen práší. A už je tu královské město.
0: Projeli bránu zámku a kočí z prudka přitáhl otěže. Prrr, grošáci.
1: Dál ani krok.
6: Tuhle je portál zámeckého stavení a třeba vystupovat, Apolenko.

0: Tady budeš mít pokojík. S okny do růžové zahrady. Líbí se ti?
1: Ach, ten je krásně sklenutý. A takové zrcadlo u nás doma nemá ani mlynářka. A lůžko s nebesy. Spát budu jako v bavlnce.
0: Slož tu nůši a pojď. Něco ti ukážu. Jenom se, Apolenko, podívej.
1: Ach, můj bože.
0: Jako by ho byli přichystali pro tebe.
1: Pro Kristovi drahé rány. Len a nic než len. Od podlahy až po strop. A ten je vysoký jak střecha naší chalupy. Tolik lnu se neurodí v celém oujezdě.
0: Je z královských lánů. Jen pojď, děvče, dál. No, co říkáš? Máš teď o předení postaráno. A to je teprve druhá komnata.
1: Jenom a jenom len. Od stěny ke stěně. Kam oko pohledne a ruka namíří. Samý len. Bože můj, vždyť je to všechen len světa.
0: A ve třetí komnatě jak vysmet. Překrásný len. Jakoby ze stříbra. Hebounký, měkoučký, v potoce máčený, na dřevěné stolici lámaný, mosazným hřebenem vochlovaný.
1: Tři komnaty vrchovatelném.
0: To všechno je teď jenom pro tebe. Sneste z půdy kolovrat a přineste i všecka vřetánka, co jich v zámku je. A ty, má milá, se hned zítra pustíš do díla. Buď pilná a buď pracovitá. Až všece klen se předeš, vystrojím ti svatbu, Apolenko. Za muže ti dám sebe sama. Staneš se královnou.
2: A bylo a třikrát bylo. Jestliže ta panenka doma konvičku slzí vycedila, pak na královském zámku naplakala štoudev, neli dvě.
3: A jestliže se doma pro předení trápila, pak na zámku žalem div duši nevypustila. Kolovrat z lipového dřeva a s osou ze slonoviny stál v koutě první komnaty a všecka vřetená prázdná.
0: Ale, co nevidím? Tři dny jsou pryč a ty jsi neupředla jedinou nitku. Takový krásný len, tak příhodná přeslice.
1: To proto, že jsem tři dny proplakala. Celé tři dny a tři noci.
0: Neplač a přeď, Apolenko.
1: Stýská se mi po domovu. Stýská se mi po naší vsi, pane králi. A po lese a po loukách a polích.
0: Nic si nestýskej. Vždyť máš pod okny růžový sad. Zítra buď o to pilnější. Budeš-li, staneš se královnou téhle země. Další tři dny pryč a na vřetení žádná nitka. Takhle si, Apolenko, nebudeme rozumět.
1: To proto, veličenstvo, že jsem za tři dny proplakala. Od rána do noci a od noci do rána.
0: Zanech pláče a dej se do předení. Lnu máš tři plné komnaty, tak co chceš víc?
1: Stýská se mi po matce, můj králi.
0: Nic ti tu nechybí. Tak si hleď díla a zavři stavidla slzí. Bylo jich dost a dost.
2: Co dělat? Král si co spřeje a panenka jen pláče.
3: Jakže to bývá v životě? Že by se byl už někdo proplakal ke štěstí?
0: Vidím, Apolenko, že ti na vřetánkách nepřibyl ani sáh, ani loket, ba ani píť lněné nitky. Co pak je ta přeslice? Začarovaná?
1: Tři noci jsem zas proplakala a tři dny. Smutno je mi. Stýská se mi po mé komůrce. Stýská se mi po stračeně i po našem voříškovi.
0: Jednou po rodné vsi, po druhé po matce a teď ještě po těch hovátkách. Už žádné slzy. Nechci slyšet stesky a dost bědování. Dnes jsem ti, Apolenko, naposled ukázal vlídnou tvář. Nebudeš-li mít zítra opět na Vřetánkách napředeno, žádná veselka nebude. Dám tě bez milosti ze zámku vyhnat, jdi si, kam tě nohy ponesou.
2: A tuto opět máme. Ke štěstí se opravdu ještě nikdo nikdy neproplakal. Takový život už je. Ať se nám líbí, či nelíbí.
1: Bože můj, co jen udělám?
3: Jakže to, oné noci, jakže to řekli sudičky?
2: Inu, že psedení a polence přinese nejednu strázeň a zmáčí pro ně tucty šátečků.
3: Ale taky, že po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
2: Hleďme, ta oblaka už se na obzoru řadí do průvodu. Jejich podoba je však prapodivná. Jenom se na to podívej, Apolenko.
1: Všecko bych udělala, jen aby ty tři komnaty plné lnu uřezaly prázdnotou. Pro pánička, kdo mi to buší na okno?
4: Otevři, děvče!
1: Kdo je?
4: Otevři okno a uvidíš.
1: Ach, to jsem se lekla. Krve by se ve mně nedořezal. Ty jsi ale šereda.
4: Co na tom se jde? Že jsem krásy nepobral? Jsem, jaký jsem?
1: A kde se tu bereš?
4: Kdo pak tu před chvílí pravil, že by udělal všecko, jen aby byl len sepředený?
1: Já jsem to byla.
4: My uši slyší za 7 vrchů a 7 stěn, i co jen pošept mu zaznělo. No a jsem tady.
1: A kdo jsi, že tak daleko slyšíš? Jaké je tvé jméno?
4: Mé jméno? Čemu by ti bylo? Jsem, kdo jsem.
2: Jak mohla nešťastná Apolenka vědět, že má co dočinění se Škaredou, který zná tucty kejklů a kopu čáry márů?
3: Jak jen mohla tušit, že má co dočinění s Rarášem?
4: Všecek len bude sepředený.
1: Ty ho usoukáš?
4: Jo, nebo někdo jiný.
1: Kdo jiný?
4: Co na tom záleží? Chceš ho mít přece ze 3 komnat na Vřetenkách?
1: O, ano, chci. Už aby to bylo.
4: Chceš se stát královnou, Apolenko?
1: Když to musí být. Hlavně však nechci sedět za kolovratem. Nit se mi vždycky trhá a pranicí nepřibývá.
4: Tomu se dá odpomoci. Ale nic není jen tak. Víš přece, že
1: ani kuře nehrabe zadarmo.
4: Tak.
1: To jsem si mohla myslet. Budeš chtít nejmíň pytel peněz. A já nemám ani zlámanou grešli.
4: Peníze, co tě to napadá? Já nechci nic víc a nic míň než tvého syna.
1: Syna? Nemám žádného syna.
4: Tvého budoucího synka. Tvého prvorozeného. Až zasedneš na trůn králi po boku, přijde čas a budeš houpat na klíně malého prince.
1: A co když mít syna nebudu?
4: No starej se, chceš mít tenhle sepředený?
1: Ach, to bych chtěla.
4: A slibuješ mi na 100 hříchů?
1: Že ti dám svého prvorozeného.
4: Jen to, nic víc.
1: Co jiného mi zbývá? Slibuju na 100 hříchů.
4: Máš to tedy mít. A já už se v pravou chvíli ohlásím.
1: Kde jsi? Kam se zpropad, Šeredo?
2: Ech, kde je tomu Rarášovi konec, moje milá? Kde jsi v jeskyni, či v sloji?
3: A nebo v roklině, či v hoře, a nebo... Ovšem, že je to tak, je na pasece v habří, slyšíte? Podupává si vesele, točí se kolem a dokola a jen se směje.
4: Toč se kulpaš, toč se kolem, toč se kulpaš dokola. Už tě holka v hrsti mám, z té ruky tě nepustím. Nešli se rok, s rokem sejde, můj bude tvůj první syn. Toč se kulpaš, toč se kolem, toč se kulpaš dokola. Už tě... ještě nevydám. Dnes jsi se rovnou rokem.

0: No nevěš hlavu, panenko, nevěš. A z čerstva pohleď oknem ven. Jenom se dobře podívej. Tři postavy jdou volně za hradou. Tři postavy, každá z nich hlavu rouškou zavinutou. A už vcházejí dovnitř.
1: Dobrého podvečera, děvče.
2: Rádi jsme, že tě vidíme.
3: Copak, ztratila si řeč?
4: Klamou mě oči? Nebo je to mámení? Kdo pak jste, babičky? A co ode mne chcete?
1: Jdeme si kolem zámku, děvenko. My tři, Klára.
2: Anna.
1: Mahulena.
2: Už z dálky je za tvým oknem slyšet jenom pláč a naříkání.
1: Tak jsme si řekli, tohle je nějaké děvče nešťastné, babře nešťastné.
5: Že nejspíš potřebuje pomoc.
2: A zamířili jsme sem.
1: Klára.
2: Anna.
1: A Mahulena.
2: Hádáš, kdo jsme?
4: No, to nevím.
1: No přece přadleny, děvenko, přadleny jsme. Chodíme od vsi ke vsi.
5: Kam přijdeme, tam jenom předeme.
2: Nic jiného nám radost neudělá.
1: A nic jiného neděláme, co jsme živi.
4: Ale proč jste tak podivné? Ty máš, babičko, dolejší pysk veliký, že ti visí až přes bradu. Proč je to tak?
5: To je od předení, děvče, od předení. Vždyť to přece znáš. Příze se musí slinit a to si pokaždé sáhneš prstem na pysk. Děláš-li to tak dlouho jako my, tak...
4: A proč ty máš, babičko, u pravé ruky palec široký, že ti zakrývá celou dlaň? Proč je takový?
2: Inu, od předení, panenko, od předení. Nitku je třeba palcem od kužilku soukat. Někdy musíš i přitlačit. A to, když děláš každý den po dlouhá léta, no?
4: A proč ty máš, babičko, pravou nohu tak širokánskou, jako by ti ji cepem naklepal, až ti spod sukně trčí? Proč ji máš takovou?
1: Přece od předení, Apulenko, od předení. Má-li se točit kolo, musíš se šlapovat šlapadlo. Někdy to jde velmi stuha. A děláš-li to den po dni, dlouhé hodiny...
4: Ach, to předení, nešťastné předení. Bolí po něm záda a na kráse taky nepřidá. To já, když zasednu za kolovrat, ruce jako by mi zdřevěnily. Nitka se trhá a pranic na vřetánku nepřibývá. Král mi dal z půdy snést vzácnou starodávnou přeslici po své bábě. A já nešťastná mám se příst tři komnaty od stěně ke stěně a postrop plné lnu. Jenom se podívejte.
5: Překrásný len, dlouhý jak vyprávění.
2: Jakoby stříbro zazářilo.
1: Jakoby to byly copy zlatovlásky.
4: Ale jsou ho tři plné komnaty. A jen jedny ruce.
5: Len lhebonky a měkký jako labutí prach.
2: V křišťálovém potoce máčený.
1: Na dubové stolici lámaný.
4: Bože můj, jen kdyby ho tolik nebylo. Vždyť je to práce na 100 let.
5: Len krásně česaný. Jakoby matka o svatebním ránu učesala nevěstu.
6: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou, oči jenom září.
0: A babkám, Kláře i Ani s Mahulenou se ruce třesou nedočkavostí.
6: Vždyť jsou to přadleny.
5: Takový skvostný len.
2: Takový vzácný kolovrátek.
1: Taková prastará přeslice.
2: No, řekla bych, jestli se nemýlím.
1: Nevím, jak vy, sestřičky.
5: No, já míním, Apolenko, že my, Klára...
2: Anna.
1: A Mahulena, my ten len sepředeme.
4: Všecek, babičky, ze všech tří komnat.
2: Všecek ze tří komnat, panenko.
4: Tak, aby nikdo jiný nevěděl.
1: Tak, abys to věděla jenom ty.
4: To by se mi tu zalíbilo, jenomže...
5: Co pak, Apolenko?
4: Zadarmo ani švýcko nepřišije podešev a kovář neoková koně pod kovou.
2: To se ví, ani švýcko.
1: Ani kovář, jen tak pro nic za nic.
4: Já jsem to věděla, všemu je zas konec.
5: Proč pak tak najednou?
4: Babičky, já nemám ani mizerný pětníček, ani vindru.
2: No co, když nemáš zlaťáky, uděláme to jinak. Až len se předeme, král se s tebou ožení, ne?
4: Tak mi to slíbil.
1: A bude dozajistá hostina.
5: A ty nás pozveš ke stolu.
2: U tabule nás posadíš hned vedle sebe.
1: A nebudeš se za nás stydět, že jsme jenom tři přadleny.
5: Takže jsme se domluvili.
4: Jak jen jsme nejlíp mohli, babičky přadleny. Pojďte rychle dál do komnaty.
0: A Polenka otevřela přadlenám do kořán a babky vešly do komnaty plné lnu.
6: Ani chvilku neváhali, uvázali zástěry a zasedli k dílu.
0: Jak je to krásné, když se kolovrátek vesele roztočí, když knůtek u kahance vrhá měkké světlo a po stěnách se prohánějí stíny.
6: Jaká je to radost, když se tenká nitka kroutí a když se na vřetánku navíjí vrstva po vrstvě hebká příze.
7: Přeďte, přeďte, přeďte.

0: nežli se sněvče nadálo, ta tam je noc a z ničeho nic je tu bílý den. Protři si oči a už nezívej.
1: Jste tu, babky Přadleny? Kde jste? Kde by byli? To všechno se mi jenom zdálo. Ale ne. Ne, ne a ne. V komnatě už ani vlásek lnu. A ještě včera ho bylo do stropu. Božínku. A těch vřeten plných příze. Snad na tři jarmary. A já to všecko prospala.
2: Ty už jsi vzhůru, Apolenko? Vždyť se tu po celou noc svítilo. A jestli pak jsi vzala po naučení? Pro pána. Tohle všecko za jedinou noc. Všecka ta Přadena. Ty jsi všechen len, co ho v komnatě bylo. Ty jsi ho od včerejška do dnes do rána.
1: Však z toho mám ruce zdřevěnělé a sotva vidím na oči.
2: Předla si celou noc. Podej mi jedno vřetánko.
1: Tu je královské veličenstvo.
2: Taková krásná nit. Tenká a měkká. To hned tak každá Přadlena nesvede.
1: Jsi ke mně příliš laskav, můj pane. Ani si to nezasloužím.
2: No co? Dala jsi načas, než si zanechala pláče. Alnu máš ještě dvě plné komnaty.
1: Už ani jednu slzu neuroním.
2: Čiň se, Apolenko. Čiň, ať i ty zbývající komnaty vyprázdníš. Budeš-li pilná, však ty víš.
0: To už se Apolenka jen usmívá. To už se točí dokola. A v zápětí se rozhlíží, kdy opět za oknem uvidí tři své Přadleny.
3: Přešlo odpoledne a přihnal se i soumrak a slunce si posléze ustlalo kdesi za obzorem.
1: Vítejte, Přadleny. Vítejte, Kláro, ano, Mahuleno.
4: Pán buďte pozdrav, panenko.
5: A z čerstva chystej přeslici. I druhá komnata je plná lnu.
4: Dej kruce Přadena, dej veletucet Přadýnek, ať je nač soukat nitku.
6: A zažíhej knot kahanu, ať praší plamen tmu.
1: Tuhle jsem vám připravila čbánek mléka, čerstvý chléb a sýr. Při předení to přijde do zajista k chuti.
0: Takhle to zní, když kolovrátek zpívá.
3: Kolečko jen víří a kroutí nitkou.
0: Z kužele ubývá lnu a jemné příze na Přadenu kvapem přibývá.
7: Přeďte

0: probuď se, děvče, promni oči, je den, je opět bílý den.
1: A sfoukni knůtek na kahanu, sluníčko dávno svítí.
2: Já jsem zase všecko zaspala. Kde jste, přadleny? Kde pak je jim konec? Za to dílo po nich zbylo. Komnata prázdná, polno ani památka. Jen pod oknem hranička narovnaných přadýnek. A nitka na nich tenoučká a hebká. Takovou žádná z přadlen u nás doma nedokáže.
3: Ty ještě nespíš, Apolenko? A nebo jsi už opět vzhůru,

0: je cesta na vršek do kostela.
1: A je všecka žlutá, pískem sypaná.
0: 14 křížů podle ní, 14. zastavení Kalvárie.
1: Od nepaměti tudy ženiši vodí nevěsty k oltáři, ať domkáři či králové, synkové z kovárny či ze zámku.
0: Zdali pak i tebe, Apolenko, si tudy povede mladý a sličný král.
1: Hle, čas už se opět rozběhl a kvapí. Ještě jednou zapadá slunce za horu a ještě jednou projdou zámeckou zahradou babky Přadleny, Klára i Anna s Mahulenou.
2: Jste to vy, babičky?
3: Kdo jiný by to byl?
0: O, ty jsou do předení celé žhavé.
1: Sotva vstoupili do komnaty, tři páry rukou nabrali po náruči lnu.
3: Kde pak je přeslice?
4: A kam si narovnala vřetena?
2: Všecko je, jak má být. Kolovrat v koutě, pod okny narovnaná vřetena a na lavici jídlo pití. Do rána je dlouho.

0: kolovrátek se točí po celou noc. A když pak zasvítání hvězdy jedna po druhé skomírají, rozklinká se jitřní zvon.
1: Honem si, děvče, vymní spánek z očí, protože král je za dveřmi.
2: Jak předevčírem, tak včera a stejně i dnes. V komnatě polnu ani památka. A příze, ukaž, Apolenko. Nitka, jako by ji předli sami nebeští andělé.
3: A já, abych si víčka podepřela kolíčky. Sice se mi hned sklíží.
2: Zasloužila bys 3 neděle spánku v prachových peřinách. Tolik ti však nedopřeju. Co jsi měla udělat, je hotovo. A práce bylo víc než dost. Hned zítra ty a já sedneme do kočáru a projedeme celým královstvím. Chci, aby všichni u nás věděli, jakou mám pracovitou ženu. A jak krásnou. Tváře krev a mléko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka, a vlasy plavé jako lán žita předežněmi.

0: Jakže to řekli sudičky tenkrát před léty, když se Apolenka narodila?
1: Po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaka, která se podobají průvodu bílých družiček.
2: Kdyby těch tří kouzelných předlen nebylo, nebyl by si mě odvedl král k oltáři tou strmou cestou podle 14 křížů Kalvárie. Kde jsou teď? Kam asi zmizeli? Komu dnes soukají hebunkou přízy?
3: Zdali pak otevřeš, Apolenko?
4: Pustíš nás k sobě do komnaty, zámecká mladá paní?
3: A usadíš nás při hostině k tabuli?
2: Ovšem, že pustím a usadím ke stolu. Už jsem vás čekala. Já sama vám budu vybírat a klást na talíř ta nejchutnější sousta.

0: vznešený králi, můj nejdražší pane, tohle jsou mé tři tetičky.
1: Já jsem Klára.
2: Já Anna.
1: Mahulena.
0: Mám je moc ráda, protože pomohli, když mi bylo nejhůř.
3: Vítejte k hostině, vzácné. Ale proč ty máš, paní, tak veliký pysk? Visí ti až přes bradu.
1: To je od předení, veličenstvo.
3: A proč ty máš u pravé ruky palec tak široký, že ti zakrývá celou dlaň?
1: O pane, přece od předení.
3: A ty máš nohu, jako by ti jim látkem naklepal. Jak to přijde?
1: No to je předením, králi.

0: Každá práce člověka nějak poznamená. Tak stojí psáno, tak je to dáno.
1: Je-li to tak, pak věz, Apolenko, že už si nepřeju, abys kdy ještě předla.
2: Jak si přeješ?
3: Odneste kolovrátek na půdu. A víckrát mi ho nepřipomínejte.
4: Hleďte, jen hleďte. Skončil příběh o Apolence, králi a třech přadlenách.
5: Co si však počít s příběhem o Raráši Kulpasovi a královně Apoleně? Ten ještě nevzal konec, dobrý ani zlý.
4: Však čas ten letí jako mračna, pádí si rychleji než stádo koní, žene se hlava nehlava jak kočár
5: s šesti spřežím. Vida, naplnil se rok a... Slyšíte? Co to zaznívá z věží královského zámku?
3: Jděte a sneste z podstřeší kolíbku. Narodil se mi syn. Můj prvorozený dědic koruny.
5: Čas letí a král se směje, král se raduje, protože princátko prospívá, protože roste jako z vody.
4: Král o hostinách připíjí vínem na zdraví svého syna, na zdraví mladé krásné královny.
5: Jen královna je bledá, míň je jí každým dnem a pod očí jí lehly stíny.
4: Jen královna sama a sama bloudí zahradami a prochází krajem a po lících jí tečou slzy.
5: Až jednou? Bylo to snad v hoře anebo v Rokyně?
4: Ne, na pasece Vábří se to stalo.

0: sin dulce culpa está. ¡Yocala! ¡Yocala! ¡Uy, sí, muy! ¡Dulce culpa!
1: Bože můj, vždyť je to on. Je to on, nikdo jiný. Kulpas. Kulpas, Kulpas. Takové směšné jméno. A kolik hrůzy v něm. Už se chystá. Už si jde pro mého synka.
2: Tak je to, Apolenko.
3: Tak je to, paní králko.
2: A jako před rokem i dnes, sotva se slunce uložilo na noc ke spánku.
1: Můj bože, kdo jenom...
0: Otevři, královno! Já to jsem!
4: Hej, poznáváš mě?
1: Ano, to ty jsi mi...
4: To já jsem, paní králko, já...
1: Ty jsi mi poslal 3 laskavé babičky.
4: Já jsem ti poslal pradleny.
1: Kláru, Anu.
4: A Mahulinu. Všecky 3. Sepředli 3 komnaty králova lnu.
1: Slituj se. Ani nevím, jak tě oslovit, ale slituj se. Na kolena padám, buď milostrdný.
4: Dost pláče a dost bědování. Bylo ti pomoženo? A teď plať. Tak ty nevíš, jak mě oslovit? Aspoň to tedy zkus, královno. Vždyť přece každý máme jméno. Zkus ho uhodnout. Zkus ho vyslovit.
1: A když ho řeknu?
4: Ponecháš si svého synka. Jakože je noc a hvězdy svítí. To ti slibuju.
1: Můžu tedy hádat?
4: Ale jen 3krát.
1: A když uhodnu?
4: Synka se ani dotknu. Víckrát už o mě neuslyšíš.
1: Tvé jméno je... Barnabáš.
4: Poprvé neuhodlas, to není mé jméno. Hadej dál.
1: Když teda ne Barnabáš, pak se jmenuje.
4: No.
1: Tobiáš.
4: Láry, páry, netrefilas. Ale teď hádáš naposled. Když neuhodneš, víš, co tě čeká, královno?
1: Jmenuješ se...
4: No, tak co? Já vždycky moje jméno?
1: Jsi... Kulpas. Bůh ví, kdo ti to jméno přisoudil. Je šeredné, jako jsi šeredný ty sám. Jsi Kulpas. Odejdi.
2: Tak se tedy stalo.
3: A tak to skončilo.
2: Takový byl příběh o Apolence, laskavých přadlenách a Rarášovi.
3: A co dál?
2: Byl jeden starý slouha a v ruce držel hůl. Na té holi měl zvonec
3: a už je té pohádky konec.

Selské desatero. Císař Josef chodíval rád ráno v parku na procházku. Jednou vyšel zadními vrátky do polí, spatřil člověka orat. Šel k němu a ptal se ho, kolik dostává denně za svou práci. Stařec viděl pána v šedém kabátu, třírohém kloboučku, císaře nepoznal. Řekl mu, že dostává 8 penízů denně. A co s nimi děláš? Pravil císař pán. Dvěma splácím dluh. Dva půjčuji, dva ukládám, dva zahazuji. Císař se ptal, co ta hádanka znamená. A stařec mu vyložil. Dva peníze dávám ženě za to, že se stará o domácnost. Dva platím na hochy, aby se naučili něčemu řádnému. Dva ukládám dceři na věno, aby se k stáru o mne starala. A za dva poslední, když zbudou, starám se o sebe. Císaři se ta selská hádanka líbila. Dal starci dukát a vrátil se do zámku. Po obědě, když ještě seděl s pány u stolu, řekl jim, že jim dá hádanku. Kdo ji uhodne, může si vyžádat nějakou milost. Pak jim vypravoval, co mu ráno povídal starý sedlák a ptal se jich, co to rozdělení peněz znamená. Dva na dluh, dva půjčené, dva uložené, dva zahozené. Páni hádali, ale nedohádali se. Císaře to bavilo, ale když se ohlédl, vidí, že voják na stráži se zubí. Zamračil se a ptal se přísně, proč se směješ, když jsi ve službě? Voják srazil paty a pravil, protože to vím, císařská výsosti, dva ženě, dva synům, dva dceři, dva pro sebe. Císař se usmál a řekl, jak to, že ty to víš, když pánové hádají marně? Jsem ze vsi, císařská výsosti, to je selské desatero, to zná na vsi každý kluk. Pánům bylo horko, ale císař se smál a ptal se vojáka, co si přeje. Jít domů, císařská výsosti, jsem vdovy jediný syn, matka je stará, stateček hyne. Císař vojáka propustil a nařídil, aby jediný syn nebyl brán rodičům na vojnu, když není, kdo by je živil.

0: o chytrém Ondrovi. Bylo, nebylo. Ale to, co vám chci vyprávět, opravdu bylo. Je to už dávno, velmi dávno, avšak chytrost a šikovnost nestárne a platí pořád. Myslíte snad, že přeháním?
1: Ani v nejmenším.
0: Ostatně, poslechněte si sami, jak to vlastně začalo.
2: Můj milý Ondro, přišel čas, abys zkusil postarat se sám o sebe. Víš přece, jak jsme chudí. Mně už i síly ubývají. Nemohu ti nic dát, chlapče. Je třeba, aby ses vyučil nějakému řemeslu a podíval se do světa. Jsi mladý a silný. No, tak jdi a zkus to.
3: Rád, tatínku. Opravdu rád půjdu do světa a potom řemesle se poohlédnu.
0: Jak Ondra řekl, tak udělal a štěstí mu přálo. Jednoho dne potkal v lese zbojníka. Jednoho z těch, kdo z vojny utekli a už nechtěli sloužit nespravedlivým pánům. Když mu Ondra řekl, že hledá řemeslo, že se chce něčemu vyučit, zbojník ho přemluvil, aby šel s ním, že mu pomůže vyučit se na zbojníka. Netrvalo dlouho a Ondra, kterému se v táboře zbojníků dařilo, měl ukázat, co dovede. Lesní cestou bude projíždět jezdec na krásném koni a toho se měl Ondra zmocnit.
3: Ano, ano, tady to prý je. Jen se na to trochu připravím. Teď se svléknu, schovám šaty a usadím se na stromě. Až ten jezdec pojede, s křikem a bědováním ho poprosím o pomoc.
4: Pomozte mi! Pomozte mi! Pomozte mi, urozený pane! Pomozte! Okradli mě!
0: A provedl to dokonale. Když s pláčem žaloval, že byl přepaden a že mu všechno vzali, pán se skočil z koně, aby Ondrovi pomohl, ten však vyskočil právě na toho krásného koně a v okamžiku zmizel v lese. Když Ondra přijel na koni do tábora, všichni zbojníci ho chválili, ale hned na něho čekal další úkol. Přikázali mu, že má odvést vola od pluhu, v němž byl zapřažen spolu s koněm. Ondra se schoval v lesíku u pole. Když oráč obrátil, Ondra vyběhl k poslední brázdě.
3: Tak na tebe, holenku, mám past s lákadlem. Tady rozsypu pár grošů pěkně v řadě a až se budeš vracet, na tuhle řádku v brázdě se určitě nachytáš. Jen pojď, já se zatím schovám.
0: A stalo se přesně, jak Ondra předvídal. Oráč sbíral grošíky, až je rozsypaná řada zavedla do lesa. Pak Ondra vyběhl, vola vypřáhl, usekl mu konec ocasu, ten nacpal koni do huby a s volem rychle zmizel. Když oráč sebral poslední grošík, vrátil se a nestačil se divit. Vůl nikde a koni s tlamy visí zbytek volského ocasu, že by kůň sežral živého vola, o tom nikdy neslyšel. Když se Ondra vrátil s volem do tábora, všichni ho chválili a volali, že prý už je vyučený. Jen ještě musí změřit své síly s ostatními. Musí dokázat, že dokáže vyhodit kámen co nejvýše a jiný kámen jen v holé ruce zcela rozmačkat.
3: Tak teď si asi myslíte, že jste mě dostali. Tak to, holenkové, ani v nejmenším. Dobře jsem koupil čerstvou homolku síra a také malého, ale pěkně čilého skřivánka. A to vše mi pomůže zvítězit.
0: A že neuhodnete, jak se mu to podařilo. Když se Ondra vrátil do tábora a došlo na házení kamenů, stejně jako druzí sebral kámen se země, ale současně rychle sáhl druhou rukou pod halenu pro skřivánka. Švihl rukou, jako by házel, ale vzhůru vyletěl skřivánek, který v okamžiku jako černý puntík zmizel v mracích. Kámen z druhé ruky jen tiše upustil na zem.
5: A teď, že mám v ruce rozmačkat kámen na prášek? To opravdu nic není. Ale zkuste rozmačknout jej tak, aby z něho tekla kamenná syrovátka. A to já dovedu, jen se podívejte. Seberu kámen, strčím jej do kapsy a hned mám v dlani plno vody.
0: Bodejť by ne, když rozmačkal sýr. Měření sil dopadlo tedy výborně. Všichni Ondru obdivovali a jako vyučenému mu darovali pytel peněz a Ondra se vydal na cestu domů.
3: Tatínku, tatínku můj, konečně jsem zase u vás.
2: Ondra.
3: Konečně jsem zase doma, táto.
2: Vítám tě, chlapče. Vítám tě a povídej. Jak ses v tom světě měl? Už teď vidím, že opravdu dobře, musel ses asi dobře vyučit. Tak pověz, čem jsi se vyučil, co pak to bylo?
3: Chytrost, tatínku, chytrost.
2: No, jak vidím, dobře si udělal, dobře. Jen aby tě to, Ondro, uživilo.
3: Neboj se, otče, uživí. Určitě uživí. Pokud k tomu pomohou hloupí lidé, nemusím se o živobytí bát.
0: Tak se Ondra s otcem radovali a dobře se jim žilo. Ta jejich vesnice patřila bohatému zemanovi, který měl překrásného koně. Tolik mu na něm záleželo, že čeledíni jej museli hlídat i v noci. To se dozvěděl i Ondra.
3: Cože? I v noci, že hlídají? Kdybych chtěl, tak jim ho ze dvora vyvedu, i kdyby na něm sám zeman seděl. Však mu to můžete povědět.
0: To lidé samozřejmě nesmlčeli. Rozneslo se to po vsi a jednoho dne zeman vzkázal Ondrovi, že mu dá 100 zlatých, když se mu povede koně odvést, jak se chlubil. Šafář a čeleď se teď od koně nehnuli ani na krok. A večer se musel šafář na koně posadit, jeden pacholek stál u hlavy a druhý u ohonu. Zámecký pán je přišel zkontrolovat, jak hlídají. Když zavládlo noční ticho a v zámku zhasla všechna okna, zaklepal někdo na dveře maštale.
6: Otevřete. Co je s vámi? Snad nespíte? Co pak nepoznáte zámeckou kuchařku? Tady vám pán posílá trochu kořalky na zahřátí.
3: No to je dost. Už jsem myslela, že mě nepustíte. Pán nařídil pro každého po skleničce, ale já vzala po dvou, aby se vám dobře hlídalo. Tak nejprve šafářovi. Ta chutná, to věřím. A teď vy všichni a jen si přidejte, však je tu kořalky dost.
0: Tak to pokračovalo, až hlídači docela opilí, hluboce usnuli. Ondra, převlečený za kuchařku, koně odvázal, na jeho místo postavil trdlici na len, pod ní položil opilého šafáře a krásného koně tiše odvedl z maštale. Brzy ráno se pán přišel podívat, jak čeleď hlídá. Dovedete si představit, co se dělo, když místo koně našel jen trdlici a opilé hlídače.
5: Zácný pane, přicházím trochu časně, ale chci vám koně co nejdříve vrátit. A těch 100 zlatých na mě už jistě také čeká. A pak vám, milý pane, povím, jak jsem na ty vaše hlídače vyzral. Nebylo to nic těžkého, chtělo to jen trochu chytrosti.
0: Zeman se moc neradoval, ale Ondrova chytrost se mu zalíbila. A tak mu slíbil 200 zlatých, když se Ondrovi podaří dnes v noci vzít paní Zemance z prstu zlatý prsten.
5: O to se rád pokusím. A vy už můžete začít těch 200 zlatých počítat. Rád si pro ně zítra zajdu.
0: V noci na zámku pán nespal. Jeho paní ležela vedle něho, prsten měla na prstě. Zeman napjatě dával pozor. V tom zahlédl za oknem něčí hlavu. Tak a teď tě dostanu. Chytil připravenou hůl a otevřeným oknem vší silou praštil do hlavy. Ale když z okna, u kterého byl opřen ze země žebřík, viděl, že postava se nehýbá, dostal strach, zda někoho nezabil, a rychle vyběhl z komnaty. V krátké chvíli se po žebříku vrátil a paní řekl, dej mi raději ten prsten, aby ti ho ten Ondra nevzal, kdyby se sem vrátil. Žena mu prsten dala a on rychle odešel. Za chvíli přišel ze dvora Zeman s tím, že ta postava za oknem nebyl žádný chlap, ale jen do šatů navlečený snop slámy. A chtěl, aby mu paní raději ten prsten dala, že jej schová. A když mu žena odpověděla, že přece před chvílí si jej už vzal, zůstal pán jako skamenělý. Poznal, že prohrál.
5: Přeju pěkný den a tady, můj pane, nesu ten prsten. Už jistě víte, že vaše paní mi jej sama dala. Jak to bylo, to už vám jistě také pověděla. Snad se nebudete zlobit, že jsem si malou chvilku zahrál na vás. Já už si jen vezmu těch slíbených 200 zlatých a nebudu zdržovat.
0: Pánovi se Ondrova chytrost líbila čím dál víc. A tak mu nabídl 300 zlatých, když v noci odvede zámeckému správci jeho kuchařku a přivede ji na zámek.
5: Tak jen tohle si přejete? A říkáte 300 zlatých? Tak abych vám udělal radost, seberu nejen kuchařku, ale i pana správce a oba vám je přinesu do zámku.
0: Odpoledne Ondra nachytal u potoka raky a večer se převlékl za anděla. Pak nalepil rakům na ocásky svíčičky a když všechno ve vsi usnulo, šel do správcova domu. Když svíčičky zapálil, raci se rozlezli po světnici, která se rozzářila takovým divným světlem. A před probuzenou kuchařkou se objevil anděl.
5: Staň a modli se. Přišel jsem si pro tebe, abych tě vzal sebou do nebe. A pospěš si, pospěš.
0: To nemusel ani říkat. Kuchařka byla velmi nábožná a tak byla připravena v okamžiku. Pak se vzbudil pan správce, který prosil, aby se mohl přidat, že chce také přijít zaživa do nebe a bez kuchařky, že by se mu tam špatně asi žilo.
5: Tak pojďte oba. Před domem mám trakař, na ten si vylezete, plachtou, kterou tam najdete, se zakryjete a pojedeme. A protože to s vámi bude třást, pevně se držte a ničemu se nedivte. Do nebe je cesta těžká a kamenitá.
0: V zámku Zeman zůstal vzhůru a čekal, jestli se to Ondrovi i tentokrát podaří. A podařilo.
5: Tak jsme tady. V té plachtě, vzácný pane, máte oba dva. Já vám poděkuji za těch slíbených 300 zlatých a
3: a poběžím domů dospat. A kdybyste k něčemu moji chytrost mohl potřebovat, budu u táty. Jen mi vzkažte a rád se stavím.

0: Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští, liboval si Sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí? Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu, však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplněk, kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme výheň zase z druhé strany, zvolal Sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat. Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Loupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno ulehla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jakoby všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jako by se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u Sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle ten, teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na Sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky Sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo to byli ti dva? Zeptal se Sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se Sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes. Odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se Sněhulák. Ale kdež? Patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval Sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinčí řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se Sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A Sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou Sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se Sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslíš, jak chraptím, pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako Sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno. Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes, a kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč. Jsem už bez toho celý pryč, pravil Sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se Sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne, tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro Sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může Sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky Sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý Sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš Sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro Sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a Sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si, a to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč, štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: Rozkvítej, Marzinko rozmilá, i ty jívo, abys už rašila. Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám, kuku, kvivít, sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na Sněhuláka.
1: Jojo, každej jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každej jsme nějakej, ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned tamhle za sklárnou a měl syna Františka, právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslechnu. Zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov, proč tak dlouho nemluvil, proč si neřekl, že umíš mluvit, nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
2: Jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
1: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
2: Jak to? Neumí se bát. Čeho?
1: No je toho snad málo na světě na bání.
2: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá?
1: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
2: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí.
1: No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
2: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá: táto,
2: Co je to tady za rámus? A čet dál. To je o mrtvici.
1: Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště.
2: Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl. Budeme zavírat.
1: Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl.
2: Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát.
1: Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
2: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
1: zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi.
0: Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza.
1: Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha.
3: Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
2: Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
3: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady necivěl zbytečně.
1: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamenu. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, kterému smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, pijou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, putíra, bůra, brýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lemtali z piva, které natáčela neúnavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k

až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šeredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže. Haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom vsteku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoli v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.

Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku.

rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo, vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly, hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořálku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh, ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: 1 groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařiček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední groš dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si 3 věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě 2 věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nadspávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal: Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá: Budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat.
Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne: šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním na vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se dvanáctá. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit. Ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani,
co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert, skákal po sále, řičel a dupal, ale vojáci jako by nic, hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil, chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí, lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta, jaký to způsob takhle vyvádět, my tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem, čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal, šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas ku spaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu. A hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže. A pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá, ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe sis nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezrohý čert. Schlédne vojáka a křičí, toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se
a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam.

0: Šumavská pohádka. Lidé byli původně všichni dobří. Žili skromně a nesužovali je ani nemoci, ani požáry, ani hladomor. Žil mezi nimi ale vychytralý chasník Ondřej, který toužil získat poklady lesa. Podle vyprávění se dozvěděl, že ty nejvzácnější hlídá víla Sviza. Lesk zlata se jí odráží ve vlasech a sama je krásná jako diamant. Ondřej byl velice lstivý a vypočítavý. Vydal se z Touškova do lesů nad Kašperskými horami. Našel vytouženou jeskyni. U vchodu seděla víla krásná, jen oči přecházely. Začal se jí okamžitě na oko dvořit. Sviza se do něho zamilovala tou nejhlubší láskou, jaké byla schopna. Usadili se spolu do mechu u vchodu do jeskyně, která skrývala poklad. Ondřej hladil Svizu po vlasech, až jí to ukolébalo k spánku. V okamžiku, kdy usnula, vklouzl chalupník do jeskyně a první, co schoval do mošničky, byl měšec zlaťáků. V ten okamžik zahřmělo a uprostřed vchodu stála Bora, odvěká vládkyně Šumavy. Kdo si dovolil bez pozvání vstoupit do jeskyně pokladů a bez dovolení vzít byť jediný zlaťák, rozléhalo se horami i údolími. Lidé široko daleko viděli, že v tu chvíli není radno vycházet z domu. Bora je spravedlivá a bouře, která přichází s jejím hněvem, není bez důvodu. Běda tomu, kdo se prohřešil proti zákonům šumavských lesů. Ondřej stál celý tumpachový, v ruce mošničku a v ní ukradené zlaťáky. V tu chvíli byly tak těžké, že je upustil na zem. To ty, ukázala Bora na vyděšeného mládence a křísla dvěma zlatými valounky o sebe, až se zablesklo. Já chtěl jenom, nemohl ze sebe Ondřej vypravit větu. Kde je Sviza? Jak to, že ti dovolila vstoupit až sem? Už trochu méně hrozivě burácela Bora. Usnula jsem, je to moje vina, šeptala vyplašená víla. Ano, a u vchodu nikdo nehlídal, proto jsem vešel, chtěl obelhat Boru vychytralý chalupník. Spravedlivě vás rozsoudím, pokračovala paní lesů, každému rovným dílem. Ty, Svizo, odejdeš do hlubokých lesů Šumavy a osamělá budeš hledat ztracený spánek a klid. Svou okouzlující tvář a postavu zahalíš do vlčí kůže a na hlavě ti místo zlatých vlasů vyrostou jelení parohy. Nikdo jiný ti líbeznou tvář nevrátí než ten, který by tě v tvé vlčí podobě celým svým srdcem miloval. Zahřmělo a z nejkrásnější víly byla ta nejošklivější bytost, kterou kdo v lesích Šumavy viděl. Její srdce bylo zlomené Ondřejovou zradou a její láska se rázem změnila ve zlobu a nenávist. Od toho dne se Sviza objevovala v blízkosti lidských stavení i nedaleko městských bran a zvěstovala lidem bídu, hlad, požáry, nemoci a mnohdy i smrt. Tobě dám vybrat, člověče, obrátila se Bora na Ondřeje. Chalupník jako ty by jistě zvládl práci strážce pokladu. Budeš zde střežit poklad před podobnými výtržníky, jako jsi sám. Nikdy už neuvidíš denní světlo a nepotkáš jinou živou duši, neuslyšíš zpěv ptáků. Za to ale budeš chránit největší bohatství, které Šumava má. Budeš snídat i obědvat ze zlatých míz, hrát na zlatou píšťalku, celý den chodit po kotníky ve zlatě a spát ve zlatém loži. nebo půjdeš tou těžší cestou a dobrými skutky odčiníš každý zlaťák, který jsi chtěl odnést. Těžké rozhodování měl Ondřej v tu chvíli. Jeho oči však sklouzly na slepce se zlatou holí v ruce. Pochopil dobře. Lesk šumavského pokladu je tak oslnivý, že jej nakonec připraví o zrak. Už se nebude moci vrátit k lidem a poklad také neuvidí. Mráz mu přejel po zádech. Půjdu a všechno odčiním, řekl skálopevným hlasem. Dobrá, za každý zlaťák jeden dobrý skutek, řekla Bora už docela klidným, měkkým hlasem. Budeš křížem krážem procházet Šumavou a pomáhat lidem, jak budeš moci. Až splatíš za všechny zlaťáky spravedlivý díl, sejdeme se znovu a bude ti odpuštěno. Stačí však jednou zaváhat a chtít se vrátit na cestu nepoctivosti, najdu tě a víc lidský svět nespatříš. Sotva domluvila, zvedl se vítr, jako by ji rozfoukal. Ondřej zůstal stát před skalní stěnou. V ruce držel mošničku stejně prázdnou, jako když sem přišel. Chvíli přemýšlel, jestli se mu všechno jenom nezdálo. Ale v korunách stromů slyšel Boru, jak šeptá: jen jednou se dáš na nepoctivou cestu. Nevěděl, kde přesně začít, a tak vykročil směrem na západ. V Hartmanicích pomohl s těžkou prací chudé vdově a putoval dál. Prošel Železnou Rudu i Kvildu, odtud ho cesta vedla přes Borová Lada a Strážný Dovolar. Poznal Horní Vltavice, minul Stachy. Křižoval Šumavu od východu na západ, od jihu na sever, město za městem, vesnice za vsí. Všude pomáhal, pracoval pro jiné a učil se, že všude je chleba o dvou kůrkách. Sviza ho provázela všude, kam se pohnul. Nikdy mu nedala na sebe zapomenout. Někdy jen tiše přihlížela, jindy přilila oleje do ohně. I Bora ho sledovala a poctivě sčítala jeho dobré skutky. Mnoho zlaťáků chtěl Ondřej ukrást, mnoho dobrého musel pro ostatní vykonat. Dlouho se trmácel Ondřej černými šumavskými lesy. A zdálo se mu, že jeho pouť snad nikdy neskončí, když tu se objevil na dohled malého městečka. Kousek od jeho bran bylo už z dálky vidět plátěné stany a ohniště. Po hladině blízkého rybníka se k Ondřejovým uším nesly veselé i smutné melodie. To kočovní cikání se usadili za městem. Ve dne se živili vykládáním karet, hádáním z ruky a zaříkáváním, večer za doprovodu bouřlivé hudby předváděli taneční představení a kejkle. Když Ondřej vstoupil na malé náměstí, byl skoro večer. Šeřilo se a program právě začínal. Přistoupil tedy blíž a přihlížel vystoupení spolu s ostatními. To byla krása. Zpěv se rozléhal mezi domy, hořící špičky žonglérských tyčí se míhaly vzduchem dlouho do noci. Druhý den vyšla mladá cikánka do města. Když byla pár metrů od prvního stavení, objevila se opodál Sviza. Postava ve vlčí kůži s parohy na hlavě a ranku vyděsila. Lekla se, až jí mráz přiběhl po zádech. Dala se na útěk. Její černé vlasy za ní vlály. Dlouhá sukně se jí kasala téměř ke kolenům. Ještě celá udýchaná potkala u prvního domu Ondřeje a hned se začala vyptávat na podivnou postavu. Ondřej jí dobrácky uklidňoval, aby se nebála. Ještě chvíli klábosili a pak se rozešli každý svou cestou. Cikánka zamířila přímo k Richtářovu domu. Lehce zaťukala na dveře. Ozvalo se skřípnutí a na zápraží se objevila paní máma. Sukně i rukávy naškrobené, vlasy sepnuté do drdolu. Co nám neseš? Houkla na děvče hlubokým hlasem. Mohla bych vám za pár stříbrných hádat z ruky, co vás čeká, usmála se Aranka. Dobrá, tak hádej. Aranka se pustila do čtení z Richtářčiny dlaně. Richtářka jen zálibně pokyvovala hlavou, byla s předpovědí budoucnosti spokojena. Když cikánka skončila, odešla Richtářka do domu, aby pro ní přinesla malou odměnu. Nechtěla však, aby dívku před dveřmi lidé příliš viděli. Vytáhla tedy ze šperkovnice pár stříbrňáků a rychle se vrátila před dům. Nechala přitom ve spěchu šperkovnici otevřenou. Straka, která seděla na plotě, zahlédla záblesk zlatého prstýnku, nepozorovaně vlétla dovnitř a prstýnek si odnesla. Jen co se zavřely za cikánkou dveře, začala Richtářka lamentovat a vyvádět. Strhnul se hrozný povyk. Lidé se rozběhli za dívkou v domnění, že prstýnek ukradla ona, aby ji chytili a potrestali. Aranka utíkala ze města pryč, co jí nohy stačily, ale lidí bylo víc a uzavřeli jí cestu ven. Paní máma na rozcuchanou holku přivolávala hromy blesky, chytla jí za rameno a lomcovala s ní, jako by z ní chtěla prstýnek vytřást. Děvče se dalo do pláče. Marně se bránilo, že žádný prstýnek nemá. V tom někdo vykřikl: Na šibeniční vrch s ní, se zlodějkou daremnou. Rozhorlený zástup se přidal. Rozhodli se tedy potrestat mladou cikánku za lhaní a krádež na šibeničním vrchu. Dovedli ji na kopec. Ondřej všechno viděl a běžel jí na pomoc. Zastal se jí přede všemi, ale nic naplat. V tom okamžiku mocně zahrmělo. Blesk projel stromem na šibeničním vrchu a srazil k zemi větev, na které měla hnízdo straka zlodějka. To Bora, vládkyně Šumavy, zjednala pořádek. Ondřej v hnízdě našel drobný zlatý kroužek. Zvedl ho nad hlavu, aby všichni dobře viděli. Pak přistoupil k Richtářce a vymohl pro cikánku několik zlaťáků odškodného. Když se všichni rozešli, na kopci zůstal jen Ondřej s Arankou a ta mu na oplátku hádala z ruky. V krátké době získáš za ženu krásnou spanilou dívku. Usmála se na něj a šibalsky zamrkala očima. I kdeže, zavrtěl hlavou Ondra, já mám ještě pěkný lán světa před sebou, jak pak bych mohl myslet na ženění? Aranka jen pokrčila rameny. Popřáli si hodně štěstí a vydali se každý po svém. Protože od obce, které se dodnes říká Cikánka, to bylo do Kašperských hor, co by kamenem dohodil, namířil si to Ondřej přímo do rodného kraje. Šel už dlouho a smrákalo se. Rozhodl se tedy odpočinout si v hostinci ve vedlejší vsi. Když se usadil a objednal si skromnou večeři, slyšel vyprávět od vedlejšího stolu o neštěstí, které postihlo jeho milované město. Sviza se procházela několik dní kolem jeho bran. Lidé tušili, že to nevěstí nic dobrého, a opravdu ve městě vypukl mor. Lidé umírali, mnozí blouznili v horečkách a nebylo jim pomoci. Chalupník Ondřej se ihned vydal na cestu. Jen co prošel mezi prvními domy, dopadl na něho tíživý smutek. Bloudil ulicemi sem, tam a nevěděl, jak nebohým sousedům pomoci. Viděl však svizu na kopci u hřbitova trhat stébla trávy. Jak ta utržená stébla dopadala na zem, tak umírali lidé ve městě. Ondřej nechtěl, aby sviza město zničila takovou pohromou. Byl ochoten raději zaplatit svým životem, než by nechal utrácet životy ostatních. Namířil si to přímo na kopec ke zvonici. Cestou natrhal náruč lučních květů a běžel prosit rozhořčenou svizu o milost pro všechny nebohé obyvatele města. Na pěšině pod vrchem potkal stařenku, která mu k jeho kytici přidala ještě jednu divokou růži. Ta voněla, až hlava šla kolem. Když Ondřej přišel nahoru, stála sviza přímo proti němu. Byla tak ošklivá, ale oči neměla zlé. Člověk v nich mohl vidět jen nekonečný smutek. V ruce držela několik stébel trávy. Ondřej pomalu zvedl kytici k její tváři a dal jí přivonět. Kouzelná růže, kterou v přestrojení Bora přidala do Ondřejovy kytice, zlomila svizin hněv. Ondřej za to dostal stébla, která už sviza neodhodila na zem. Byla tak okouzlená vůní květin a odešla zpátky do lesu. Tak byl zažehnán mor v Kašperských horách. A odsud se vydal chalupník Ondřej směrem na Rejštejn. Cestou přes les, kudy si chtěl zkrátit cestu, míjel i skálu, kde se před dlouhým časem snažil nečestně získat ukrytý poklad. Posadil se na chvíli na velký pařez a vzpomínal, jak to tenkrát bylo. Vzpomněl si na svou chamtivost a nepoctivost a bylo mu úzko. Před očima se mu objevil obrázek krásné víly se zlatými vlasy, která ho měla velice ráda. A on se k ní tak nepěkně zachoval. Okrást někoho, kdo vám důvěřuje, je opravdu hanebnost. Trápilo ho, jak moc svize, která hlídala poklad, tenkrát ublížil. A jak tak přemítal, zčista jasna se před ním objevila Bora, spravedlivá vládkyně Šumavy. Kolem jejího trůnu tančily noční světlušky, poskakovali nezbední permoníčci a další členové lesní družiny. Bora byla jako vždy důstojně zahalena do pláště z borové kůry a její oči odrážely hlubokou čern šumavských lesů. Její tvář byla klidná a hlas byl měkký jako čerstvý mech. Pokynula na mladého muže, aby přistoupil blíž a zeptala se. Jestli pak víš, Ondřeji, že si právě své ukradené zlaťáky dobrými skutky vykoupil? Chalupník zavrtěl hlavou. Je čas, aby ses usadil ve své chalupě a začal hospodařit, hovořila k němu ze svého vysokého dřevěného trůnu Bora. Tady máš své zlaťáky, poctivě jsi si je na cestách Šumavou odpracoval. Ondřej se na ní díval překvapeně. Jen ber, z našeho bohatství neubude. Podávala mu stejný měšec z dukátů, jaký se Ondřejovi stal tenkrát osobným. Děkuji ti, Boro, jsi moudrá a spravedlivá. Nech si prosím mé zlaťáky a dej mi raději hospodyni k mému hospodářství. Dobrá, můžeš si vybrat jakoukoliv svobodnou dívku z okolí, která se ti bude líbit. A já zařídím, že ti bude dobrou ženou, souhlasila Bora. Vím jen o jedné jediné a ta mi svou lásku již dávno dala. Teď je na mě, abych její lásku opětoval. dobrá vládkyně Šumavy, dovol mi odvést na své hospodářství svizu. Před dlouhým časem mne milovala nejčistší láskou, jakou byla víla schopna milovat člověka. Já její láskou pohrdal. Chtěl bych to napravit. Dovol nám odejít ze šumavských kopců a usadit se v údolí. Máš velmi odvážné přání, ale ať je po tvém. Dám jí volnost a může s tebou odejít, ale po dobu jí můžeš vrátit jedině ty. Ve své vlčí kůži půjde po tvém boku až k tvému stavení. Lidé vás budou potkávat a jejich posměch bude tvá poslední zkouška. Jak tvé srdce svizu uvidí na konci cesty, takovou tvář bude mít do konce života. Vybereš si sám. V téhle zkoušce ti nikdo nepomůže. Pak se zvedl tak silný vítr, že si Ondřej musel dlaněmi na chvilku zakrýt oči. Když vítr ustal, nebylo po Boře a její družině ani památky. Jen na místě, kde se tyčil mohutný trůn, stála postava zahalená do vlčí kůže s jeleními parohy na hlavě. Plaše se dívala na chalupníka. Svizo, odpust mi, prosím, řekl tiše Ondřej a vzal ji za ruku. Pojď, půjdeme do údolí, do mé chalupky a budeme tam hospodařit. Sviza neodpověděla, jen se jemně usmála a vydala se ruku v ruce s Ondřejem směrem k městu, za kterým ležela malá výska Touškov, kde se měli usadit. Sotva vešli do městských bran Kašperských hor, strhnul se povyk. Podívejte na tu čarodějnici, vlčí kůže, no ukaž tvářičku, ta je ošklivá. Ondřej nepoznával ty dobrotivé lidi, dříve mu připadali tak milí. Odháněl tedy posměváčky, jak se dalo. Po těžké hodince prošli konečně městem. Sviza plakala, ale Ondřej jí chlácholil. Neboj se, pro mne si ta nejhezčí nevěsta, jakou jsem si mohl vybrat. Pak už netrvalo dlouho a stáli přede dveřmi do Ondřejovy chalupy. V okamžiku, kdy Sviza překročila práh stavení, její tvář se změnila k nepoznání. Vrátily se jí krásné, veselé oči, jahodové rty a vlasy se jí ve sluníčku leskly, jako by byly skutečně zlaté. A slzy, které měla na dlaních, se změnily ve zlaťáky. Tak spravedlivá Bora vyplatila jejich utrpení při cestě domů.
1: V jednom velkém přístavním městě Le Havru žil bohatý kupec. Měl mnoho lodí, které posílal do cizích zemí, aby přivezli vzácné koření, ovoce, zlato, drahé kameny i slonovou kost. Jednoho dne se opět chystala jedna z jeho lodí za moře. Kapitán Monbazilak, bývalý pirát s páskou přes oko, si svolal na palubu všechno mužstvo.
2: Náš pán mi nařídil, abych vám před vyplutím dal na jeden den volno. Jděte si do města koupit, co chcete. Tam za mořem s tím můžete obchodovat a co vyděláte, bude vaše.
1: Mezi lodníky byl také mladý plavčík, sirotek bez haléře. Chodil smutně městem a bylo mu líto, že nemá nic, co by mohl v zemi za mořem vyměnit nebo prodat. Až na večer si vzpomněl, že má v městě jakousi vzdálenou tetu a šel ji požádat o pomoc.
3: Nebuď smutný, Vítku, něco pro tebe mám. A budeš-li s tím dobře zacházet, můžeš se stát velkým boháčem.
1: Pak šla teta ke skříni a vyndala odtud starý, rozbitý mlýnek na kávu.
4: Starý rozbitý mlýnek.
3: Přesvědčíš se, že zevnějšek není všechno? Ten mlýnek je kouzelný. Dá ti, co si budeš přát. No, jen to zkus.
4: Ach, milá tetičko, od rána jsem neměl v ústech. A tak bych si přál makový koláč.
3: Dobrá, tak pozorně poslouchej. Pěkně prosím, mlýnku, chceš-li, koláč z máku nám teď pošli.
1: Jakmile teta postavila mlýnek na stůl a vyřkla kouzelnou formuli, začal se mlýnek otáčet a na stůl padaly koláče tak rychle, že je Vít ani nestačil jíst.
3: Dost už, mlýnku, děkuji, už nic nepotřebuji. Tak co, jsi spokojen?
4: Jak by ne, tetičko. Takovou věc nemá asi nikdo jiný na světě.
3: To nemá, Vítku. Ale aby ti mlýnek dobře sloužil, musíš ho používat jen k dobrému.
4: To budu, tetičko, spolehni se. Děkuji ti a nashledanou.
1: Sluštička Nikol slyšela celý hovor a vyběhla teď za Vítkem až na schody.
5: Prosím tě, Vítku, vezmi mne také na loď. Budu se o tebe starat, budu ti prát a zašívat. Nebudeš litovat, že jsi mne vzal sebou.
4: Rád bych, ale dívky na loď nesmějí.
5: Převléknu se do chlapeckých šatů a nikdo nic nepozná. Přihlásím se do kuchyně kuchaři k ruce. Vítku.
4: No dobrá, Nikol, pojď, alespoň mi nebude smutno.
1: Na lodi se už všichni chystali k odplutí. Na palubě byly hromady pestrých látek, plné pytle korálů, prstýnků a jiných tretek, které chtěli lodníci za mořem vyměnit za zlato a drahé kameny. Když viděli Vítkův starý mlýnek, dali se všichni do smíchu. Ale Vítek si z toho nic nedělal. Mlýnek dobře uschoval a pak už myslel jenom na práci. Když se loď doplavila k břehům daleké tropické země, prosil kapitána, aby směl jít do města.
2: No, když jdou ostatní děsi taky. Ale něco bych od tebe chtěl. Dostal jsem právě náramnou chuť na omeletu, ale drůbež je v této zemi velikou zvláštností. Když už jdeš zkusit štěstí s svým mlýnkem, podívej se, zda bys pro mne nesehnal pár vajec. Dobře bych se ti odmědil.
1: Vít se rozběhl do své kajuty, vyndal z úkrytu mlýnek, postavil ho na stůl a vzpomněl si na starou tetu.
4: Pěkně prosím, mlýnku, chceš-li, tucet vajec hned mi pošli.
1: Sotva to dořekl, mlýnek se začal točit a než se Vít nadál, leželo na stole 12 vajec.
4: Dost už, mlýnku, děkuji, už nic nepotřebuji.
1: Nikol pak udělala omeletu, že se na ní srdce smálo a za chvíli už klepal Vítek na dveře kapitánovi kajuty.
2: Cože? Opravdová omeleta z čerstvých vajec? Jsi pašák, Vítku. Tak se mi líbíš. Tady máš dukát. A teď ti dávám měsíc volno, abys mohl na břehu dobře obchodovat.
1: Netrvalo dlouho a v městě se rozkřiklo, že mladý námořník dovede každému opatřit všechno, co potřebuje. Lidé se k němu jen hrnuli. Jednou zaklepal na dveře podivný návštěvník, zahalený do velikého pláště.
6: Jsem ministrem z daleké země, kde vládne mocný sultán Sulejman. Sultán tě velmi odmění, mladíku. Pomůžeš-li mu v jeho starostech?
4: Rád, ale co pro něj mohu učinit?
6: Naši zemi přepadla zlá nemoc, která kosí lidi po tisících. Žádný lékař si už neví rady. A tak mě náš nejjasnější sultán posílá za tebou, zda bys mu mohl opatřit lék, který by proti zlé nemoci pomáhal.
4: Ať sultán pošle vozy. Do 2 dnů bude mít lék připraven.
1: Sultán pak Víta s vděčností jmenoval dvorním dodavatelem a poslal mu za odměnu mnoho a mnoho peněz. Ale kapitán Mombazilak byl velice závistivý a Vítovi jeho bohatství nepřál. Jednou zaslechl za dveřmi Vítovy kajuty kouzelnou průpovídku a pochopil, že zdrojem jeho bohatství je kávový mlýnek. Vymyslel tedy plán, jak by se mlýnku mohl zmocnit. Blížila se doba jejich návratu do Francie. Večer před vyplutím uspal kapitán Vítka silným práškem. Spící ho dal dopravit na břeh a okamžitě rozkázal zvednout kotvy. Když byli na širém moři, nalezl kapitán ve Vítkově kajutě mlýnek a radoval se, jak se mu jeho lest povedla. Zatím se Vít probudil na opuštěném břehu a pochopil i hned kapitánův úskok. Doběhl tedy do města a najal rychlou loď, se kterou se hned pustil za kapitánem. Když Nicole viděla, co se stalo, byla velice smutná, ale pak vymyslela plán.
5: Kapitáne, kapitáne, na celé lodi není už ani špetka soli. Co si počneme?
2: A to je celé neštěstí. Až přijedu domů, bude mi tenhle mlýnek mlít samé dukáty. Proč by nám tedy teď nenamlel trochu soli? Pěkně prosím, mlýnku, chceš-li? Trochu soli nám teď pošli.
5: To stačí, kapitáne. Podívejte, miska je už plná.
2: No dobrá. Jak je vidět, budeme mít ode dneška všeho hojnost. Ale teď už dost. Už nám sůl stačí. Povídal jsem dost. Dost. No tak dost.
1: Kapitán zapomněl kouzelnou průpovídku. Mlýnek se tedy točil a točil, sůl se hrnula oknem i dveřmi na palubu, až loď takový náklad neunesla a potopila se se vším všude. Mezitím se Vítkova loď přiblížila na dohled právě včas, aby zachránila Nicole, která pak Vítkovi všechno vyprávěla. Vítek se s milou Nicole oženil, vzal k sobě starou tetu a jsou všichni snad ještě podnes šťastně živi. A mlýnek leží na dně mořském a stále mele sůl. A té soli je tolik, že je od ní slaná voda ve všech mořích na světě.
7: Na zítří byl stanoven den slavné bitvy mezi Indiány a bratrstvem lopuchového pcháče. Takhle nelichotivě nazvali větrovští šímáky. Všichni cítili, že to bude bitva rozhodující. Vytáhli hned po obědě, beze spěchu, bez řvaní i beze zpěvu. Šetřili si síly. Za Indiány se v doprovodu několika děvčat klackovala zhrzená Simona. Nepodařilo se jí umluvit náčelníka, aby jí vzal za bílou holubici, ale věrnost kmenu zachovávala. Byla zvědavá, jak šímákům namelou. Kromě fanouše si nikdo nevšiml, že náčelník je přece jenom nesvůj. A Fanda dobře věděl, proč. Sotva se naskytla vhodná chvilka, šťouchl do bratra. Měli jsme ho vzít sebou. Bude tam smutný. Jestli bude vít, když budem v boji na život a na smrt. Přemek očividně zaváhal. Včil v zahradě nikdo není. Ponoukal ho pilně Fanda. Vezmeme ho přes plot, aspoň se podívá, jak vyhrajeme, dodali šácky. Náčelník svěřil prozatím grizzlymu velení, že si cosi zapomněl. Rozběhli se s Fandou zpátky, však ještě kluky včas doženou. Bojovníci bratrstva lopuchového pcháče se po různu vytráceli z domovů. Někteří ještě museli vykonat různé domácí práce a maminky nestačily mrkat, jak hbitě mili jejich jindliknaví chlapci nádobí nebo metli dvorek. Úlohy značením napsali v pátek, takže řada rodičů se radovala, že to s jejich ratolestí bere lepší konec. Oba voje dosáhli své strany pískovny téměř současně. Indiáni vytáhli ukryté ozdoby a zbroj a dali si záležet, aby byli přímo krásní. Šímáci využili volnou chvíli stejně. Vylovili z kapes přidělené lopušáky a ověnčili se metály, knoflíky a hodnostmi. Zuzce se dostalo cti dekorovat samotného černého mstitele. Z indiánské strany ji ostřížím zrakem pozorovala Simona. Však by jí dala. Holt se zlotřila, kdyby kančí zub nepovažoval bitvu za ryze klukovskou záležitost. Simonu převelice hnětlo, že šímáci mají mezi sebou děvče. Byla to do nebe volající nespravedlnost. Blížila se druhá. Indiáni čekali na Přemka. Nad pískovnou začaly poletvat první rozohňující výkřiky. Bojovníci se zhlukli na samotných okrajích pískového kaňonu, aby lépe slyšeli, s jak nestydatým protivníkem se zahazují. Divoši, nevycválaní, řvali lopušáci. Piráti, šibeničníci, nezůstali dlužní indiáni. Lojsku, ty postrachu chcíplých myší, vymyslel a hned uplatnil divočák. Vyskakoval a řval, div si nestrhl plíce. Ale v tom dal Lojzek indiánům nádherného trumfa. Vy umazané suvenírové atrapy, ho, ho! K tomu ho, ho! Se chutě přidali všichni lopušáci, aby bylo vidět, jakou psinu mají z indiánů, posměšně si popotahovali košile. Šedému grizzlimu se zatmělo před očima. Pro legraci pcháčům tady nejsou. Zapomněl, že předností velitele je umění držet své city na uzdě a mohutným skokem spadl do kaňonu. Indiáni to považovali za povel k útoku. S řevem odcestovali na dno pískovny za ním. Na to slavně naskákali do lopušáci a bitva začala. Zuzka jemným krůčkem přicupitala blíž a usadila se na břehu. Skřížila nohy jako dáma a pozorovala cvrkot. Občas se pitomně zachichotala, jako by se celé představení odehrávalo výhradně kvůli ní. Simona se namíchla. Než si kluci dole vyměnili pár ran, oběhla s děvčaty pískovnu a strčili Zuzku dolů. Sjela pozadku, než stačila říct ach. Po písku se bohužel nejede jako po másle, takže sukni vzadu měla na dráž. Větrovské holky byly v mžiku za ní. V bojovém zápalu si nevšímali jenom špalkové, ale především Simona srdnatě mydlila kluky. Nahoře stanul překvapený Přemek s Danem. Fanda si poliboval. To je nádherná mela. Všiml si Zuzky a zaječel výrazným hlasem na celou pískovnu. To je ona, zrádkyně, Simono, dej papaštice. Dračce Simona dlouho neokolkovala. Nechla Vincu, jemuž oškubala hodnosti i medaile, a vrhla se z děvčaty na Zuzanu. Já ti dám dekorova černého mstitele, já tě vyfešáku, a já to povím, kvičela Zuzka, nechej mě, včiřvéš, zrádkyňo, rozhořčovala se Anka. A Simona všechnu lopuchovou kořist nasázela bránící se Zuzaně do vlasu.
8: Ty kozo,
7: spustila špalková brek,
8: vždyť to nevyčešu, budu chodit na ježka.
7: Přemek neměl na vybranou. Jdeme na to, brácho, vyzval Fandu a šli. Dan skočil za ním. V tu ránu bylo ovšem poboj. Cvičený vlk na straně indiánů, to byl podraz. Lopušáci mazali, co jim nohy stačili, a Lojzek mocně volal.
9: Zvířata jsme nedomluvili, vy potentovaní srabi!
7: Přemek pískl na Dana a přitáhl ho k sobě.
9: Na vás já potřebuju psa, tebe srovnám levou zadní, oznámil pohrdlivě. Nemám ho kam dát.
7: Kecá, černý mstiteli, napovídal Vincek, aby odvrátil pozornost od svého potupeného zevnějšku. Byl Simonou oškubaný jako holátko. Přemek ho neuznal za hodna odpovědi. Pohrdavě se k němu obrátil zády. A to zas šímáci dobře věděli, že náčelník

0: zastavili před Šímovic plotem. Šímovi sice měli na dvoře psíka Harika, ale Lojzek si vzpomněl na dědovo hudrování. Prý by potřeboval k vinohradu psa. Sváděl to na všelijaké škůdníky zralý hroznu, ale všichni věděli, že jádro pudla je jinde. Děda pracoval na viničce od jara hluboko do podzimu, bylo to jeho největší potěšení a rozptýlení v penzi. A potřeboval mít kamaráda. Kdo ví, co kdyby se jim stal Dan? Přemek plivl na kapesník a očistil černému mstiteli šmouhy, utrpěné v krátkém, leč urputném boji. Dědeček pranicí moc nepřál. Matouš obral veliteli zbylé bodláky, Lojzek se nadechl a šel. Za plotem panovalo mlčení. Bojovníci se báli promluvit, aby nic nezakřikli. Už jde, sykl Fanda. Volným krokem vyšel od zápraží dědeček, následovaný Lojzkem. Otevřel vrátka a uvědomil si, jak všechny děti na něho v očekávání upírají oči. Jeho pohled se zastavil na Danovi. Hned viděl, že nepřivedli nějakého sušinku nebo lenocha. Dan byl mohutný, stále ještě bystrý a jeho výraz svědčil o inteligenci. Ale zejména dědu zaujalo, co o jeho posledních životních příhodách povídal Lojzek. Jak se Přemek psa ujal a staral se o něho. Jak mu leží Danův osud na srdci.
1: Jakže mu říkáte? Zeptal se děda.
0: Dan, rychle odpověděl Přemek. Přitáhl psa k sobě, aby náhodou nevyvedl nějakou neplechu.
1: Tož pozvi ho dál, vyzval dědeček vnuka.
0: Lojzek otevřel vrátka. Přemek s Danem vstoupili dovnitř.
1: Budeme tady spolu dva děci,
0: naklonil se k Danovi dědeček, když mu Vlčák pod Přemkovým velením dal pac. Náčelník si ještě zakroutil.
2: Pane Šíma, kdybyste někdy mluvil se strýcem Pávkem.
1: Jasné, uklidnil ho děda. Je váš, u mě jenom bydlí.
0: Přemek se rozářil. Rychle dědečka ujistil, že budou nosit Danovi žrádlo. Větrováci i spousta kluků z dědiny vždycky ho vyvedou a zkrátka s Danem vůbec nebudou starosti.
1: Děda jen máchl rukou. Postaral by se o psa i sám, ale přejí-li si to chlapci takhle, tím líp.
0: Větrovští i hroznovští, promíchaní mezi sebou, trpělivě čekali, s jakou se Přemysl vrátí. Když spokojeně sevřel zdvižené palce, nad Šímovic plotem se zvedl radostný řev. Jen Simona upřela ublížené oči na svého příznivce Pištu. Nesklamal. Malonko si odkašlal a předstoupil před Přemka.
3: Náčelníku, promluvil hlasem, který by kámen změnil na tvaroch. Nemohla by Simona být přece jen bílá holubica? Viděl si, jak zmidlila zrádkyňu?
0: Náčelníkovi před chvilinkou spadla taková tíha ze srdce, že jeho velkorysost byla momentálně bezbřehá.
3: Tož já, bude holubica, ať je od ní pokoj.
0: Pišta to Simoně ani nemusel opakovat. Natahovala uši jako sova. Hrdě pohodila hlavou a vykouzlila pentličku, kterou už dávno nosila všude sebou. Převázala si čelo a bílá holubica byla na světě.
4: Pan Podešva na svého zadržitele nezapomněl. Hned po návratu z Hroznova vyprávěl své ženě o dobrodružství, kterému Fanda s kamarády bezděčně připravil a nejvíc o něm samotném. Zjistil všechny náležitosti potřebné proto, aby se mohli stát Fandovými pěstouny. Potom se rozjeli za ním. Paní Podešvová se na cestu vystrojila do šatů, v níž šla přítelkyni na svatbu. Nadcházel slavnostní okamžik. Měla se setkat s chlapcem, který bude členem jejich rodiny. I když se nestane jeho opravdovou maminkou, cítila, že to není úplně rozhodující. Důležitější přece je, co k sobě lidi cítí. Ta žena, která podle práva zůstávala Fandovou maminkou, jí byla méně, než tušila. Fanouše spatřili dřív, než dojeli do Hroznova.

Vyhýbal se v houfu kluků špinavý až běda a pral se s jedním z nich o klacek, který chtěli házet Večákovi. Tož, co mu říkáš? Ukázal ho Podešva ženě. Šťastně se usmála. Přesně takhle jsem si ho představovala. Jak se ti líbí Hafánek? Přitakla, že je pěkný. Neřekla bys, jak umí funět. Už jsem se viděl zakousnutý. Znovu nastartovali a rozjeli se za primářem. Zdálo se jim, že bude nejvhodnější, když je Fandovi představí. Snadné to nebude, řekl jim Václavík. Kluk je lajdák, kázně moc nedá a mívá neuvěřitelné nápady. Konečně, obrátil se na Podešvu, co bych vám povídal, už jste ho zažil. Pousmál se. Říkal ty věci, protože to byla pravda a zároveň s dobrým vědomím, že Podešvovi se chlapce nevzdají. Měl velikou radost, jako poprvé, když se mu podařilo dostat děcko do rodiny, jako po desáté a po padesáté. Věděl, že rodina znamená o mnoho víc než sebelépe a sebeobětavěji vedený dětský domov. Jak jste s ním vycházel vy? Zeptala se ho paní. Já? Dobře, není to špatný kluk. To ne. Děti po skupinkách přicházely k Větrovu. S ředitelem Hamouzem jsem hovořil, s Fandou byste si ale měli promluvit sami. Bystré Lišky se zmocnil správný pocit, že trojice před branou čeká na něho. Aspoň se na ní primář, Podešva a ta paní vedle dívali. Bezděčně zvolnil krok. Přemek se po něm otočil, ale nechtěl vyrušovat. Viděl, že bráška má hosty. Primář měl hlas trochu jiný než obvykle. Fando, chtěl bys do rodiny? Mlčel, zaskočili ho. Nedůvěřivě se zeptal. Kam? Paní řekla jemně. K nám. Kolem očí se jí udělaly laskavé vějířky. Fanda jí bez úsměvu podrobil zkoumání. Ukázal na Podešvu. Vy jste jeho žena? Přisvědčili. Václavík s Lehoun se uklonil na rozloučenou a poodešel. Chlapec zůstal s Podešvovými. Chvíli se zamlkle procházeli kolem zahrady. Mě tu mají všetci rádi, prohodil Fanda skoro vzpurně. Pro přesnost však přeci jen dodal. Akorát Toufarné a Úča. My bychom tě taky měli rádi, řekla paní. Ale jste jen dva. To by ti nestačilo, usmál se Podešva. Mně tu není žádné zle. Najednou vyhrkl. Já se zeptám bráchy. Úprkem se rozběhl do brány. Znepokojení manželé se spěšně vrátili k Václavíkovi. On tu má sourozence, otázal se Podešva. Primář vzpomínal, to snad ne. Fanda myslí Přemka. Vysvětlil za okamžik a nepatrně se usmál. Jsou pokrevní bratři, indiáni, na život a na smrt. Podešvovi se ulehčeně podívali za Fandou. Doběhl Přemkovi, který na něho čekal na schodišti, popadl ho za ruku a táhl do hlouby zahrady. Bratři se posadili k vyhaslému ohništi. Fanda překotně vyložil, co se semlelo. Přemek mlčel. Fandovi se zdálo, že náčelníkovo čelo pokryl stín. Já nikam do rodiny nepůjdu, zahorovala přeptal se. Ty bys šel? Přemysl zadumaně pozoroval špičky bot. Překvapil. To víš, že jo, kdybych byl malý jako ty, odmlčel se, jen běž. Za rok budu v učení a byl bys tu stejně sám. Zašátral klacíkem v ohácích. Fanda pilně přemýšlel. Brácho, já jim řeknu, že bez tebe k ním nepůjdu, nabízel věrně. Přemek zavrtěl hlavou. Dlouho už věděl, že věci nejsou tak jednoduché, jak si často představuje jeho malý bratr. Já už jsem velký, o sebe se postarám. Utíkej, nenech je čekat. Popostrčil ho k bráně. Na prahu zimy, po vyřízení všech náležitostí, si Podešvovi pro Fandu přijeli. Jeho loučení s Větrovem a Hroznovem trvalo skoro celý den. Nejdéle s Přemkem. Ještě spolu zašli za Danem a do pískovny a na své tajné místo.
Nakonec se bratrsky políbili a vyměnili si amulety na znamení, že je nic na světě nerozdělí. Ale přijedeme za Přemkem a za Evinkou, ujišťoval se Fanda. Podešvovi to přislíbili. Seděl s paní Podešvovou na zadním sedadle a nevěděl, kam se podívat dřív. Pojednou zmlkl. V zahradě domova, otrhané větrem, probleskl mezi stromy plamínek. Fanda si klekl na zadní sedadlo a nespustil ze záře oči. Dým vystoupil na nebe. Podešva se obrátil na ženu a sotva znatelně si přisvědčili. Přibrzdil. Zastavíme. Fanouš horlivě zatřepal čupřinou. Vylezli z vozu. Oheň teď viděli jasněji. V tichu soumraku k ním zaznívala písnička zpívaná dětskými hlasy. To jsou Indiáni, řekl Fanda spokojeně. Myslí na mě. Ani trochu se nespletl. Tam u ohně vzpomínali na svého druha, který odjížděl do nového života.

O vepříku princovi. Brzy ráno šel Honzík s dědečkem do vepřína. Jak otevřeli vrátka dvora, hned se ozval z jedné prkené ohrádky kvikot vepře. Pojď, Honzíku, řekl dědeček a malinko se usmíval. Ukážu ti našeho prince. Prince? Užasl Honzík. Jaký princ by mohl být mezi prasaty? Dědeček už nic neříkal. Šel k ohrádce, otevřel ji a z ohrádky vyběhl růžový vepřík. Byl asi tak velký jako babičina stolička. Hlavu s plochým talířkem čumáku měl dole, ocas vypadal jako klička ze silnějšího provázku. Vepřík se přitiskl k dědečkově botě a spokojeně zachrochtal. Potom si čichl k Honzíkově plátěnce a ta se mu líbila taky. Honzík ho zatahal za veliké ucho. Vepřík jim zamával, jako by zaháněl mouchu. To je hezký princ, zajásal Honzík. Viď, smál se dědeček, má na sobě štětiny. A dědečku, kolik máš princů? Jen jednoho, ostatní jsou jen obyčejní vepři. Princ se mnou všude chodí. A podívej, Honzíku, poškrábu ho na zádech a princ se převalí. Dědeček to udělal a vepřík si opravdu lehl. Roztáhl všechny čtyři a spokojenýma očima hleděl na Honzíka. Princové mají rádi, když jim někdo slouží, poznamenal dědeček. Já si ho vezmu domů, zatoužil Honzík. Ustelu mu v kuchyni v koutku. To by ti maminka dala, smál se děda. Ale Honzík se už schýbal k vepříkovi. Chtěl si ho vzít pod paži. Tatínek nosil pod paží aktovku. Honzík si tam hodí vepříka prince. Chytil ho jednou rukou za přední kopítko a druhou za zadní. Táhl vepříka k sobě. Byl tak těžký. Princ jenom žoural očima. Divil se asi, co se to děje. Snad nezačíná létat jako slepice. Tohle pomyšlení se vepříkovi nelíbilo. Prudce sebou škubl. Uvolnil kopítka, padl na bok a rychle se postavil na všechny čtyři. Porazil přitom Honzíka na zem. Prosím tě, žasl dědeček, snad nechceš běhat po čtyřech jako princ? Ten má sílu, divil se Honzík, skoro by mě přepral. Chvilku mu trvalo, než vstal. Pojď, ukážu ti naše stádo, zval ho dědeček. Dědeček chodil s Honzíkem od jedné ohrady k druhé. Bylo tam mnoho vepřů. V jedné ohradě menší, v druhé větší a v třetí se zvolna procházeli úplní obři. Oči měli přikryté lopatkami uší a tiše mručeli. Honzík se jich skoro bál. Jsou jako sloni, řekl s obdivem. Jako sloni ne, ale nabrali na sebe pěkně, odpověděl spokojeně dědeček. Hodně za ně utržíme. A dědečku, ty dostaneš taky něco? Ptal se Honzík. Jak pak by ne, smál se dědeček. V zadní části dvora ležely v menších ohradách velké prasnice s malými vepříky. Kvíkali tam a pobíhali okolo staré jako kuřata kolem kvočny. Honzík z nich měl radost a dědeček mu dal jednoho vepříka pochovat. Stará se ani nehnula, jen se pomalem bedlivě dívala, aby se mu nic nestalo. Přes léto je necháváme venku, řekl dědeček, ať jsou na zdravém vzduchu. Až teprve na zimu je stěhujeme do vepřína. A není jim v noci zima? Co je to platné? Musí se otužit, řekl dědeček a šel s Honzíkem ke kůlně. Odvázal kozu, která se už netrpělivě rozhlížela, a hned ji pustil. Koza se vrhla na vepříka prince a začala do něho trkat. Vepřík kvičel a pospíchal k dědečkovým botám. Co to děláš? Necháš ho? Zlobil se dědeček na kozu. Jdi se tamhle napást a nech prince na pokoji. Koza uslyšela dědečkův hněvivý hlas a urazila se. Pozdvihla pyšně hlavu a šla. Ocas jí stál stuha jako list zimního zelí.
ve zlosti přemýšlela, kde by co provedla, aby se dědeček zlobil ještě víc. Nemohla na nic přijít. Vyskočila aspoň na střechu dřevěného chlívku a odtud vylezla na zeď dvora. To byla pro ní krásná pěšinka. Chodila po ní sem a tam a ochutnávala listí nejbližších stromů. Některé listy byly sladké, jiné nakyslé, další na kozím jazyku hořkly a o kousek dál chutnaly jako sůl. Koze, samou pýchou, že chodí tak vysoko, vstávaly chlupy na zadku a ocas jí opět vlál jako praporek. Konečně ji uviděl dědeček a zase se rozlobil. Koza! Křičel na ní přes dvůr. Jdeš dolů? Koza to slyšela, ale naschvál skočila na druhou stranu zdi. Bylo to trochu vysoko, takže bradou skoro uhodila o zem, ale jinak se jí nic nestalo. Byla na návsi a mohla jít, kam chtěla. Dědeček ji nechal. Věděl, že koza se zase vrátí a šel s Honzíkem připravovat krmení.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

tam tě voškubem. Lou, pežníci spolu volání to, schopáni to jsou páni. Lou, pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej jiné řemeslo nikdy to jim neneslo. Od dubem.

0: Bam! Low! Píkoupík je zdrátloupý dej! Jsem cukr, dej jsem kroupy, seď! V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni! Low! Pešník je nesmlouvavý, low! Ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida! Bam, za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Na mě se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoričí o světě. Low, pešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Low, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla, je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
3: Co to je?
5: To je váš kluk, pane Lotrantlo.
3: Morce z Hadry, to jsou události.
4: Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
6: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bysme se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
6: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukrad tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
1: Správně.
2: Protože na to má.
1: Správně.
0: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoliv.
7: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
0: Když zdálu píč písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochu nenecky,
1: když bude mluvit plynně.

0: Daleko, předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nevěřte mu, já je jed, ještě teď jsem zelený. Žádné melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Pláci nás, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: Tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a studovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a studovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr, tak to znamená, že není doktor.
7: Nemá dr, není doktor. Má dr, je doktor.

0: mi tak nějak přerost.
1: Koukám, koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív?
0: Nebyl čas. Moc práce.
1: Umíš číst a psát, synu?
2: Co pak je tohle?
3: Domeček.
4: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
2: Vyračte být také negramotný, pane...
4: Lotrando menume. Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
2: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
4: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
4: A tady je taková směska.
2: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
4: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
5: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: všichni do cel.
1: Dosti se postím a jen když přijdou hosti,
2: tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
3: Však s takhle malinký.
2: Však s takhle malinký.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám! Vidíš, že se dívám?
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš viset. Já povídám, Hergot, sakra, chlapi. Já povídám, krucifix, chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera... Můžu? Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
3: Hergot, tady se ale blbě přednáší to.
4: Lotrando odjíždí.
5: Kde je?
4: Tamhle.
6: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem, synu.
0: On tatík má už na kánku.
2: Vicku! Ty loudale lína! Vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovatí ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, aby jsi z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
2: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
3: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
2: Loupežnictví přece. Toho se drž.
3: Loupežnictví?
2: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
3: Ano. Ano, tatínku. Drahý.
4: V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: Peníze nebo život.
1: Co to?
0: No, peníze nebo život. Jsem strašlivý loupežník, Lotrando.
2: Aha. No, Jařku, peníze nemám. Tak ti můžu dát jenom ten holej život.
0: Holý život, říkáte?
2: No. A nebo
1: chleba s tvarohem.
0: Chleba s tvarohem nebo život?
1: Hm? Děkuji.
2: Ono, kdyby se to vzalo za správný konec, možná, že by byly i ty peníze.
0: Promiňte, že hovořím s plnými ústy, ale který konec máte na mysli?
2: Tenhle.
1: Na?
2: No.
3: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub. Jina

0: Co mi to vyrazilo na čele?
1: To bude asi pot.
0: Není to příznak choroby?
1: Ale kdeby. Pot je zdravá věc.
2: Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní.

Dennis Wounds. Žízni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni.

0: nám truň.
1: Co se mi to děje na ruce?
0: No, jestli oni to nebudou mozoule.
1: A není to příznak choroby?
0: Ale kde pak? Mozoule jsou zdravá věc. Uhni.

0: Není to náhodou práce?
1: A co jiného by to bylo?
0: Tak to já bohužel nesmím.
1: Co to povídáš za nesmysle?
0: Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím.
1: No, potěš pánbu.
0: Abych vám řekl pravdu, tak mě loupežnictví vůbec netěší. Dokonce si myslím, že k němu ani nemám vlohy.
1: No, mně to taky tak připadá. No,
0: jenže tatínkova poslední slova byla nepracuj.
1: Tak to se nemusíš bát, protože tohle žádná práce nebyla. To bylo jen takový šolichání.
0: Opravdu?
1: Aha.

0: Já velký Harry. Kdo?
1: Ty.
0: Já
1: Drvoštěp. A jmenuju se Drnec.
0: Drnec. Napsat to.
1: Napsat.
2: Já to napíši za něj. Nec jste říkal.
1: Nec?
0: To! On! Pane, ty teď uděláš, že půjdeš s námi.
3: No a Japato?
0: Japato, protože náš sultán Solimán.
4: Vládce náš, slunce naše jasné.
0: Tě potřebuje jako sůl. A ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v posteli o tom. Tady ty foršus.
3: Já jsem z toho Tumpachovej. Co tomu říkáš?
2: Práce v zahraničí bývá mnohem lépe placena. Měna je to tvrdá.
3: Jašku, páni velvyslanci, musel bych se zeptat ženy. Mojí.
0: Máni. Když vy u vás musíte ptát ženy, zeptáme ženy.

0: Kdo bude mít málo, může dostat nášup. Je to jen jáhelná kaše. Takový chudý jídlo.
1: Drnecová, když ty pustit drnec s náma, konec chudoba. Náš sultán Solimán.
2: Vládce náš, slunce naše jasné.
1: No, je bohatý. Toto dárek pro tebe.
0: Božínku, to je krásné, že si děláte škodu.
1: My děláme škodu, že my potřebujeme tvůj drnec s náma. Kaše dobrá, chci nášup.
0: A to myslíte, že by si u vás táta vydělal i na novou střechu?
1: On bude zbohatlík. Tři střecha budeš mít nad sebou.
0: Tři střecha?
3: Velbloud dvouhrbý. Latinsky camelus, ferus, bactrianus. Slovensky ťava. Pojme až 50 litrů vody, aby mohl překonat poušť.
4: A na co má ty hrby?
3: V nich má zásoby tuku.
5: Hrove, chlapče, ty se nezdáš, ale vědomostí máš jak učitelský.
3: A sušený velbloudí trus se používá jako palivo.
4: Jak se jmenuješ?
1: Hálí.
4: A jak ty?
1: Bélí.
4: A ty?
6: Zélí. Já doma taky mít takové dítě jako ty.
4: A jak se jmenuje?
6: Malý zelí.
7: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: cliché. Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Nesmírně daleko. Tam, kde

0: 血肉。
1: 哪一种？
2: 哪是
0: 我血肉。那么我就是野肉。
1: 野肉。
0: 野肉。Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
4: Máš i prohlídnout.

0: Dářku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... drobátko tento... nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není,

0: Kali na zpáteční cestu.
1: Říkal něco zajímavého?
2: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
3: Odkud pak jste, mládenče?
4: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
3: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
0: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
3: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasane.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halim, Halim. Pro pána krále, my dva ji máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme sebou tyhle fidlátka?
0: Ty... ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Já pato. V tom případě vy... pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No. Tak v takové šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane drnec.
4: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo. To bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo. Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
1: A když je má být poprava?
7: Už zítra.

0: Toto uteklo.
1: Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
2: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
1: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mě něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
2: Co říkal?
1: Co kdyby se...
2: Ale vzal bych to pořádně. Žádný bížlování.
1: Hálí je doutníkovej.
3: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A drnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
4: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
3: Drnec, já nespal celou noc.
4: No, jo, no.
3: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krka.
4: No to já taky.
5: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí, na slovíčko.
6: Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
2: Mohu přičuchnout?
7: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužná, ostrý má zub.

0: co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až to v

0: dalle sue ogni.
1: A cože při tom dělají takový rámus?
2: Asi tancujou dupáka.
1: Aha. A dupáka je válečný tanec?
2: Něco na ten způsob.

0: teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando secakramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Huvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď.
2: Udělali nám tady pěknou paseku.
1: Co to tu voní?
2: Co by? Dřevo a smůla.
1: Ne, ne, ještě něco.
3: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
2: Princezna loudí o jídlo. Tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: Ine,

0: Teda dnes, tohle ty vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všechny stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Pláče náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
6: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
7: Volejte sláva a pět dní se radujte!
6: Tři dny se radujte!
7: A tři dny se radujte!
8: Líbí se ti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich? Ano. Zatancuj si s ní.
9: Myslíte, že bych směl?
8: To by ne.
10: Páni muzikanti, polku.

0: Když já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní? Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
0: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
0: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
0: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
0: A dost?
1: A dost.
0: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
0: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
0: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
0: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran do stůně.
5: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
3: Tady tak.
5: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
3: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
5: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho chlapče nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku. Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupežníkem.

Svatojánský oheň. Někde je země samý hrb a někde sprohývaná, zmačkaná jak myslivecký klobouk, cesty věčně do kopečka, věčně šupem z vršku. Zde v pustých rovinách daleko nikde nic, nikde falta, nikde záhyb, vše došírá, doplacata prostřeno jak stůl, a smutně vidět od obzoru k obzoru, neb zem tu chudá holá na kámen a lidských stavení tu málo. Však býti dneska obyčejný večer, téhle té malé výsky, o které chci vyprávět, byste si ve večerním šeru na mou věru ani nevšimli, je nízká, řídká, přejdeš ji jak nic, a třeba křížem krážem. Jenomže zítra, pohleďte na ten žár, pohleďte na to světlo šlehající do nebe. Zítra je slavný den, den Jana Křtitele, jenž kdekoliv tu v kraji o červnové půlnoci léto co léto vítán svatým ohněm. Na svatýho Jána noc jak zlatá brána, zlaté dříví, zlaté klestí, suší slzy, nosí štěstí. Skoč, synečku, přes plameny, čeká tě tvý potěšení. Skoč, synečku, horký ruce, přikryjou ti horký srdce. Děvčata v hloučku převysoko zpívají, jen jedna samotná s rukama sevřenýma uprsou zlekaně sleduje jednoho z mládenců, co skáčou přes vysoký oheň. Už jsou jen tři, Vincek a Tomáš a Matouš. A starý Vanýsek, ten věčný tulák světem, co vždycky na Jána se navrací sem domů, k Bílé vsi a chystá s omladinou svatojánskou hranici, už zase křičí, už se zase rozmáchl polenem nad hlavou. Přihodíme, přitopíme. Praská souška, praská chvojí, kdo pak se ho nejmíň bojí? A Matouš přibíhá k té dívce, co tu samotná, a popadne jí za horoucí ruce. Cilko, skočím kvůli tobě, abych ti dokázal, jak je... Cilka se vycukne a položí mu ruku na ústa. Vždy tě všichni uslyší a už neskákej, mám o tebe strach. A paní starostová v šeru o kus dál mračí se na muže i na syna. No jo, Cilka samozřejmě s Matoušem a může na něm oči nechat. Starosta se směje, syn šeptem škaredí se na matku. Ale mami, Matouš je kamarád. Kamarád, a tobě se snad Cilka nelíbí? Starosta pozvedá džbám piva ze země. Co by nelíbila, viď, Tomku, byla by to nevěsta jako cukrátko. Ale to už Vanýsek haleká od hranice po druhé. Jánský oheň plný svíček, kdo si troufá přes ohníček? Vincek vrtí hlavou, že už nepůjde. Ale Matouš už zvedá ruku nad hlavu a starosta se rozmrzele kření. Co z ho nepředběh, chlubílka, takhle to u děbuchy nevyhraješ. A Tomek spěchá za Matoušem k ohni. A jeden po druhém se rozbíhají a jeden po druhém proskočí plameny, až žížnivě to hvízne. Uznalé volání a potlesk vesnice jásavě letí temnotemnou rovinou a kdo si z hradby těl už Vanýskovi podává dlouhaté další dřevo. Matoušku, neskákej, já tě mám stejně ráda, šeptá Cilka a táhne mládence za ruku od ohně, jenomže tomu září oči o té vrchovaté kupy, jak by je měl ze zlata, a starý Vanýsek už rovná hranici a obrací se od plamenů do tmy. A kdo teď naposled? Oheň už je to statný, troufá si jen chlap. Nějaká žena volá, aby toho nechali, že už jde se o strach a že je líp si skočit na pozítří na sále. Leč Vanýsek ten dělá, jako by to neslyšel. Však se jen ptám, co říkáš, Tomku? Otáčí se po paměti do kouta, kde od počátku starostovo místo. Pan starosta se rozesměje, až to zaduní. Co by říkal, není to žádný houžvička. A Tomek popojde pár kroků do světla a zastaví se v cestě.
To nejsem, to má táta recht, ale už se mi nechce, je to velký žár. A co ty, Matouši, volá Vanísek a mává kolem dokola pometlem plným jisker. Starosta popad syna rozlobeně za rukáv. Přišel si o rozum, kluk ze statku, a nechá se takhle zahambit. Je vidět Matouše, jak rozpíná si košily a jde pomalu k ohni. Já bych to ještě zkusil, strejčku. Potlesk a volání se znovu rozprchne vysoko k oblakům, vez v modrém dýmu rozpřahuje ruce. Starosta táhne syna do největší tmy. Já bych tě, taková ostuda a o takový prázdný kapsy od suchýho krajíce. Pojď. Tomek se vzpírá, hlavu přikloněnou na prsa. Kam? Chci se na Matouše podívat. Však otec nedbá. Za zády půlkruhu táhne ho za ruku ke druhé straně ohně. Pojď, tudy odzadu, trochu mu přitopíme. Třeba ho kuráž přejde. Jenže to už je slyšet od plamenů Vanýska. Praská doubek, praská břízka, pro Matouše vatra nízká. A lidé dělají místo a smějí se a mačkají Matoušovi všechny palce, aby ten příští skok dopadl, jak se patří. Kdo pak by si teď všiml, že v druhém konci ohně, kam už nevidět, přetahuje se o nějaké dříví sedlák se synem. Dělej, přihoď tam dvě polena. Ne, táto, mně se nechce. Ty jedno, já druhý, honem, a pak to obíhneme naspátek. Je ticho. Jen sem tam ze vsi osiřelý pes a oheň, co si v jednom kuse praská, jako by vedl přehoroucí řeč. Matouš se pomalonku rozbíhá. A starý tulák křičí jedna, dvě a tři. A plavě ozářený chlapec odrazí se od země a vysokánským skokem letí přes hořící vrch. Už je nahoře, už skoro dopadá do třísek v trávníčku, když náhle šlehne plamen strmý jako sloup a zasáhne ho v samém konci letu. Au! Ten výkřik slyšet až snad na krajíčku hvězd. A za ním nohy prchající do šera. Lidé, jak zaražení do země, stojí a hledí skrz brunátný dým a skrz tmu tmoucí ve své opuštěné vesnici, odkud se po chvíli třaslavě ozývá Cilčino volání, škrcené dlouhým pláčem. Oči plné horkých slzí, oči zlaté od plamenů, rozběhnou se lidé ke vsi, svatojánský strmý oheň zůstal náhle v poli sám. Utíkají, křičí do tmy, otvírají ubran vrata, ale po vsi nikde nikdo, jak by se ten chudá chlapec někde propad v širou zem. Stojí, mlčí, vrtí hlavou. A pak šeptem mizí v domcích, zklamaní, že ze vší slávy zbyla jen ta tichá úzkost a ten syrý, schlíplý žár. Bolí to? V posledním domku bílé vsi cuká se za firhaňkou svíčka. A teta Marie, nejstarší z celé vsi, na kterou lidi sem tam vzpomenou, jen když je něco bolí, či nevědí, jak dál, sklání se v přítmí nad Matoušem a rukou průsvitnou rovná mu na tváři studený mokrý obklad. Teď už tolik ne, jen jako by mi hlava celá hořela. Jen lež, ty syrové brambory ti vytáhnou horkost a pak zkusím pámbíčkovu palici a blanku od vajíčka. Teta se šourá k plotně a chlapec stěžka polkne, jak by ho škrtil celý svět. My se vám, teto, vždycky smáli. A já teď, jako mrzák. Hlas zalikle se skřípne, však náhle vzepne se a divže nekřičí. Nechci je, nechci nikoho, nikdo mě nesmí vidět. Teta se po něm zamračeně otočí. No, no, teď lež a mlč, to udělá ti nejlíp. Tikají hodiny.
a slyšet svíčku, jak si pokradmu, co zšepotá, ve zvenku jako puta, sem tam jen povětří zhoupne se v korunách a letí o strom dále. Teto Marie, kde máte zrcátko? Co? Bába se ohlídne po bledém plameni a už letí do třaslavé tmy. Co to děláš, slyšíš, polož to! Chlapcovi oči blízknou, celé vytřeštěné do noci. Ach, ne, to ne. A slyšet slzy, jak se derou nevěřícně do hrdla a jak v nich útlý dech a jak v nich náhle po všem křiku ticho. Tetičko, to je hrůza! Stařena bere ho laskavě za ruce a ukládá ho zpátky na kraj lože. Mlč. Za zlou nocí vždycky nové ráno. A hebce hladí ho po vlasech, po rukou a plamen svíčky vztyčený jak prst. A kde si venku slyšet něčí kroky? Teto Marie, prosím vás, nebyl tady Matouš? Slyšet i tenonké klepání na dveře. Matouš? Bába se obrátí za hlasem ke dveřím a chlapec pod ní vytřeštěn stiská jí křehké ruce. Co by tu Tomku dělal? Kde by se tu vzal? A kroky po kouskách se šeptem vracejí, jak prve blížili se. Asi utekl ze vsi. Ale kam? Hlas taky tratí se a ticho ve světnici hlubší nežli dřív. Stařena vstává, zvolna pokulhává ke stolu a sfoukne bledou svíci. Spi, nech vše běžet, budu u tebe. Však chlapec nanovo cukne se úlekem. Počkejte, někdo zase jde. A svatá pravda slyšet přiškrcené mluvení, zmatené, ženské, krade se potichu po cestě ode vsi a pak už blízko ustavení stane. Co by tu dělal se spálenou tváří? Ten už je dávno pryč. A kam by šel? Přece by mě tu nenechal. A co? Ty jsi mu snad něco slibovala? Je to holt neštěstí. Či je snad Matouš jediný kluk na světě? Maminko, co to povídáte? Slzavá otázka na chvilku strne v mlčenlivé tmě. A pak se ozve útlé zaklepání na okno. Mařenko, už spíš? Stařena pokradmu vykasá firhaňku. A Cilka nahonem pohne se od matky a přitiskne se k čistotnému sklu. Plačtivé oči plné smutné bázně. Tetičko, nebyl u vás Matouš? Stařena zvedne plátno o kapánek výš. Byl, Cilko, byl, ale je naskok, chudák. Pak se rozutíkal do rovin. Cilka jen skloní hlavu a pak roztřese jí pláč. Co brečíš? Cilčina matka zlostně ohlídne se po bábě. Říkám jí, je to osud, stalo se. Sám nechce přijít lidem na oči, ještě by se o chudá holka bála, pojď. Stará vezme uplakanou za ruku, však ta se vytrhne a sama běží do tmy. Třeba se vrátí, já na něj budu čekat. Jo, a jak pak dlouho? 2-3 roky? 5? Jenom tak z lítosti? Jaká pak je to láska? Žena se rozejde do šera za dcerou a bába za oknem upustí záclonku a rovná ji, jak byla. Dělá to dlouho, jak by to špatně šlo, jak by se bála znova ohlídnout se do izby. A potom řekne... Slyšel jsi? Má tě ráda. A zas je dlouho ticho. Zas jen to povětří a jen ty hodiny, které si plně drmolí tu svou. Tichý hlas Matoušův, co po chvíli se ozve do úzkostné tmy, jak by se blížil ze strašlivé dálky. Má, ale takového, jako jsem byl před Jánem. Teďka by strachy ze mě ztratila i řeč. Tetičko, výjdu ráno. Ukážete mi, kudy a já vyrazím. Třeba v těch rovinách nebude tolik smutno. Chodit holou rovnou zemí,
To jako by schodil v širém bludném kruhu. Stejná tráva, stejné houští, vrchovaté stejné nebe. Brzy nevíš, kde si prvně a kde prach už zavál včerejší tvé stopy. Nikde staveníčko, nikde živé duše. Jen sem tam pták a sem tam zajíc myhnou se o překot za střídmou vodičkou či za útržkem lesa. Matouš jde a nedbá ticha. Rád, že nikdo, koho bát se. Rád, že nic, před čím se skrývat. Jde a věří, že si stačí. Že na všecko zapomene. Pámbuví, snad za obzorem, někde v zemi živá voda, co má sílu léčit rány, co má moc ti omít tvář. Jde 100 dní, spí sám 100 nocí, aniž by věděl, kde už je, aniž by tušil, že své bílé vsi, z kterého vyhnalo to náhlé neštěstí, utekly jenom málo. Jak v čarodějném kruhu krouží sem a tam a větru naslouchá, jak ten se hvízdá si a zemi obhlíží, jak na znak hoví si na holých tvrdých zádech. A pak jednou, den už v koncích, Matouš se náhle v chůzi klopítavě zastaví, jak by mu kdosi podtěl těžké nohy, nemůže z místa, stojí, civí zmatem přes pláň, kde v sivém přítmí přikrčený háj a před ním prostřed roviny plá prapodivné světlo, co si bliká, co si hoří. Matouš stojí jako socha, neb nechce uvěřit, při ohníčku mírném nízkém sedí člověk v černé kápi, sotva pod ní vidět hlavu. Sedí, hledí sem v tu stranu. Matouš couvá, slzy v očích, povětří, jak hebké pírko ulekaně smutně zní. Co tam tak stojíš? Bojíš se mě? Hlas člověka je čistý jako zvon a popel před ním žížnivě se chví, háj o té záře samé ryzí zlato. Nemám rád oheň, křikne Matouš hněvivě. Muž kývá. A pak se s námahou nakloní k plameni a ruku pozdvihne, jak by ten plamen hladil. Jen pojď, tenhle je tichý jako beránek a nikdy nezhasíná. Matouš stojí, mhouří oči. Kde co v něm samá zášť, kde co v něm bolavé, až zatne zuby, aby nevykřik. Leč jaká zdivná moc ho zlehka obejme a jak by vítr vstal, zlehka ho postrčí, takže se naposled obrátí do rovin, kde už jen hora tmy a sem tam hvězdička. A pak se přes moc, jen co krok, váhavě pohne k proklatému ohni. Sedí blízko sebe. Starý v té černé kápi a s ním zamračený mládenec, co klopí oči před nizounkým svitem. Sedí, mlčí. A teprv zadlouho si mladý rozepne na prsou košili a zlostně řekne, čemu je ten oheň, jenom tu živoří. A stařec přihodí sukatý pahýlek a holí rozhrábne hedvábný vroucí popel. Hlavně, že nezhasne. A o toho tu jsem, aby ho věčně hlídal. Matouš se nasupeně zasměje. To máš divnou službu. Divnou, ale mám jí rád. A stařec schýbá se pro dlouhatánský prut. Hlad nemáš? Tu máš. Je to ještě teplý, vezmi si. A mlčky jedí. Tma kolem vrchovatá, na nebi hvězdy. Někde po jedné a někde v hrstech jako rozházené zrní. A kam ses vydal? Hledáš někoho? Zde kolem nikde ani živá duše. Já? Matouš jak náhle spolk by kost, oči mu zčernali a hlas má vydatný, zazmítá se i plamen. Utíkám od ohně a od lidí. Podívej,
a chlapec v jeden ráz vztyčí se na nohou a pootočí tvář po plamenové záři. Stáhni si tu svou kápi a podívej se, jak teď vypadám. Stařec jen zvedne hlavu. To nemusím. Já skrz ně vidím líp než ty, mám od plamenů oči jako ostříž. Leč z nenadání taky postaví se na nohy a přiblíží se ke chlapcově tváři. Pro pána, co se ti to stalo? Kdo pak ti to udělal? Kdo? Hoch se rozesměje smíchem smutnějším než pláč. Oheň, kmotře, oheň, jako je ten tvůj? Smích chrstne do tmy, až to zazebe. Však jak to řekne, nevídaná věc, ten sporý ohýnek, co sotva rovně stál, skokem se rozúčí a divě vstane ze svých popelavých pat a šlehá vysoko a šlehá krvavě nad oba napřímené muže. Au, co to děláš? Co to k čertu je? Chlapec si rukou chrání rozsvícenou tvář. A stařec zvedne ruce k nebetyčné hranici a vlídným gestem, jak by pozdvihoval kříž, v jediné chvilce stiší prudký oheň. Zase je nizonký, zase je jako nic, jen sem tam jiskra v přelétavém větru. Nejspíš si zalhal, chlapče. Jak zalžeš, vzpřímí se a běží za tebou. Matouš si zlekle nemotorně sedá, ale já nelžu na mou duši. Skákal jsem na svatého Jána přes vatru, náhle vyšlech plamen proti mně a nepomohl mu nikdo. Lidé jsou zlí a oheň všecko ví. Stařec už taky hledá kámen pod sebou a Matouš vrtí zamyšleně hlavou. Měli mě rádi. Co umřel táta, sloužím u sousedů na poli. A proč by to kdo dělal? Měl jsem tam kamarády a měl jsem... Ty jsi Matouš? Chlapec se udiveně otočí. Jo, jak to sakramente víš? Slyšel jsem o tom svatojánském ohni, od tuláků, od náhodných pocestných. Sem tam se zastaví a trochu povídáme. Ty jsi tu zblízka z Bílé Výsky, viď? Chlapec div nenadskočí na ohřátém kameni. Ty jsi jak vědma, skrz kápy vidíš, všecko víš a ten tvůj divný oheň. Stařec vzal znovu hůl a dlouze vrtá v ohárkových troskách. Ale jdi, jsem hlídač ohně a nic víc a dost už dlouho žiju, abych to a tam mohl uhádnout, jak na světě to chodí. Mládenec zmlkne, civí po ohárcích, po ostřici ohořelé po hlínu a pak se ohlídne a hlavu zakloní, jako by pátral, kde na nebi měsíc. Možná, že bys i věděl, co s tím vypáleným znamením. Stařec si vzdychne, stěžka, jako by v dýmu trousícím se z ohniště měl náhle málo vzduchu. Já nejsem apatikář, hochu. Však támhle v hájku mám svý chatrňoučký stavení a jsem už starý, na všecko jsem sám. Zůstaň tu se mnou, nechceš? A zase nadechne a holí odhrábne nějaký kámen z ohně. Třeba se do příštího Jána dopídíme, co tě z Bílý Výsky vyhnalo. A jestli cesta, jak se vrátit zpátky. V tom řídkém šeru zní ta kostrbatá věta jako kázání. A Matouš slyší to a cosi měkkého a cosi čirého bere ho u krku. Celý se rozmžiká do temné planiny, celý se ustrne světelnou radostí, jak by kde zvysoka padala kruhem hvězda. Matouš zůstal. A bylo na podiv, jak si ti dva, ten kluk a stařec, jeden na druhého zvykli. Nenamluvili toho moc, chlapec se staral o stavení, hlídač o oheň. Ale ho sem tam mladý vystřídal i tam, seděl, hleděl do plamenů a mdlému žáru tváří v tvář začínal věřit, že sám od sebe, bez cizí pomoci, by oheň neublížil. Bylo tu dobře.
a být i bílá víska hodně daleko, možná by Matouš na všecko, co bylo, ponenáhlu zapomněl. Co oči nevidí, to ani nebolí je. Jenomže bílá ves byla tak na hodinku cesty od domu, to Matouš brzy na hlídači vyzvěděl. A tak mu starý stesk i něžné pomyšlení na Cilčinu tvář nedalo v noci spokojivě spát. Věčně se obracel, věčně se ohlížel temnýma oknama v tu zakázanou stranu. Ach, mladé uhrančivé stýskání, jímž na sto způsobů nás lidi trápí láska. Jednou večer, když kdeco v mrákotách a stařec u ohně kývavě podřimoval, Matouš se potají vytratil z chalupy a kruhem oběhl nejdříve řídký plot a pak i celý hájek. Hluboko přikrčen, rozběh se kvapem do obšírné roviny. Mraky tam tmoucí, pluli čím dál níž a nový měsíc leštil bledě zlatým hadírkem křovitou zem i trávu. Doběhl brzy. Hnalo ho nedočkavé povětří a všecka dávná slova, co si s Cilkou dělívali na šťastlivou půl. Však kousek od jejího domu v tom povědomém místě, kde mohl utíkat i poslepu, se celý uřícený z nenadání zarazil a nemohl o krok dál, jako by zarost v zemi. Dva stíny u Cilčina domu stály na lokýtek od sebe. Už jdi domů, Tomku. Cilko, kam spěcháš? Pro mě je každá chvilka s tebou jako... Ne, řekla jsem ti, aby si mě nehladil. Matouš stisk silnou větev stromu, co ho schovával tak mocně, že div nepraskl a skrčil hlavu mezi ramena, jako by dostal ránu. Ty myslíš pořád na Matouše, viď? Myslíš si, že se vrátí? Ten křehčí stín se na chodníčku celý přihrbil. Já vím, už asi ne. Už je to skoro rok a... Cilinko, přece ho nechceš čekat do smrti. Ten už je Bůh ví kde a tě mám rád, vždy to víš. A jestli mi to dovolíš, budu ti nablízku, než na něj zapomeneš. Hlas Tomkův prosebně se chví. A Matouš po paměti couvá ruku napřaženou do prázdna, jak by už nechtěl slyšet ani slovo. Já nevím, Tomku, možná. Někdy, když spím, vzbudí mě ze sna Matoušova tvář, celá jak v ohni, jak by hořela. Třeba se ho jen bojíš, třeba ho jen lituješ. Já nevím, Tomku, dobrou noc, Cilinko. Ten hlas je prosebný a samá horoucnost a samá výčitka, jak by chtěl překřičet i odmykaná vrátka. Matouš už neslyší, skokem se obrátil naspátek k rovinám a prchle utíká pošept mu po špičkách z nenáviděné obce. V hlavě mu hučí pomatené povětří a posledních pár švestek, akátů a lip bije ho přes oči ledovým listíčkem, takže si ještě dlouho na svém nekonečném útěku v drnech a v křovinách připadá jako slepý. Hlídač se na nic neptá. Jen jak by uhýbal zlověstným mládencovým očím, tu a tam rozejde se na kus do pokojné krajiny a zamlklý tam stojí předlouho bez obav, že oheň bez dozoru. Mlčí teď oba čím dál víc, až jednou večer zrovna se mlčky vystřídali na stráži. Stařec se zastaví pár kroků od plotu a mírně řekne: to je strach. Máš o ní strach, že nepočká. A žít s tím strachem stokrát smutnější než celá spálenina. Matouš se zasmušile ohlídne, leč neodpoví. Skloněnou hlavu rozejde se reze kvítkem k ohništi a přihodí pár větví. A zas je ticho na dva, na tři dny. Mládenec samá práce bloudí podobně a po dvorku a stařec oči podkápí, mu šeptem mizí z cesty. Však na čtvrtý den ráno náhle ohlídne se po slunci a jak se míjejí, popadne mladého pravičkou za rameno. Rok, co si přišel.
Budoucí sobotu je den svatého Jána. Chlapec se nerozhodně zastaví. Už mě to napadlo. Možná bych se měl vrátit. Jen by se lekli. A jestli tě má někdo na svědomí? Stařec si přendá z levé dopravačky sukovitou hůl a zlobně dloubne do prchlého větru. Lepší by bylo, kdyby přišli oni sem. Co? Matouš třeští oči, pak se začne smát, však hlídač jako by to neslyšel. Aby sem přišli. Sem k tomu ohni, před nímž zakázáno lhát. A trochu se jich poptat. Matouš jen vrtí hlavou a potom popochází sem a tam a vztekle vykřikuje do zamrklé roviny, že je to ze vsi sakramentský kus a kdože by sem chodil jen tak zbůh darma, jen aby slyšel pravdu. Jim je to všecko jedno, oheň, neoheň, co by sem táhli takový kraj světa. Stařec ho nechá křičet a pak si popotáhne kápy níže přes oči. Jsou chudí. Sotva se v holé zemi uživí, slíbit jim měďák nebo stříbrný, když nebudou lhát. To už se Matouš posmutněle odvrací a kope v trávě do suchého dříví. Děláš si legraci? Máš tu snad někde zakopaný poklad? Stařec se rozkulhá k ohnivým jazejčkům a holí sáhne do řežavé rzy. Tady ten oheň, ten je nad veškerý poklady. A bokem cukne se ke křoví za zády a žhavým koncem míří mezi květy. Vidíš tu bylinu, ten bledý hrozínek? Víš, jak jí říkají? A Matouš se teď musí doopravdy smát. No ano, penízky, jenže si za ně sotva něco koupíš. Hlídač se nakloní k děravé houštině a spěšně začne trhat kvítek ke kvítečku, až jich má plnou hrst. A pak se narovná a vysype to do prostředka ohně. Plameny táhle syknou a jak by jim ta strava prapodivná chutnala, celé se zahltí huňatým fialovým dýmem a potom stříbrným. Divže se z toho nerozpláče zrak. Pro pána kmotře, civí nevěřícně Matouš, opravducký peníze, kde se tu vzali? Vy jste na mou duši čaroděj. Starci se smějí bledé suché rty. Já? Nebýt to ohně, co bych byl. Však náhle sebou škupne, jak by popálený od jisker a táhne Matouše za loket, za rukáv ke krajím stromům háje. Krutí brko jako na zavolanou. Honem schovej se, dělej! A už přikrčený belhá se do kolečka kolem ohniště a holí schrabává horoucí peníze a šikuje je do dlouhaté řady. Matouš moc nevidí, však slyší hlídače, jak obrácený k pláni volá v okamžení: Vanísku, ty už jdeš z vandru nějak brzy, ne? A pak už rozeznává povědomou postavu. Je čím dál větší, jak jde blíž a blíž, a tak se pokojně přikrčí ve chvoji, kde v proutí schován akátový pařez. Pán buď ti dobrý den, Vanísek haleká, jak by mu od loňska přibylo na hlase. Co pak se divíš? Ján už přede dveřmi. Hlídač si na dvakrát hlasitě odkašle. Vy chcete letos v bílé výšce zapalovat hranici? I po tom neštěstí, které se loni stalo? Kratičké ticho, Vanísek jaksi sedá na travnatý břeh, jako by hledal nejsprávnější místo. Ty myslíš, že by se to nepatřilo? Stařec je taky delší dobu sticha. Pak hluše houkne. Já bych se toho bál. Chlapec byl celý zohyzděný. A Bůh ví, jak to tenkrát bylo. Třeba v té velké záři někdo něco nekalého provedl. Co? No to nevím, to bych byl jsem přece u toho.

pána krále, to je ale štěstíčko. Jenomže co já s nimi tady v samotě? Stařec se odmlčí a Vanísek ten kývá, div se neskutálí z kamene. Řekl jsem si, že je rozdám. Však jenom těm, kdo budou mluvit pravdu, to oheň pozná, však tu navěky. Vanísek samej rozpak začíná se smát, že bych to zkusil, kmotříčku. Mluv, zeptej se mě, ať to vyprubuju. Stařec se taky směje. No, tak mi schválně řekni, kdo ten oheň loni v bílé výšce založil? Kdo? Ajcem, trajcem, přece já? Vanísek kuckavě se kření, křičí na celičký háj a hlídač přikutálí holý blejskající stříbrňák a poplácá ho po plecitých zádech. Tu máš za jednu pravdu jeden stříbrný. A jestli takhle chtějí mluvit popravdě i ostatní, tak ať sem zítra přijdou. Chudáku Vanískovi, jak by podpálil kdo kalhoty, už se převesele loučí, už si v kapse cinká vydělaným penízkem, už ho brzy slyšet, jak si pochvaluje návštěvu uprostřed čiré pláně. Aby to kozel! Takovýhle pozvání, to si dá každý líbit. Den na to bylo všude na obzoru pusto, až se tajil dech a dálky čistotné, jak by kdo zametl březovým pometlem. Darmo se kluk i stařec ohlíželi do všech světa stran, darmo se mračili do zubatého slunce, co zvolna šinulo se po nebesích k západu a uhýbalo čím dál tíž temnotné hradbě mraků. Už se smrákalo. Už si hleděli jen svého ohníčku, už si poslepu hledali v heřmánku svůj vysezený kámen. Pak náhle hlídač napřímil se v kolenou a rukou za zády přikázal mladému, aby se ztratil ve tmě, neboť z té strany, kde si včera prospěhoval Vanísek, kradlo se zvolna rozptýleno v pustinách, cosi jak tmoucí průvod. Šli po dvou, po třech, jak by se jim nechtělo, však přesto byli čím dál blíž. Už dobře rozeznat, kdo v čisté košili a kdo jen tak, jak přišel zrovna z pole, byli už na doslech, když tu se přihnala i brička z Běloušky a za starostou hekajícím námahou a za usmátým Tomkem, který kočíroval z kozlíku, scházela po chvilince ze schůdků i nastrojená Cilka. Hlídač se ohlíd zaraženě po hájku a jakoby hnán bázní, že se Matouš prozradí, začal hned vlídně volat na nejbližší příchozí, aby se nebáli, aby šli klidně blíž a ohřáli se u nízkého ohně. Houf rozšuměl se jako úl a jak si starý volal toho nebo onoho a jak jim oplácel zapravdu stříbrným, po štipkách táhle trousili se k plamenům a sami vzkřikali a sami hlásili, co si kdo pamatoval z loňska. Stařec jen mlčky kýval a mlčky rozdával své teplé peníze z hromádky vedle ohně. A co ty, panenko? To kvůli tobě prý se Matouš ze všech nejmíň bál. Stařec se ohlíd tam, co nejvíc tma, a holí míří někam mezi lidi. Pár mužských ustoupí a Cilka, jak by zrůžovělá od ohně, najednou stane sama prostřed záře. Já asi ano, říká, že skáče jenom kvůli mně. V loučku to nerozhodně zahučí. A ty jsi sama chtěla, aby i ten velký oheň přeskočil? Ne, já ho prosila, aby už neskákal, že o něj mám už úzkost. Děkuju. Tu máš za dva stříbrňáčky. Hlídač se usměje a zvolna otáčí se ještě o kus dál, kde v kruhu vidět starostova syna. A co ty, chlapče? Byl prý se jeho dobrý kamarád. Ano, to jo. Zbyli jste

0: pak už sami dva. Jenže ty jsi potom dál už skákat nechtěl, asi ses už bál.
1: Tomek se zamračeně rozkročí, však předejde ho otcův majestátní hlas. Co by se bál, už se mu nechtělo. Dělá si, co si chce.
0: Jo, to je pravda, horlivě kývá Tomek. Neměl jsem dál už na skákání chuť.
1: A stařec taky přikivuje, hlavu nachýlenou mezi ramena a vrtá holí v chátrajícím ohni. Odpust mi, hochu, oheň mi nějak skomírá, sotva tě vidím. Prosím tě, buď tak hodný, přihoď tam dvě polena.
0: Tomek v tu chvíli skamene jak sloup a oči navrch hlavy, couvá ulekaně naspátek a prchle koktá. Ne, to ne, to já už nechci.
1: V houfu to hluše jíkne. Kruh se rozestoupí na krajíček tmy, však stařec mírným hlasem zvolna pokračuje dál, jak by si nevšiml, že kolem náhle prázdno.
0: A proč pak? Jsou ti těžký? Třeba ti otec pomůže, ty jedno a on druhý.
1: Mládenec zbledne, jak by kdo popad ho rukama za hrdlo. A ruce rozpřáhne a hlavou němě vrtí do všech stran a tryskem utíká přes širou planinu ke koníčkům a k bryčce.
0: Ne, já to přece nechtěl. Nechtěl jsem je tam házet. Nechte mě!
1: A zakopává odrny a ruce před sebou, valem se šplhá po stupátku na kozlík a slepě šátrá po ztraceném biči.
0: Tomku!
1: Starosta křičí, až se roztetelil háj.
0: Stůj, slyšel jsi mě, hned se vrať!
1: Však všecko nadarmo. Už vrzla brzdička, už bleskem práskl dlouhatánský bič, koně se vzepjali, cukla se kolečka a vůz se řítí po pláně jak prchlí ze řetězu.
0: Nechte mě všichni na pokoji,
1: huláká Tomek v stoje z šejtroku a prach mu za zády letí jak sivý oblak.
0: V houfu to mračně šumí, jako by se pominul, má černé svědomí. Panenko skákavá, taková hrozná hamba.
1: Však všechny ve mžiku překřikne starosta.
0: Ticho!
1: A celý rudý vyhrne se potácivě k ohništi a ruku v pěsti hrozí na vše strany.
0: Co je to za frajkumšty? Nějakej směšnej dědek se svým čarodějným ohníčkem sezve si k sobě celou bílou ves, jak by byl pánem světa. Jakoby královal tu všem a vy jak stádo můžete se kvůli stříbrňáku přetrhnout.
1: Naskok je ticho, jak by ohluchla i noc a potom hlídač řekne.
0: Však nemusel si chodit, pane starosto. A spíš nám pověz, proč teď utekl ti syn a čeho se tak bojí?
1: Co komu do toho? Starosta ruce v bocích vzepne se jak kohout přímo nad ohněm.
0: Já sobě sám jsem pánem a taky v bílé vsi.
1: Stařec však mluví dál, jak by to hartusení přeslechl.
0: Možná máš z toho ohně znenadání strach.
1: Strach? Sedlák se rozesměje, div se nepřekotí přes plamen.
0: Tady z těch oharečků, z týhletý hraničky.
1: Však stařec náhle pozvedne se z kamene a v stoje pohlédne rozesmátému pantátovi do očí, jak hleděl by mu k srdci.
0: Takže ty nemáš žádnou vinu na tom, že se Matouš tenkrát o slavnosti popálil. Že utek z vesnice a chodí širým světem.
1: Starosta mžikem přestane se smát.
0: Bodeť, že nemám. A Tomek taky ne. Všecko jen plané řeči.
1: Houkne to od hájku dvojitou ozvěnou. A tu ten oheň, co mu po boku, co sotva, že tu čadil, Vymrští se jak pominutý k nebesům a strašně strmými rudými plameny se divě rozkatí na skoprnělý zástup. Co je to? Jekne vyjeveně starosta a s hrůzou žene se pospátku do rovin, až za ním prší hlína. Jenže ten hromskej oheň, kdo to kdy viděl, ten taky běží z rovinka v ten směr a lítě cuká se od země po nebe a hučí jako děs pár kroků za starostou. Lidi zprvu jako pěna, však potom zmatení tím zvláštním divadlem pohnou se též tou plání někam k bílé vsi a zalklí od smíchu stíhají prchlý oheň. Starosto, kam tak z čerstva? Panečku, ten tě žene. Proč pak si mu lhal? A pustá rovina od kraje do kraje je prvně za život. Zlatistě zalita velikanánskou spravedlivou září. Spí temný, rovný kraj a spí už mládenec. Zbyl jenom hlídač skápí přes oči a při něm vatřička, zase už pokojná, zase už jako nic. Pár žavých uhlíků titěrně blikotá do nebetyčné noci. Stařec je jako stepaného bronzu, jako by v sedě spal, však sem tam znenáhla zvedne se v ramenou a hlavu obrací spytavě do všech stran, jak by ho budil vítr. Pak vstáhne ruku kamsi na koneček tmy. Tak už se ukaž, přece se nechceš schovávat až do rána. V keřích se pohne cosi jako stín a za tou rukou napřaženou do šera vzpřímí se proti nebi neznatelná tvář a štipkou svitne plavá závěj vlasů. Odpusťte, pane. Holčičí hlas je úzkostný až strach, však stařec nedbá, jaký já jsem pán, a ukazuje dívce a jde blíž a vezme místo u věčného ohně. Cilka jde jako slepá, a kleká před ohněm na obě kolena a mne si nad ním pozlacené ruce. Pak zvedne hlavu. Matouš je u vás, vidíte? Slyšela jsem ho, jak jste spolu mluvili. A když jí předlouho čeká ti odpověď, div nevykřikne přes oheň a hlas je plný slzí. Ale mi křivdí! Já... Hrozně se mi stýskalo, byla jsem pořád sama. Tomek tě přivezl, mračí se starý muž. To všecko matka, přijeli s kočárem až před vrata. Tomek a jeho povedený otec, zahřmí hostitel a vstane nad ohněm, hrozivý jako mračno. Kdyby jich nebylo, nemusel chlapec prchat, zohavený z vesnice, a vše bylo jak prve. Je náhle ticho, jak by škoda slov. Tráva je přikrčená k zemi, vatřička mrká červenýma očima a rosa samý slzy. Sklopenou hlavu cilka napřímí se v kolenou a němým kolečkem obejde nízký žár a přiblíží se k starci. K motříčku. Mohla bych ho vidět? I hlídač skloní hlavu. A pak se bez řeči obrátí k lesíku a dívka ruce uprsou po špičkách spěchá za ním. Chalupu sotva vidět, však v okně u dveří plá za firhaňkou rozsvícená lampa a kdeco kolem ní je ostře bělostné, jako by jizba vytesaná do tmy. Dal se mu včelankový čaj. Už se chudák chystal někam ještě dál, že všemu uteče, i třeba na kraj světa. Cilka se dívá skrz ledové sklo a ruce tiskne si vysoko pod krkem, snad z velké úzkosti, že začne nahlas plakat. Můj Bože, jak v tom snu, zrovinka tak se mi to zdálo. A slepá lítostí opře se čelem o studenou vyhlídku, a krásná bledá tvář, jak by se smutně smála. Ale je pořád milý, jako dřív. Já ho mám pořád na mou duši, však nedopoví. Stařec je náhle strašně blízko ní a rukou svírá jí útlonké rameno a přísně hledí tak zblízka do očí, že slyšet i jak dýchá. Mlč, jestli ho máš ráda, dělej, co se dá, třeba je někde čarodějné kvítí. Zázračný olej, uhrančivý déšť, třeba je někde něčí ruka, co ho ran hojivě pohladí. A Cilka před ním couvá od okna a od domu, však celá šťastná kývá a celá ze spěchu a z dlaní k modlitbě, k motříčku, pro Boha vás prosím, zdržte ho tu, aspoň na pár dní, jinak mi neodchází. Vyzáblý stařec stojí mezi bělostí a tmou. A jak by vyrostl stavení na roveň, a jak by rovnější než stromy na blízku, odpoví hlasem černějším než noc, však čistotným až úzko. Poprosím oheň, ten má velkou moc, a ty se nestrachuj, před ničím necouvni, co z čisté milosti nemá proč bát se světa. Ono se lehko poví, najdi kvíteček či mast, ono se lehko slíbí, že si i nohy uchodíš a oči vykoukáš, leč bez pomoci lidské, Bože, kam se hnout, by na sto přísah mělo jaký smysl. Kde jinde mohla chudák Cilka kránu zaklepat, než v samém konci vsi u povědomých dveří? Teto Marie, pro všecko na světě, povězte, kam se dát, nebo mi odejde a já ho pak už nikdy neuvidím. Stařena snáší, co kde doma má, hrníček mléka, placky, lesní med a houni přes záda a houni přes nohy, však tvář má vážnou, div se nemračí a slov jen poskrovnu, jak by jí vázla v hrdle. Nic nevím, jenže bude Jána a svatojánské koření prej umí zázraky, jenomže co? Cilka se vymrštila ze židle, houně se kácejí a mlíko z hrnku šplíchne mokře přes stůl. Je to nebezpečný. Cilka už nevydrží stát, utírá rukávem bělostnou loužičku a hlavu točí za šedivou paní. A co? Tetičko, mně je všecko jedno, půjdu kam řeknete, jen povězte, kde roste. Stařena rovná u postele třásínka. To nikdo neví, však kdybys měla kapraďový květ. Květ z kapradí, ten najdu. Cilka se rozejde za bábou k posteli a otírá si umáčený rukáv. Jo, ale musí být o půlnoci před svatým Jánem utržený někde pod dubovou korunou. A noc o svatým Jánu, ta je tajemná. Stromy prej jako lidi přebíhají z místa na místo a dubům souzeno scházet se na besedu. Cilka se zarazí a chvilku civí nepřítomně do oken. Však pak se rozdupe šeravou světnicí, až drnčí prázdný hrnek. No co, po trojí skálou v rokli dubů dost a kvíte kapradí, ten kvete mezi nimi? Teta Marie kývá a židle břichem postrkuje ke stolu a sklízí, co už prázdné. Musíš mít sebou jeřabovou hůlku a s tou udělat kruh. A jak ty dubiska srazí se hlavama, zapálíš hromničku. Hromničku, no svíci hromovou, neboj se, tu ti dám. Bába se napřáhne přes kamna k polici, však náhle zmlkne, jak by ovanul jí strach. Pro pána, já už mluvím, jako bys tam šla. Ne, Cilko, já tě neposílám, pán Bůh ví, bude v tom lese hrozná tma a budeš sama, jako prst. Prosím tě, rozmysli si všecko. Stařena spíná ruce a Cilka utíká a přitiská se k ní. A honem zavírá ty dlaně do těch svých a hladí je a laská. Jo, bát se budu, hrozně moc. Ale až rozsvítím tu svíčku, třeba se poštěstí a uvidím ten kvítek. Šedivá žena jakoby se smířila. Ano, však pamatuj, nesmíš se ohlédnout a nesmíš vystoupit z jařabového kruhu, pak stačí přitisknout to kapradíčko k srdci. A nač mi bude, teta? K zázraku. K velkému zázraku. Budeš všem rozumět, i stromoví, i ptákům. Stařena svěsí hlavu. Jak by ta dlouhá řeč i celou přemohla, ta dlouhá řeč a bázeň. A Cilka hlavou nakloní se k ní. A obě mlčky stojí, jak by vyřezané úsvitem do úzkostného šera. Někde křik kohout, koně zadupali v maštali. A teta Marie vyprostí ruku z laskavého sevření a dvěma prsty do vzduchu udělá němý křížek. Pánbu tě, děvče, chraň a dobrá vůle země. Je noc jak tůň, havraní, hluboká, háj v dáli za vsí hučí jako úl a nikde žádné hvězdy. Jde dívka po špičkách, jde po slepu až strach a ruce před sebou tápavě probuje, kam pak se asi na svou svatojánskou besedu seběhly zdejší duby. Sem tam si otře pot, sem tam si sáhne k srdci, jako by je prosila, aby se střežilo rušiti svaté ticho. Pak náhle stane. A hůlkou od pasu čáruje v zemi kolem sebe kruh a zapaluje svíčku. Vítr je mírný, dubinou zmítá potutelný šum. Sviť, pane Bože, všude samý mech. Cilka si pošepnu povídá pro sebe, bělostnou svíci čím dál níž, div nejde po kolenou. Tady je kapraďový list a tady taky. Cilka se prodírá klestí a lupením, však náhle strne. K zemi přibije ji hrom a druhý, třetí. Bože, co to je? A za hrom jdou blesky. Slyšet, jak praská to vysoko v nebeských. A vítr beránek, jak náhle zvlčil by. Hekavě hučí, vije v korunách a divě cloumá majestátem lesa. Cilka se přikrčí a křikne úlevou. Tady je kapraďový kvítek, krásný, ach, ukaž se. Dívka ho zdvihá lehounce jak skvost. Leč sotva vidí, z bouřky už je smršť, duní to kanónem. Hvízdá to vychřicí, stromy se vrávoravě houpou, listí prší tmou a do té kraválové muziky jakýsi hrůzný smích a potřeštěný křik jakýchsi tmoucích hlasů. Zde je druhý, hleme se, ohlídni se po všem lese. Cilka se rozpomene na bábu a hlavou nepohne nalevo, napravo, jen trhne hromničkou vysoko do hloží. Já ho nechci, nechte si ho. Však čím dál hrubší smích, však čím dál tenčí křik. Zde je třetí, třikrát větší, pojď, zde žádné nebezpečí. Panenka stojí jako křemenový sloup a celá tiskne se k bledému kvítečku, snad že ji osvítí, snad že ji ubrání před rozlíceným světem. A květ, jak by z nenadání hřál, jak by se rozářil horoucím pableskem. Ano, už bledožlutě plane, až máte záře vrchovatou dlaň a tak jí napadne načpálit svíčičku a honem sklání se a honem sfouknej. Páníčka krále, na to tata mír. Pryč hrom, pryč blejskání a z ran a ze smíchu a z hlasů po lesích jen sem tam vzdechnutí a dalekánské ticho. Ale jen okamžik, ale jen k výdechu. Nepnáhle pošept mu, nepnáhle pijánko, jak by se rozmluvilo, kde co od země až po nebe. Ševel, hrkot, sladké pění, drmol, výskot, brebentění, to mluví listí a to hejna a vody řeč je sladce stejná, páníčka krále, všemu rozumět. Skoro si Cilka musí zakrýt uši.
2: Ditou strží, ditou říčkou, tam trnitá brána. Dí dostaneš kořeníčko od svatýho Jána.
1: Panenka celá hluchá uposlechne na slovo. Už jde skrz rokel, už brouzdá potokem a v keřích pobradu uhýbá křivým prutům. Zprvu jsou hladké jako nůž, však čím dál hlouběji jsou samý dráb a trn, hryžou a bodají až od nich modré ruce a čím dál hustší spleť a čím dál hrubší hloží. Panenka sotva jde. A když už na konci, když zlaté kapradí rozsvítí pustou stráň, ozve se z výsostí volání v ptačí řeči.
2: Ještě na břeh, za tu zítku, tam co rosa svítí, dí natrhej do pugítku svatojánské kvítí.
1: Cilka se rozejde přespalou ke břehu, však sykne bolestí, neb všude kopřivy, kopřivy nad hlavu a jejich celé pole a jejich celý les, les v lese, rdousí a ostře bijí po rukou, po nohou, jako by chytala zeleným plamenem, jako by spoutaná od vlasů pokotníčky. Nemůžu, na mou duši. Dívka se bez moci naposled rozmáchne. Naposled vzepne se, naposled zavzliká a padne na kolena. Tvář rudou od krve a ruce v jednom ohni. A tu, co z čirého, co si jak křišťálek třpitne jí u očí, hebké a huňaté a plné drobných slz. Cilka teď náhle neví, zda to její pláč, nebo to pláče svatojánská země. Oči si zakryje horkýma rukama.
2: Matoušku, já je našla.
1: Rovina ještě dřímá. Však obzor v dálce, v samém konci tmy, jak by kdo rozděloval pastelovou tuštičkou, zde nebe a zde země. Hvězdy se tratí, řídne noc. Jen věčný oheň stejně praská si a plá. Matouš ho hlídá přivřenýma očima a v duchu myslí na blizonké ráno. To zde už poslední, to zde už bez něho, neb zítra, pozítří bude už kdesi jinde, kde možná smutněji, kde možná nuzněji, však hlavně daleko od všeho trápení a zloby. Matouš se narovná a vzhlídne do kraje. Je tichý, pustý, oči ho znají dávno naspaměť, tam keř jak člověk přikrčený před deštěm, tam bludný kámen s břichem jako sud a tam v dálce, co to je? Mládenec vstane, rukou odežene dým a celý zpřísní, celý se schrbí nad ohárky v popelu, neboť ten stín tam v dálce znenadání živ a hýbá se a roste. Pro pána, to je přece... Matouš se brání tomu pomyšlení uvěřit, však už obchází balvan i vatřičku a oči do kořán jde slepě do šera a náhle utíká a ruce rozpřahuje do tmy.
2: Cilko, Matoušku!
1: Padnou si kolem krku a smějí se a šeptají. Však v tom jí chlapec polekaně odstrčí a sotva polkne úzkost.
2: Pro boha, co se ti to stalo? Kdo ti to udělal? Šaty máš roztrhaný, tváře od krve.
1: Něžněji hladí třaslavýma rukama, leč ona sejme je, na třikrát políbí a honem táhne ho naspátek k ohníčku a němě káže usednout jak prve. Teď mlč a nastav tvář. A Cilka sáhne si hluboko do kapes pro svatojánské kvítí. A mne je nadrobno modrýma rukama a pak je po troškách měkonce stele na Matoušův obličej a roztírá je prsty. Cilko, ty máš tak teplý ruce. po těch se mi snad nejvíc stýskalo. Však dívka neslyší, pořád jen hladí krutě znamenanou tvář a visí očima na každém kousku pleti. Darmo jí Matouš zkouší oslovit, darmo jí prubuje malinko rozesmát. Celá z těch hebkých prstů stojí jak bez dechu a ruce náhle smeknou se jí k tělu. Vždyť hlídač říkal, že to dokážu. A teta Marieta slibovala, sklesle se přihrbí a nahlas polkne zdržovaný pláč. A potom vykřikne, není to žádná pravda, všecko je to lež. Hrkne to lítostí a hluchou ozvěnou a po ní od hájku od první olšinky ozve se znenáhla hlas přísný, až z něj zima. Jaká pak lež, holčičko? Matouš se napřímí zmateným úlekem. K Motříčku, ty už nespíš? Však stařec jakoby ho neslyšel. Jde mokrou trávou zvolna k plamenům a kloní sivou hlavu. Však to vám dvěma pomohlo. Jste spolu jako dřív. A oba popálení ohněm. Takže už není co si vyčítat. A stane na krok ohni. Panenka před ním couvá, ani neví kam. Já vím. Já se jen těšila, že možná pomůžu. Co oheň poznačí krvavým znamením, to může smazat zase jenom oheň. Hlas starců náhle, jak by rozkomíhal les, a chlapec s dívkou polekaní chytili se za ruce a hrůzou ohluchlí úžasle hledí do starcovy tváře. Takže se dobře dívejte a oči nemhuřte, i kdyby stokrát pálil. A hlídač sahá si rukama ke spánkům a táhne z hlavy černočernou kápi. Můj bože, a ten div! V tu chvíli vyšlehnou z hraničky plameny vysoké jak sám člověk a za tou výhní rozžíhá se tvář celá jak ze zlata, celá jak žhnoucí krev, hoří a hicuje, takže ti dva se srazí třaslavými rameny a volnou rukou přikryjí si oči. Nadlouho, namžik, pámbu suť. Však náhle ticho všude kolkolem a ten tam žár i záře. Lekle se pustí, ruce na svobodě uprsou a slepě pospátku couvají od sebe a jeden na druhého nevěřícně zírají, jak rovnou do zrcadla. Neb oba jsou jak dřív, bez jediného šrámu, bez bolavých stop. Vykřiknou štěstím oba v jeden ráz, však kolem nikde nikdo. Ani ta hranička, ani ten starý muž, ani to stavení, co krčilo se v hájku. Stojí a smějí se do bledé roviny. Na širém stole země, kalužinkou jas. Drobounce šírá, kymácí se les. Je den svatého Jána.
3: Dnes si budeme vyprávět o příhodách slečny Mrazilky. Nejdřív vám ale připomenu, co se stalo v minulé části naší pohádky. Slečna Mrazilka dostala od zimy další úkol. Měla obléci všechny stromy do sněhových kabátků. Takové teplé kabátky slouží stromům na ochranu před zimním nečasem. Jak už jistě všichni víte, slečna Mrazilka je náramná popleta. Ne, že by neměla dobrou vůli. I nápadů má, že by mohla rozdávat. Jenže co naplat. Zimní práce se Mrazilce nedaří a zima s ní není ani dost málo spokojená. A jak tomu bylo tentokrát? Co řekla zima, když uviděla všechny stromy nastrojené v krajkových košilkách s pentličkami, náběrkami a volánky? Zima řekla, tak tohle se mi určitě jenom zdá. A ještě řekla, ba jo, já najisto spím a zdá se mi strašně, ale strašně ošklivý sen. Budu věru ráda, až se z toho příšerného snu probudím. Tak tohle prosím řekla zima a ještě se na mrazilku zamračila jako kakapus. Tak to už vážně nevím, co chceš. Myslela jsem, že budeš mít radost. Fňukla mrazilka a do očí se jí nahrnulo po ledové slzičce. Radost, radost, víš, co zprovedla? Vystrojila si stromy na maškarní bál? Tam by mohli dostat první cenu, tam ano. Ale v mrazu, větru a metelici? Všechny ty tenounké košilky a parhádičky by jim odnesl i ten nejmírnější větřík. Co teprve pořádný vichr, o severáku raději ani nemluvím. Mrazilce se úlekem rozklepala kolínka. Začala tušit, že se už zase stala někde veliká chyba. Ale kde? Myslela jsem, aby stromům nebylo horko, aby se nezapotili jako potůčky. Jsem myslela a hájila mrazilka nejistě své krásné, vzdušné a velice módní košilky ze sněhového krajkoví. Horko! Ono by jim bylo horko! Stromům by v mrazu bylo horko, jak tě živcem neslyšela takovou hloupost, křičela zima a samým rozčilením si škubala své bílé vlasy. A jak je tak házela z okna své oblačné kanceláře, byla z toho dole na zemi hotová chumelenice. Stromům nemůže být v zimě nikdy dost teplo. Stromy jsou stromy a potůčky jsou potůčky. Potůček je vodní tok a strom je živá rostlina. Copak ty vůbec ničemu nerozumíš? Zeptala se zima mrazilky. Ta jenom pípla, když ono se to, prosím, těm stromům líbilo. Tak, líbilo se jim to. A jestli pak víš proč? Otázala se zima hlasem tak ostrým, že při něm ledy pukaly. Nevím, prosím, přiznala mrazilka. Protože stromy mají zrovna tolik rozumu jako ty, slečinko, zahromovala zima a bouchla pěstí do psacího stolu tak silně, že na něm poskočili všechny kalamáře, pera, tušky a pravítka. Ale já už se s tebou zlobit nebudu. Všechno má své meze. A potom mám jenom jedny nervy. Budeš se muset pohlédnout po nějaké jiné službě. Sotva zima dořekla, jako na zavolanou se tu objevili mrazíci. Dočista vám to vypadalo, jako by poslouchali za dveřmi. Mrazilka po nich jenom smutně koukla a svěsila hlavu. To zas bude pošklebování a poťukávání na čelo. Ach jo. Jenomže... V životě je nakonec všechno naopak. Mrazíci si už dávno na mrazilku zvykli. Padla jim do noty zrovna svojí popleteností. A kdo ví? Možná, že leckterému z mrazíků padla mrazilka i do oka. Však ona to byla ledová panenka radost pohledět. A co teprve to překvapení, když se mrazíci začali jeden přes druhého za mrazilku přimlouvat?
4: I podívejme, to jsou mi noviny, přimohouřila zima oči a chvíli se na mrazíky jen tak dívala. Snad vám nakonec není té ledové slečinky líto.
3: Když mrazíci kývli hlavou, že ano, zeptala se zima,
4: a nevadí vám, že oblékání stromů zbude teď na vás? Kdo jiný by napravil její střeštěnosti? Všechny stromy potřebují co nejdřív sněhový kabátek, jinak bude ouvej.
3: Ale mrazíci zimu ujišťovali, že jim to vůbec nevadí, že to oni rádi a kdesi cosi. Dokonce zimě připomněli, že žádný učený z nebe nespadl a že i oni občas udělají nějakou tu chybičku.
4: No tak dobrá, řekla zima. Když myslíte, tak já tedy mrazilku nevyženu. Ale co dál? Přece ji nenecháme jen tak lenošit, to by nešlo. Zima odjakživa lenochy nesnáší. Nenadarmo se mezi lidmi říká, zima se zeptá, co sdělal v létě. Mrazíci po sobě trochu rozpačitě koukli. Co pak to od nich zima chce? Snad nemají oni vymýšlet práci pro mrazilku. Zima je nenechala dlouho na pochybách. Tušíte správně, holenkové. Do zítřka musíte přijít na takovou práci, kterou mrazilka najisto nepoplete. A nebude to lehké, to mi věřte, já už se něco napřemýšlela, ale mrazilce bych nesvěřila ani hlídat sněhuláka. Kdo ví, co by s ním vyvedla? Nakonec si mrazíci řekli, že do zítřka je času dost. Do té doby se toho dá vymyslet spousta. A tak tedy kývli, že oni tu práci pro mrazilku vymyslí. Mrazilka, ve které byla ještě před chvílí malá dušička, konečně zvedla oči od země. Moc se styděla, protože mrazíkům křivdila. Myslela, že se jí budou posmívat a pošklebovat. A ono se zatím ukázalo, jací jsou to kamarádi. Byla by jim ze srdce ráda poděkovala, ale radostí a dojetím se jí nějak stáhl krček. Najednou ne a ne promluvit. I co? Tak se tedy na mrazíky aspoň usmála. Usmála se moc pěkně. Usmála se tak pěkně, že všem mrazíkům do jednoho zčervenali uši. A co na to zima? Nic. Mlčela a tvářila se, jako by ji ze všeho nejvíc zajímaly účty za dodávky sněhu na jejím psacím stole. A přece se maličko usmívala. Jako by měla z něčeho náramnou radost. Jako by se jí něco moc povedlo. Že by nakonec zima pouštěla hrůzu jenom na oko a byla teď ráda, že se mrazící ledové slečinky zastaly. Tak se mi všechno zdá, že je to tak. Dobrou noc.
5: Jak Skok a Kuk zachránili mušku. Nad chaloupku pod Jelovcem svítil měsíc. Byl takový veliký a zlatý a zdálo se, že se usmívá. Však měl taky proč. Všichni pomáhali mamince při velkém prádle a že ho taky bylo od tolika broučků a perušek. Velké necky na ně skoro nestačily. Sotva maminka vylila mídlovou vodu, přiběhla řádka broučků. Každý z nich nesl mamince rosu na máchání. Jeden ve džbánu, jiný v misce. To jste hodní broučci, radovala se maminka. Než přijde poutníček, bude vypráno. Ozval se křik. Co pak se stalo? Ptala se maminka. Broučík na mě stříká, maminko, žalovala Beruška. Však tě neubilo a žalovat se nemá. To dělají jen rozmazlené holčičky. A stříkat po slabším broučíku, to se taky nedělá. Broučík se zastyděl a že už se polepší a Beruška si utřela tvář a že už taky nebude fňukat. Maminka se na ně hezky usmála a ukázala na nebe. Poutníček letí. Všichni se zaradovali a volali Zdar Bůh, poutníčku, pěkně vás vítáme. A hned, jestli jim bude vyprávět o slunečních skřídcích. I to se ví, že budu, jen jestli jste byli hodní. Broučík se přitočil k poutníčkovi. Já jsem zlobil, ale jen malinko. Veďte, maminko. Maminka s úsměvem přikývla. Beruška se pak přitočila k poutníčkovi. A já jsem byla ufňukaná, ale už nebudu, slibovala. No, to tedy budu muset opravdu povídat dál. Kdy už najde Kuk a Skok ten vzácný poklad? Ptal se dychtivě broučík. A poutníček na to, že pravé poklady se nenacházejí snadno a rychle. Tak povídejte, prosili děti. A poutníček vyprávěl. Sotva se Kuk a Skok zachránili před velkou vodou, vydali se na další putování za pokladem. Běželi kamenitou cestičkou a pozorně se rozhlíželi kolem sebe. Kuk si svítil svým slunečním kamínkem. Cesta byla lemovaná fialkami a petrklíči a sotva je kukův sluneční kamínek osvítil, zvedali hlavičky a rozvírali kalíšky. Mysleli si totiž, že na ně zasvítilo sluníčko. Kuk trpělivě nadzvedával listy petrklíčů a svítil pod ně.
6: Našel jsi něco?
5: Volal na něj skok.
6: Nic.
5: Skok skákal přes vysoké stvoly travin a rozhlížel se. Sešli se na velkém kamenu.
6: Víš vůbec, jak vypadá takový poklad?
5: Zeptal se ho skok.
6: A ty to víš?
5: Kuk zavrtěl hlavou.
6: Ne,
5: špitnul skok a dodal.
6: Ale vím určitě, že poklad nemá nohy a nemůže tedy za námi přijít. Musíme ho najít sami.
5: Kuk souhlasil a hned se oba dali do dalšího hledání. Skok vyskočil na vysoký květ a vytáhl Kuka za sebou právě včas. Pod nimi dupaly boty svižníků.
6: Nehýbej se,
5: zašeptal skok. A pod nimi cválali svižníci, klapali kusadly, cvak, cvak a rozhlíželi se.
7: Pro rány smržový, zase jsou pryč. Ještě nám ten poklad někdo ukradne dřív, než k němu dorazíme. A oddupali pryč. Dup.
5: Sluneční skřídci slezli z květu a běželi na opačnou stranu než svižníci. Zastavili se před mechovou studánkou.
6: Ta je krásná.
5: Oba byli už tak unavení, že sotva na nohách stáli, ale jak se napili, bylo po únavě a Kukův sluneční kamínek se rozzářil. Běželi dál, až doběhli na malou mítinku. U opuštěné pavučiny se konalo velké provazochodecké vystoupení. Pod pavučinou se scházeli diváci, motýlci, roháči, cvrček s housličkami a žluto-černě pruhovaný tlouštík, medák a všichni byli zvědaví, co se tu bude dít. Jediný medák věděl, co se chystá.
8: Oho, bzum, bzum, zůstaňte a uvidíte. A nechcete si líznout z mé měchuřinky krapítek medovinky?
5: Bzučel medák. V tom přisupěl udýchaný šnek a mával červeným kapesníkem.
8: Chcete mít stejné panděro jako tenhle starý bzučoun?
5: Skřídci se zarazili a nenapili se. Muzikanti začali hrát a na tenkém laně se objevila krásná muška, celá se modrozeleně blýskala, křídélka jí ve slunečních paprscích zářila a v ručce držela růžové paraplíčko. Skřídci byli zcela okouzleni.
6: No ne, jak ji září křídílka,
5: zašeptal skok.
6: A ty lehonké nožky.
5: A muška tančila na tenkém pavoučím lanku, muzikanti hráli a diváci tleskali. Muška tančila tak krásně, až se všem tajil dech. Nejokouzlenější byl skok.
6: Nikdy jsem ještě neviděl něco tak nádherného,
5: šeptal. A muška tančila dál a všichni jen vzdychali ach a oh. Nikdo si nevšiml, že se ke své opuštěné pavoučí síti vrátil pavouk s pavučicí. Číhali na vhodný okamžik pod listem, kouleli očima a těšili se na kořist. V tom se to stalo. Muška se na lanku odpérovala, vyskočila vysoko do vzduchu, dvakrát se ve vzduchu otočila a v tom pavouk zatáhl za lanko a muška spadla do pavučiny. Medák se chytil za hlavu.
8: Hrůzo, pavouci se vrátili, s muškou je konec.
5: Z levé strany se vrhl na mušku pavouk, z pravé pavoučice.
6: Pomoc!
5: Volala tenkým hláskem muška. Kuk však nestratil ducha přítomnost a oslnil pavouky svým slunečním kamínkem. Skok vyskočil a v posledním okamžiku vytáhl mušku z pavučiny a skočil s ní na zem. Pavouci si protírali oči.
9: Kde je muška? Kde je naše kořist?
5: Ale muška byla pryč. Pavouk s pavoučicí se pustili do sebe a mydlili se hlava nehlava.
9: Za to můžeš ty,
5: křičel pavouk.
9: Proč já? Ty za to můžeš,
5: ječela pavoučice a bušila dozad svého muže jako do bubnu.
9: Taková večeře, ať je pryč.
5: zatím skřídci opatrně uložili bezduchou mušku do měkkého mechu, hezky daleko od pavučiny.
6: Jak jen ji přivést zpátky k životu?
5: Kuký svítil do bledé tváře, ale marně. Muška se ani nepohnula. Přisupěl Šnek.
8: Uf, uf, co s jen počneme?
5: Nikdo si nevěděl rady. Cvrček jí hrál do ouška na housličky, ale muška nic neslyšela. Medák jí nabízel ze své měkořinky kapku medoviny, ale Šnek jen vrtěl hlavou.
8: Takhle, kdyby byla kapka čisté vody.
5: Skok a Kuk nečekali a běželi ke studánce v mechu, ve které se třpitila čistá voda jak stříbro. Utrhli dva květinové kalíšky, nabírali do nich vodu a tradá zpátky šplíchli na ni z květinového kalíšku čistou vodu.
6: O, otvírá oči, volali všichni. Usmála se,
5: jásal Kuk. Skok se však mračil.
6: Na mě!
5: Ne,
6: na mě, já jsem tu byl dřív, ale já ji vzkřísil,
5: zlobil se Kuk. A tak se hádali, až to bylo slyšet málem po celé pasece. Muzikanti spustili veselou muziku, aby to hádání nebylo tolik slyšet. Muška se líbezně usmívala na oba a vůbec nechápala, o co jde. Medák objal oba skřítky.
8: Usmála se přece na všechny.
5: A na tu radost, že všechno dobře dopadlo, připil si ze své měchořinky. Kuk zatahal Skoka za čepičku.
6: Pojď. Musíme za pokladem.
5: Muška nad nimi lítala, točila růžovým paraplíčkem a Skok z ní nemohl spustit oči.
6: Běž, Kuku, já tě dohoním.
5: A utrhl růžové srdíčko a podal ho mužce.
6: O, děkuju. Je krásné a voní. Děkuji vám. Velice vám za všechno děkuji,
5: řekla muška. Poutníček dovyprávěl a napil se čisté vody. O, ta byla dobrá, právě jako ta z mechové studánky. Broučík vyletěl s kvítkem sasanky na prádelní šňůru a balancoval na ní jako muška s paraplíčkem a bác spadl rovnou do necek plných vody. Děti ho vytáhli z necek a smáli se.
6: Jeje, Broučík chtěl být jako muška. Broučík muška, Broučík muška.
5: A maminka se na děti zlobila a že už jim poutníček nic nebude vyprávět, když budou takové. Děti slibovali, že už budou hodné a jen, aby jim poutníček příště zase vyprávěl o Skokovi a Kukovi.
6: Že oni už našli ten poklad, vidíte, poutníčku,
5: volal Broučík.
6: A že to byla zlatá křídilka mušky.
5: Poutníček jen pokrčil rameny. Jo, to já vám nepovím. Co když to třeba byla voda z mechové studánky? Dala přece skřítkům vodu, která vzkřísila mušku. Nebyla to tedy náhodou studánka? Děti stichly a přemýšleli, ale nemohli se rozhodnout. No, já na vás nepospíchám, času dost. Však vy časem na to přijdete. A teď honem spát. Sluníčko už za chvíli vyjde a mně už se taky oči klíží. A narazil si svůj klobouček a odletěl někam na to své tajné místečko, kde přespával. Když se slunce vyhouplo na nebe, v chaloupce už všichni spali. Dobře se jim spalo. Někomu se zdálo o muščiných zlatých křidílkách, někomu zase o mechové studánce, která měla vodu celou zlatou.

Koza Róza měla 4 holky a kluka Krišpína. Táta Eman byl pořád někde na služebních cestách a tak se máma Róza měla co ohánět. Bydleli v hezkém bílém domku, který se vesele díval do světa 8 malými okny. V každém visela vyšívaná záclonka a pyšnil se i zelený květináč s červeným muškátem. Každý kolem jdoucí se tady zastavil a když na něj z komína vybafl bílý obláček kůze jako z dědovy dýmky, spokojeně pokýval hlavou, usmál se a příště postál zas pro jakousi blaženou pohodu. Na zahrádce od čvestky k jabloním byla natažená šňůra a na ní byly pověšeny 4 sukničky a 1 bílá košilka. A někdy po ránu se mohli zaslechnout zpívat mámu Rózu, když dětem chystala snídaní. To bylo ale zřídka, mnohem častěji se zlobila. To si ani nedovedete představit, jak to u nich po ránu vypadalo. První se probouzel kozlíček Krišpín. To proto, aby předběhl holky a první dostal od maminky medovou pusu a první podrbání mezi růžkama.

0: maminko, tam a ještě za uchem a taky na bradě. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: A kdo pak to nepozdravil a už chce drbat?
0: Je, dobré jitro, maminečko. Dobré jitro, sestřičky. Dobré jitro. Dobré jitro.
1: Dobré jitro, Krišpínku, dobré jitro. Ale už dost, probudíš holky.
2: Aha. Buď tiše, já chci ještě spát.
0: A Terko, ty neslyšíš? Dobré jitro.
2: Já chci ještě spát, mami, ať toho nechám. No,
1: tak buďte ještě chvilku v postýlce. Přinesu snídaní.
0: Dobré jitro.
2: Ticho, dobré že tě prašky. Potřebovali byste oba ty ikrští. Co pak nevidíte, že Roze ještě spí a chrápe?
3: Já, že chrápu. Inteligentní koza nikdy nechrápe. A dejte mi pokoj. Protože jste vy všichni v noci chrápali, musím ještě spát.
0: Holky, slyšeli jste to? Tak my tady nejsme inteligentní. No to tady Rozo, dobře poslouchej. Dobré jitro, ty kozo Rozo.
2: Bratříčku, víš, co jsi?
1: Otevřete mi honem. Nesu vrchovatě mlíčka.
0: Jdeš právě včas, maminečko.
2: Mami, ať mě nechá.
3: Chceš pohlavek?
2: Já chci spát.
0: Jau. Tedy to byla šlupka, tak teď už toho mám dost. Kdo to mrsknul, kdo to hodil?
1: Tak dost. A ještě slovo
0: putná.
1: Kdo to řekl?
3: Krišpín.
1: A za dveře. Já se ti divím, jedinej kluk.
0: No právě, kdo to má s těma kozama vydržet?
2: Mami, on mě kopnul.
1: Tak už nechci slyšet ani slovo. Batulko, rozdej hrnečky. Lucko, dohlídni, ať se všichni pořádně umíjí. Terko, vylez už z těch peřin nebo vezmu vařečku. A ty, Rozo, jestli se budeš s Krišpínem ještě jednou prát, tak uvidíš. A pak, že to nejde, já vás naučím. Krišpíne.
4: No.
1: Tak na jesery, ať ti to nevystydne.
0: Yeah.
1: A už nezlob?
0: Ne.
1: Já jdu sebrat prádlo.
0: Ano.

0: strašná koza. A já, když by někdy řekl, dobře, pac, hodím, výborně, spal jsem se čtyřma kozama. Ne!
1: Tak, co to zase tady je? Yeah. Už jsi se nasnídal?
2: Mě zase nás urážel.
0: Chtěla si říct, vychovával, nebo taky učil nás slušnému chování.
1: No. Tak už toho nech, Krišpíne, nedráždí je. Ne.
0: Drahá maminko, já jediný jsem pozdravil a byl jsem stejně vykázán za dveře. Tady není žádná spravedlnost.
1: Ale vždyť si křičel jako přetržený.
0: Ale to ne. Byl pozdrav, maminko, to byl pozdrav pro mé hluché sestřičko.
1: No. Podívej se, synáčku, já tě až moc dobře znám. Ano. A nemyslíš si, že si to s děvčaty nevyřídím. Aha. Zrovna dneska jsem chtěla jít s vámi do trhu pro kapustu a zastavit se u tety Hedy.
2: Ano,
1: ale takhle ne. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Taková stará Hofmanová. Děti doma nechá samotné a nemá strach, že jí zbourají barák. Teď si představte, že bych vás nechala samotné. Už to s vámi není k vydržení.
3: Ono dneška už budeme ti to, maminečko, naše doopravdy slibujeme. A kdyby některý z nás tenhle slib porušil...
0: Tak, za svoje pracně ušetřený peníze sám osobně zavolám do polepšovny, ať si pro ně přijedou.
2: A tebe se to svatoušku jako netýká. Pro ně přijedou, pro ně. A co ty?
0: Já ode dneška už maminku zlobit nebudu.
4: Ne, já taky ne. Odpusť nám to, maminko, prosím, prosím. No,
1: tak pro dnešek vám to tedy odpustím. Ale běda, když uslyším slovo. A honem, ustrojit se. No, pospěšte si. Honem.

0: maminko, co si mám vzít, tu modrou sukni a růžovou bluzičku a bílé podkolenky, nebo...
1: Nic takového, žádné vybírání, všecky stejně. Modrou sukni a bílý svetr, po ránu je ještě zima.
2: Ano.
1: Krišpín modré gatě
3: je
1: a běž si honem na zahrádku pro pošilku. Běž, ano. Už je jistě suchá.
3: Suchá, určitě.
1: A hned se zase neumáš.
3: Ne, já se neumažu, maminko, neumažu.
1: Pospěšte si, pospěšte, ať vám to dlouho netrvá.
0: Jo.
1: No a co ty, Rozičko, co sedíš?
0: Já bych chtěla tu růžovou bluzu.
1: Yeah. Ty jsi neslyšela? Všecky budete stejné, ne, žádné výjimky.
0: Ne, ano, ne, ano, mami. Kdyby bys věděla, Rozičko, jak ti ten bílý svetr sluší. Dělíme. Ale já nechci. Když budeš takhle zdržovat, uvidíš, že nikam nepůjdeme.
1: Ne.
0: A bude to jenom kvůli tobě.
2: Ne, my jsme kvůli tobě taky nikam nešli, ale nemyslíš si, že by ti to tentokrát prošlo.
4: Já to řeknu Krišpínovi a uvidíš, jak tě srovná.
0: Co by rovnal? Já jsem rovná dost. Ale on by potřeboval srovnat a pořádně.
5: Hrom do toho. Já to slyšel. Řekni to ještě jednou. No.
1: Co je to tady zase? Proč brečíš, Rozo?
0: Mně je zlé.
1: Zlé? Ale co je ti? Bolí tě něco?
0: Hlavička.
5: To tě teprve bolet bude.
1: A co si to zase snědla, bože dítě, s tebou je kříž? Tak co s tebou?
2: Ale to tě venku přejde.
0: Tě pomalu. Sluníčko.
2: Pospěš se, jak když tě bude pořád zle, tak se vrátíme.
0: No, a kdy máš svetr dělat?
4: A když nebudeš moc, tak si sedneš na Krišpínku.
5: Co?
4: A my mu budem pomáhat. Ať už jsme venku, nebo nás máma nechá doma.
0: No, já nikam nepůjdu, mě je zle.
1: No to se nedá nic dělat, zůstaneme doma.
0: No.
1: Rozičku přece nemůžeme nechat samotnou. Jdi do postýlky a já ti zatím uvařím čas.

0: Maminko, já zůstanu s Rozičkou doma.
1: Já nechci.
0: Přece to všem neskazíš. Maminko, já vám slibuju, že se o ní postarám.
1: Ty jsi náš hodný kluk. My ti za to přineseme tu nejlepší kapustičku a od tety mrkne.
2: Já nevím. Nikdy jsem vás ještě takhle nenechala.
0: Nech, maminečko, uvidíš, že se na mě můžeš spolehnout.
3: Můžeš, maminko. Krišpín je bez tak z nás nejrozumější.
0: No tohle. Řekni to ještě jednou.
3: Ne.
1: Ano, Bráška je nejrozumější.
3: Nejrozumější.
2: Ale když já nevím.
1: Já s Krišpínem nebudu.
2: Když je ti tak moc zlé, že nemůžeš ani na krok, zalez hezky do postele.
1: Jo.
2: Tuhle máš čaj, no, vem si ho. No, hrnek snad udržíš.
1: Já nevím.
2: Tak to zkus.
0: Já ti ho přidržím.
1: Já nechci.
2: No, konečně. Vidíš, že to jde. Tak, Krišpínku, pohlídej tady naši Rozičku,
0: ano.
2: Když nám najednou tak onemocní.
3: Jsi náš zlatíček.
0: Já vím, to bych se...
1: Tak tě bude trvat za uštíva.
3: Plný košík kapusty.
0: To je ono.
2: Já na ty sliby dohlídu. Za takové kavalírství máš něco i u mne.
0: Díky.
3: A teď, Krišpíne, drž. Dám ti pusu za všechny.
0: Dobrý. Tak čau.
2: Přijdeme co nejdřív, Krišpínku. A spoléhám na tebe.
0: Neboj, mami. Rozička už asi spí.
3: Jo.
0: Tak. Naschledanou, maminko. Čau, holky.
3: Čau.

0: Tak koukej vylézt z postele, komteso.
1: Nech mě. Mně je doopravdy zle.
0: Jo. Z toho, že jsi nemohla vzít tu růžovou blůzu, všechno vím, na mě si nepřijdeš, ale ono tě to za chvíli přejde, vylez!
1: Ani mě to nenapadne.
0: Říkám ti to naposled, jinak zapískám a hned tu budu mít kamaráda, potom se teda těš.
1: Ne.
0: Podržím tě.
1: Ne.
0: A Eda na tebe vyleje tu zelenou barvu,
1: ne.
0: To budeš mít blůzu teda.
1: Tu zelenou?
0: Jo.
1: Co se s ní natíral plot?
0: Jo, jo, tu. Máme ji schovanou na vrata, takže je jí dost.
1: To neuděláš, protože bys musel od nás a maminka by ti dala, že bys byl modrý.
0: Lepší modrý než zelený. A do světa bych šel raději, než žít s takovou protivnou kozou jako jsi.
1: Ne.
0: Tak vylezeš z těch prvin
1: ne,
0: nebo ne?
1: Ale!
0: Jak chceš, budu počítat do pěti, jinak písknu na Edu. Jedna, dvě.
1: Ne.
0: Tři.
1: Ne.
0: Čtyři.
1: Ne, já to řeknu mamince.
0: To můžeš, ale to už budeš zelená, no tak.
1: Ne.
0: Pět. No vidíš, že to šlo. Tadyhle se vysmrkej, fajn.
1: Já nechci.
0: Ale já chci, přece se nebudu bavit s usmrkanou kozou. Smrkej. Jedna, dvě, no. A teď ti něco řeknu a to si zapíši za uši.
1: Já si nic psát nebudu.
0: Ty víš, jak to myslím, ty to. A když ne, tak si k té protivnosti ještě hloupá a to už to mám tak akorát.
1: Já tady nebudu.
0: Ale budeš a ještě ráda.
1: Nebudu.
0: Tak poslouchej. To je Eda. A teď se těš.
1: Tak já tě teda budu poslouchat.
0: Hele, jestli mě ještě do výkladu budeš mekat, tak už se s tebou bavit nebudu.
1: Tak co chceš?
0: Chci, abys byla jako Batula, jako Lucka nebo Terina.
1: To bych byla. Měl bys si slyšet, co si povídejí pod peřinou.
0: Ale nikomu neubližujou. Já taky zlobím, ale vím, kdy přestat. Co se maminka kvůli tobě napláče, a to si pamatuj. Jestli budeš chtít pořád něco nového a pořád se jen finkit, tak tě polejem. Poslouchej. Slyšela? Eda už je pod oknem a nemyslí si, že se ta barva dá umýt.
1: Náhodou dá. Viděla jsem hospodáře, jak si myl zamazané ruce a jak ta barva normálně pustila.
0: Ale počkej, v čem si myl ty zamazané ruce? Ve strašně smradlavé vodě a říká se jí ředidlo, jen si to zkus, to bys nejdřív strašně páchla a potom by se rozpustila ve smradlavý mrak.
1: Nevymýšlej ne. Si. A co pan Václavík? Co pak je rozpuštěný?
0: Na lidi to neplatí. Hele, zkusím ti to na noze, kterou tak moc nepotřebuješ.
1: No, udělej to na svojí noze.
0: Počkej, za prvé nevím, proč bych se měl připravovat kvůli tobě o nohu a za druhé potřebuju všechny čtyři k výkonům spravedlnosti.
1: Jakým výkonem?
0: Spravedlnosti, to znamená, abych mohl každého uličníka doběhnout jako teď tebe.
1: Maminka by mi bez tak tu barvu umila?
0: Jo, ale to by tě musela nejdřív ostříhat, no. A než obrosteš, budeš chodit na...
1: Ne, nebudu.
0: A to se sedou uchechtáme.
1: Ne,
0: nebeč mi tady.
1: Co je to?
0: Já se jdu mrknout. Aha. Tak teda... Je tady Eda! Táhle k beli s barvou!
1: Ne!

0: Čau, Edáčku.
1: Tak jdeme na to.
0: Rozo, ty brečíš až ječíš, tak poslední slovo. Eda viděl naši maminku na zápraží plakat.
1: Jo.
0: Tenkrát to bylo zase kvůli tvojí parádě. A tak jsme se na tebe domluvili.
2: Já už taková nebudu, Bé.
1: Jo, tak Krišpíne, dejme jí ještě šanci.
2: Co mi dáte?
0: Šanci, to znamená, že tě dneska ještě nenatřem, ne? Ale musíš nám slíbit, že už nebudeš taková protivná poza.
1: Jo, ano. A kdyby jo, tak
2: ne.
1: Ti už nic nepomůže.
2: Nebeč,
1: kdybys věděla, jak já bych rád poslouchal, ale nemám koho.
2: Ty nikoho nemáš, ani maminku?
1: Ne. Děti mě odnesli a už mě nevrátili. Jak já každému závidím maminku a ty tu svoji tak trápíš.
0: Už to neříkej.
2: Prosím tě, už to neříkej. Já už budu poslouchat. Kluci, věřte mi to, doopravdy.
1: No?
2: Krišpínku, nepláč. Krišpínku, já mám nápad.
0: Dobře.
2: Poprosíme maminku a vezmeme si Edu k nám. Chceš být náš Edo, viď? Řekni, že chceš, prosím.
1: Aspoň
2: uvidíš, jak budu poslouchat.
0: Počkej, ale co řekne maminka?
2: Víš co, hezky tady uklidíme. Zameteme dvorek.
0: To taky
2: ty
0: dokážu.
2: Na své pampelišky a Eda bude na zápraží hlídat.
1: Je. Už je slyším, jsou pod lesem.
0: Je to tady hnedka budou. Tak honem.

0: tady byl.
1: No, kdo to uklidil?
2: Rozička a já.
3: Krišpínku, Rozičko, děti moje.
0: Maminko, tadyhle máš kytičku.
3: Děti, ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. A já jsem měla takový strach. Už tě nic nebolí, Rozičko?
0: Ne, maminko, nic, ale...
3: No co pak, ale...
0: Maminečko, já a Krišpín máme k tobě velikánskou prosbu.
3: A co pak?
2: Mohli bychom vzít Edu k nám?
3: Edu? No. Toho toulavého psa?
2: On není toulavej, maminko, on... Nemá kam jít.
0: No, on nemá maminko.
3: A kde pak ho máte?
2: Totiž on měl strach, že ho vyženeš, tak...
3: Jak bych mohla? No tak, co tomu říkáte? Terinko, Batulko, Lucinko?
0: No, ano!

0: Pojďte se podívat na tyrana vrata. A jak hezky.
1: Zeleně.
2: Dej pozor, Edáčku, a neumaš si tlapičky.
1: A tak v bílé chaloupce za vsí bylo od té chvíle pořád jen veselo. Máma sice lidem zpívala, z komína bafali bílé obláčky a v celé vsi nikde neměli tak krásná zelená vrata, u kterých nejraději se dávala rózička s kryšpínem a vymýšleli si radosti pro maminu.

0: Nová radnice byla opravdu stavba, jaké nebylo na celém světě rovno, a ve městě se už chystali, aby ji se slávou mohli otevřít. Sousedé, vzpomněl si konečně starosta v městské radě a přiložil dojetím ruku k srdci, jak by bylo hezké, kdyby tak náš kníže pán se k otevření radnice sám milostivě dostavit ráčil. No, to by bylo opravdu pěkné. Pozveme ho, ovšem nesmějí ho zvát nějací holobrátci. Nejraději vousati, ti vypadají nejvážněji. V skutku vybrali 12 nejvousatějších občanů, napekli jim na cestu buchet a složili překrásné pozvání. Tak sousedé, loučil se s nimi starosta, buďte s Bohem. Jak se do města jede, to víte. Pamatujte, že jste kocourkovští a neudělejte nám nikde po cestě hambu. I hned za městem zastavil poselstvo jeho velitel Ventruba. Počkat, sousede, počkat. Kdo má pozvání? Soused Držmíšek vytáhl kus papíru s pozváním z kapsy. Tak se podívejte, co udělám, řekl velitel Ventruba. Pozvání bylo krasopisně napsáno na jedné straně. Ventruba papír obrátil a celé pozvání na druhou stranu papíru ještě jednou opsal. To je, sousedé, řekl slavnostně, pro případ, že bychom pozvání ztratili. Nyní to budeme mít aspoň napsáno dvakrát. Důstojně odevzdal papír zase Držmíškovi a dali se na cestu. Šli junáci vousatí celý den, ba ani v poledne si neodpočinuli, ale z knížecího města doposud nezahlédli ani věžičku. Zastavili se tedy na noc v hospodě. S potěšením usedli ke stolu, rozbalili buchty a když viděli, že se podává dobré víno, dali se i do vína. Měli už dost, ale v tom zahlédli u vedlejšího stolu jakéhosi hubeňoura. Přátelsky ho vzali mezi sebe, hostili ho jídlem a pitím a ze samé radosti mu nakonec i mezi sebou ustlali na noc. Sotva si kocourkovští lehli, usnuli všichni, jako když je do vody hodí. Jen hubeňour nemohl usnout. Po vypitém víně se mu chtělo provést nějaký žert a protože byl holič, vytáhl břitvu a všechny kocourkovské ve spánku jednoho po druhém oholil a potichoučku se vytratil.
1: Když se kocourkovští druhého dne probudili, nastalo mezi nimi boží dopuštění. Rozhlédli se a viděli kolem sebe cizí tváře, samé oholené lidi. Kdo to tu je? Naše poselstvo přece bylo vousaté, vydechl každý a s hrůzou si pomyslil, moji kamarádi už asi odešli a já jsem tu zůstal sám.
0: Pak se při mytí podívali na sebe do zrcadla a tu každý s úžasem ještě větším uviděl i v zrcadle oholenou tvář.
1: Pro pána krále, tak ani já už tady nejsem, zabědoval každý z kocourkovských pro sebe. Kam se tedy celá výprava podělá? Jestliže jsem i já s nimi odešel před svítáním, tak jistě někde v lesích zabloudili.
0: Kocourkovští se nepoznali a proto se ani k sobě nehlásili. Jeden po druhém odešli z hospody a každý se odebral jinou cestou naspět do Kocourkova. Na mou věru, kdyby je doma nebyli poznali jejich manželky, nikdo by se ani nedověděl, že se poselstvo vrátilo domů.
2: Nemyslete si, že pan starosta huboval?
0: Naopak.
2: Já to věděl, pobroukával si spokojen. V poselstvu chyběla aspoň jedna chytrá hlava. A tou chytrou hlavou ovšem myslil sebe.
1: Sousedy?
0: Zakašlal a prohodil jakoby mimochodem. Nejlépe bude, když pana knížete půjde pozvat celá kocourkovská městská rada. Všichni byli hned přitom. Starosta tedy shromáždil kolem sebe moudré otce města a dali se na cestu ke knížeti pánu.
1: Šli a šli, ani v poledne si neodpočinuli, jen na noc se zastavili v hospodě. Pěkně se tam vyspali a ráno vyrazili svěží na další cestu. Brzy byli ubran knížecího zámku, když tu se zarazil bezubý radní Myšišlápek.
0: Vždyť my jsme si, starosto, vůbec nevzali žádné pozvání. No ne, vždyť my vůbec ani nevíme, jak pana knížete pozdravíme.
1: Starosta sáhl polekaně na náprstní kapsu a pozvání tam u všech kozlů opravdu nebylo. Ale hned se uklidnil. Žádné strachy, sousedé, dávejte jen dobrý pozor na to, co já budu dělat a uvidíte, jak to půjde. Nejprve já pozdravím. Buďte zdrav, nejmilostivější pane kníže. Jak uslyšíte, že už jsem pozdravil, pokloní se první polovička z vás a řekne i s vaší manželkou. No a potom se ještě ukloní ti ostatní a dodají i s vašimi dětičkami. Uvidíte, že to ostatní potom už půjde samo sebou. Kocourkovští si odechli a opravdu se uklidnili, ale když vstoupili do zámku, přece jenom se jim roztřásla kolena. Hned u dveří se jich ujali vyšnoření lokajové, vedli je mnoha chodbami, až se zastavili před přijímací síní.
3: Zde vás očekává, kníže pán, řekli sluhové a otevřeli zlatem zdobené dveře.
1: Jak bouřlivá bystřina se vrnuli kocourkovští dovnitř. Čím to budou mít dřív odbyto, tím bude lépe. Jenže se přitom stala mrzutá příhoda. První radní přišlápl starostovi rozvázanou tkaničku od boty a starosta se natáhl jak široký, tak dlouhý přímo před knížete pána a ostatní jako valná hromada na něj.
0: Aby vás čert vzal, zahoukl starosta.
1: Jak kocourkovští uslyšeli, že už starosta pronesl první větu, honem se zvedli, první polovice se poklonila a zahlaholila. I s vaší manželkou. A druhá k tomu podle úmluvy uctivě dodala i s vašimi dětičkami.
2: Kníže pán byl jejich pozdraví poněkud překvapen, ale zachoval se po knížecku. Ráčil všechny kocourkovské milostivě vyhoditi dáti. A vzkázal jim, že k otevření radnice nepřijede.
1: Řekněte mi, kde je psáno, že při otevření radnice musí být kníže pán přítomen.
0: Nechceli přijít, dobrá, ať si zůstane doma. Kocourkovští otevřou radnici i bez něho.
1: A městská rada dala vyvěsit radostnou vyhlášku. Nová kocourkovská radnice bude otevřena již tuto neděli dopoledne. Kdyby dopoledne pršelo, překládá se otevření na odpoledne. Kdyby však pršelo odpoledne, bude se radnice otvírat raději dopoledne. Kocourkov v den slavnosti rozkvetl jako krásný květinový záhon. Od rána už hrála ve městě kocourkovská kapela a zároveň se poprvé otevřela překrásná vrata nové budovy a slavnostní průvod vešel do radnice.
4: Je, to jsem se lekla. To jste vy?
5: A to byla studená voda, to jsem já, no všemže, jak pak bych to nebyl já. Jsem se prověřil a ověřil, tak co bych se zapíral? Poklona.
4: Čochtane, kde jste se toulal? Vždyť už jsme se neviděli, no aspoň 10 let.
5: Neříkejte, to 10 let a víte, že byste se vůbec nezměnil.
4: Kam jste se poděl, zmizel jste tak beze stopy?
5: Ale nějak mě tenkrát popad splín, otrava, Terbege Duncan, neboli Welchmerz, neboli taky Chandra. A tak se nad tím vlhkým životem se mě to všecko zhnusilo, tak jsem si řekl, nedá se nic dělat, půjdeš dělat. A šel jsem dělat. No co jsem měl dělat?
4: No že jste se vůbec nerozloučil.
5: No jak jsem mohl, nemohl. Káčo drahá, to šlo strašně rychle. Já jsem jeden den vyplnil dotazník a druhý den už jsem byl Jihočeská květena, národní podnik, distribuce, oddělení Kytice a Borovice, závod Lomnice, se sídlem Bechyni.
4: To všechno jste byl vy?
5: To jsem všechno byl já i s rychlým poslem, to jsem toho byl, co?
4: A co jste tam vlastně dělal?
5: No, pěstoval jsem kotvici vzácnou, taky jsem se staral o masnici vodní, co jsme to tam měli, jo, puchýřku a mačiznu. Pak jsem křížově sil hvozdík Lomikánový, taky jsem rouboval zápeřník na vechtu 3 listou, rozsazoval výhonky, klikvy, bahení, kromě tedy ošetřování rojovníků vůbec už nepočítaje zborovici za Krslou, zvanou tedy o Tannenbaum, o Tannenbaum, warum bist du ein Zwergl?
4: O čem to vlastně mluvíte?
5: No o Zwerglech, čili trpajzlících.
4: Trpaslících snad.
5: Trpajzlík, to je podle nového pravopisu.
4: A vy jste je tam sázeli?
5: Totiž já to zkusil, já byl novátor. Jednoho trpajzlíka jsem zasadil, o mě přes noc vyrost a prorazil mě skleník. Okrálo mu, stal se ředitelem a vyrazil mě. Já vám koukal celý tumpitomej.
4: No to se vám nedivím. A měl jste nějaké potíže?
5: No až na to vyražení celkem žádný. No nedělali potíže, protože jsem osoba značně přestárlá. Až to není hezký. Řekli mi, abych si šel, tak jsem si šel, no. Přestal jsem být jihočeskou květenou a stal jsem se rybí samoobsluhou.
4: Prodával jste ryby?
5: Omylkáčo, prodával jsem rybám. Čili vedl jsem podvodní gastronom. A víte, to byla dobrá branže. Její to vám šlo. Já jsem měl na skladě žížaly, rousnice, kamenáče, i ty červený malý hnojníky, takový zvaný rákosníky, v pouzdru i bez pouzdra, koníky a larvy všelijaký. Kroupy a kolínka. Potěr mě tam chodil pro všivodní, nebo pro všivodněj podle toho, kdo je měl. A za dva penízky mě potěr chodil na plankton. Pane, je planktonu, jsme vám prodali, to byl artikl.
4: Co to je ten plankton?
5: Plankton, vy nevíte, co je plankton? No, plankton, no, já bych vám to řekl, no. Představte si, že se díváte do vody a tam plavou takový mrňavý zvířátka, který vůbec nejsou vidět. Tak vy se tam teda díváte a vidíte, že nevidíte.
4: Vidím, že nevidím.
5: No, tak přesně tak.
4: Tak vidím nebo nevidím?
5: No totiž vy vidíte, ale nevidíte, co vidíte.
4: A co teda vidím?
5: No plankton, no, ten právě není vidět. A ryby ho vidějí teda. Já vám řeknu, v té samoobsluze to sypalo. Za pár měsíců jsem měl v garáži stát, v haltýři teda, krásného nového čtyřdveřového sumce. Já jsem mohl mít i jesetera závodního, ale co s ním? Vodníci by mě to záviděli, vyčítali a pomlouvali by mě a říkali, že jsem milionář.
4: Vodníci jsou takoví.
5: Vodníci, a hlavně na našich krásných řekách.
4: Tak to lidi jsou lepší. Lidi takový nejsou.
5: No to víte, to jste mě moc potěšila.
4: A jestli pak mě někdy svezete v tom svým sumci?
5: Já jste přišla pozdě.
4: Proč?
5: No protože já sumce nemám, jelikož jsem měl manko.
4: Ale, čochtane.
5: No, tam se říká, ale. Samoobsluha se neuhlídá. Přijde vám plotice na nákup, dostane košík do ploutve, obejde regály, u pokladny ukazuje v košíku 4 žižaly a v hubě jich má 8. Jak to mám poznat? Ona nemluví, ona má hubu zavřenou, ne. Krev má studenou, červená se nemůže, červená se jí ploutvina a na nich má ploutevnice. No to se nedá poznat.
4: No a kvůli tomu jste tedy odešel?
5: No tady a kvůli tomu jsem byl odejdut, aby jsme byli přesní. A potom já měl malér, Ježišmarja, já měl malér o Vánoci. Natřískanej obchod. Teď tam šla delegace Ouhořů. Teďka oni slintali, zašlemovali mi to tam. Najednou takový randal, já tam letím a ona mám štíka, se pohádala s Oukleji a sežrala ji i s košíkem.
4: A jak to potom vlastně dopadlo?
5: No dali mi to na bábovku, no, znáte to. Nedostatečné bezpečnostní opatření, komise, vyšetřování, protokoly. Pozůstalým po Bělici jsem musel všechno zaplatit. Já prasknul na to sumec, no. Já už jsem dál nemohl. Máme já tohle zapotřebí? Za nějaký ten slunovrat je mě 600 let. No, tak nikdo mě přeci nemůže upřít, že mám právo na zasloužený oddech.
4: Ano, no a dostanete nějaký důchod?
5: No samozřejmě. No tedy na automobil to nebude, no. Už se chudák nesvezu já, vodní příšera.
4: Ale tak už si z toho nic nedělejte. Třeba vás svezu já.
5: Vy máte automobil, no, máte vůz?
4: Zatím ještě ne, ale já hraju.
5: A vy v orchestru dámský na housle?
4: To je přece jednoduché. Hraju ve státní loterii.
5: Jo, vy máte los.
4: No ovšem, a několik. A manžel taky hraje.
5: Jo, vy máte manžela.
4: Mám a hodného. A mám dvě děti.
5: Jo, vy máte dvě děti. Jste vyhrála, nebo je máte s manželem? No vy toho máte. Lozy máte, manžela máte, děti máte. Já nemám nic a chtěl bych mít. když nic jiné, aspoň ty lozy. Už jste něco vyhráli?
4: Vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale pořád věříme, že to dá ještě víc.
5: Sakra, mohl bych věřit s váma. Hele, já mám tady pár grejcarů, co jsem tak vybral z těch utopenek. Hele, vemte to, kupte nějaký lozy, budeme hrát spolu a budeme se dělit.
4: Tak, čoktane, to je od vás moc hezké.
5: Ale to je chytristika. Víc želízek v ohni hřáti, víc prutů do vody dáti, více lozů déle hráti, to by v tom byl čert. Aby mě to jednou nevyšlo. Já se musím potopit do vody, tady je strašlivý horko.
6: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Rumcajs Cipískovi. Od této chvíle můžeš být přičem, přičem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Rumcajs neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
7: Nic, Rumcajsi. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá, někdo loví v lesním rybníčku raky.
6: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
7: Taky Cipísek vjel do střevíčků z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k Jičinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
6: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
7: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
6: Měli o něho starost. A protože mokrá cesta vedla k Jičínu, vypravili se po ní. Ale na jičínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal ji noční vítr.
7: Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
6: Raků bylo na tři koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
7: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
6: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
7: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené. Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka. Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží tři košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchození po spilkách.
6: Podávej, Cipísku,
7: zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal třetí, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
6: Kdo je to v kuchyni?
7: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
6: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
7: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
6: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
7: Padl na všechny čtyři, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
6: Hejsa!
7: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
6: Hejsa, sa!
7: No takového štípání a kule nemůže namátnout ani ráčka.
6: Hromovej hrom!
7: bez světla to nepůjde. Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, volšověček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese rákos.

0: Ukradené potěšení. Jednou seděli Čmelda s Brundou na vysoké kopretině jako na rozhledně a divili se, co se to jenom děje. Nejdřív kolem tryskem uháněl zelený koníček, hned za ním stonožka. A v zápětí se myhlo v trávě několik zděšených brouků a jeden červík na otázku, co se stalo, vůbec neodpověděl, ale rovnou se zavrtal hluboko do země. Muselo se přihodit něco hrozného, pomyslili si čmeláci, když v tom přiběhl kvapník.
1: Bez dechu, ve spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
0: Co se děje, kvapníku? Ptali se Čmelda s Brundou.
2: Utečte, všichni pryč,
0: volal. My taky? A proč? Chtěli vědět čmeláci.
2: Protože je zuřivá,
0: vykřikl kvapník.
2: Já chvátám, chvátám, chvátám, chvátejte taky, utíkejte, utíkejte, zachraňte se.
0: A byl pryč. Někdo zuří a je nebezpečný, usoudili čmeláci. Ale kdo?
3: Já.
0: Ozvalo se přímo nad nimi. Vedle kopretiny stanuly velikánské nohy a rovnou na čmeláky mířil ostrý zobák a hleděl rozhněvané oko.
3: Okamžitě slezte na zem, abych vás mohla líp sezobnout. Pa, pa, pa, pa, pa, řekla slepice.
0: Čmeláčci se strachy tak roztřásli, že neslezli, ale spadli rovnou slepici k nohám. Jen to žuchlo.
3: Říkala jsem, slezte a nespadněte.
0: Kvokala mrzutě ta slepice.
3: Natlučené padavky nemám ráda. A stejně mi nic nechutná, protože jsem smutná.
0: Vzdychala. A proč jsi zuřivá a zároveň smutná? Odvážil se zeptat Čmelda.
3: Protože mě někdo ukradl mé nejkrásnější vajíčko. Mé jediné potěšení.
0: Plakala slepice. Tohle bylo doopravdy k pláči. A co bys řekla tomu, kdybychom ti vajíčko pomohli najít? Napadlo Brundu.
3: Abych potom přestala být zuřivá a smutná, dala bych se s radostí do tance,
0: řekla slepice a začala se dokonce malinko usmívat.
3: Abyste věděli, to moje vajíčko bylo na obou koncích tak krásně šišaté a bylo celé bílé a uvnitř.
0: Slepice se zarazila a už zasměla v očích slzy.
4: No tak, jenom hezky a s úsměvem, povzbuzoval jí Čmelda.
3: Uvnitř bylo žluté kuřátko, ko,
0: špitla slepice. Čmelda s Brundou vyskočili. No to si nemohla říct rovnou, co kdyby se to tvoje pískle najednou vyklubalo, co by si samo ve světě počalo, no honem, jdeme.

Všichni se divili, jakou si čmeláci našli kamarádku. Ale slepice se na všechny strany přátelsky usmívala a dokolečka opakovala. Neutíkejte přede mnou, nebojte se mě, já už nikoho nesezobnu, na mou duši. Jenomže o tom nejdůležitějším, o ztraceném vajíčku, nikdo nevěděl. To přiběhl kvapník se zprávou, že viděl ne jedno, ale celý košík vajec a že patřil Pučmeloudovi. Hned se k němu vypravili. Už z dálky slyšeli, jak si zpívá.

0: Jakie limonowali lipę, a spodzili ślepice si snese, si snese jiný.
1: Jak pučmelout zahlédl čmeláky a slepici, schoval košík za zády.
0: Jděte pryč, kšíc, kšíc,
1: odháněl je.
0: No tak, nezastavujte se, pokračujte, zbohem.
2: Hele, pučmeloude, co máš v tom košíku?
1: Chtěli vědět čmelda s Brumdou.
2: Malovaná vejce? Kde jsi je vzal?
1: A slepice se přidala.
2: Pa, pa, pa, to jsem se také chtěla zeptat. Pa, kdo snáší taková žertovná vajíčka? To musí být někdo moc veselý. Pa, pa, pa,
0: pa. Snáším je já,
1: odpověděl rychle pučmelout.
0: Já sám snáším je a hned zase sbírám tady do košíku. Tak nás chledanou.
1: Ale čmeláci se nenechali odbít. Ukaž nám je, pučmeloude, co když mezi barevnými vajíčky bude také nějaké čistě bílé?
0: Ale kde pak,
1: breptal pučmelout,
0: kde pak byste našli bílé?
1: A pak se ze samého rozčílení podřekl.
0: Každé jsem si obarvil.
1: A v tom se také jedno omalované vajíčko v košíku zavrtělo, skořápka praskla a na svět vyskočilo kuřátko. Jenže nebylo žluté, ale strakaté. Slepice rozpřáhla křídla.
2: Tví, moje kuřátko, papa, pojď ke mně, pojď. Ale kdo tě takhle zmaloval? Přece pučmelout.
1: Usmívali se čmeláci.
2: Vzal ti bílé vajíčko a omaloval ho i s kuřátkem. Počkej ty, pučmeloude,
1: hrozila slepice.
2: A ještě chytím, sezobnu tě jako malinu.
1: A tak měla slepice kuřátko, které bylo strakaté jako papoušek. A to kuřátko mělo dva nejlepší kamarády, Čmeldu a Brumdu. Ale pučmeloudovi slepice ten kousek s malovaným vajíčkem nikdy neodpustila. A jak mohla, tak ho pěkně prohnala.

0: jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To bys načlo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: vtáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramíne a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá. Hej, Krtku, máš už doma uklizeno? Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na dalavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
1: Půjdeš po dobrém, nebo mám vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblásků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
1: Umíte demrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajista nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít, i ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
1: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Ledaže by postavil na stráňce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a... nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát.
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni. Přiskákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, Krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až

0: křídílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim Krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křídílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda. Nedá se nic dělat, Krtku, necháme to na zítra, řekl ušák. Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke Krtkovi do kapradí a hned spustila. Vidíš, Krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se toto nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě. Moje vina? Že tě, Krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Inu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
0: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do tisíce, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval. Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dal se mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat znovu a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: není. A zatím čas letí.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně se Krtek dopočítal a otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. Ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek Pelášík vrbě za strakou, že se přeptá.
1: Halo, strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu? Zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na Krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda. Tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale Krtek se dál už o straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v

0: Když se Krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy.
1: Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si Krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza.
0: A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
2: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní, a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě.
1: Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde.
0: V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro Krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí Krtek pěkně uvelebí, než si ještě naposledy pohladí, a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s Krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
2: Děkuju měsíci, děkuju ti na stokrát.

a Krtek spěchá. Peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená, tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopy s těmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Do na noby s pácem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, Sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žabí koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i pro vodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní vůkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích a povídá: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhl jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Kněžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál?
0: Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas.
1: Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství.
0: Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam den o denně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský burgmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí.
1: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
0: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom. Ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já... zapípala Julinka tichonce. Co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde, a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si juničiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi juničinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládková Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci, ne a ne a ne, ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme, začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskly ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špécie, když pan starý na něj tak z hurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla A třeba, že Kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec Kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu jinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapání měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat. Jenom ta bílá skvrna, ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
2: Rákosníček ale neměl starosti jenom s rybníkem Brčálníkem. Ono se totiž každou chvíli přihodilo něco i za jeho hrází. A to se ví, že skřítek musel být u všeho. Třeba jako tenkrát, když se probudil do náramně pěkného podzimního rána. Rákosníček si liboval hlavně to klidné povětří, protože když se mu nad rybníkem proháněl vítr, dělal tam vždycky jenom samou neplechu. Co je ale jednomu ku prospěchu a radosti, je druhému ke škodě a žalosti. A právě na to bezvětrné počasí si stěžoval pavouček Aviatik. Už prý měl dávno odletět na babím létě s větrem na zádech, ale pořád jako naschvál nechce odnikud ani fouknout. Tak jestli by to rákosníček nějak nezařídil, když se přece o něm ví, jak si umí se vším poradit. Tohle skřítek poslouchal rád i nerad. Těšilo ho, že se o něm říká taková chvála, ale strašilo ho, že by se ta chvála mohla proměnit na ostudu, protože moc dobře věděl, že větru poručit nemůže. A tak začal pavoučkovi to létání rozmlouvat.
3: Že by se ti chtělo poletovat v povětří jako pometlo, ohrnoval nos. Copak nevíš, že se dneska už necestuje jen tak nazdař Bůh, kam jednoho vítr zanese? Teď se přece lítá od někud někam přímo, třeba rovnou do jižní Afriky.
2: Pavouček na to ale nic. A proto rákosníček pokračoval.
3: V tuhle dobu by k tomu byla příhodná chvíle, začíná totiž stěhování ptáků, víš? A třeba takový čápy. Ty by tě jistě vzali na svých zádech sebou.
2: Jenomže pavouček Aviatik stál na svém. Tvrdil, že je to u nich už taková tradice nechat se na podzim unášet větrem a tu, že on rušit nebude. Skřítek viděl, že je zlé. A proto začal honem přemýšlet, jak z té šlamastiky ven. A vzpomněl si, že vždycky, než začne foukat vítr, celé nebe z růžový červánky. Jenomže ty jako naschvál nebyly nikde k vidění.
3: Co? To by tak hrálo, aby si rákosníček neporadil, přidupnul si furiansky skřítek. Když nejsou na obloze červánky pravé, udělám je tam falešné a třeba ten vítr takhle pěkně podfouknu.
2: Ze suché trávy a spadeného listí udělal na hrázi tolik ohýnků, že jejich odleskem nebe zčervenalo a přikládal tak mocně, až jiskry létaly do výšky ohnivým sloupem. Když potom zapálil i vyschlé rákosové doutníky jako nějaké pochodně, vybarvilo se nebe nad rybníkem do ruda. Rákosníček byl jako natrní, jestli na tohle vítr naletí a přiletí, takže když uslyšel hvízdnout, v rákosí samou radostí povyskočil. Za chvíli už to foukalo ze všech stran a pavouček se konečně dočkal. Poletoval v tom větru nad rybníkem i loukou, chvíli stoupal, chvíli klesal, zkrátka užíval si svoje. Jenomže dole pod ním rákosové doutníky už dohořívaly a do ohníčku také nebylo co přikládat.
3: A je, jak tak koukám, drbal se za ušima skřítek. Končí nám ejchuchu ve vzduchu a začíná ouvej na zemi.
2: A měl pravdu. Falešné červánky pomalu dohasínaly a Rákosníček honem, honem volal, ať se pavouček Aviatik připraví na tvrdé přistání. To varování přišlo v pravý čas. Vítr totiž poznal, že se nechal ošidit. Pustil pavoučka a chtěl chytit Rákosníčka, aby se s ním vypořádal, ale ten se mu schoval na samé dno brčálníku, kam za ním pan vítr nemohl. Zlostí ještě párkrát zafučel a pak si šel lehnout do vykotlaného dubu, aby tohle falešné probuzení dospal. Jen co skřítek vylezl z vody a trochu se oklepal, začal se pavoučkovi omlouvat, že mu s tím cestováním asi moc nepomohl, že se počasí prostě nedá ošvindlovat. A vítr, ten že přiletí jenom tehdy, když přijde jeho čas. A na tom, jak je vidět, nezmění nikdo nic, ani sám skřítek Rákosníček.

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi, ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky, na mytí ušní. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce.
1: No prosím, už zas dotírá,
0: reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu.
1: Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co?
0: Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a
2: jáš,
0: až se otřásl.
1: Jaká je?
0: Zajímala se pacička.
1: Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí.
2: A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude.
1: Ale to přece nejde. Co by řekla teta? Hrozila se pacička.
2: Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek.
0: A hned ukázal jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi.
3: Vážně jste se už umyli? A pořádně?
1: Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele, tvrdil Macourek.
0: A opravdu měl mokrý flíček pod bradou.
1: A já, ouška,
0: pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem.
3: Podívejme, a co ty, pacičko?
1: Já nic. Já se, prosím, dobře utřela.
0: Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé, naříkala pacička.
0: Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde? Samozřejmě. Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže, jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou,
0: nabídl velkoryse Macourek.
1: Já bych moc chtěla, hlásila se pacička. Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo.
3: Prodávat se totiž nedá jen tak, hala bala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek.
2: Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá.
3: Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se Prima krk a Bezva uši, tečka. Teď nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo reči dva.
1: To je dobré,
3: liboval si Camfourek.
1: A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus?
3: Měl už to promyšlené Macourek.
1: A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté?
3: Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam.
1: To se asi musí slevit, že?
2: To si nikdo nevšimne, prosím tě,
3: usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul.
1: Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má.
3: No a pak už bylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být.
1: Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát. Ale to ne, já mám přece jedny uši, jako vy,
3: bránila se Pacička.
1: Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, to vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám?
3: Zamotal se do toho Macourek.
1: Velice špatně, mínila Pacička.
2: No, ty to zas víš,
1: tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá. Jejda, a ráda.
3: Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je devět ceduliček. Měla to Pacička co bydu. A skoro stejně rychle ty ceduličky napsala.
2: Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat.
3: Jenže někde se musela stát chyba.
2: Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kde kdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat.
1: Tak se mi zdá, že to moc neprodáme.
3: Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují, protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk. A skutečně. Najednou kupec byl. A jaký?
2: Vidím, že něco prodáváte, zajímal se strýc Mour. Můžu si to prohlédnout?
1: Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu šest prvotřídních oušek a tři výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned, pospíšil si Macourek.
2: No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zas ne drahé.
1: Vezmu to všecko.
3: Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul. Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko.
1: Tak pá, strejdo, my už musíme jít,
3: loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté.
2: Počkat, zarazil je strýc Mour. Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
1: Ale vezmem ti je na zmrzlinku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
3: prášil mazaně Macourek, jenže mu to nepomohlo. A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour.
1: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
2: Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek.
3: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
2: Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
3: vymýšlel si pohotově Macourek.
2: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal,
3: liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
3: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
4: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: ta lička měla pravdu.
1: Smál se Pindia.
0: Máme vážně zelenou.
2: Spíš růžovou.
1: Opravila ho Fifina. Šípky kolem totiž právě kvetly a každý keř byl jak růžová kytice. I Bobík, který na kytky moc nebyl, uznal, že je to paráda. Jenže jak šli dál, těch kytic přibývalo, až se spletly v jednolité houští. A to už paráda nebyla. Ze široké cesty zbyla úzká stezka trním. A to ještě jen proto, že se tudy někdo prosekal.
3: Musel tu být krátce před námi. Větve ještě nestačily zvadnout.
1: Všiml si Myšpulín.
2: Proč mám pořád pocit, že to tady znám?
1: Lámala si hlavu Fifina. Ale když se tou trnitou stezkou prodrali až k otevřené bráně, už to věděla. V tomhle zámku, ověnčeném vodopádem růží, mohla bydlet jen šípková růženka. A ty šípky prosekal princ, který ji přišel vysvobodit. Ale proč už se to nestalo?
0: Ten princ něco spatřil.

0: sedě v poklusu i v dřepu, jako ta komorná, co ztratila náušnici a usnula, právě když jí pod nábytkem hledala. Prostě jediný, kdo tady nespal, byl Čtyřlístek. A pak ještě princ, ale ten vypadal, že s ním nebude řeč. Jděte k Šípku i s Šípkovou růženkou, než takovou krásku, tak se radši nežením. Vyjel na ně, sotva vešli do dveří.
1: Pro pána proč?
2: Co se ti na ní nelíbí?
0: Všecko, odsekl princ a ukázal na křeslo pod oknem. Spala v něm babka s vřetánkem na klíně. Jen se na ní podívali a už věděli, co je zač. Princ musel být velký nedovtipa, že to nepoznal.
1: To přece není růženka.
3: Je to ta sudička, co jí měla uspat.
4: Jenže uspala sama sebe. Vidíš ten škrábaneček, co má na ruce?
0: Upozornil Myšpulín. Asi jí škrábla kočka. A co má být? Pořád nechápal princ. Tak mu radši všecko vysvětlili, aby se to nezdržovalo. Žádná kočka v tom samozřejmě nebyla. Ta sudička, když čekala na růženku, začala asi z dlouhé chvíle příst a přitom se píchla o vřetánko sama. Byla to ovšem osudná chyba. Ale už se stalo. Teď šlo o to, jak ji napravit.
2: Co kdyby zkusil políbit tu sudičku?
0: Navrhnul Pindě, ale neuspěl. Princ prohlásil, že ani náhodou. A Fifina taky namítala, že je škoda zkazit pěknou pohádku.
1: Růženka v zámku určitě je, jenže neusnula tady, ale tam, kde zrovna byla. Když ji najdem a princ jí dá pusu, bude všechno v pořádku.
0: Zdálo se to rozumné a všichni byli pro. Mělo to ale jeden háček. Jak růženku poznat, když ji neznali?
4: Bude určitě mladá a hezká,
0: uvažoval Myšpulín.
2: A taky krásně oblečená,
0: připomněl Pindě.
1: S tím si nelamte hlavu,
0: zasáhla rázně Fifina.
1: Nejsem sice chytřejší než vy, ale jako holka jsem proti vám klukům ve výhodě. Já růženku poznám, až ji uvidím.

0: Fifina má pravdu, tohle není práce pro kluky,
1: přiznal Bobík. A všichni souhlasili. Krásné šaty měly totiž všecky dámy. Které jsou mladé a hezké, to ještě rozeznali. Ale dál to bez Fifiny rovnou mohli vzdát. Jen ona poznala, že ta kráska, co zaujala prince, bude asi dvorní dáma, protože tak výstřední klobouky mladé princezny nenosí. A také to, že neběhají po schodišti s ometáčkem jako ta panská, co jí považoval za růženku Mišpulín. A byla to zase Fifina, koho napadlo podívat se po růžence v jejím pokoji. Poznali ho snadno, podle dveří malovaných růžemi. Ale růženka tam nebyla. Asi usnula někde jinde.
2: Tady ztrácíme čas.
1: Usoudil Mišpulín.
3: Naopak, tady jsme ho získali.
1: Prohlásila spokojeně Fifina.
3: Protože konečně víme, jak růženka vypadá. Podle střevíčků má malou nožku. Podle šatů je velice štíhlá. A ten dlouhý černý vlas v hřebenu znamená, že můžem vynechat všecky blondýny a zrsky i černovlásky ostříhané nakrátko.
4: A je mlsná,
1: zjistil Pindia, který taky trochu pátral.
4: Podívejte, co tu má. Čokolády, bombónů a oplatek.
0: A dokonce i pod polštář si zakřičkovala dvě lízátka.
3: To nám ovšem nepomůže,
1: mínila Fifina. Ale poprvé se splet.

0: na mlsání tu byl jiný odborník.
1: Náhodou je to skvělá stopa. Už vím, kde růženku najdem.
0: Prohlásil Bobík. A tentokrát měl pravdu on. V královské kuchyni se zrovna vařilo a smažilo a peklo, když tenkrát začalo působit to zakletí. Naštěstí usnul i oheň, takže se nic nepřipálilo. Kdyby se všichni probudili, mohli klidně dělat dál, co načali. Rozkrájet pečeni, domíchat omáčku, nebo vyhodit tu mlsnou černovlásku, která tu ode všeho ulizovala a ukusovala, až bylo o strach, že někdo najde v jídle její dlouhý vlas.
1: Tak co bude s tou pusou?
0: Smál se Bobík. A princ už se ani neptal, komu jí má dát. Byla to moc dobrá pusa. Citronově, vanilkově, smetanově, mandlová a taky, jak se patří, kouzelná. Najednou se začalo všecko vařit, smažit, prskat a škvířit. Naštěstí nic nepřeteklo, protože spolu s ohněm se vzbudili i kuchaři. Ale to už bylo vzhůru všecko. Vítr rozevlál záclony, květy ve vázách se rozvoněly a pak to šlo ráz na ráz. Komorná sebrala náušnici, páže dostalo ten pohlavek, co nad ním 100 let visel ve vzduchu. Kde kdo spěchal vítat prince, který osvobodil růženku?
2: No, myslím, že můžeme vypadnout,
0: usoudil Mišpulín.
3: Dokonce musíme,
0: naléhala Fifina.
3: Kdyby se do pohádky o růžence zamíchal 4 lístek, bylo by to trapnější než ta nešikovná sudička.
0: Naštěstí se ještě mohli nenápadně vytratit. Co se tady doopravdy stalo, všichni zaspali. Věděl to ovšem princ, ale tak velký nedovtipa zase nebyl, aby to někomu vykládal, když tady nebudou. Na nádvoří se už skrývat nemuseli. Tady na ně nikdo neměl čas. Služebníci doháněli 100 let zanedbanou práci. Kočí měl co držet koně zbujnělé dlouhým nicneděláním. Kočka se protahovala v okně a neměla zatím zájem ani o vrabce, kteří se hašteřili na střeše. Nad zámkem kroužilo hejno holubů, ze všech růží zbylo jen pár 100 lístek pro okrasu a tou branou, do které se prodírali trním, vyšli teď volně do kraje.

0: Fík samo sebou v té Austrálii taky dlouho nezůstal. Když jde někdo do světa na vandr, nemůže věčně tvrdnout na jednom místě. To dá rozum. Trochu si pohrál s klokánčatama, něco málo je naučil, něco se zase naučil od nich a pak se vydal k moři, protože už ho zase začaly lákat jiné dálky. Na břehu moře si zrovna hrál kluk s lodičkou. Byl do té hry tak zabraný, že si ani nevšiml, kdo za ním stojí. Když se pak otočil a uviděl za sebou mamutího psa s kapsou na břiše, padl leknutím rovnou do příboje. Fík ho opatrně vytáhl, pomohl mu s otřepáním, vlídně se na něj usmál a řekl:
1: neboj se, já jsem jenom pes, nejlepší to přítel člověka.
0: A odpáral si tu kapsu, aby se tomu dalo věřit. A potom se jako slušný pes pěkně představil.
2: Těší mě, řekl na to klouček. Já jsem Kolumbus.
1: Ale snad ne ten, co objevil Ameriku.
0: Kluk zavrtěl hlavou.
2: Ba ne, tu já teprve objevím. Ameriku nebo něco jiného.
1: Fajn, tak to já budu objevovat s tebou. Nabídl se dobrodruh Fík. Ve dvou se to taky lépe táhne.
2: A můžu vzít sebou taky naší kočku? Zeptal se Kolumbus. Ona by se sama doma bála, protože tam nemáme žádné myši.
1: Ale jen jí vem, souhlasil Fík. Bude nám v noci svítit, aby do nás nikdo nenarazil.
0: Půjčili si totiž na tu objevitelskou výpravu letadlo. Nebylo zrovna nejlepší, jak už to v půjčovnách bývá, ale letět letadlo mohlo. Zpočátku ovšem dělalo Fíkovi to pilotování trošičku obtíže. Letěli asi tak rovně, jako běhá zajíc. Poskakovali nahoru a dolů, občas dokonce letěli chvíli vzhůru nohama. Nakonec ale Fík přece jen objevil, k čemu je která páčka dobrá, a potom už let probíhal docela hladce. Tedy ovšem až na to, že cestou ohnuli 3 televizní vysílače a 1 Eiffelovku a jednou vám letěli tak nízko, že v jednom menším městě způsobili větší opnatřesení.
1: Objevíme nějakou neznámou, nádhernou zemi,
0: sliboval si Fík.
2: Nejradši ostrov, mínil zkušený Kolumbus. Neznámej už dneska může být jenom ostrov. A aby na něm bylo taky hodně myší,
0: dělala si laskominy kočka. Brzy jeden takový objevili. Z letadla vypadal opravdu nádherně a dočista opuštěně. Jenže sotva začaly klouzat na přistání, začaly se najednou stromy poklápět, kopce otevírat, skály rozestupovat a odevšad náhle vyčuhovaly hlavně kanónů, otáčivé radary a jiné podobné obludnosti.
3: Tak to ne, řekli oba. Tenhle teda radši objevovat nebudeme, a co nejrychlejc letěli dál.
0: Chvíli letěli skoro ve tmě, a jen kočičí oči jim svítily na cestu. Potom se ale udělalo světlo a spatřili pod sebou opravdu nádherný a opravdu neznámý a opuštěný ostrov. Vypadal jako hora s uříznutou špičkou.
1: Nahoře je to placatý, to by se dalo krásně přistávat, řekl Fík.
0: No, nedalo. Jen sletěli trošku níž, začala se hora třást jako ratlík. A potom se třásla pořád víc a víc, až už se třásla jako 3 ratlíci a potom najednou vybouchla a začala zběsile plivat lávu a kamení tak vysoko, že letadlo přišlo o ocas a Kolumbus o odvahu.
1: No jo, tak zas nic, řekl smutně Fík. Neznámej a opuštěnej možná je, ale nádhernej určitě ne. Moc bouchá. Řekl bych, že je to sopka. Letíme dál.
2: Fík musel nahradit ulomené kormidlo vlastním ohonem a měl hned plný ocas práce. No, ale zvládnul to. Dařilo se mu udržovat přímý směr pryč. Po chvíli potkali jiné letadlo a Fík zdvořile zaštěkal na pozdrav. Jenže chudák pilot, jak spatřil velepsa uřízení, dostal z toho přecházení zraku a sám najednou začal dělat s letadlem příkusy. Letěli ještě výš a tak potkali družici. Kosmonauti jsou ovšem zvyklí na ledacos, ti hned tak přecházení zraku nedostanou. Tenhle ten jenom trošku zamrkal a hned podával hlášení na zem. Hlásím v dohledu podivuhodný létací stroj připomínající letadlo, řízený neznámým tvorem patrně nepozemského původu. Kormidlo letounu zdánlivě osrstěné přepínám. Hned na to se mu ale letadlo s chlupatým kormidlem ztratilo v hustém bílém mraku. Fík s Kolumbem klesali v té bílé kaši níž a níž, až najednou uviděli překrásný ostrůvek. Byl totiž celý bílý. Zahájili přistávací manévr a Kolumbu s Kočkou se radovali. Tenhle je teda docela určitě neznámý. Když je něco na mapě bílé, tak to znamená, že tam ještě jak tě živ nikdo nebyl. A tenhle ostrov, to je krása, ten je teda úplně nejbělejší. Hned po přistání se Fík otřásl a řekl,
1: až na to, že je tu příšerná zima.
2: A vydatně kýchl. Bylo to takové maxikýchnutí, že to rozehnalo všechny mraky kolem. A najednou bylo vidět, že to vlastně není vůbec žádný ostrov. Letadílko sedělo na špičce velehory trčící nad hřebeny.
1: A hrome, nejsou to snad nakonec Alpy, řekl Fík. Tady už jsem jednou byl. No, rozhodně to teda není ostrov.
2: A už vůbec ne neznámý, zamračil se Kolumbus a zdvihl ze země prázdnou plechovku od hovězího ve vlastní šťávě.
1: Se mi zdá, že s tím objevováním, řekl Fík, je to dneska ve světě dost napováženou. Jestli ono by nakonec nebylo lepší zamířit rovnou domů.
2: A zamířil. Jenže při tom krkolomném startu z ledové hory se mu podařilo urazit pravé křídlo. A jistě uznáte, že letět bez kormidla a ještě bez pravého křídla, to by bylo moc i na zkušeného pilota. A do zkušeného pilota měl tedy Maxipes zatraceně daleko. Pravda, nahradil sice pravé křídlo svým mohutným a pěkně tvarovaným uchem, jenomže jak dlouho se dá tohle z toho vydržet. Přišlo to na něj zrovna kdesi nad mořem, nebo co to pod nimi bylo.
1: Nemůžeme pokračovat v letu, oznámil posádce, jelikož mě bolí křídlo a kormidlo taky. Posádko, připravte se k nouzovému opuštění letadla.
2: Seskočili jeden po druhém, kapitán Fík samozřejmě poslední. Podařilo se jim včas a pořádně otevřít padáky. Pro Kočku sice žádný padák nezbyl, ale co na tom? Kočičí váha se klidně vejde na jeden padák s Kolumbusem, pokud není Kolumbus moc těžký. A ukázalo se, že to pod nimi není moře. Nebyla to ovšem ani pevnina, to už vůbec ne. Bylo to takové to velikánské jezero, co v něm pořád nějaký zvědavec objevuje tajemnou nestvůru lochneskou, ale ještě ji tam jakživ nikdo neobjevil. Jezero se pod dopadem mohutného Fíkova těla trošku povylilo z břehu a všichni tři parašutisté se na chvíli ztratili pod vodou. První se začal vynořovat Fík. A hned bylo kolem plno zuřivých reportérů a nadělali samozřejmě spoustu povyku. Loch Nesská obluda konečně objevená, objevená, konečně Loch Nesská obluda. Nestvůra Loch Nesská se právě vynořuje z tajemného jezera.
3: Fík vylezl na břeh v celku, psovsky se oklepal a otráveně zahučel.
1: Dejte pokoj, já nejsem žádná obluda Lohnická, já jsem normálně Maxi Pesfík z Ahníkova.
3: Reportéři zklamaně protáhli obličeje, jenom jeden trpělivě a neúnavně pokračoval v reportování.
2: A kde se tady prosím vás berete?
3: Zeptal se.
1: Právě jsem ukončil důležitou objevitelskou výpravu, řekl Fík.
2: Ano, škodolibě se ušklíbil reportér. A ráčil jste něco objevit?
1: Ale jo, řekl Fík. Objevil jsem, že nejlepší je to doma. Hned zítra se vracím, má úcta.
2: A olízl jazykem reportérů v uštěpačný obličej, až ho přešel smích.

0: Jahody. Už pár dní je krásně teploučko a na zahrádce kvetou různé kytičky, ale Arnošta s Macíkem nejvíce zajímá jeden záhon na kraji zahrady. Jsou to takové malé běloučké kvítečky. Pořád se vyhřívají na sluníčku a dědeček se o ně tuze stará. Každý kvítek má kolem sebe spoustu zelených lístků, snad proto, aby se na nich mohli houpat jako na houpačce. Zahradník jim načechrává zem na záhonku, pleje kolem nich a pravidelně je zalévá.
1: Co to může být za zvláštní květiny, že se o ně dědeček tak stará?
0: Kroutí hlavou Arnošt, když se s Macíkem opalují na druhém konci zahrady.
2: To bude velmi vzácný druh.
0: Přitakává kocour a vyhoupne se na malou zítku, aby lépe viděl na dědečka zahradníka. Ten oba zvědavce po očku pozoruje, ale neříká nic. Nakonec to Macíkovi nedá a jde se podívat, co je na těch kytičkách tak zvláštní, že se už zase dědeček schýbá nad záhonkem. Ale zase nic podezřelého nevidí. V tom mu zahradník povídá. To jsou jahody, Macíku. Máme je tu úplně nově vysazené, proto se o ně musím tak starat.
1: Tohle, že jsou jahody, myslí si kocour. Dědeček se asi nějak spletl. To bude tím horkem.
0: Jahůdky, jak říká Bedříšek, jsou přeci červené a sladké. S Bedříškem určitě nejedli nějaké bílé kytky. Druhého dne svítí sluníčko ještě víc. Je tak hrozné horko, že Macík i Arnošt jen leží pod jabloní a ani se nehnou. Jenom si přejí, aby trošičku sprchlo. Vzduch by se vyčistil, záhonky by se zalily sami a dědeček by si s námi mohl hrát třeba na schovávanou. V kuchyni je tolik skrýší, to by byla švanda. A snad proto, že si to tolik přáli, přihnal se brzy veliký černý mrak a během chvíle začíná pršet. Utíkají se domů schovat, ale dědeček si popletl dveře a běží do kůlničky.
1: Jestli pak ten dědeček není nemocný,
0: strachuje se Arnošt.
2: Nebo už nás nemá rád,
0: přidává se Macík.
2: Už s námi nechce být.
0: Ale tak to není. Arnošt i Macík se zapomněli ráno podívat na záhonek a tak ani nevědí, že bílé kytičky se přes noc proměnily na malé zelené jahůdky, které se teď budou pěkně vyhřívat na sluníčku a až vyrostou, zčervenají. Bedříškova maminka z nich pak připraví oblíbené lívance se smetanou a jahodami. To bude dobrota. Dědeček vběhl do kůlničky schválně, protože během deště chce vyrobit strašáka, který by malé zelené kuličky ochránil před nenechavými ptáčky. A tak mezi tím, co se Arnošt s Macíkem strachují o dědečkovo zdraví a o to, že už je nemá rád, dědeček stloukl dva dlouhé klacky a vyrobil z nich strašného strašáka. Oblékl ho do starého roztrhaného kabátu, na hlavu mu dal děravý hrnec, do kterého zastrčil kus slámy a na ruce mu zavěsil po dvou plechovkách. Když se strašákem zatřásl, chrastily plechovky skřípavým zvukem. Venku zatím přestalo pršet a zahradník vyšel do pokropené zahrady. Sluníčko se usmívá z oblohy a slibuje pěkný zbytek dne. Dědeček ale nikde nevidí ani Arnošta, ani Macíka. Opře tedy strašáka u dveří a vejde do domečku.
1: Holá, holá, kde jste kdo?
0: Hledá pejska a kocoura zahradník. Najde je schované pod stolem.
1: Oba dělají, že spí.
3: No tak, pojďte ven, už je zase krásně.
0: Vytahuje Arnošta spod stolu. Macíkovi se to ale nelíbí.
1: Cítí se uražený a odstrčený.
0: A tak vyběhne jako střela ze dveří.
1: Co se ale v mžiku ozývá ze zápraží, nahání hrůzu. Chr, vr, ps, mňau, ps, mňau.
0: Dědeček i Arnošt jsou několika skoky před domečkem. Macíka však nevidí.
1: Macíku, Macíčku, volá dědeček.
3: Když se otočí, vidí naježeného kocoura sedět nahoře na dveřích. Co se stalo, ty hrdino? Sundává vyděšeného Macíka dolů. Macík se k němu přitiskne a za žádnou cenu nechce ze dveří ven. V tom dědečka napadne, co se stalo. Vedle dveří do domečku stál opřený strašák. A Macík v té rychlosti, jak vyběhnul z kuchyně, si ho nevšimnul a srazil ho na zem. Vy jste ale popletové, chlácholí Macíka i Arnošta dědeček. Ani jste si nevšimli, že za pár dní budeme sklízet jahůdky. Teď musíme postavit do záhonku strašáka, aby na bedříška nějaké jahody zbyly. Oni kosové a vrabci je mají taky moc rádi. A opravdu, na záhonku je spousta zelených kuliček jen povyrůst a uzrát. Od té doby hlídá záhonek nejen strašák, ale i Arnošt s Macíkem. Když dozrávají jahody, tak to znamená, že bedříšek přijede brzy k dědečkovi na prázdniny, přemýšlí Macík. Loni totiž ty lívance jedli taky s jahodama a pak už to bylo jen pár dní. Hurá, to bude báječné. Bude léto a plno legrace.
4: Byl jednou jeden semafor. Stál u kolejí a dával vlakům znamení. Napřáhl ruku, vlaky se zastavovaly. Zvedl ruku, vlaky se rozjaly. Mezi kolejemi poskakovalo hejno vrabců. Hledali drobečky, housek nebo chleba, jak je vytrousili děti, které jezdí vlakem do školy. A hledali také zrnička, která se vysypala při překládání.
5: Čim, čim, zacvrlikal jeden vrabec. Čim, čim, jak ten semafor krásně cvičí.
4: Takové řeči se semaforu líbily. Jak pak by ne, když ho vrabec pochválil. Ale jiný vrabec to slyšel a zacvrlikal.
5: Čim, čarára, to je toho. Cvičí, protože musí. Někde sedí člověk a řídí semafory. Semafor nemůže dělat, co by chtěl. Čim, čarára, čim.
4: Takové řeči se semaforu nelíbily. Rozlobil se a povídá, když budu chtít, přestanu cvičit, to uvidíte. Ale vrabec se jen posmíval.
5: Čim, čarára, to ty jen tak. Čim, čim, čim, musíš cvičit a cvičit a cvičit.
4: Semafor povídá, a na to se podíváme, jestli musím nebo ne. Zlobil se a zlobil, až v něm hrklo a ručička zůstala napřáhnutá a už se nezvedala. Jel právě vlak do Prahy, strojvůdce se dívá a vidí, že semafor má napřáhnutou ruku. Musím zastavit, říká si strojvůdce, a zastaví. Za vlakem od Prahy jel nákladní vlak. Přivezl do města uhlí a teď jel prázdný pro nové uhlí. Strojvůdce nákladního vlaku vidí před sebou vlak z Prahy a před vlakem z Prahy semafor s napřáhnutou rukou. Co se dá dělat, myslí si, musím také zastavit. Za nákladní vlak přijel motorový vlak. Co se tu děje? Díví se lidé v motorovém vlaku a vidí, nákladní vlak stojí i vlak od Prahy a před vlakem od Prahy semafor s napřáhnutou rukou. Tak se zastavil i motorový vlak.
5: Čim, čarára, čim, čim, čim, posmívali se vrabci semaforu. Ty jsi to proved, že jsi přestal cvičit. Za chvíli budou stát všechny vlaky a jistě se nějaké lokomotivy srazí.
4: Semafor se polekal. Jen to ne, kde pak? Když se srazí vlaky, je to vždycky ošklivé. To jsem nechtěl, ne, ne, koktal vylekaný semafor. Já nic, já jen tak. rychle zkoušel zvednout ruku, ale nešlo to. Ne a ne. Zatím přijel za motorový vlak ještě jiný nákladní vlak a všechny vlaky začaly pískat, až uši zaléhaly. Jen motorový vlak houkal, poněvadž motorové vlaky pískat neumějí. Ach je, lekal se semafor, tohle je mela. A zkoušel cvičit, ale nešlo to. Neměl jsem se cvičením přestávat, povídal sám sobě. Ne, neměl jsem, ale jsou tím vinni vrabci, pořád mě naváděli, abych necvičil. Kde však už byli vrabci? Rozprchli se, rozletěli, hned jak začali vlaky pískat a houkat. Ale už sem šli dva železničáři v modrých čepicích. Podívali se na semafor, sáhli sem, sáhli tam a najednou semafor zvedl ruku. Už zase cvičím, liboval si semafor. A vlaky se pěkně jeden za druhým rozjeli. Ten první vezl děti na prázdniny, ten druhý jel pro uhlí, ten třetí vezl tatínky z práce, ten čtvrtý jiné tatínky do práce a ten pátý vezl obilí. Místo š, š, š, jeli všechny vlaky š, š, š, š, š, š, š, š, š, š, š, š, aby dohonili, co zameškali. Od těch dob semafor pilně cvičil, ať si vrabci čim čarovali, co chtěli.

0: Na kraji makového pole seděl motýl s malým oranžovým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá, proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, ozvalo se z makového pole. Vždyť už jdu. A z máků, jako z lesa, vyšla panenka. Měla makovo-kvítkovou sukni a usmívala se. Jsem maková panenka, povídá motýlovi. Motýl smekl malý oranžový cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel, líbíš se mi, panenko, a udělal bych i dvě poklony, ale bojím se smekat, aby mě nesezobl kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Moje červená suknička každého kosa zažene. Poskočila si a zatancovala dokola. A motýl Emanuel samou radostí smekl a klaněl se na všechny strany. V tom ale přiletěl černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr.
1: Jo, byl tu kos a sezobl mi cylindr, řekl motýl tiše.
0: Jak je to možné, podivila se maková panenka a přestala se točit dokola. O tom se musíme hned s někým poradit. Usedla motýlu Emanueli mezi křídla a letěli. Vznášeli se nad polem kvetoucích máků, až uviděli zralou makovici. Ta je ze všech nejchytřejší, řekla maková panenka a začala se ptát. Nemohla bys mi makovice povědět? I mohla, povídá makovice. Kdyby se stočila ke sluníčku, byla by tvá suknička ještě červenější a kos by uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka, proto kos motýlu Emanuelovi sezobl cylindr. Je to všechno, co chceš vědět?
2: Děkuji, řekla maková panenka. Jenom ještě nevím, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zase vrátil.
0: Makovice se otřásla a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň, povídá panence. Maková panenka poslechla a do dlaní jí napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla makovice a dál už si panenky nevšímala. A tak maková panenka s motýlem Emanuelem letěli zpátky a chvíli jim trvalo, než uviděli kosa. Měl na hlavě Emanuelův cylindr a klidně si zpíval. Panenka se k němu přitočila a upustila mu zrnko máku rovnou pod zobák. Ale kos se po něm ani neohlíd a povídá, kdepak, tímhle mě neuspíte, mák já nezobám. Posunul si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
1: On chodí spát až podle sluníčka, vzdychl motýl Emanuel.
2: Tak tedy uspíme sluníčko, řekla maková panenka. Myslíš, že to dokážeš, Emanueli?
0: Motýl Emanuel si tím vůbec nebyl jistý, ale přikývl. Vzal do kapsy tři maková zrnička, zamhouřil oči a letěl vzhůru. Nejdřív měl za víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. To už byl u samého sluníčka.
1: Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce.
2: 3 zrnka máku, odpověděl Emanuel.
1: Nasetí?
2: Ale ne, naspaní. Až usneš, sluníčko, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr.
1: Ona nosí cylindr? Divilo se slunce.
2: Kde pak? Ten je můj, řekl Emanuel a on vytáhl z kapsy 3 zrnka máku.
1: Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo a usnulo. A když spí slunce, spí i kos. Usnul zrovna v polovině písničky a Emanuelův cylindr se skutálel do trávy.
0: Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Motýl Emanuel se za chvíli vrátil a hned si cylindr posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, po druhé před makovou panenkou a po třetí jenom tak, sám sobě pro radost.

jak rozsvítila luční světýlko. Jednou za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli volala na všechny strany: kde jste, kdo, slyšíte mě? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.

0: zhukla ozvěna od skály. A byla už noc, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl:
1: Pro pána, to je neštěstí.
0: Co se děje? Lekla se panenka. Nikoho nevidím.
1: Bodej by si viděla, ozvalo se vedle ní. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím.
0: A kdo tě zhasl, Ferdinande?
1: Nějaký nešika pták mávl křídlem a bylo to.
0: No, tak už se netráp. Něco vymyslíme, řekla maková panenka. Sebrala na cestě dva křemínky a křísla jedním o druhý. Vyskočila jiskra a najednou tu stojí luční světýlko Ferdinand a celé září. Roztancovalo se po špičkách trávy, pak chvíli svítilo jako v kostele, pak jako na bále, až se konečně rozpomnělo na makovou panenku.
1: Děkuji ti, panenko, a teď zas já pomůžu tobě. Najdu ti motýla Emanuela, ať je kde je.
0: To bych byla ráda, řekla maková panenka. Luční světýlko zmizelo ve tmě, ale už za chvíli panenka z dálky uslyšela pořádně veselou motýlí písničku. Motýl Emanuel je tu, cylindr na stranu, a povídá: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád: lízni si, Emanueli, a ještě trochu, a ještě aspoň kapičku. Já se nezlobím, řekla maková panenka. Ustlala motýlovi postýlku pod žlutým blatouchem, ale motýl Emanuel ne a ne usnout. Mám žízeň. Mám takovou žízeň, vzdychal pořád dokola. No kde teď budu něco schánět, řekla maková panenka. Večerní rosa je už dávno pryč a raní ještě nespadla. Ale stejně se vydala hledat pod heřmánek, jestli tam náhodou někde aspoň slza nezbyla. Kde pak? Nezbyla. Jenom na bodláku stály velké kapky rosy, protože se báli sklouznout do trávy. Dej mi, bodláku, jednu kapku pro motýla Emanuela, řekla maková panenka. On má velikou žízeň. No prosím, náber si rosy, kolik chceš, řekl bodlák. Sotva se ale maková panenka k němu přiblížila, uvízla sukinkou v trní a bodlák ji už nepustil. Motýl Emanuel zatím klidně vyspával a když se probudil, měsíc ukazoval kránu. Kde je maková panenka? Polekal se a letěl ji hledat. Viděli ho můry, které se právě chystaly na kutě, a zašeptali: co je to za motýla? Co pak pořádný motýl lítá v noci?
2: Co je to za motýla, že se žene rovnou ke mně do trní? Podivil se bodlák o chvíli později.
0: To už byl Emanuel od něho na jedno mávnutí křídly a volá: pusť moji panenku, pusti!
2: Tak si pro ní pojď. Zasmál se bodlák.
0: A mouchy, co tam před ránem brousily, za chvíli bzíkaly jedna přes druhou. Maková panenka uvízla za sukni a motýl Emanuel za křídlo.
3: Jenže to už se tam po špičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand.
0: Postavilo se před bodlák a řeklo:
1: Hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
0: A když nepustím, naježil se bodlák.
1: Tak uvidíš, řekl Ferdinand
0: a svítil přísně jako svíčka v soudní síni. Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
1: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
0: A bodlák je radši pustil. Makovou panenku i motýla Emanuela.
1: Ale já nepálím.
0: Zasmálo se luční světýlko Ferdinand a zase odběhlo po špičkách trav. Natrženou sukínku si maková panenka potom snadno spíchla a taky motýlu Emanuelovi pořádně vyspravila křídlo.

jak se líbila motýlu Ibrahimovi. Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretin a motýl Emanuel dělal závaží, aby se k ní květ sklonil a líp na něj dosáhla. Slunce zářilo a zlatý prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla maková panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, má milá, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala vzhůru a nad ní se vznáší cizí motýl. Na hlavě má klobouk a na křídlech vzácný vzorek. Panenka celá zrůžověla a mile se uklonila. A Emanuel samou žárlivostí spadl z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Prohlédl si Emanuela ze všech stran a řekl makové panence, pro boha, ten váš nešika ani neví, že oranžový cylindr se už dávno nenosí. Maková panenka mlčela a motýl Emanuel se styděl. Smekl svůj oranžový cylindr a položil ho do trávy pod kapradí. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda. To se nedá nic dělat, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani neohlédl a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a rád vám budu dělat deštník i slunečník. V tu chvíli maková panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel se zatím jen tak při zemi plahočil světem a vysoko na nebi vyšel měsíc. Kam pak, měsíčku, povídá Emanuel, aby zahnal smutek. Ale tuhle za kopeček, trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou kropenkou. Ach, když on je tam, tropický Ibrahim, vzdychl Emanuel. Tak proč ho nevyženeš, podivil se měsíc. To nejde. Ještě nikdy se nepral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam, co nevidět, taky dopluju a cestou možná tou svou starou kulatou hlavou na něco přijdu. Motýl Emanuel se vrátil, přikrčil se za kopretinou a viděl, jak tropický Ibrahim sype panence do tváře zlatý prášek a jak se spolu dali do tancování. To už se ale nad kopečkem objevil měsíc. Chvíli všechno dole pozoroval, pokýval kulatou hlavou a potom začal ze stříbrné kropenky rozlívat rosu. A ta rosa padala rovnou na motýla Ibrahima. Brr, otřásl se Ibrahim a pustil makovou panenku z náruče. Ale měsíc kropil dál ze stříbrné kropenky a Ibrahim jektal,
No tohle ne, no já jsem motýl tropický, no kde pak studená rosa? Měsíc pro všechny případy vychrstl z kropenky poslední zbytek a splihlý motýl Ibrahim se honem utíkal schovat. V hromádce spadaného listí nebyl ani k rozeznání. Teprve potom zašel měsíc za mraky. Co si teď počnu? Lekla se maková panenka. Všude tma a já jsem tu sama, úplně opuštěná. Tak si, panenko, umyj tváře, povídá motýl Emanuel a podal jí svůj oranžový cylindr plný rosy. Maková panenka si umyla zlatý prášek z obličeje a řekla, že od téhle chvíle se na nikoho a na nic z dřívějška už vůbec nepamatuje.

0: V trávě hrála letní muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní dělal slunečník. Najednou se zatřásla zem, div panenka neupadla. Zem se zatřásla znovu a vyrostl na ní kopeček hlíny. Z kopečku vykoukl krtek Bonifác a povídá: budu si tu dole trochu rýt, neraďte se vyrušovat. Smekl čepičku, zamával tlapkou a zmizel pod zemí. A bylo potancování. Zem se třásla v jednom kuse a kopeček hlíny rostl a rostl. Až krtek Bonifác vykoukl po druhé a řekl: tohle jsem našel pořádně hluboko. A makové panence se k nohám skutálel náprstek. Nejdřív to byl náprstek docela obyčejný, dlouhým pobytem pod zemí trošku zašel. Za chviličku se ale vzpamatoval, začal zlatě zářit a u pasu měl tenoučkou jehlu jako kort.
1: Co na mě tak křivíte?
0: Utrhl se na panenku a motýla.
1: Jsem zlatý náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, dokud mě v zámecké zahradě před 100 lety nešťastnou náhodou nestratila.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka.
0: Svět se asi za tu dobu hodně změnil, vidíte, dodal motýl Emanuel.
1: Pichpic se rozhlédl a povídá: všechno je mnohem ošklivější. Namísto zámecké zahrady obyčejné makové pole. A vy dva taky nevypadáte zrovna nejlíp.
0: Maková panenka a motýl Emanuel sklopili oči. Co se dá taky na tohle říct? Ale náprstek Pichpic žádnou odpověď ani nečekal.
1: Hlavy vzhůru, povídá, hned všechno napravíme. Na oblek pro motýla budu potřebovat 3 čapí nůžky a na sukni pro panenku 9 makových květů.
2: Tolik, divila se panenka, mně vždycky stačil jen jeden.
1: Parádní sukně musí mít nejméně 32 volánků, poučil jí Pichpic.
0: A dal se do krejčování. Šlo mu to od ruky, to se musí nechat.

Tamhle na mezi, modrozvonkovou, řekla tiše panenka. Pifpic tam hned došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi, teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří. Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, ať hraje pěkně dokola, a sám vyběhl na krtčí kopeček, aby měl lepší rozhled. Maková panenka to byla nějaká tanečnice. Ale sukně z volánky byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, ztratila dech, klopítla a dala se do pláče. S Emanuelem to bylo stejné. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, dupal, až se pod ním rozsypal krtčí kopeček a volal, haha, podržte mě, než se smíchy taky rozsypu. V tom ale krtek Bonifác vystrčil tlapku z hlíny a povídá, už tě držím, Pichpici. Ono asi bude nejlíp, když zůstaneš zase ztracený. A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

Jak uvízla v leknínu. Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla v loďce a já bych se v ní moc ráda svezla, řekla maková panenka. Šli spolu k rybníku, jenomže loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl loďku? Zavolal Emanuel přes rybník. Na protějším břehu bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval tenký hlásek. Kde pak, Emanueli, celý rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody. Něco za něco, povídá ta kytka. Prodám vám loďku za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Ale motýl Emanuel si naštěstí věděl rady. Odletěl na louku a tam si do cylindru vyprosil od všech kytek po zlaťáku. Na louce jsou kytky bohaté, včelky se o to postarají. Vrátil se ke kytce u rybníka a všechno zlato z cylindru jí nasypal. Potom ta kytka pustila na vodu list a řekla, tady máte loďku. Když ale nastoupili do loďky, panenka si vzdychla znovu. Stejně nepojedná.

nebudeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, za to máme plachty, řekl Emanuel a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Nejdřív jenom kolem břehu. Pak se pustili dál na vodu. A já chci až na konec rybníka. Já chci až k Leknínům, volala maková panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Pootočil křídly a chytil do nich silnější vítr. Už jsou skoro u Leknínů. Loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Emanuel a maková panenka jen tak stačili přeskočit na nejbližší Leknín. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka! Dívej se radši jinam, ať se ti nezatočí hlava, radil motýl Emanuel. A tak si panenka začala prohlížet Leknínový květ, ale že té smůly ještě nebylo dost. Leknín se najednou zamračil a řekl, konec prohlídky, zavírám. Šla bych jinam, ale co pak můžu, řekla maková panenka. Zavírám, povídá Leknín a zavřel se. Motýl Emanuel ještě na poslední chvíli stačil uletět. Co mu to však bylo platné? Kroužil kolem Leknínu a domlouval mu. Pustí, vždyť si pomačkám sukničku. Spím, povídá Leknín. A spal. Tentokrát si Emanuel vůbec, ale vůbec nevěděl rady. A když si motýl neví rady, rozletí se ke sluníčku. Poslyš, sluníčko, je to tak a tak. Leknín usnul a moje panenka tam sedí jako ve vězení. Slunce se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky Leknínu červená cípek panenčiny sukně. Mám dost jiné práce, řeklo motýlovi, ale tohle je pro mne maličkost. A kolik zlaťáků za to budeš chtít, zeptal se Emanuel. Dej pokoj, vždyť ani nemám kapsu, povídá sluníčko. A probudilo Leknín. A jelikož vědělo, že motýly sice létají až ke slunci, ale nikdy ne přes rybník, poslalo jim dolů lodičku z vrby, takovou, co sama běží po vodě a zastaví se teprve na břehu.

0: jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda. Motýl Emanuel poletoval kdesi nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívala a řekla si, nebyla jsem dál než u rybníka. Proč bych se nepodívala taky někam jinam? A rozběhla se k lesu. Hned na samém kraji klopítla o smrkovou jehličku, ale nic si z toho nedělala a šla pořád dál. V lese bylo všechno docela jiné. Stébla lesních trav jí připadala jako široké lávky, borůvčí jako vysoké stromy a čero kolem dokola houstlo a houstlo. Copak už je večer, podivila se maková panenka a honem volala motýla Emanuela, aby ji tu nenechával na noc. Ale místo motýla najednou před sebou vidí obrovské zvíře. Hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek a povídá,
1: ty má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda.
0: A hop a skok z větve na větev do koruny staré borovice a už byli v hnízdě.
1: Jsem veverka Barka, povídá to zvíře. Jen si skočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
2: To já nemůžu, řekla panenka. Oříšek by mě povalil.
1: Ale nepovalil, povídá veverka Barka a byla ta tam.
0: Maková panenka chtěla utéct, ale nebylo kam. Nahoře jenom nebe a dole hlubina, kde si pavouk Karkoška tkal novou síť.
2: Kdyby tu tak byl Emanuel, zašeptala panenka a samým smutkem usnula.
0: Právě tou dobou se motýl Emanuel vrátil domů. Rozhlíží se, panenka nikde. A v tom si všiml v prachu na pěšince malý chťápot, jako by tudy lehoučké nožky pospíchaly k lesu.
2: Snad nešla sama do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou. Lítal kudy tudy a volal, jenomže motýlí volání je v lese slyšet sotva tak od borůvky k borůvce. Zastavil se i v lískách a zahlédl tam veverku Barku.
0: Neviděla jsi makovou panenku? Zeptal se jí.
1: To víš, ty mi ji odvedeš? A s kým si budu koulet, pomyslela si veverka Barka a schválně motýla poslala na opačnou stranu. Prohledal ten kousek lesa křížem krážem, ale pořád jako by ho něco táhlo zpátky ke staré borovici. Když ji obletával už nejmín po desáté, ozval se odkud si uštěpačný hlas.
3: Pěkně vítám, Emanueli.
0: Teprve teď si motýl všiml, že se zapletl do široširé sítě pavouka Karkošky. Nejdřív si myslel, že se to vyřídí po dobrém. Smekl cylindr a řekl zdvořile, promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
3: Jsem se nikomu nechtěl. Odsekl pavouk a klidně si začal zkoušet na hlavu Emanuelův cylindr.
2: To je přece můj cylindr, šeptl Emanuel.
3: tak si ho zatím nech. Ale dlouho už ho potřebovat nebudeš, povídá pavouk Karkoš. Já tady totiž líčím na mouchy a na motýly, a co tak přiletí? Je to moje živnost. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde 7. chuť, tak tě, Emanueli, sním.
2: Motýl Emanuel zůstal jako skoprnělý, ani se nepohnul, jen se díval na pavouka, jestli už mu nepřichází 7. chuť. V tom se ale nahoře ve vevrčím hnízdě probudila maková panenka a znovu začala volat do všech stran: Emanueli, kde jsi? Mně se něco stane, oříšek mě porazí. Jen to motýl Emanuel uslyšel, samým strachem o makovou panenku na vlastní neštěstí načisto zapomněl. Vytrhl se z pavoučího předení takovou silou, že to nic netušícího pavouka Kartošku převrhlo 8 nohama vzhůru. Potom motýl Emanuel zaletěl k veverčímu hnízdu. Vzal svoji panenku do náruče a odnesl ji domů na makové pole.

0: Mach a Šebestová byli žáky 3B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micinkou a když se všichni čtyři potkali na schodech, byl z toho pěkný cirkus. Micinka prskal jako křeček, Jonatán řádil jako tygr, paní Cibulková pištěla strachy, i paní Kadrnošková křičela: Jonatáne, ticho! A nájemníci vybíhali z bytů, co se to pro boha děje. A tak se nedivte, že se Šebestová Jonatánovi tu a tam posmívala. Halo, halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale jinak byl s Machem a Šebestovou kamarád a občas ráno paní Kadrnoškové utekl, aby je do školy doprovodil. Paní Kadrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Vyběhla pokaždé za ním a volala: Jonatáne domů, Jonatáne domů. Jenomže chytit Jonatána nebylo tak lehké. Jonatán byl pes a pes běhá rychleji než nějaká paní Kadrnošková. Ale tak úplně zbytečné to běhání zase nebylo. Mach a Šebestová byli aspoň včas ve škole a paní Kadrnošková se proběhla na čerstvém vzduchu, což je velice zdravé. Jednou, když se Mach a Šebestová rozloučili před školou s Jonatánem a sedli si do své lavice, vešla do třídy soudružka učitelka a řekla: Milí žáci, dnes si vás vyzkouším z přírodopisu. A vyvolala Macha, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo. Znal akorát zajíce na smetaně a tak stál a říkal pořád dokola: Zajíc obecný žije v lese, žije v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla: Poslouchej, Machu, to ví každé malé dítě, že zajíc obecný nežije na poště nebo v cukrárně. Radí nám, řekni, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Ale Mach neměl o zajíčích zubech ani ponětí a soudružka učitelka řekla: Tak dost, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těš. A když potom v poledne škola skončila a všichni šli domů, řekl Mach Šebestové: Člověče, Šebestová, ty se máš. Odpoledne si můžeš hrát s Jonatánem a já, abych seděl doma a učil se o zajících. No řekni, nemám já smůlu. Ale sotva to řekl, uviděl takového zvláštního pána, který lezl v trávě po čtyřech a Šebestová povídá: Hele, Machu, ten pán si hraje na psa, koukej, co dělá. Ale Mach zavrtěl hlavou: Šebestová, ty seš přece trdlo, co by si hrál na psa, takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten pán ztratil brejle v sadce. A měl pravdu, ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Jenže Mach naštěstí brýle měl a tak ty brýle našel a starý pán měl radost a řekl: Tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, něco vám dám. A pak se pěkně na oba usmál, vytáhl z kapsy utržené telefonní sluchátko a podal je Šebestové. A Šebestová z toho byla trochu vedle a řekla: No jo, to je od vás moc hezké, že nám to dáváte, ale k čemu nám to bude? S tím se přece nikam nedovoláme. A chtěla to sluchátko vrátit. Jenomže neměla komu, protože ten starý pán byl pryč. To jsem blázen, divil se Mach. Kde ten člověk je? Ale Šebestová řekla: Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím sluchátkem budeme dělat. Můžeš do toho volat: Halo, halo, halo, proč je koček málo? Zasmál se Mach a Šebestová se zasmála taky a z legrace řekla: A tak štěkám jako hrom, a ti koček milion. A jen to řekla, ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? Prosím, jak si račte přát. A Mach a Šebestová koukali jako uvěvení, protože všude kolem byla najednou strašlivá spousta koček, kocourů a koťat, bílých, černých a mourovatých. Kocouři seděli na cestě, kočky na stromech a koťata na střechách a všechno to mňoukalo, až uši zaléhaly. První se vzpamatovala Šebestová a řekla: poslouchej, Machu, to není možný, tolik koček. Že to má na svědomí to sluchátko. A Mach řekl: no jo, ale co teď s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. Víš, co to je milion koček? A Šebestová se ťukla do čela a řekla do sluchátka: halo, prosím vás, my si s těma kočkama nevíme rady. Mohl byste je dát zase pryč? A ze sluchátka se ozvalo: ale prosím, jak si přejete? A v tu ránu nebyla široko daleko ani jedna kočka, ani jeden kocour a ani jedno koťátko. A Mach řekl: člověče Šebestová, ono to vážně funguje, to je úplně fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fantastický to teda je. A oba kroutili hlavami až domů. Jonatán seděl na okně v prvním patře, už z dálky jim štěkal na pozdrav a Šebestová řekla: chudinka malej, ta Kadrnošková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál: haha, jestli chceš, bude na to tata dole. A vzal sluchátko a řekl: prosím vás, nemohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo: proč ne, když si přejete, aby byl ptákem, tak bude ptákem. To už měl Jonatán v okně křídla a Mach dole křičel: no tak poleď, na co čekáš? A Jonatán zamával křídly a snášel se níž a níž, až přistál přímo před Šebestovou. Vypadal divně, moc mu to s těmi křídly neslušelo a Mach pokrčil nosem: poslouchej, Šebestová, s takovou příšernou obludou si přece nebudeme hrát, no řekni. Jenomže Šebestová řekla: já myslím, že si děláš zbytečné starosti. Stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zítra jsi zkoušený ze zajíců. Ale v tom se Mach dal znovu do smíchu: haha, já mám nápad, proč bychom si nemohli hrát rovnou se zajícema? A hned řekl do sluchátka: prosím, my bychom hrozně potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo: ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci. A než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu. Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy a když mu řekli, co jsou zač, přivedli jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne nahoněnou a přitom si vyprávěli o zajíčím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže když příští den soudružka učitelka Macha vyvolala, Mach mluvil skoro celou hodinu a soudružka učitelka nechtěla věřit svým uším a říkala si: no ne, je to vůbec možné, aby žák 3. B věděl o zajících víc než já? A dala Machovi velikánskou jedničku a Mach si sedl, usmíval se a Šebestová mu šeptala: Machu, člověče, to sluchátko je úplná senzace, to ti teda řeknu. A Mach kývl hlavou: to je fakt, něco tak ohromného jsem ještě neviděl, s tím zažijeme věcí, to budeš teprv koukat.
1: O chytré princezně.

Dva řemeslníci šli světem. Jedenkrát přišli k pěknému zámku, kde se v zahradě procházela krásná kněžna. Božku, víš, co bych si přál? Ptal se jeden z nich, hezký chasník. Snad abys byl pánem toho zámku, ne? Odpověděl Bořek. Chyba lávky, neuhodl si. Tu princeznu bych chtěl. Aha, Jiříku, ty nejsi hloupý. Myslíš na princeznu i na zámek. Ale nedělej si marné laskominy a pojď. Máme ještě hezký kus cesty před sebou. Božku, čertu bych duši dal, kdybych tu princeznu dostal. Tu bych já ale nedal, odpověděl Bořek a táhl Jiříka od plotu zahrady. Poblíž města ve stínu chladného boru ulehli, aby trochu ulevili utrmáceným údům. Bořek usnul, sotva dolehl, ale Jiřík neustále myslil na krásnou princeznu. Tu jde kolem mládenec v zeleném šatě a když viděl, že Jiřík nespí, zastavil se u něho. Dobré zdraví, mladý, kam pak jdete? Ptal se Jiříka. I chodíme světem, ale já už jsem se toho nabažil. Člověk vystojí jako pes. To rád věřím. Nejlepší je být pánem. I to se ví, že je, jen kdyby jím mohl být každý. Inu, někdy to záleží jen na vůli. Co pak o vůli? Oni by si lidi žádali všelicos, kdyby se jim to vyplnilo. Já ku příkladu bych chtěl mít tu princeznu z blízkého zámku. Čertu bych duši dal, kdybych ji dostal. Myslíš to doopravdy? Doopravdy. Tvoje žádost se ti má vyplnit. Já jsem čert. A když se mi upíšeš, bude z tebe bohatý princ a můžeš jet k princezně. Oblíbí si tě a vezme za manžela. Tady je lístek a pero. Natrhni si malíček a podepiš se krví. Bez rozmyšlení se Jiřík svou krví čertovi podepsal. Tak, a teď jsi můj. A za kolik let si mám pro tebe přijít? Inu, já myslím za 20. Když užiju tak dlouho lásky krásné princezny a světských radovánek, rád s tebou půjdu. Dobře, tady máš váček plný dukátů. Ať z nich ubíráš, jak ubíráš, bude stále plný. Rozvaž svůj vak, máš tam své šaty proměněné v knížecí. Ustroj se a za lesíkem na tebe už čeká několik služebníků s koněm. Sedni si na něj, jeď k zámku a dej si jméno nějakého prince nebo knížete. Ale vždyť já neumím mluvit, jak se na knížete patří a v prvním okamžiku se prozradím. O to se nestarej. Budeš umět všecko, nač si pomyslíš. A všecko se ti bude věřit. Jen jdi, dokud se tvůj kamarád nevzbudí. Na to čert zmizel. Když Jiřík rozvázal vak, opravdu tam našel skvostné šaty a začal se strojit. Potom šel za lesík, kde mu vyšňoření služebníci už přijížděli naproti a vedli bujného koně. Jiřík se na něho vyšvihl tak šikovně, jako by se byl cvičil u nejznamenitějšího podkoního. Na to se obrátil ke knížecímu zámku. Bořek se zatím probudil a když vedle sebe Jiříka neviděl, myslil, že šel už napřed. Sebral tedy své věci a pospíchal dál. Nechme Bořka jít, kam chce a nahlídněme, co se zatím dálo v zámku. Mladá princezna byla ještě v zahradě, když Jiřík přijel na koni. Dal se ohlásit u krále, že je ten a ten princ z té země, aby mu pán dopřál pohostinství. Král ho přijal s velkou úctou. Hned se chystali pokoje a služebníci do nich museli nosit princovi vaky a věci, kterými ho čert vybavil. Byla přichystána skvělá tabule a Jiřík se oblékl do samého zlata, aby se princezně zalíbil. A to se mu skutečně taky podařilo. Jak ho princezna spatřila, její přání bylo, aby u nich hezký princ zůstal navždy.
Však se taky Jiřík okolo ní točil a od pusy se mu jen prášilo. Měl sám ze sebe radost, že mu hovor plyne jako voda. Když byl v zámku nějaký den, dělal, jako by už chtěl pryč, ale zatím měl dost strachu, aby ho nepropustili. Princezna však prosila otce, aby prince déle zdržoval, a to král taky učinil, a Jiřík zůstal rád, protože poznal, že ho tu princezna ráda vidí. Jednoho dne se jí vyznal ze své lásky. Když uslyšel, že i ona ho miluje, šel k otci a žádal o její ruku. Řekl, že je nejmladší otcův syn, že nemá žádné knížectví, ale že si může v tu chvíli koupit i to největší. Beze všech překážek jim starý král požehnal a Jiříka ustanovil za svého spoluvládce. Brzo se slavila svatba a Jiřík byl jako v nebi. Lidé ho měli rádi, neboť byl hodný a žádnému bez příčiny neublížil. Za několik let na to starý otec umřel a Jiřík se stal sám panujícím knížetem. Už měl dva syny a dceru a žil se svou manželkou velmi šťastně. Někdy si ovšem vzpomněl na čerta, ale vždycky si pomyslel, i do té doby je ještě daleko, kdo ví, co všechno se nestane. Ale ta doba uběhla jako nic a do 20 už scházel jen rok. Pro strach nemohl spát ve dne ani v noci. Bledý jako stín chodil po zámku a s bolestí se díval na své děti a na drahou manželku. Co by však ušlo oku milující choti? Často se Jiříka ptala, co mu schází, ale on se všelijak vymlouval a nikdy nechtěl povědět příčinu. Tak to trvalo celičký rok a už mu zbýval jediný den. Zamkl se do svého pokoje, aby neviděl manželčiny slzy a vyhnul se jejím otázkám. Večer se však dveře sami otevřou a do nich vkročí zeleně oblečený mládenec. No, Jiříku, pravil bledému knížeti. Jestli pak jsi vzpomněl, že dnes uplynulo 20 roků a že máš jít se mnou, Bodejť bych zapomněl. Ale vidíš, mám ještě všelijaké řízení. Ještě jsem se ani nerozloučil se svou manželkou. Popřej mi ještě 3 dny. To ti udělám. A mnohem víc. Vyber si po 3 dny denně 1 věc. Ať je jakákoli, a jestli bych nebyl stoji splnit, dám ti cedulku zpátky a víc na tebe nebudu mít už žádné právo. Jiřík byl za to čertovi velice povděčný. Mnohem veseleji vyšel z pokoje a šel ke kněžně, aby se s ní potěšil. Vyšli spolu na procházku do zahrady. Pověz mi, drahá, co by tě tak potěšilo? Máš nějaké přání? Ptal se Jiřík v naději, že se od manželky něco doví, protože si nedokázal žádnou práci pro čerta vymyslet sám. Můj drahý, já všecko mám. Jen bych si přála, abys byl veselější. Vždyť už jsem zase veselý. Ale pověz mi, jak pak bys ještě chtěla mít vylepšený zámek? Náš zámek? Je zpředu docela pěkný, ale zezadu není žádná vyhlídka. Kdyby tam nebyla tak mohutná skála, bylo by to lepší. Máš pravdu, odpověděl Jiřík, a hned se rozhodl uložit tu práci čertovi. Na večer už stál čert zase před knížetem. Optal se ho, co žádá, aby zase udělal. Chci, abys mě do rána odrovnal tu skálu, která nám vzadu zaclání celý zámek. Má se stát, jak žádáš, odpověděl čert a odešel. Kníže myslel, že to čert nedokáže, ale velmi se ulekl, když ráno přistoupil k oknu a spatřil širokou pláň, na které nebylo po skále ani památky. Jde pro manželku, že její přání je splněno. Pro boha muži,
ty máš spolek s čertem, nebo jsi kouzelník? Zvolala kněžna s údivem. To bych ti byl tu radost udělal už dávno, ale já sám nevím, co se stalo. Snad naši rozmluvu včera poslouchal nějaký šotek. Přej si ještě schválně nějakou věc, jestli se i to vyplní. Kněžna ale byla chytrá žena. Poznala, že jí manžel něco strašlivého tají. Na oko tedy řekla, že si přeje celou tu širou pláň proměnit v nejkrásnější zahradu světa. Ale v duchu si myslila, jestli přání bude zítra splněno, Jiřík se mi musí přiznat. Večer tento úkol čert dostal a odešel. Když se ráno kníže probudil, zarazila ho vůně tisícerých květin v nejkrásnějším květu. Byl to krásný ráj. Přišla i kněžna a s hrůzou i zalíbením utkvělo její oko na rozkošné květnici. Najednou se odvrátila, vzala Jiříka za ruku a pravila: můj drahý muži, nyní mi nesmíš déle tajit, že máš spolek s čertem. Já to vím určitě. Pověz mi, na jak dlouho jsi mu zavázán, abych ti mohla přispět dobrou radou. Ach, už je pozdě, srdce moje. Dnes je poslední den, večer přijde ještě pro jeden úkol a pak jsem jeho. Na to Jiřík od začátku až do konce popravdě pověděl, kdo byl a co se s ním stalo. Kněžna mu ráda všecko odpustila, protože ho velice milovala a věděla, že chybil jen z lásky k ní. Nebuď smutný a neběduj, ať si toho žádný nevšimne. Budeme veselí a až večer přijde čert, jen ho pošli ke mně. Já si do té doby něco vymyslím. Jiřík byl jako znovu narozený a všechna tíže z něho spadla, jako by jak živo nic nebylo. Večer se v určenou dobu dostavil čert. Co pak si vymyslel dnes? Ptal se knížete. Jen jdi k mé paní. Ona ti řekne, co chce. Čert vešel do kněžní na pokoje. Už ho očekávala. Ty jsi ten čert, co má odnést mého manžela? Ano. Můžu si tedy místo něj vyvolit jednu věc, ať je to cokoliv? Ano. A jestli mi ji nesplníš, nemáš nad ním už žádnou moc? Nemám. Dobře tedy. Pojď sem a vytrhni mi z hlavy tři vlasy. Ale nesmí jich být ani víc, ani míň. A ať mě to ani dost málo nebolí. Čert se zamračil, přistoupil blíže k paní, z čerstva vzal tři vlásky a vytrhl je. Ale paní přece vykřikla: au, vidíš, to máš už jeden vroubek. Já ti řekla, ať mě to ani dost málo nebolí, ale budiš, to ti prominu. Teď ty tři vlasy vezmi a změř je. Čert je změřil a paní zase pravila: nyní mi ty vlasy natáhni každý o dva lokte delší, ale ne, abys myslil, že je nastavíš. Čert se na ně chvíli díval, ale nevěděl si rady. Prosil tedy kněžnu, aby mu dovolila vzít je sebou do pekla a poradit se s kamarády. Kněžna mu to dovolila a čert i s vlasy zmizel. Když přiletěl do pekla, svolal všechny kamarády a položil vlasy před Lucifera na stůl a vypověděl, co se s nimi má stát. Tentokrát si prohrál, chytráku. Padl si na jinšího kosa. Co s nimi? Natáhneme-li je, přetrhnou se. Bouchneme-li do nich, roztlučou se. Dáme-li je do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než se vrátit a odevzdat cedulku. Teď jdi a odveď, co ti nepatří, řekl Lucifer. Čert zalítl tedy do zámku, ale bál se tam vstoupit, číhal proto u okna, až ho kníže otevře. Když se toho dočkal, hodil ceduly do pokoje a zmizel. S nevýslovnou radostí běžel Jiřík ke své moudré manželce,
která už předem věděla, jak to dopadne. Oba děkovali Bohu, že je vyvedl z nebezpečí a žili spokojeně až do smrti.

0: Kája vaří a stýská se mu. Kája zůstal sám doma. Tatínek musel do lesa a maminka běžela k tetě. Než tatínek odešel, prohodil: mohl bys zkusit uvařit polévku, Kájo, když se tak do všeho ženeš.
1: Polévka, to je toho. Tu uvařím jako nic. Terina se ve škole chlubila, že umí bramboračku. Když to dovede ona, proč bych to nedokázal já? Ale stejně, je tu smutno. To je veliký smutno, když tu není maminka.
0: Pes Péťa chodil za ním.
1: To by zkoukal, jak je malému člověku smutno bez maminky. Zdeňa asi dnes nepřijde. Nejspíš už ví, že musím zůstat doma a nepůjde ven.
0: Kája hledal očima v polici hrnec.
1: Který pak má asi maminka na polévku. Maminka bude ušlá, dá si nejmín dvakrát. A tatínek sní vždycky dva talíře. Já jeden, Péťa taky jeden. Tak dám radši trochu víc vody, kdyby se to nepovedlo, aby měla kráva lízat do pití. Vezmu tenhle veliký.
0: Dolil hrnec a chystal se zatápět. Maminka před ním vždycky schovávala sirky, ale od té doby, co chodí do školy, už ne. Řekla mu, co by mohl způsobit, kdyby odhodil nedohořelou zápalku. A Kája jí poslechl. Jednou Zdeňa šahla po škatulce se sirkami. Udělej ohníček, Kájo, ale Kája jí pleskl přes ruku a přísně řekl. Ani na to nesahni. Za chvíli by to hořelo kolem dokola a z nás by byly jen škvarky. Ale dnes bude muset sám roztopit. Prohrábl pohrabáčem zbytky popela, položil na rošt chvoj, na to malou hrstku louček, zarovnal polínky dřeva a opatrně, opatrně škrtl sirkou. Hořící sirku přiložil ke klestí, to zasvítilo, zapraskalo, od ní chytla loučka a bylo zatopeno. Kája si oddychl. Nemá moc rád v ruce sirky. Na dvorku umyl brambory a začal loupat. Je to dá práce. Ale z první brambory po oloupání nezbylo skoro nic. A ještě to mělo černé dňubky. Maminka je vždycky vydloubla. No, zkusím to. Au! Špička kudly mu zajela do palečku. Malinko to štíplo, ale nic to nebylo. No, musím si to vymejt a zavázat. Utrhl kus hadříku, utáhl zubama a loupal dál. Nějak málo toho přibývá. Třeba, kdybych ty brambory pořádně vypral, taky by to bylo dobře. Tuhle povídal tatínek. Ty naše brambory jsou tak dobré, že by se mohly jíst i se šlupkou. Tak proč bych mu neudělal radost? Kája vydrbal brambory kartáčem na podlahu, až byly skoro bílé, a šel je dávat do hrnce na plotně. Naložil do kamen a čekal. Když začala voda bublat, odechl si spokojeně a řekl: teď je hezky nechám vařit. A jestli se mi ta polévka povede, budu sám rád. Pozoroval páru, kterou vyfukoval hrnec, a za chvilku mu bylo dobře. Ale potom si vzpomněl, že musí ještě zavřít husy a krávě líze dát krmení. Na to bych byl pro samé vaření zapomněl. Vyběhl před hájovnu a začal drobotinu svolávat. Na,
1: poťa.
0: Tak, jak to slýchával u maminky. Vydá, jeden houf za druhým se zbíhal a rovnou ke kurníku. Ale má je ta naše maminka naučené. Líze naložil koš čerstvé trávy a bylo hotovo. Skočím ještě pod smrčky pro nějakou houbu. Chvilku musel pod rostem podlézat, ale nakonec pár hříbků, doubravníků objevil. Natáhl se v měkonké trávě a lebedil si, když v tom ho do nosu uhodila čpavá vůně. Brambory.
1: úplně na ně zapomněl. Rozběhl se zpátky do hájovny. V sednici se rozvaluje dým, v hrnci už to nebublá, jen se škvíří. Jejda, rychle popadl utěrku a nese kouřící hrnec na dvůr. Píchne kudlou do první brambory. Jejda, jako brak, všechno spálené. Na Káju padl smutek, sluníčko je už skoro za kopci, Šero lehá od lesa na hájovnu a maminka s tatínkem pořád nikde. Pes Péťa zalezl pod pícku a Kája se posadil v kuchyni na stoličku pod okna. Měl už trochu hlad a stmívalo se valem. V lampičce u okna bylo dost petroleje, ale tatínek nařídil, ani se toho nedotkni. Seděl tedy pod mě, nerozeznával už předměty v kuchyni. Jej, aby se tak mamince něco stalo, aby jí třeba přepadl pan loupežník. Copak tatínek, ten má flintu, ale maminečka, pane bože, já už nikdy nebudu zlobit, jen ať už se maminka vrátí. Haló, vy už spíte? Maminečka, maminka! Kája vyskočil ze stoličky, porazil židli a uhání ke dveřím. Má zlatá maminko, já jsem tu sám, tatínek se ještě nevrátil a já jsem plakal, jestli vás nepřepadl pan loupežník, mám hlad, ale to nevadí, hlavně, že už jste tady. Můj drobečku malý, já myslela, že tatínek už je dávno doma. Nesu ti jablíčka a veliký kus koláče. Maminčina ruka namátla zavázaný paleček. Co pak je to? To nic není. Dloubal jsem dubky z brambor. Já jsem vařil houbovou polévku a ona se připálila a já jsem se kapku říznul, ale to nevadí, hlavně, že jste doma. Ty můj zlatý malý chlapečku. Večer, když se i tatínek vrátil a bylo po večeři, posadil si Káju na klín, pohladil ho svojí velkou rukou a povídá: chlapík si, Kájo, chlapík. A Káju ta slova hřála tak, že usnul schoulený v tatínkově náruči.

0: Ještě ten den k večeru uspořádal krátký průvod.
1: Napřed půjdu já, za mnou ty, mamo, nakonec strýček. Trumpetu máš, mami, a taky to lepidlo poneseš. Tady máš ty, strýčku, čineli, tak pěkně jeden dopředu, druhý na záda. Plakát máš?
0: Na plakát ovšem Vasil nezapomněl. Nesl jej svinutý před sebou oběma rukama jako svátost. No ano, uhodli jste. To byl ten papír, co včera tak pracně pokaňkal.
1: Tak a já ponesu buben a paličky a taky ještě štětku.
0: Buben měl Míša zavěšený na krku, přikrýval mu celé jeho bříško. Štětka byla přivázána na dlouhatánském bydle, třikrát delším než Míša sám. A jak jí nesl přes rameno, narážel jí do větví stromů, div s ní v celé své slávě neupadl. Chvíle mi udeřil několikrát paličkami na buben a zaspíval.

0: schikje van. Dostere je nevi jeli, co chystáme na neděli. Hola, hola, hej, nikdo nezmeškej.
1: Okamžiku byl kolem průvodu velký houf vesnických kluků, děvčat i dospělých. Naši kumštíři však na nikoho ani okem nepohlédli a důstojně kráčeli rovnou k návsi. Když docházeli k obecní tabuli, zavolal Míša tiše na mámu a Vasila. Já sám. A namočil štětku do lepu. Přelepil Vasilovým plakátem celou tabuli se všemi jejími vyhláškami o dražbě a o svatbách a hned také hezky hlasitě vyvolával, co stálo na plakátě.
0: Jediné představění. Je to známý krotitel Vasil s jeho rezírovanými medvědami a šelmami s veškerou úctou. Vasil, ředitel cirkusu a zkoušený medvědář.
1: Tak zavelel.
0: Raz, dva
1: a uhodil na buben. Barbora zavřískala na trubku a Vasil do toho rámu se zčinil.

Buch, buch, buch, ozývalo se v neděli po obědě z louky za ohradou posledního statku. Barbora s Vasilem zatloukli do země v kruhu kolíky, spojili je provazem a cirkusová aréna byla hotová. Vasil se majestátně postavil nahoře na schůdkách a zařval tak, že sebou nejblíže stojící škubli. Vylictění páni a dámovi, jako první číslo našeho senzačního programu předvede se vám nedorostlé mládě bengalského medvěda. Má na jeho věk strašlivou sílu a po celé Evropě i po širém okolí je mu proto nazýváno silný ctibor. Ten samotný silný ctibor vám představí jeho ukrutnou medvědí sílu přetahováním námořnického lodního kotevního lana. Vy samý, velectěné publikum, ho můžete vyzkoušet a táhnoutí na jednom konci třeba 17 siláků na jednou. Barbora zatím rozvinula od vozu provaz, na jeho prostředek navázala červenou stužku a pod ní na zemi vyryla čáru. Míša v zápasnickém postoji očekával soupeře. Začali se pomalu hlásit. Nejdřív výrostci, pak i muži dospělí, až jich bylo na druhém konci provazu celé klubko. Na Vasilovo znamení se vzepřeli nohama o zem a všichni táhli, až lano napětím drnčelo. Míša se však jen usmíval. Papírové, na vás mi stačí jedna ruka. A opravdu? Opravdu si druhou opřel furiansky v bok a přesto se stužka nad rýhou ani nepohnula. Celý ten roj mužů na Míšovu sílu nestačil. Najednou rup! Provaz prudce povolil a klubko na konci se svalilo na jednu hromadu. Když se obecenstvo vzpamatovalo z leknutí, spatřilo Míšu zasypaného hromadou prken z ohrady, mezi prkny pak trčel kolík s uvázaným koncem lana. Tak ne, Míša, ale ohrada držela pro vás na Míšově konci a pak se i ona sama pod náporem tolika paží poroučela.

0: Zle dobýval rozzuřený hlídací pes. Posměch a nadávky z publika nebezpečně zesílili a utišili se teprve, když Vasil rychle vyvolal třetí číslo, zlatý hřib svého programu, právě andaluzské bíčí zápasy. Zašel do vozu a za chvíli se vrátil, měl červený hadr přes ruku a v druhé třímal plechový meč. Odkud si zezadu se přihnal strašlivý tvor, který měl být patrně andaluzským bíkem. Na hlavě měl sice rohy, ale spíš kozí než bíčí. Mezi nimi se ježila černě nabarvená koudel, pod ní místo tlamy trčel jakýsi kornout pomalovaný divokýma očima. Tělo místo čabraku bylo pokryto pruhovanou cíchou a spod ní čouhalo čtvero jakýchsi baňatých škrpálů. Vasil se proti bíkovi začal ohánět červeným hadrem a plechovým mečem, ale tak neopatrně, že mu hned po rozběhu schodil kornoutovou masku a pod ní se objevila vyjevená tvář Barbořina. Míša hned poznal, že je zl mažem a pelášil pryč, co mu nohy stačily. A na jeho hřbetě se rozplesklo několik schnilých bramborů. Barboře naskočila na hlavě boule po úderu dojačkou a Vasilovi krásně červený plecháč nechal na čele krásně modrou modřinu. Míša letěl. Barbora a Vasil měli co dělat, aby ho nestratili z dohledu. Prchal stále jako štván, ačkoliv již bylo jisto, že vesničanům unikli. A teď už nehonilo pohněvané obecenstvo cirkusáky, ale Barbora s Vasilem honili Míšu, aby jim nezmizel docela. Běželi cestou necestou, až Míša zahlédl v dálce před sebou nějaké stavby a světla.
1: Pop a Bobek, hvězdy reklamy. A bylo ráno a obloha byla modrá, nikde ani mráček, jen černý klobouk se pohupoval a plul po nebi.
2: Bobe, letíme?
1: Letíme, Bobku, letíme a přímo si medíme, odpověděl Bob spokojeně. Rozhlížel se z klobouku po nebi jako námořník po nekonečném oceánu. Jenže klobouk se najednou začal točit a propadat. Bob ustrašeně vykoukl.
2: Ty, Bobe, myslíš, že pořád letíme?
1: Ne. Já už ne, kamaráde, padáme! A opravdu, klobouk se zvolna snášel a když byl asi tak metr nad zemí, vyklopil králíky do trávy a hned zase nabral výšku a zmizel v oblacích.
2: Bobku, náš klobouček je pryč a my nevíme, kde jsme.
1: Já když nevím, tak se kouknu, řekl Bobek. Dobrá rada. Bobku, koukneme se oba dva. A tak se koukali oba dva a viděli krásnou modrou vodní hladinu a slyšeli šplouchání vln. Tak krásné to bylo, že z toho Bob začal básnit. Bobku, my jsme u moře, tamhle vidím úhoře a rád bych ho ulovil, pane, je to krokodýl. Bob sice básnil, ale nelhal. Z té modré hlubiny se opravdu vynořil krokodýl a byl zvláštní. Předstíral, že je nafukovací. Králíci vzali nohy na ramena a prásk málem se přerazili o lehátko, na kterém spočívala dlouhatánská slečna v plavkách. Huberte! Huberte! Ječela a hnala se k bazénu.

0: protože to moře nebylo moře, nýbrž obrovský bazén.
1: Paní, počkejte, nechoďte tam, paní, tam je krokodýl!
0: Varoval jí Bob, ale slečna nedbala. V jednom kuse volala nějakého Huberta a snad by i do vody skočila, kdyby jí Bob a Bobek každý z jedné strany nestáhli zpátky. Stalo se to na poslední chvíli, protože...
1: Pozor! Bobe, hroch! Hroch leze!
0: Křičel Bobek.
1: No dovolte, jaký hroch? To je přece Hubert!
2: Hubert. No, jsem Hubert. Hubert jméno mé.
0: Řeklo hroším hlasem něco, co se vynořilo z bazénu a bylo to zvláštní. Mělo to tělo, na těle plavky a v puse doutník.
2: Hoši, vy jste mi spadli rovnou z nebe.
1: Z klobouku, opravil ho Bob.
3: A z nebe taky,
0: připustil Bobek.
2: Já vás beru, hoši. Hubert skákal radostí tak mocně, až se voda v bazénu vzdula. Vy jste zvláštní. Teda vás pozoruju, vypadáte skoro jako králíci. A to já právě potřebuju. Chcete si zahrát mládenci v reklamě? V televizi?
1: To se ví,
0: jásal Bobek. Ale moudřejší Bob se raději zeptal.
3: A v jaký reklamě, pane Huberte?
2: No, hned vám to předvedu, řekl Hubert.
1: Soničko, Soni, no, prosím tě, kost.
0: Slečna Sonička podala panu Hubertovi velkou umělou kost. Hubert ji třímal nad hlavou jako vítězný pohár.
1: Tak, tohle je náš výrobek. Pochoutka pro psy plná vitamínů. My jsme jí dali jméno Hafantrisk. Dobrý, co? A teď dávejte, hoši, pozor, protože tohle, co vám teď předvedu, budete v té reklamě říkat a hrát vy dva. Jasný? Tak pozor, začínám.
0: Pan Hubert se nafoukl, jako, no... Vy víte asi jako co, jako neuvěřitelná mičuda a spustil.
1: Máte psa, co nehopsá. S naší pochoutkou Hafantrisk váš pes i králíka prožene.
3: Tak to teda ne, protestoval Bobek.
1: Ano, ano, ne, že ne, římal Hubert.
0: Ale Bob se rozkročil, změřil si pana Huberta po šířce i po dílce a řekl,
3: to nepůjde. V reklamě pro psy my hrát nemůžeme. My přece svojí čest králičí zradit nemůžeme.
1: Tak vy máte králičí čest,
0: zamračil se Hubert.
1: Slyšíš to, Nero?
0: A na to slovo Nero se před Bobem a Bobkem zjevil pes. Ovšem vzláštní. Vypadal jako chrt, afgánský chrt, ale cenil zuby jako pes baskervilský.
3: Pane, pane, my v té reklamě pro psy, prosím, hrát budeme. Jsme si to rozmysleli,
0: řekl Bob zkroušeně.
3: A rádi,
0: dodal Bobek ještě zkroušeněji.
3: No a pak už to šlo všecko ráz na ráz.
0: Slečna Sonička klapala klapkou, kameraman se vozil na kolejničkách za kamerou a chudáci králíci se do té kamery museli culit a panáčkovat a volat máte psa, co neho psa, tak dále a tak dále, dokud pan Hubert nezavrčel.
2: Dost, stačí, díky hoši. A tu kostičku si můžete nechat.
3: Děkujeme, pane Huberte, ale my kosti neradi. Takhle mrkvička, kdyby byla. Nebo zmrzlina,
0: olízl se Bobek.
2: Slyšíš to, Nero? Tak on králíčkům náš Hafantrisk není po chuti.
1: Ale na závod našeho šampiona se snad podíváte rádi, nebo ne?
3: Co si budem povídat? Kdyby se na vás od ucha k uchu potměšile zubilo něco, co vypadá jako hroch, a cenilo na vás tesáky něco, co vypadá jako pes baskervilský, taky byste přikývli. No a tak za chvíli seděli naši králíci vedle Huberta a slečny Soničky na tribůně kousek od závodní dráhy, kde se právě měl zahájit závod o mistra světa v chrtích dostizích. Na startovní čáře se už třásla smečka chrtů a mezi nimi samozřejmě Nero. Rozhodčí vystřelil z pistole a smečka vyrazila.
4: Bobe, za čím se ti hloupí chrti tak ženou?
3: Chechtal se Bobek. Ale Bob se nesmál.
4: No, vypadá to jako kůže, zašeptal. Bobku, vypadá to jako kůže, ovšem z králíka.
3: A co, když je to opravdický králík?
4: No, tak toho musíme zachránit,
3: křikl Bobek a rovnou skočil na závodní dráhu. A byl poprask. A bylo po závodě. Psi se zastavili. Kůže, kterou před nimi táhl na ocelovém lanku motocyklista, je přestala zajímat. Chvíli se jen tak hloupě rozhlíželi, čučeli, ale pak se všichni jako jeden chrt pustili za Bobkem. Je takové české přísloví, které říká mnoho psů zajícova smrt. Možná nelže, ale na chrty a na králíky to rozhodně nesedí. Protože chrti sice divoce za králíkem vyrazili, ale vráželi do sebe, jeden druhému se pletl do cesty a králík z toho chumlu lehonce snadno vykličkoval. Bobek oběhl stadion a prvním východem ven rovnou na ulici. No jo, ale co Bob? Bob využil zmatku a popadl tu kůži, za kterou se měli cvičení chrti honit. A pak druhým východem pilášel za Bobkem. Na hlavní třídě za stadionem se setkali.
4: Bobku, Bobku, podívej, není to kůže a není z králíka,
3: ukazoval Bob svůj úlovek.
4: Je to docela obyčejná chlupatá čepice. Co tomu říkáš? Honit se za čepicí může jenom pes.
3: Jo, kdyby to byl klobouk. Nedokončil svou úvahu o psech Bobek, protože ho přerušil divoký štěkot. A co bylo, bylo, ale teď je zlé. Kam se schovat? Naštěstí támhle na rohu má svůj stánek zmrzlinář.
5: Pane, pane, zachraňte nás,
3: volá Bobek. A pan zmrzlinář, který se rád dívá na reklamy, hned králíky poznává.
6: A jo, zas něco natáčíte, že jo? Nějakou novou reklamu, co? To by nějaká psina zase, ne?
5: Depák, pane, tohle je doopravdy,
3: křikne Bob a skočí po hlavě do nádoby s vanilkovou. Zmrzlinář ho přikryje poklopem. A Bobek udělá totéž, ale vybere si malinovou, protože jí má radši.
1: No, tohle bylo teda obsí chlup.
3: Směje se zmrzlinář, když se chrti přeženou kolem. A ještě si povzdechne.
6: Teda, mají to ale těžký život ty televizní hvězdy. Oni fanoušci by je samou láskou sežrali.
3: A když jsou psi pryč, nadzvedne poklopy a řekne:
6: mládenci, tak račte ven, už je čistý vzduch. Těšilo mě.
3: A tady máte gratis kopec malinový a kopec vanilkový zmrzlinky. A králíci si pochutnávají a lebedí, protože taková malinová a vanilková je po honičce ta nejlepší dobrota. Jenže kolem teď běží, vlastně dupe a heká pan Hubert. A řve: Nero! Nero!
1: A před očima má Rudo, vůbec si nevšimne, že mu Bobek přišpendl na záda bleskovým pohybem tu chlupatou čepici. Ani nevím, proč to Bobek udělal. No, buď jen tak z legrace, anebo proto, že má pod čepicí, i když osobně dává přednost klobouku.
5: Jo, a co klobouk?
1: Představte si, že je najednou tady, na správném místě a ve správný čas. Snese se na chodník, přistane jako létající talíř, stačí do něho jenom nastoupit.
5: Hodnej klobouček,
1: raduje se Bobek jako děcko. Tak nasedej, zavelí Bob, protože je starší. A klobouk z králíky na palubě se roztočí a stoupá k nebi, které už není modré, ale spíše tak trochu došeda. Ale tma ještě není, to ne. Například je docela dobře vidět, jak pan Hubert obíhá stadion a za ním smečka chrtů s Nerem na vedoucí pozici. Jenom z té výšky se dá těžko odhadnout, jestli se psi štvou za Hubertem nebo za tou chlupatou kůží, co mu visí vzadu na tričku.
5: Docela bych rád věděl, kdo vyhraje,
1: povídá Bob.
5: Ale asi to nedokoukám. Bobku, mně se ti chce najednou tak spát. Třeba to bude zítra v televizi.
1: Zívne Bobek a usne.
5: A jo, škoda, že ji v klobouku nemáme, viď? Řekne Bob. A už spí taky.

Motřička smrt. Jeden chudičký muž měl 12 dětí a musel dnem i nocí pracovat, aby je skromně uživil. Když přišlo na svět 13. dítě, syn Evžen, nevěděl si jiné pomoci, než že se vydal na zemskou silnici, aby prvního, kterého potká, požádal o kmotrovství. Ten první, kterého potkal, nebyl nikdo jiný než náš milovaný pán. Ten věděl, co má tento muž na srdci, a pravil k němu: chudáku, je mi tě líto, já ponesu tvé dítě ke křtu a postarám se o něj, aby bylo na této zemi šťastné. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem Bůh. Tak tebe si za kmotra nepřeji. Ty dáváš bohatým a chudáky necháváš hladovět. Tak pravil ten muž a odvrátil se od pána, protože nevěděl, jak moudře bohatství i chudobu rozděluje, a šel dál. Tu k němu přišel ďábel a řekl: co hledáš? Jestli chceš mě za kmotra svého dítěte, tak mu dám hojnost zlata a všechny radosti světa k tomu. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem ďábel. Tak tebe za kmotra si nepřeji. Ty lidi zavádíš a balamutíš a podvádíš. A šel dál. A tu přikráčela kostlivá smrt a řekla: vezmi si za kmotru mne. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem smrt, která vše srovná. Tu muž odvětil: ano, ty jsi ta pravá. Ty bereš chudé i bohaté bez rozdílu, ty budeš kmotřička mého dítěte. Smrt odvětila: učiním tvé dítě bohatým a věhlasným, neboť kdo mě má za přítele, tomu nechybí nic. Muž řekl: příští neděli jsou křtiny, dostav se včas. Smrt se zjevila, jak si byl přál, a opravdu se stala řádnou kmotrou jeho chlapce. Když přišel Evžen do let, přišla toho času jeho kmotra a poručila mu jít s ní. Zavedla ho do lesa, kde mu ukázala nějakou bylinu, která tam rostla, a řekla: nyní dostaneš svůj dárek, kmotřenče. Udělám z tebe věhlasného lékaře. Když budeš zavolán k nemocnému, pokaždé se ti zjevím. Když budu stát v hlavách nemocného, tu můžeš směle říci, že ho opět uzdravíš, a dej mu pak tuto bylinu, aby jí snědl. Ale když budu stát v nohách nemocného, tak je můj. Musíš říci, že tady je všechna pomoc marná. Ale střes se, abys tu bylinu proti mé vůli použil. To by se ti potom špatně vedlo. Netrvalo dlouho a Evžen se stal tím nejvyhlášenějším lékařem na světě. Stačilo mu na nemocného jen pohlédnout a již věděl, jak na tom je. Zda bude opět zdráv, anebo musí zemřít. Tak se o něm povídalo, že z dálky i zblízka přicházeli lidé, aby ho odvedli k nemocným, a dávali mu tolik zlata, že se brzy stal boháčem. Jednou se stalo, že onemocněl sám král. Evžen byl povolán a měl říci, zda je možné uzdravení. Když ale přišel, stála u nohou nemocného smrt. Pro krále už na světě žádná bylina nerostla. Mohl bych přece jen jednou smrt obelstít, ne? Pomyslel si lékař. Arci z toho nic zlého vzejít nemůže, když jsem její kmotřenec. Však ona pro tentokrát přivře oko, jen do toho. Tak popadnul nemocného a položil ho obráceně, takže smrt mu stála v hlavách. Potom dal král jednu bylinu a král se vzpamatoval a byl opět úplně zdrav. Smrt ale k Evženovi přišla, obličej měla zachmuřený, a pohrozila mu prstem a řekla: ty jsi mne obelhal. Tentokrát ti prominu, protože jsi můj kmotřenec. Ale pokusíš-li se o to ještě jednou, půjde ti o krk. Já sama tě z tohoto světa odvedu.
Brzy na to upadla do těžké nemoci králova dcera. Byla jeho jediné dítě a on naříkal dnem i nocí, až mu z toho oči oslepli a nechal vyhlásit, že ten, kdo ji zachrání před smrtí, stane se jejím mužem a zdědí trůn. Evžen, když přišel k posteli nemocné princezny, viděl smrt stát v jejich nohách. Měl sice na paměti kmotřiččino varování, ale její velká krása a to štěstí být jejím manželem ho zaslepili natolik, že nechal všechny obavy plavat. Neviděl, že smrt po něm hodila hněvivým pohledem, zvedla do výše ruku a kostlivou pěstí mu zahrozila. Zvedl nemocnou a položil ji tak, že hlava ležela tam, kde prve měla nohy. Potom jí podal bylinu a ona se opět probrala k životu. Smrt, když byla podruhé o své vlastnictví obelhána, připochodovala k lékaři a řekla: teď je s tebou konec. Řada přišla na tebe. Popadla ho ledovou rukou tak pevně, že se nemohl bránit, a vedla ho do jedné podzemní jeskyně. Tam viděl hořet tisíce a tisíce světel v nedozírných řadách, některé velké, jiné poloviční, jiné úplně malé. Každý okamžik jich několik zhasnulo a na jejich místě se rozhořely jiné, takže ty plamínky se neustále znovu objevovaly. Vidíš, řekla smrt, to jsou světla života lidí. Ty velké patří dětem, ty poloviční rodičům v nejlepších letech, a ty malinké dědům a bábám. Avšak i děti a mladí lidé mívají často malé světýlko. Ukaž mi moje, řekl Evžen. A myslel, že musí být ještě dost velké. Smrt ukázala na jeden malý koneček, který zrovna hrozil zhasnout, a řekla: podívej, to je ono. Ach, milá kmotřičko, zvolal vyděšený lékař, zapal mi nové, udělej to pro mne, abych se mohl stát králem a manželem krásné princezny. To nemohu, odvětila smrt. Dříve musí jedna zhasnout, než se nová zapálí. Tak tu starou posaď na novou, aby začala hořet, až tahle bude u konce. Smrt se stavěla, jako by jeho přání přece jen chtěla vyplnit. Ale protože ho chtěla také obelstít, jen se tak nešikovně natáhla a náhodou ten kousíček skácela a on zhasnul. V tu chvíli Evžen klesnul k zemi a sám nyní do rukou smrti upadnul.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Jaro se rozsvítilo žlutými pampeliškami a mladou travičkou. Však se také říká, svatý Jiří volá, země se otvírá, aby tráva rostla, tráva zelená.
1: Jedna, dva, a teď zase já.
2: Jedna, dva, tři, čtyři, Buďána. A Polenko, přinese ze síně vodu.
3: Už běžím, maminko.
2: Buďá malá, pojď se taky nazobat zrní. Apolenko, nech jí. Když sedí na vejcích, potřebuje hlavně pít. Máje už nesedí kuřátka.
4: Maminko, já jdu za Honzíkem.
2: Dobře, ale vezmi děvčata sebou.
4: Tak pojďte, holky.
5: Já mám kalenku na vršku bez došku otrhanou.

0: to bude?
1: Úl pro včeličky ševce Matěje.
0: Martinku, hádej co, uděláme si lodičky. Tatínku, prosím, půjč mi nůž na lodičku.
1: Tu máš, ale dej pozor, je ostrý.
2: Honzíku, odvezeš to prádlo Andulce k potoku.
0: A co tam s ním bude dělat?
2: Bude ho na louce kropit.
3: Aby se na sluníčku hezky vybělilo.
0: To se nám hodí, k potoku.
4: Dobrý.
3: Dědo, přišli jsme bělit prádlo.
4: A já zase máčet proutí.
0: Máčet proutí? A na co? No přece na košíky.
4: Správně. Proutí se musí máčet ve vodě aspoň týden, aby bylo pěkně ohebný.
0: Dědo, a my si zase budeme dělat lodě.
3: Jo, z kůry.
5: Martinku, přines nám vodu.
0: Tady máte tu vodu.
3: Tak a hezky to pokropíme.
0: Já si udělám admirálskou korvetu.
3: A já zas pirátskej škuner.
4: Ale co plachty?
3: Uděláme plachty z březový kůry.
0: Jo, jo. Au, to jsem se hýš.
4: To nic, Honzíku. Obalíme to jitro celém a tento do zejtra zacelí.
3: Tak já si zatím vyřežu svůj škune.
5: Zmije!
4: To je jen slepíš, ten ti neublíží. Zmije se pozná podle zubatý čáry na zádech. Jo, nadarmo se neříká. Na svatýho Jiří vylejzají hadi a štíři.
3: Dědečku, vyprávějte nám o tom svatým Jiří.
4: No, to bylo tak. V jednom království řádil strašlivý drak. Každý týden mu museli přivést někoho k sežrání. A jednou padl los na jedinou dceru krále toho království. Sluhové přivedli princeznu před sluj a rychle utekli. Z té sluje vylezl ten hrozný drak. A s princeznou by byl amen. Ale najednou přijel spanilej rytíř na koni a pustil se s drakem do boje. Hopím draka probodl a princeznu zachránil. Ten neohrožený rytíř byl svatý Jiří. Vyprávění o tom, jak se postavil zlýmu drakovi, lidem připomíná, že se v životě vždycky máme odvážně postavit na stranu dobra proti zlu.
0: Já by sem taky toho draka zapíchnul, jako ten svatý Jiří.
3: Až by na tebe zakoulel ohnivejma očima, tak by si utek.
0: Až vyrostu, tak se neleknu ničeho.
3: To já taky ne. Ani hastrmana.
4: A já se vydám k domovu. Čeká tam na mě spousta práce.

0: Hamtatý kapitán! Vy jste hamtáci!
1: Teď aby se to pralo znova.
0: My neradi. Za to nám můžete odstartovat závod.
2: Připraví?
0: Pozor! Teď! Admirále, přidej, přidej! Piráti! Piráti! Piráti! Admirál je vítěz! Oh jo! Piráti zvítězili! Jo! Tatínku, děkuju.
3: Tak jak vám pluli lodě?
4: Dobře, ale moje prohrála závod kvůli žábě.
3: Kvůli žábě?
1: Kdo to pošlapal?
0: To asi ta žába.
4: Když holky nám to prádlo dali do cesty.
3: Honzo, nesvaluj vinu na děvčata. A to prostě radlo vypereš.
5: Honzíkovi se zdá snadné být vždy čestný, spravedlivý a statečný, ale když dojde k činu, na vše zapomene. Ještě se musí hodně učit, aby byl jako svatý Jiří.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažbluňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak Rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko,
0: liboval si Rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade, krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko,
0: ptal se skřítek.
1: Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se Rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se Rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tady! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.
2: On je přece tady až moc známý. Udělal to rak loupežník.
1: No, vidíš. Konečně si to taky pochopila,
0: povídá honem skřítek, aby odvedl řeč jinam.
1: No, a teď už žádné váhání, protože se dám dohledání.
0: No, moc se mu to ale nedařilo. A tak to zkusil jinak.
1: Ja. Kdo s čím zachází, tím rovněž schází,
0: mudroval.
1: Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo.
0: Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál.
1: K tomu Ovšem, potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No, no přece pastičku.
0: A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebly perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku.
1: Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka.
2: Ale s radostí,
0: souhlasila Julinka,
2: jenom se drobátko přičísnu.
0: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
1: Já, to je ale velice dobré,
0: liboval si Rákosníček a obrátil se na bludičku.
1: Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
0: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
1: No ano, správně, Julinko, správně,
0: pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
0: nabízala se Julinka a podala Rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
1: Klidně ji obětuj,
0: prohlásil skřítek.
1: Ovšem nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
0: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to Rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
1: Jménem zákona stůj,
0: velel Rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
1: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat, a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
0: obrátil se skřítek k bludičce,
1: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o to je tady Rákosníček.
0: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružstvích.

0: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem.
1: Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď.
0: No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně.
1: Pejsek si narovnal uši
0: a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle.
1: A udělal to po pejskovi.
0: Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak.
1: Koukej, on se ti posmívá,
0: řekla kočička.
1: Pejsek se na zajíc rozlobil a rozběhl se za ním do křoví.
0: Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč.
1: Ono v tom křoví bylo moc trní,
0: řekl pejsek.
1: Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil.
0: Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti.
1: Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile.
0: Kočička prohlížela pejska se všech stran.
1: Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou nic?
0: To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového.
1: Hele,
0: rozhlížel se pejsek.
1: Tamhle, myslím, něco je.
0: Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí.
1: Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška.
0: Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka.
1: Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zašij mě ty kalhoty.
0: Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty.
1: Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát,
0: liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala.
1: Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka,
0: pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se po lehonku až do půl ven.
1: Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven.
0: Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.
2: Nejstarší české pohádky. Hadí přirozenost. Jeden člověk si jednou zašel do lesa a tam uviděl hada přivázaného za ocas ke stromu. Slitoval se nad ním, odvázal ho a dal si ho za ňadra. Když se had v záňadří ohřál, začal muže kousat. On mu řekl, co to děláš, proč zlým odplácíš dobré? Had odpověděl, co je dáno od přirozenosti, žádný nemůže změnit. Tak i já si počínám, jak mě má přirozenost káže. I vyhledal ten člověk mudrce a pověděl mu, jak se všecko přihodilo. Mudrc se zamyslel a řekl, v té vaší při nemohu rozhodnout jenom podle toho, co jsem slyšel. Nejdřív ze všeho chci, aby byl had přivázán jako prve. A teprve pak vás rozsoudím. Tak se také stalo. Potom řekl mudrc, můžeš-li, hade, uteč. A ty, milí příteli, nesnaž se hada osvobodit, protože on vždycky dělá jenom to, co je mu dáno od přirozenosti. Mluvící keř. Byla jednou jedna žena, kterou její muž na pořád byl. Ona pak ve svých modlitbách prosila Boha, aby manžel co nejdřív zemřel. Muž to tušil, ale nijak mu to nevadilo. Myslel si, že má aspoň o důvod víc, aby jí tloukl. Žena mu totiž neustále nadávala a hádala se s ním a tím víc toužila po jeho smrti. Nakonec měla žena takového života až po krk i vypravila se k sousedce, aby si postěžovala. Povídá jí, buď tak hodná a poraď mi, co mám dělat. Můj muž mě pořád bije. Sousedka na to, kdo ví, možná si tím sama vina, ale poslechneš-li, věděla bych radu. Mám v zahradě veliký keř. Zítra ráno před východem slunce, ještě za tmy, zajdi k němu a řekni třikrát. Slyš mě, milý kři, můj muž mě bije. Žena samou dychtivostí sotva přečkala noc a časně ráno přišla k sousedce do zahrady. Ona ji tam však ale předešla a ukryla se za tím keřem. Když žena řekla, můj muž mě bije, odpověděla sousedka, proč pak mu nadáváš a modlíš se, aby zemřel? Potom ta žena navštívila sousedku a řekla jí, keř mi odpověděl tak a tak. Na to sousedka, tak vidíš, neříkala jsem ti, že si vším sama vina? O spolku člověka s hadem. Člověk a had jednou uzavřeli spolek. Dohodli se, že člověk bude denně dávat hadovi do misky mléko a had, že ho na oplátku obohatí. Když pak člověk skutečně zbohatl a nabyl na vážnosti, šel se ze slušnosti hadovi poděkovat za to, že teď jeho přičiněním oplývá majetkem a důstojenstvím. I vyslechl dík a řekl, to máš se mnou tak, já se mohu zachovat dobře nebo špatně podle toho, jak se mi zrovna hodí. Zamlouvá-li se mi kdo, zahrnu ho bohatstvím a přestane-li se mi zamlouvat, zase ho majetku zbavím. Když pak muž pověděl o té rozmluvě své ženě, nemusel se jí ani ptát, co ona na to. Spustila totiž sama. Je-li tomu tak, jak říkáš, zdá se mi lepší, abys ho zabil, dokud jsi ještě bohatý, než aby ses dočkal toho, že se na tebe rozhněvá a uvrhne tě zpět do chudoby. Muži se ta rada zalíbila a když jednoho dne nesl jako obvykle hadovi mléko, pokusil se mu sekerou useknout hlavu. Ale chytrý had se nedal překvapit. Včas se stáhl do své jeskyně, takže rána zasáhla jenom kámen a kus ho odštípla. Kdo by se divil, že had, rozlícený tím zrádným činem, hned přikročil k pomstě. Napadl sedlákovi ovce a většinu z nich zahubil. A den na to mu zabil v kolébce synka. Když sedlák uviděl tu pohromu, řekl ženě, ta tvá slavná rada nestála za nic, nezbývá nám, než abys přišla s něčím lepším. Ona odpověděla, nemůžeš, myslím, udělat nic rozumnějšího, než že se pokusíš, bude-li to ještě vůbec možné, obnovit s ním spolek, jak jste se na něm prve shodli. Muž s tím byl srozuměn a vypravil se k jeskyni uraženého druha, aby mu zkusil nabídnout mléko a tak si ho usmířit. Zavolán k snídani, had se neobjevil, jenom se z jeskyně zeptal sedláka, co chce. Ten řekl, jako obvykle nesu mléko a snažně tě prosím, abys mi vrátil svou přízeň. Na to se had dal slyšet. Sotva obnovíme přátelství, aby bylo jako dřív. Ale bude snad možné zachovat z něho aspoň něco. Víš co? Přinášej mléko, jak bylo zvykem, postav je před jeskyni a odejdi. Já se ti za to odměním. Tak můžem, chceš-li, udržet navzájem dobrou vůli. Věřit si ale plně jeden druhému už nebudeme nikdy. Protože kdykoliv uvidím šrám na kameni, vždycky si vzpomenu na sekeru. A kdykoliv se ty podíváš na kolébku, připomeneš si hada. Poslové smrti. Byl jednou jeden člověk a ten uzavřel se smrtí dohodu, že si pro něho nepřijde, leda, že by k němu napřed vyslala 3 nebo 4 posly. Za nějaký čas se stalo, že ten člověk onemocněl horečkou i zavolali k němu lékaře. Ten ho prohlédl a poradil mu, aby pamatoval na duši, protože našel v jeho tepu i v moči smrtelné příznaky. Sám nemocný se přiznal, že ztratil všecku chuť k jídlu a když už něco sní, že to zase zvrátí. Hned potom k němu vešla smrt a volala ho sebou. Nemocný řekl, ještě nepůjdu, protože napřed nevyslala posly, jak bylo domluveno. Smrt na to, ale vyslala a všecky, jak jsem slíbila. Ten první posel přišel tenkrát, když tě roztřásla horečka. Druhým jsem se ohlásila, když ti lékař řekl, že jsou v tepu a v moči zlé příznaky. Po třetí jsem tě varovala, když si ztratil chuť k jídlu. Stěžuješ si tedy neprávem. Jenom hezky vstaň a pojď se mnou.

Na Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš. Krakonoš a jeho hory však přetrvávají přes mnohá lidská pokolení a hemžení jako kamenný majestát. Krakonoš za staletí znalý řeči zvěře,

0: Strautenbergové. Od časů rytířského pradědečka ubývalo pánům Strautenberka na slávě i na statcích. Poslednímu Strautenberku zbyli na všechna starání odsetí posklizeň jen děvečka Anče, čeledín Kuba a s cípkem lesa zdědil Trautenberg po předcích i Hajného. Za to panské píchy Trautenbergovi neubilo a tak u něj čelátka neměla velké medy. Ba snad právě i z trudu služebné děvečky se narodila tahle písnička. Sloužila děvka u pána zlýho, nechtěla jídat chleba černýho, svázala uzlík, nadula hubu, Trautenbergovi sloužit nebudu.
1: Ba ne, takhle to nebylo. Já přece nechtěla odejít ze služby pro skývu chleba. My měli boží dárek v úctě a vážnosti. To mi můžete věřit, babičko.
0: A proč si tedy chtěla odejít, Aničko? Vždyť máš na Trautenberském dvoře i svého milého Kubu.
1: Chtěli jsme odejít pro pírko.
0: Pro peříčko, pro ptačí pírko.
1: Jenže to bylo pírko ptačího rytíře z Krakonošova háje.

0: Máš pravdu, Anče. Tenkrát Trautenberg poslal Kubu propírko ptačího rytíře. Tehdy, když pořádal hrabě Harach podzimní hon, rozeslal pozvání všemu panstvu pod horami a tak dostal pozvánku i Trautenberg. Tuze si toho považoval a chtěl se ukázat mezi panstvem v parádě.
1: Anče! Kubo!
2: Ano!
1: Hajnej! Ke mně! A poslyšet si, horce samec!
3: Už běžím, milost pane, jen co zamíchám těsto v díře.
4: Tady, milost pane, jen co položím se kyrou.
2: Lesu, zdar.
1: Já.
2: Poslušně, melduju, že jsem k službám.
1: Anče, položí dvařečku a vzít do ruky klepač na té bychy. Vytáhnu z jarmary loveckou kamizolu po našem urozeným dědečkovi a vypráší ji z prachu a molu, jo? Kubo,
4: pojď sem.
1: Zaseknu sekiru do špalku a vzít do ruky kartáč a šuvix.
4: Ano, milost pane.
1: Vyplejskat mi holínky, jako na maršparádu.
4: Ano.
1: A hajnej,
2: zem. Pane.
1: Sundat z hřebíku trautenberskou dědičnou fritu, protáhnout
2: lov
1: a přichystat patrontašku.
2: Patrontašku a sebou flaštičku placatici s něčím ostřejším, milost pane.
1: Ne. Flašku placatici nechat doma v kredenci.
2: Aha.
1: Hrabě Harach nenechá svý hosty o suchý hubě a oprášit dědečku v klobouk.
2: A klobouk, no to se ví, je mi ne. To bejvala paráda, když já za času jejich milost pána dědečka jako hoch dělal o podzimním honu panstvu nadháněče. To měl hrabě Harach za kloboukem štětku z alpskýho kamzíka, hrabě Šávgoč jezevčí štětku, štěpanický Valštejn štětku z Kňoura a Trautenbergové si potrpěli mít za pentli na klobouku tetřevý taterč.
1: A kde je na našem klobouku tetřevý taterč? Nevidím.
2: No, něco už sebral čas.
4: A nebo Krakonošovo povětří.
3: Taky máme na půdě myši.
1: Hajnej. Opatřit do honu na můj myslivecký klobouk tetřevý taterč.
2: Ale opovažuju se připomenout milost pánovi, že po mysliveckým mravu je taterč za kloboukem trofej lovce a taky podsta střelenýmu kusu.
1: Morce samec kodernec, chci přijít na harhovský hon jako Trautenberg a potřebuju za klobouk tetřevý taterč.
2: Jenže v trautenbergském revíru už tetřevy nejsou. Tetřev je pták tišin. Odstěhoval se z našeho hemžení a rámusení do Krakonošova a Krakonoš si ptačího rytíře chrání.
1: Milion hrom samých samců. Přistěhovat tetřeva do našeho revíru naspátek.
2: Lidskýmu plemeni se z paměti vytratilo, co je to dvořice dámě, bojovat o nevěstu. Tetřev před východem slunce už sedí na stromě nad tokaništěm jako rytíř nad kolbištěm, toká a vyzývá soky k boji. Jeho rytířský tanec před slepičkou, no to je podívaná, rozloží peří do vějíře, postaví berka v liru a ty zakroucený pí

0: Jirka, tu tetřevý tateřč, tu mají lovci za trofej.
1: Jo? Jo. Tak Heinej, zde opatříš tetřevý tateřč na trautenberský lovecký klobouk.
0: Ale to bych musel s laskavým odpuštěním proti mysliveckému mravu a cti po pytlácku do toho Krakonošova. A taky není tetřevý čas?
1: No, stačí ukázat cestu k tetřevýmu stromu a pytel s ulovkem ponese tuhle Kuba.
2: To nemůže milost pán chtít, aby se vydal Kuba na pytláctví. Nestačilo by péro z našeho kohouta? Je to taky pašácký pták.
1: Anče, jazyk na uzdu a hubu na petlici. Máš vyprášet kamizulu a postarat se, aby nepřekynulo těsto. To je ženská starost.
2: Ale ženská taky ví, co je to svědomí. Střelit ptačího rytíře v cizím revíru.
1: Jím lávnu do nevetr. Jestli se rozlobím, smakuje si ranec. Alo, maši do kuchyně a mužky půjdou podle rozkazu. Morce, samec, ať se nezlobím.
3: Heiný s Kubou se po mužském rozumu vypravili do Krakonošova, jak pán přikázal. A Anče po ženském rozumu zapíchla vařečku do těsta, přikryla těsto ubrouskem, přehodila šátek přes ramena a vydala se taky do Krakonošova. Jenže ne za tetřevý taterčí, ale za samotným Krakonošem.
2: Pozdrav pánbu, jemnost pane Krakonoši.
4: I to je návštěva v Krakonošově zahradě. Přišla jsi s děvče prokornout laskavcem? Či hledáš 4 lístek pro štěstí?
2: Jemnost, pane Krakonoši, líb jej odpustit troufalost, ale já ne kvůli sobě. A s Kubou se máme rádi i bez laskavce z čarovný zahrádky. Já jen s prosbou, aby jemnost pán Krakonoš...
4: Jemnost pán je z člověčího slovníku. Já tady pantátuju. Co pak bys ráda?
2: Uctivě prosím, aby pantáta Krakonoš okolo toho palouku, co se odbývají turnaje tetřevých rytířů, ráčil vypustit vlčí mohu. A nebo aby těm dvěma mužským, co sem šáborujou po pytláckým stezníčku, položil na ten pytlácký chodník bludnej kořen. Já nejdu žalovat pantáto Krakonoši. A taky hraběcí hon a trautenberský klobouk je panská záležitost. Žene mě sem jen starost o Kubu, aby mu ten pytlácký chodníček nezachutnal.
4: Kuba a pytlák?
2: Pán tatínku, když si chudák ulatouší z panskýho háje za joucha, aby měla chasa o posvícení něco na pekáči, žene ho chudoba, a taky se panský zajíci venkoncem napásli na jeho jeteli a zelí. To snad ani pan táta Krakonoš nepočítá za hřích. Ale aby se pro panskou roztopáč vypravil můj Kuba, poctivý čeledín, s pytlem propírko ptačího rytíře do cizího rajónu. Pan tatínku, tak jsem se vydala poprosit. Hoděj těm dvěma mužským do cesty bludnej kořen.
4: A o koho pak máš větší starost? O ptačího rytíře anebo o svého milého Kubu?
2: Pan tatínku, když se dá mužskej na pytláctví, jde s jeho ženskou strach před arestem jako stín? A jaký pak by to byl život?
4: Tak se o starost spolu podělíme. Ohlídej Kubu a já si ohlídám svého ptačího rytíře. Jak se tak dívám dálkohlednou holí, vidím, že ti v kuchyni utíká těsto z díže.
2: Je mi ne těsto, překynou buchty. Tak děkuju jemnost, pane, děkuju vám.
3: Anče otočila střevíc špičkou k Trautenbergu a horem pádem zachraňovat buchty. Krakonoš zapátral dálkohlednou holí, kam došli Heiny s Kubou po pytláckém chodníčku.
0: No to snad není pravda, Kubo. Tohle to jsem neviděl za všechny časy, co slouží na trautenberském zboží, aby nám tetřev přiletěl do rány.
5: Ač pak do rány? Proč pak burcovat střílením Krakonoše? Tetřev usedl na větev a sedí jak přibitej, slepej a hluchej. Stačí se třást ptáka do pytle jako hrušku.
0: Tetřeva do pytle. Já radši zamouřím oči, aby to moje svědomí nevidělo.
5: To je snad pánovo svědomí. My jen podle rozkazu.
6: Je to.
5: Tak a jdeme domů.
0: Počkej, pomalu. Nemůžeš přece na mě takhle.
1: Chlapi mordionci, kde máte tetřeva?
5: Tu hlečky v pytli, milost pane. Neseme živýho.
0: To se snad pták musel nazobat nějakých vomamných bobulí. Sedí jak neživej, ale je živej.
5: Zase ho živýho vrátíme do Krakonošova. Jen co si vezme pán to parádní pírko. Zavolám Anče. Je zvyklá škubat husy.
0: Škubat tetřeva. Ptačího rytíře.
1: To já sám. Jako to husu. Je to já sám. Vlastní rukou. Vlastní rukou zapíknu pírko za pentlí klobouku, tak?
0: Zavřu oči, abych neviděl, jak ten...
1: Proč pospěš zavřít okno, ať pták neuletí, nějak obživ, kluci, pírkn, zavřít okno, povídám.
0: No to si snad Krakonoš poslal vítr pro svého ptačího rytíře.
2: Já věděla, že to tak Krakonoš nenechá.
1: A pták už letí, letí, letí oknem ven a za ním helgoty boty.
5: Z peříček narostla klobouku křídla a milost pánův klobouk letí za tetřevem.
2: Já věděla, že Krakonoš nenechá sebrat ani peříčko ze svýho revíru.
1: Prach se spatali, on běžte za kloboukem. Honem, honem, můj klobouk letí k horám, honem.
6: Kde pak by dohonili okřídlený klobouk? Kdo ví, kde s tím Trautenbergovým křídlatým kloboukem podnestancujou větry rejdováka?

sůl nad zlato. Tři dcery měl jeden král. Tři dcery, ale žádného syna. Žádného následníka trůnu. A dcery, ačkoliv navdávání, ku podivu navdavky nepomýšleli. Čas běžel a král měl pocit, že už stárne. Že to králování by měl brzy některé dceři předat. Když ne hned, tak za nějaký čas. Ale kterou posadit na trůn? A proč tuhle? A proč ne tamtu? To byl těžký oříšek, když si vezmete, že je měl všechny tři stejně rád. Král byl už sice starší, ale zdaleka ne tak starý, aby mu rozum nesloužil. I když otázka, kterou jednoho dne položil svým třem dcerám, byla dosti pošetilá a trochu samolibá. Ale byla to jakási zkouška a král to určitě myslel dobře. Řekněte mi, pravil, když se dcery objevily v trůním sále, jedna po druhé a ty třetí samozřejmě taky, jak moc mě milujete. Dcerám bylo hned zřejmé, zvláště těm dvěma starším, že podle toho, jak odpoví, je otec buď na trůn posadí, nebo neposadí. A taky dobře věděli, že na trůně je místo jenom pro jednu. A tak ta nejstarší hned kvapně vyhrkla, že otce má ráda víc než všechno zlato světa. Král byl téměř dojat, protože věděl, že tahle dceruška je zlatem přímo posedlá, že by kvůli zlatu snad upsala i čertu duši. A tak si řekl, že to není špatná míra lásky k němu, když si je někdo schopen odříci největší radost svého života. A co ty, mladší dcero, otázal se té prostřední, o níž věděl, že je posedlá po drahokamech. A zároveň podle odpovědi nejstarší dcery tušil, co asi uslyší. Ano, tatíčku, zašveholila sladce, já vás mám ráda tak, že bych se kvůli vám vzdala všech svých rubínů, safírů i démantů. No prosím, řekl si král, ani to není špatná odpověď. Ale aby to nebyla jenom slova, stálo by za to alespoň na několik týdnů to vyzkoušet. No uvidíme, dcerunky. A co ty, nejmladší, otázal se král Marušky. Neboť ta nejmladší se tak jmenovala. A její jméno se, na rozdíl od jmen jejich sester, v pohádkách zachovalo. Řekni nám, jak ty máš ráda svého otce. Jen u Marušky si král nedovedl představit, co odpoví. A protože ve skrytu duše, i když si to sám nepřiznával, jí měl nejraději, byl by býval rád, aby odpověděla tak, že její nárok na trůn by se nedal zpochybnit. Tatínku, řekla pomalu Maruška. Já vás mám ráda jako sůl. To snad ne, vykřikly obě starší dcery. To snad nemyslíš vážně, řekl král. Můžeš to ještě jednou zopakovat? Dodal. Mám vás ráda, tatínku, jako sůl. Jako obyčejnou kuchyňskou sůl? Zvolal král a sestry se smály. Klič se mi z očí, nejmladší dcero, zaburácel, a vrať se, až bude sůl vzácnější než zlato. Až bude sůl nad zlato. Co mohla Maruška dělat? Vzala si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a se slzami v očích se vydala nazdař Bůh první cestou od zámecké brány. Putovala dlouho, byla unavená a měla hlad. Když se první hvězda objevila na obloze, potkala u lesa jakousi babičku. Proč pláčeš, Maruško? Zeptala se babička. Ač jistě všechno věděla, když Marušku znala jménem. Maruška jí všechno vypověděla. A protože to nebyla jenom obyčejná hodná babička, ocitla se,
jako když švihneš kouzelným proutkem v její lesní chaloupce. A hned se hrnula do práce, i když jí zprvu nešlo všechno od ruky. Jak taky, když na zámku se k některé práci nikdy nedostala. A tak ji babička naučila tkát plátno a dojít ovečky, sekat trávu a semlít obilí na mouku. Za pár dnů Maruška všechno uměla. A od rána do večera si nad prací zpívala jako ten boží skřivánek. A babičku měla ráda, jako by byla její vlastní. Ale když si vzpomněla na tatínka, vždycky jí vrkly slzy do očí. Nemohla si to ve svém srdci srovnat. Nemohla se smířit s tou nespravedlností. A co se dělo na zámku? Zatímco králi se po Marušce stýskalo a byl z toho čím dál smutnější a smutnější, její sestry se celé dny a noci jenom veselily. Honosné stoly se prohýbaly pod hromadami vybraných pochoutek. Muzikanti bez přestání vyhrávali a královští číšníci byli na roztrhání. Kočáry se sjížděly z široka daleka a vzácných hostů, darmojedů, bylo stále habaděj. Prostě bál stíhal bál a hostina hostinu. Až jednou přiběhl ke králi vrchní kuchař, oči navrch hlavy a úpěnlivě volal. Pane králi, nemáme sůl. Cože? Rozkřikl se král. Co to meleš? Sůl? Sůl, řekl opět zkroušený a zoufalý kuchař. V celém království není ani špetka soli. Sůl, sůl, opakoval si král nevěřícně. Ale jak je to možné? Z dalekých krajin, pane králi, nepřijeli kupci a nepřivezli sůl. Ani tam žádnou nemají. Všechnu sůl rozmočili velké liáky a povodně. Sůl není, pane králi. Nikde není. A nikdo ji neprodá ani za zlato. Král se zamyslel, vzpomněl na Marušku, ale nestratil hlavu. Tak vař bez soli, rozumíš? Nebo ji něčím nahraď. Sůl nemůže být tak vzácná. Jdi a vař. Kuchaři tedy vařili, pekli, smažili a všechno bez soli. Oni dobře věděli, že sůl ničím nenahradíš, ale rozkaz je rozkaz. Avšak už o příštím bále všechny vybrané pochoutky, které na pohled vypadaly tak úžasně lákavě, nikomu, ale vůbec nikomu nechutnaly. Nikdo nic nejedl a hosté darmojedi se rozjeli tam, odkud přijeli. Zámek stichl a zavládla v něm ponurá nálada. To všechno pro špetku soli. Měl-li však někdo někde v království tu špetku soli ve slánce, chránil ji jako oko v hlavě a nevyměnil by ji ani za velký valoun zlata. A to byla ta správná chvíle pro Maruščin návrat. Babička jí jednoho dne řekla, přišel čas, aby ses vypravila domů. A pověděla Marušce, jak to u nich v království a na zámku vypadá. A protože jsi moc hodná a dobře si mi sloužila, přej si, co chceš a já ti to splním. Co by si bývala Maruška mohla přát jiného, než trochu soli, aby ji mohla odnést tatínkovi. Vždyť na nic jiného nemyslela, než jak mu pomoci. A tak jí kouzelná babička dala na cestu k domovu proutek a řekla jí, až přejdeš 3 údolí a 3 vrchy, švihni tím proutkem do země, ta se otevře, a pod zemí najdeš tolik soli, že to bude stačit pro celé království na 1000 roků. A jak babička řekla, tak to také bylo.
Když Maruška přešla tři údolí a tři vrchy, švihla proutkem do země, země se otevřela a Maruška vešla do pohádkové podzemní krajiny. A všechno se stříbřitě lesklo, všechno bylo ze soli. Hory a kopce a údolí, ba i potoky a louky s květinami. Maruška nabrala soli, kolik jen mohla unést, vyšla z podzemní říše a spěchala do zámku, který už bylo vidět na obzoru. Král byl tak šťasten, když svou nejmladší dceru uviděl, že samým štěstím nemohl ani mluvit. A nebylo to zdaleka jen kvůli soli, kterou Maruška přinesla. Už dávno pochopil, že jeho nejmladší dcera jej má nejraději. A že měla pravdu, to se potvrdilo v posledních neslaných týdnech. A co její sestřičky? Ty dostali prosté šaty a učili se všemu, co Maruška už uměla, aby konečně naplnili skutky svá slova o lásce k otci. Moc se jim to nelíbilo, ale doba marnivých bálů, velkých hostin a planých slov skončila. Ale tak už to bývá. A tak království mělo konečně královnu, hodnou a milou. A král pochopil tu pravou lásku, která má vládnout mezi rodiči a dětmi, ať jsou ze zámku nebo z chaloupky. Protože, jak říkala ta pohádková babička, láska je solí života.

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník za baba. Ale vy všichni víte, že je tu ze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem za babou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník za baba. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví za baba, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku za babovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka za baby. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplňku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.

0: Prarášek na zkušené. To vám jednou takhle seděl vládce všech čertů Lucifer v pekelné kuchyni, pojídal pekelnou snídani a pekelně přemýšlel. Taková luciperská snídaně je vydatná a sytá, hodně prosypaná pepřem a paprikou. Abyste věděli, čerti si opepří a opaprikují i bábovku s hrozinkami, aby byla řádně pekelně ohnivá. No a při takovém jídle napadají pana Lucipera nejlepší myšlenky a slavná rozhodnutí. A tentokrát ho napadlo, že by měl zas jednou poslat na svět nějakého zdatného pekelníka. Než pan vládce spolkl poslední sousto, dal si zavolat čerta Anciáška. Anciášek je čertisko ježaté, ušaté, všemi čertovskými mastmi mazané, u žádné čertoviny nechybí a tak ho v pekle každý zná. Má teprve nějakých takových 120, 130 pekelných let, ale na lidské stáří je to něco kolem 16 roků. No, zrovna ten pravý uličnický věk. Když Lucifer dojedl, už stál Anciášek v pozoru před ním a vládce k němu důstojně promluvil.
1: Čerte Anciáši, vyvolil jsem si tě, protože jsi mladý a máš budoucnost před sebou. Pošlu tě na zem, abys poznal svět, pobral zkušenosti a byl potom zdatným vyslancem pekla mezi člověčenstvem. Je to pro tebe čest a vzácná příležitost. Nedloubej se v nose, když s tebou mluvím. Seber si své saky paky a hned leď.
2: No jo, pane Lucifer, ale když já žádné saky paky nemám.
1: Tak poletíš ještě dřív.
0: Lucifer popadl Rarážka za ušiska, škublím a Anciášek vyletěl jako ohnivá střela. Prorazil zem a vyhrabal se na bílý svět, kdesi daleko v hlubokém lese. Seděl na hromádce hlíny a mžoural dokola kolem. Pod ním se kouřilo, syčela horká pára, ale ve chvilce jim probíhla štiplavá zima. Všude ležely zmrazky sněhu, mrazík kousal do nosu a do uší. Žádná krutá zima, ale pro pekelníka uvyklého na teplíčko hotová pohroma. Anciášek se roztřásl chladem, ani hustý kožich ho neochránil. Zaňuchal, začmuchal na všechny strany. V nose ho zašimral vzdálený kouř. Hned se o zlom krk rozběhl tím směrem. Na kraji lesa tam stála maličká chaloupka.
2: Je tam někdo?
3: Jak pak by ne? Od pradávna tady bydlí babka Zlámalka. Ty jsi cizí, že mě neznáš?
2: Ale no jo, cizí. A zimou celý roztřesený. A radši, babko Zlámalko, otevři, abych mohl do tepla.
3: Ty jsi nějaký dovolený. No tak pojď dovnitř, pojď se ohřát, ty Rarášku.
2: A taky, že jsem pravý Rarášek pekelný.
0: A hned se posadil zadkem rovnou na kamna.
3: No, vypadáš na to, ty čertovo kvítko. Já už se na svá stará léta ničemu na tom světě nedivím, co já toho už za 90 let viděla a zažila. Na mou duši, ze kštice ti trčí kůzlečí růžky. Kloudné šaty nemáš, jenom chundelatý kožich. Zvedni se z kamen, připálíš si klupy a bude tu čmoudu jako v pekle.
2: No jo, to by taky bylo nejlepší.
3: To bych pak na tebe otevřela okna, udělala průven a větrala na mraz.
2: To ne, já nemám rád zimu, babko.
3: Tak vidíš, Rarášku, nekňouč a raději si sedni ke stolu. Nejspíš budeš mít taky hlad jako ďas, ne?
2: No jo. Mám hlad jako ďas. A jak to víš, babko Zlámalko?
3: Měla jsem právě takového vnuka, ale teď už je dospělý. Oženil se do města, žena ho rychtuje a už nevystrkuje růžky.
2: No jo, co pak máš k jídlu?
3: Hrách a kroupy, vezmi si. A jakže se jmenuješ?
1: Anciáš.
2: Anciáš.
3: Takové nekřesťanské jméno. A kdy pak slavíš svátek? Na kterého patrona?
2: U nás se jména neslaví. A za patrona mám Lucipera.
3: Tvoj, ty mi kšípku s takovými jmény. Budu ti říkat Ancek. To je kratší a hezčí.
2: No jo, máš ještě?
3: Co pak?
2: No takové to dobré, hrách a kroupy.
3: No nemám, snědl jsi mi bez toho jídlo na celý den, na pucánku.
2: No jo, to je podle čertovských způsobů.
3: No to jsou pěkné nespůsoby. Brzo bys spolikal i mě s šátkem a bočkorama. Zítra tě vyvedu na mraz. A půjdeš si hledat obživu jinam.
2: Ne, na mraz, ne. Já nemám rád zimu, babko. Poraď mi, kde bych našel obživu a bylo u toho teplo, babko Zlámalko.
3: Co pak o radu? Ale aby tě chtěli, takového špindíru. Nejlíp u komíníku. Ti se otáčejí okolo kamen a komínů.
0: To se Anciáškovi od prvního poslechu zalíbilo a ráno za svítání pelášil do vesnice hledat komíníka. Pan mistr už byl postarší a hodil by se mu mladý pomocník, aby šplhal po střechách a po komínech místo něj.
4: Koukám, že si je limánek a nemáš ani páru, co to naše řemeslo obnáší. Zapiš si za uši. Komíník je světa pán. Bez něho by se neuvařilo ani neupeklo žádné jídlo. Komíník chrání domy od pohromy požáru a nosí lidem štěstí. Proto je vážený, i když je odsazí zmazaný. Na svět se díváme svrchu, takže máme přehled a odstup jako sám pánbu nebeský. Neošívej se a nešklep. Jak se jmenuješ?
2: Babka Zlámalka mi říká Ancku.
4: Podívejme, tovariš před tebou se jmenoval Francek. Udělal se pro sebe. Třeba se taky dočkáš. Dobrá, beru tě. Já jsem mistr Šimberka. A ty teda budeš Ancek. Ohohoho, nebudeš mi chodit pořád takhle ušmouraný. Ancku, nasadíš si bílou čepičku a v neděli budeš čistonký jako lilium. Konec řeči, popadni nádobíčko, lezem z hůru k nebi a ty koukej brzo něco okoukat. Nebo nepsej si těch pohlavku.
0: Ancek si nasadil bělostnou čepičku a zakryl vyčuhující růžky. Kominický pan mistr Šimberka navěšel na Anska štětky, žebříček, lopatky, kouly na řetízku, smetáky a košťata a vydali se po chalupách a po domech. Na půdy a střechy se pan mistr soukal s funěním a hekáním, ale u komínů byl obratný a hbitý, jak řemeslo káže. Ancek zas šplhal po střechách a vikýřích jako veverka. To se musí nechat. A kde mohl, tiskl se k teplému komínu. Brzo od pana mistra ledaco spochytil. Občas pohlavek, občas dobrou radu a fortel. Naučil se i kominickou písničku.

0: andílek, černý jak čert.
1: Koleduješ si o pohlavek, čerchmante.
2: Tak se Ancek učil kominíkem. Jídal všechno, co mu dali, čím je počastovali v chalupách, hlavně když toho byla hora na talíři. Nocoval u mistra, jen tak na podlaze u kamen. Stočil se do klubka jako kocour a už chrupal. Jen v neděli si zalezl za kamna a celý den ani nos nevystrčil, aby se nemusel umývat. Po týdnu pan mistr Šimberka rozhodl.
1: Myslím, Ancku, že už víš, co a jak. Pravý kominík budeš sice, až oblezeš 100x100 komínů. Ale aby ses otřískal, mohl bys to od zítřka zkusit samostatně.
2: Chytře to pan mistr vyšpekuloval, aby se nemusel štráchat do výšek.
1: Ale Ancku, to ti povídám, všechno dělej tak pořádně, jak jsem tě to učil. Nebo nepřej si těch pohlavků.
3: No jo, pane mistr, no jo.
2: Na zítří lezl Rarášek se vším nádobíčkem na střechy sám. Tentokrát mezi komíny pěkně foukalo a vítr proháněl po střechách i sněhové vločky. Ancek se dal zprvu do díla, jak se patří, a hbitě, aby mu mráz nepronikl do kožichu. Ale po chvilce se v něm probudila pravá čertovská nátura. Začal foukat do komínů, i do těch, kde se dole v kamnech naplno topilo, štětkou vířil saze a popel, do komínů házel železnou kouli, ale i sněhové koule, které uplácal na střeše. Lopatkou sypal dolů písek a smetí a na dýmající komíny se posadil a tím je nadobro ucpal. To byl najednou poprask. Ve vesnici bylo plno čmoudu a kouře. Saze se míchaly se sněhovými vločkami a lepily se na okna a zdi stavení. Hospodyně vybíhaly ze dveří, lamentovaly a nadávaly. Já mám v kuchyni zakouřeno jako v udírně. Pečeně je spálená na uhel, saze mi vyfoukly na čisté peřiny, bábovka je jako placka, udusím se. Koláče máme pocukrované popelem, zhaslo v kamnech, pohroma, všichni čerti se žení. Bane. Jak víte, stačil na to jeden čert a ten ještě není na ženění, ale řádil a dováděl jako smečka čertů a chechtal se a metal kozelce, až se zvedal nad vesnicí černý vír. Nikdo ho v tom temném dýmu nespatřil. Jen mistr Šimberka se dovtípil, odkud ten vichr duje a kolik uhodilo.
1: Ancku! Hybaj dolů! Nebo si nepřej těch pohlavků!
2: To vám řeknu, hned se pozná, co je to pravý respekt a autorita. Jak Ancek zaslechl tohle volání, nejprve strnul, zakoulel očima, sebral nádobíčko a už letěl, škobrtal, padal a ve mžiku stál jako oukropek skřísnutý před mistrem kominickým panem Šimberkou. Pan mistr se mračil jako bouřka a obě ruce zabodl v bok.
1: Kladl jsem ti na srdce, že kominík přináší štěstí. A ty jsi tady napáchal takový rozruch, zmatek a pohromu jako stoletá povodeň. Do váženého kominického cechu nepatříš.
2: Rozmáchl se ze široka a Ancek tak uhnul, aby nedostal pohlavek, až se překulil na záda. Ale pan mistr jen hmátl po štětce, metle a všem tom kominickém nářadí.
1: Neuhýbej! Ani pohlavek si nezasloužíš. Mazej odsud a už mi nechoď na oči.
2: Burácel a přitom mu bylo líto, že ztrácí učedníka. Ancek se po čtyřech, jako vořech podvraťák, odšoural z dohledu. Radši by držel tucet pohlavků, než takové vyčinění. Zkroušeně se doplouhal až do chaloupky babky Zlámalové. Babce na sebe všechno popravdě vyžaloval.
4: Zasloužil bys namastit zadek řemenou mastí, že by ses do Vánoc neposadil. Jenže ty máš hod tu divokou čertovskou náturu. No, tady platí jen pomalé pěstování, jak u mladého stromku. Co koulíš oči, nic neříkáš. Snědl bys něco, ne?
5: No jo.
4: No jo.
5: Babko Zlámalko, něco a hodně.
4: Tady máš na misce čočku. A je pořádně lžící.
6: A jestli pak mě teď někdo jiný vezme do práce, co říkáš? A aby tam bylo teplo. No,
4: těžká rada. Ale třeba by to šlo u pekařů. Pecáky vždycky potřebují. A v pekárně mají horko jako v pekle.
6: No jo, no jo.
2: Rarášek Ancek ani dospat nemohl a ještě za tmy byl ve vsi u pekárny. Tam panoval nad dížemi s kopistí v ruce, jako král s žezlem v ruce, pan pekařský mistr Hemelka. Kdo jak těživ neviděl a neslyšel, co je to kopist, tak teď se doví, že je to dlouhá dřevěná vařečka na mísení těsta.
7: Tak, ty bys chtěl být pekařem a nedokážeš ani rohlík ohnout. Ale kdyby ses chtěl opravdu něčemu přiučit, zkusil bych to s tebou. Potřebuji pecáka, co musí zastat spoustu práce. Naštípat dříví, roztopit pec, nasázet chleba nebo rohlíky a nebo koláče. To je pořádná fuška. Troufal bys si?
6: No jo, no jo.
7: Peníze zatím nedostaneš, ale jídlo na celý den. A přespávat můžeš na pytlech u pece. Jak se jmenuješ?
6: Já? Říkají mi Ancek.
7: No, u nás budeš Vincek. Já jsem mistr Hemelka. Sundej si kožich, obleč si bílé kalhoty a halenu. Zapotíš se i tak. A hned se pust do rachoty.
2: Anciášek, Ancek, nebo teď Vincek si natáhl kalhoty a halenu přes kožich, protože ten měl pevně k tělu přirostlý a na hlavu mu mistr posadil placatou čepici. Vypadal vám docela jako pekařský učeň, na mou věru vůbec čertu nepodoben, ale vrhl se do práce jako ďas. Uslyšel mistra prospěvovat pekařskou písničku a zkusil to s ním.
7: Mísím, mísím tmavou mouku,
6: tmavou mouku
7: na chleba a dalamánky,
6: dalamánky.
7: Mouku musím zalít vodou.

0: houstičky na rohlíky. Mouch musí zalít vodou. Přízeň pivem tři žejdlíky.
1: Přidáme troští sůl.
0: Kmín ne.
1: Ať těsto dobře vykyne.
0: Ano, ano.
1: Nabálím z těsta rohlíky.
0: No, vidíš.
1: Každičký stejně veliký. Mocuje vodou se solí. Kůrka se leskne, nedrolí.
0: Nakonec pece vyhřáté.
1: Rohlíky zlaté vydáte.
2: Štípal dříví, nosil polena, rozdělával oheň v peci a topil. Když se pec rozehřála, vyhrábl oheň a popel a kladl do ní chleba nebo pečivo. Nejsou to žádné čáry, ale dřina od noci do noci. Za pár dní se Vincek vždycky po práci skulil rovnou k peci a sotva se položil, už spal jako dudek. Ale moc toho nikdy nenaspal, protože na pekaře zbývá krátké spaní a dlouhá práce. Pan mistr s ním byl nanejvýš spokojen.
3: U pece ti to jde dobře, Vincku. Už bych tě pustil i k těstu, ale ty jsi pořád ušpiněný, ušmouraný, nedávno čisté kalhoty máš už černé jako čert.
4: No jo, jako čert.
2: A taky, že se mu pod placatou čepicí rojily všelijaké čertoviny. Všichni čerti s ním šili. Jednoho dne ho to popadlo. A Vincek roztopil pec jako pekelnou výheň a nasázel do ní všechny chleby, rohlíky i koláče najednou. Napekl z toho černých škvarků, všechno spálil na uhel, rozfoukal a rozfofroval popel, rozsypal pytle mouky a smíchal s popelem, zbylé těsto napatlal po stěnách a po podlaze a mezi tím skákal, křepčil a vřískal celý rozčertěný. Když to spatřil nešťastný mistr Hemelka, popadl kopist a rozmáchl se po Rarachovi. Ale oba klouzali po těstě, popelu a rozbředlé mouce, padali a lepili se, celý se obleptali a opatlali. Pan mistr chtěl za takové dílo naložit Vinskovi na záda výslužku a tak ho hnal z pekárny přes vesnici až k lesu. Jenže hybkého čerchmanta nedohnal. Zůstala po něm jen moučná stopa.
3: Ještě se u nás někdy ukáž, ty hasa čerte, a přerazím o tebe kopist. Tu škodu si ještě dopřeju, ty arciďáble!
2: Jeho křik se utopil v hlubokém lese a pan mistr se nazlobený a smutný vrátil domů. Raráškovi nezbylo, než se zkroušeně vrátit k chaloupce u lesa. Babka zlámalka mu otevřela a spráskla nad tím hastrošem ruce. Vincek schodil zmazané kalhoty a halenu a odhodil čepici. Popravdě se babce se vším svěřil.
5: Kdybych měla pevnou ruku, vyplatila bych tě za pekaře. Jenomže sílu už nemám, aby tím stejně nikdo nikoho ke křížku nepřivedl. Tohle jsou moc ošklivé kousky, co vyvádíš. Není ti hamba, Ancku?
4: No jo, no jo. Když to mě najednou posedne čertovina, vjede to do mne ani nevím jak. Začne to ve mně bzučet a vrčet a poňoukat.
5: Aha, aha. A teď ti kručí v břiše hlad. Sněd bys houbovku?
4: Babko zlá, malko, sněd, sněd, do drobečku.
5: Tu máš. A jes jako člověk.
4: No jo, no jo. Potřeboval bych zase tvoji radu. Kde by mě vzali na práci?
5: Čím dál těžší rada. Všude dobře začneš, ale brzo se pokazíš. Když půjdeš do vsi, poznají tě a zvolchujou ti záda. Ale přece je jedna možnost. Na druhém konci vesnice je kovář. Na takovou rachotu se každý nehodí. Potřebuje hodně síly a obratnosti. U něho se zachází se železem a ohněm.
4: No jo, no jo, kde je oheň, tam je teplo, tam to zkusím.
5: Jen se pamatuj, když ani u kováře nevydržíš, potáhneš s dlouhým nosem do horoucích pekel.
2: Ještě za noci vyrazil čertův kluk ke vsi, tentokrát, aby potmě nikoho nepotkal. Kovárnu musel hledat, ale brzy ji objevil, podle blikavého světla ohně a zvonění kovadliny. Přivítal ho chlap jak hora s černými vousisky.
6: Co tu a kouníš? Chceš si čichnout ke žhavému železu?
4: No jo, no jo. Chtěl bych si čichnout ke kovářskému řemeslu.
6: Takový chundelatý papírka, ani bys perlík nezvedl.
4: Jen mě to nechte zkusit a hned uvidíte.
6: Tu máš nejprve to menší kladivo, ať se mi tu nestrhneš.
4: Ale ne, dejte mi to nejtěžší.
6: A prak zatra, ty s tím švihaš, to bych do tebe neřekl. Ty jsi čertovský chlapík.
4: No jo, no jo, opravdový čert.
6: Čert, prach zatra a mě říkají Kuba starý čert. A jak ty se jmenuješ, čírtě?
4: Já už teď ani nevím, čí jsem a jak se jmenuju. Anciáš, Ancek, Vincek.
6: U nás mladým kovářům vždycky říkáme Toncek. Tak jestli se ti tady líbí, můžeš zůstat a budeš... Prach zatra, náš Toncek.
4: No jo, no jo, prach zatra, to jo.
2: Nový kováříček dostal koženou zástěru a koženou čepici, kterou si zakryl pupínky rohů a popadl kladivo a kleště. Díval se, jak kovář rozdmíchává oheň ve výhni, jak rozžhavuje železo a jak ho potom kladivem ohýbá a tvaruje. To se mu líbilo. Hned se připojil ke kovářské práci i k písničce.

0: spolu oba dva.
1: Šlo jim to spolu vesele a zdárně. Práce stihli dvakrát, třikrát víc než mistr sám. Také jedli za tři. Když je kovářka pozvala k obědu, po jídle se jen zaprášilo, jako by spadlo do bezedné studny.
2: Jak k dílu, tak k jídlu. Prach zatra, taková dřina dá vytrávit. Co říkáš, Tonsku?
3: No jo.
1: A oba si ještě přidali. Kovářka musela vyvářet jako pro regiment vojáků, ale škodu neutrpěla. Výdělky byly bohaté, každý rád dobře zaplatil za rychlou a pořádnou práci. Přijížděli sem sedláci zdaleka široka a vždycky byli spokojeni. Podivovali se, kolik práce kovář zastane. A Kuba po právu vychvaloval.
2: To je zásluha mého pomocníka. Spolu nám to prach zatra dobře klape. Je jako vyžle, ale mává kladivem jako hromotluk.
1: Když si chtěli nového kovaříčka prohlédnout, Toncek se vypařil, zalezl do kovárny a na světle se neukazoval. Tak v kovárně žili v poklidu a pohodě. I kovářka byla spokojená. Toncek nelezl zmazaný do peřin, ale přespával v kovárně. A snědl bez ošklibování všecko, co na stůlu přichystala. Moc toho nenařečnil a do práce byl jako ďas. Ale jednou po čase přišlo na Tonska zas takové poňoukání, cukání, čertovské popichování. Rozbušil se do kovadliny jako divý. Začal bláznivě všechny kleště a ohýbáky překovávat na podkovy. Neviděl, neslyšel, jen mlátil, prskal jiskry a vřískal pekelně. Celou dílnu by obrátil na ruby. Kuba to uviděl, pokýval hlavou, dloubnul raráška do žeber a tak docela beze zloby kliďánko a medově povídá.
2: Bez dobrého instrumentu je prach zatrápená práce. A bez kleští železo holýma rukama neohneš.
1: Toncek pod černými čmouhanci zrudnul a čertovské choutky z něho v turánu vypšoukly jako pára. Zas byl nadlouho pokoj. Jenže začas zase raráška popadlo čertidlo. Lítal po dílně, foukal do výhně, vykutálel z ohně žhavé uhlí a chroupal je jako pečené brambory. Ječel a chechtal se přitom jako pominutý. Kuba k tomu klidně přihlížel a mírně prohodil.
2: Vidím, že potřebuješ něco řádného do žaludku. Paň mámo, dej nám už ty chlupaté knedlíky se zelím a kus uzeného masa k tomu, ať to voní komínem.
1: Posadil Tonska za stůl a oba se dali do jídla ani nedotali. Všechna ta čertovská posedlost mu sklouzla do žaludku a ještě hloub a vytratila se, jen se zakouřilo. Toncek klopil kukadla do talíře a styděl se až po konečky chlupů. Na to Kuba povídá, jen tak, jako by nic.
2: Po takovém gruntovním jídle je žízeň a potřebuje dobře uhasit. Toncku! Vezmi ten veliký džbán a skoč do hospody pro pivo, ať načepují vrchovatě.
1: Připlácl na stůl zlaťák, rarášek vzal peníz a džbán a pelášil do vesnice. Hospodu dlouho nehledal, hospodu pozná každý zdaleka, jen před dveřmi chvíli otálel. Ale dlouho se nerozpakoval, vrazil dovnitř a bez řeči před hospodského postavil džbánek a ukázal zlaťák. Hospodský si pomyslel, mluví, nemluví, taky dobře. A čepoval plný džbán, až se pěna přelévala přes okraj. V tom se však od stolu zvedl jeden host.
4: Ajejejej, to je náhoda nešťastná.
1: Zrovna tu pivem splachoval moučný prach pekařský mistr pan Hemelka.
5: I ty, Arci Lotře, ty kazi světe, ty jsi odtud neodtáhl. Říkal jsem ti, abys mi jak těživ nechodil na oči. Podívejte se na něho, usadil se nám ve vesnici, přehází nám hospodářství, zničí živnost, vypálí chalupu a u mě začal.
1: Hromoval, hulákal a vzbouřil všechny sedláky okolo. Celá hospoda se s povykem pustila za Tonskem. Toncek chytil džbán, zakličkoval a vyrazil ze dveří. Jenže tentokrát se mu tak lehce neběželo. Džbán byl plný a těžký a nechtěl z něho ulít ani slzu.
4: utíkal přes náves a měl už za sebou celý houfec pronásledovatelů a ještě dalších přibývalo. To je na světě taková bída. Když je na někoho hon, přidají se i ti, kteří nevědí proč. Toncek to vzal oklikou, ale směřoval pořád ke kovárně. Džbán ho tížil a brzdil a tak měl brzo celý dav rovnou za patami. Kolem uší mu létaly sněhové koule, bláto i kamení, sotva stačil uhýbat. Bez dechu padl na vrata kovárny a kovář mu otevřel. Jen Toncek proběhl a zastrčil závoru, už na vrata mlátili hole a klacky a duněli křik a nadávky.
5: Kováři! Kováři, otevři nám! U tebe se schovává uličník a vyvrhel postrach celé vesnice!
2: Nikdo se tady neschovává. U nás řádně bydlí a pracuje náš Toncek.
5: To je on! Zničil mi celou vesnici, splozenec z pekla!
0: Podej ho sem!
3: My mu zvalchujem hřbet!
0: A pošlem ke všem čertům!
5: Dej ho sem!
4: Kovář Kuba rukama rozrazil obě křídla vrat do kořán. Stál tu rozkročen, hlavou sahal až po střechu, rukávy vykasané a pěstě jako kladiva.
2: A já vám povídám, Toncek je můj, čertu!

0: Zavrčel pan Hemelka, aby neustoupil jen tak snadno, ale otočil se a loudal se pryč. Za chvíli bylo před kovárnou prázdno pusto. Toncek vyskočil a objal Kubu okolo krku. Z očí se mu koulely slzy jako hrachy a smívaly špinavé čmouhance z tváří.
1: Když si Tonsku donesl to pivo, tak abychom ho včas vypili, prach zatra, než spadne pěna.
0: Zasedli ke stolu. Kovářka s nimi, popíjeli, smáli se a veselili, protože měli poklid a pohodu. A rarášek Toncek pobyl v kovárně až do jara. To se mu vám jednoho dne růžky z hlavy sloupily jako stroupek a z kožichu vyrostly jak had ze staré kůže. A když se začal mít, byl z něho, věřte nebo nevěřte, docela pohledný kluk. Kovářovi ho měli jako za vlastního a tak zůstal v kovárně na pořád. Do pekla se už nevrátil a starý Lucifer na něho zapomněl. Co pak si může pamatovat, kolik má vůbec čertů? Jednou o slunečné neděli zašel Toncek do malé chaloupky u lesa a babce z Lámalce přinesl velikánskou kytici květin. Babka ho málem nepoznala a spráskla ruce.
2: Pro pána, co jsi to zas provedl za čertovinu? Tady kolem roste tolika kytek.
3: No jo, ale tyhle jsou ode mne.
0: Babka ho plácla a bylo to takové pohlazení jako od maminky. Po letech Toncek vyrostl a byl z něho statný kovář. Měl černá vousiska a pěsti jako kladiva. Zdaleka široka k němu jezdili kovat koně a jak si ho považovali. Říkali mu Toncek starý čert, jako by to jméno zdědil po tátovi kovářovi. A to už je konec pohádky o tom střapatém raráškovi, který přišel na svět na zkušenou a na tom světě zůstal na dobro.

0: na cestě s obědem. Babička poslala Honzíka pro oběd do kuchyně. Dala mu do tašky hrnek na polívku a veliký talíř na lívance. Nakázala mu, aby se nikde nezdržoval a nesl oběd rovnou domů. Honzík tedy šel. Ve vrátkách se k němu přidal Punťa a tak šli dva. U okénka se Honzík postavil do řady za ostatní lidi a nic mu nevadilo, že ho není skoro ani vidět. Punťa zatím čekal u dveří. Dnes tři obědy, řekl Honzík, když se dostal před okénko. Zároveň zdvihl do výše tašku s nádobím. Něčí ruka vzala tašku a za chvíli se objevil v okénku červený ženský obličej. Na Honzíka se zeširoka smál. To jsi ty, Honzíku?
1: To jsem já,
0: odpověděl vážně Honzík.
1: Co dělá dědeček?
2: Spravuje plot.
1: A babička?
2: Uklízí. Zítra přijede maminka a babička drhne podlahu.
0: Proto jdeš do kuchyně sám. To ti musím zase přidat, smála se žena a opravdu, taška s jídlem, kterou pak dala Honzíkovi, byla pořádně těžká. Táhla Honzíka k zemi, ale Honzíkovi to nevadilo. Naklonil se na druhou stranu a za chvilku s taškou i s Punťou vyšel ven. Zastavil se až u lípy uprostřed návsi. Musel si trochu odpočinout. Mimo to byl zvědavý, co se děje pod lípou. Seděl tam na bobku nějaký kluk a hlavu měl skloněnou k zemi. Konečně ho Honzík poznal. Byl to pihovatý Ferda a cvrnkal kuličky do malé jamky.
1: Pojď si zahrát,
0: zdvihl hlavu Ferda.
1: Já nesu lívance, odmítl Honzík.
2: To je to,
1: mě by lívance nevadily, řekl vyzývavě Ferda.
2: A s kým hraješ?
1: S tebou.
0: To byla zvláštní odpověď, jak s ním mohl Ferda hrát, když Honzík stojí u lívanců. Honzík se podíval na Ferdu s velkou nedůvěrou.
1: No co koukáš? Posmíval se mu Ferda. Podívej se, teď cvrnkám já.
0: Ferda krásně vehnal kuličku do důlku.
1: A teď cvrnkáš ty,
0: řekl Ferda.

Jarda a ťukl přitom do kuličky tak špatně, že se sotva pohnula. To není pravda, takhle já nehraju, zlobil se Honzík. Tak strkají do kuličky malé děti, ale ne on. Hraješ tak? Nehraju. Tak mi to ukáž. Honzík se malou chvilku nerozhodně vrtěl. Podíval se na lívance do tašky a pak zase na Ferdu. Věděl, že má nést oběd rychle domů, ale nechat na sobě takovou pomluvu, že hraje špatně kuličky, to Honzík nemohl. Poručil tedy Punťovi, aby hlídal tašku s jídlem a hrnul se k jamce. Tam vytáhl z kapsy svou krásnou skleněnou kuličku, s kterou vždycky vyhrával, a pustil se do hry. Ty máš pěknou kuličku, řekl závistivě Ferda. A je, viď? Odpověděl spokojeně Honzík. A jak hraje? A opravdu, skleněná kulička hrála krásně. Ukázalo se, že hraje líp než hliněné kuličky Ferdovi. Jen Honzík začal a už měl 3 Ferdovy kuličky v kapse. Punťa zatím hlídal tašku. Byl to pro něj úkol velmi těžký. Lívance na vrchním talíři viděl úplně přesně a jejich vůně měl plný nos. Ale Punťa byl pes ukázněný, věděl, že se lívanců nesmí dotknout. Dal schválně hlavu nahoru, aby lívance neviděl, aby je tolik necítil. Pomohlo to jen málo. Punťovi se dokonce zdálo, že lívance voní ještě víc. Sliny se mu hromadily na jazyku a něco ho nutilo, aby vsunul hlavu do tašky a jeden lívanec vytáhl. Ale Punťa to přece jen neudělal. Otevřel tlamu a začal dýchat přes jazyk. Bylo to trochu lepší. Lívance už tolik necítil. U jamky s kuličkami se zatím stalo něco hrozného. Ferda se přesvědčil, že skleněná kulička stále vyhrává. Silně po ní zatoužil. Chtěl, aby byla jeho. Udělal to tedy zkrátka. Skočil po kuličce, sevřel ji do pěsti a uháněl pryč, jen se za ním prášilo. Za okamžik zmizel mezi chalupami. Honzík se vzpamatoval až za chvíli. A to už krásná barevná kulička byla pryč. Jeho skleněná kulička, kterou mu všichni kluci záviděli. Za Ferdou běžet nemohl, vždyť musel odnést oběd. Už s ním měl být doma. Honzík se tedy loudal k Punťovi. Pes ho přivítal veselým štěkotem, radoval se, že nechal lívance na pokoji. Vidíš, Punťo, žaloval sám na sebe Honzík, proč jsem začal hrát? Měl bych teď svou kuličku a oběd by nebyl studený. Pes se rozběhl kolem Honzíka, vrtěl ocasem a poblafával o něco hlasitěji. Sděloval asi svému lidskému kamarádovi: Honzíku, nebuď smutný, svou kuličku dostaneš zase zpátky a oběd? Polévku babička ohřeje a lívance sníte studené. A nezapomeň taky na mě, mám na lívance hroznou chuť.

0: Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčařila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží dole v lakušníku pod hrází, se něco zalesklo. Morcec hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kakrholte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácel se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku leknínového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak, motře trochu muziky. A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta, takhle by to nešlo. Ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník? Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy. Vyhrklo to z vodníka jako veliká voda. To už pan řidící nevycházel z úžasu, ale nakonec řekl, když hrát, tak hrát, začneme hned teď. Jak to vodník slyšel, samou radostí zmáčkl dudy, až to zavřískalo a ještě do toho začal zpívat falešně starou vodnickou písničku o Broukovi Potápníkovi. Zkrátka, byla to muzika, až uši zaléhaly. Ale, smál se pan řidící, no takhle to nepůjde. Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice. Vodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat. Pan řidící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky, a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspomnět, dopředu i pospátku, tak zase přijď. Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cejn, D jako delfín, E jako E, a zas nevěděl nic. A co já bych se učil, naježil se a just nebudu. A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce. A tak to bylo každý den. Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy. Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, a kde pak on? Nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kde pak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč. Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje. Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící. Něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle? Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou. A co bych proto musel udělat? Nic, řekl pan řidící. Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon. A tak si plácli. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas, za tichých večerů, je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.
1: Vyprávění 13. O Vojtově letu se psem Konciánkem a o tom, jak se pes dostane domů. Děti chodili na letiště s obědem každý den. Babičku Kozelkovou píchat v nohou nepřestávalo. Byla ráda, že může dědečkovi aspoň vařit. Jednou poslala rajskou omáčku, po druhé placky z povidly a po třetí nákyp. Mezitím bývaly často škubánky, protože ty jedl dědeček nejraději. Na děti byl dědeček stále velmi přísný. Nepouštěl je ani k hangáru, ani na letiště. Nevěřil jim. Byl nejraději, když se vraceli s černým kastrůlkem zpátky na pekla. Tohle všechno Vojtu mrzelo. Pořád šilhal po letadélku Káněti. Byl by se k němu rád přiblížil, ale pokaždé se mu něco postavilo do cesty. Nejčastěji děda Kozelka nebo pilot Hejduk, který teď létal s Kánětem každý den, nebo vrata hangáru, kde se letadélko občas skrývalo. Jednoho dne dědeček hned po obědě usnul. Nákyp ho tak zmohl, že ještě ani pořádně nedojedl, hlava mu už klesla na prsa, lžíce vyklouzla z ruky a dědeček spal jako o půlnoci. Anežka na něho mluvila, ale děda neslyšel. To bylo něco pro Vojtu. Vyskočil, jako když do něho střelí, a hnal se ke Káněti. Letadélko stálo uprostřed letiště docela opuštěné. Pilot Hejduk odešel a dědeček spal. Za Vojtou běžela Aneška a v patách jí byl Pepíček Slámů. Jen Kociánek se trochu opozdil, musel sežrat zbytek nákypu z dědečkova kastrůlku, když už v hrnečku nic nebylo a také lžíce byla dočista olízaná, upaloval Kociánek za dětmi k letadelku Káněti. Doběhl tam ještě včas. Vojta už seděl uvnitř a rukama zkoušel páčky. Aneško, křičel, já tě svezu. Tváře už mu hořely rozrušením a ruce a nohy mu jen hrály. Už chtěl s letadelkem vzlétnout. Ať jde nejdřív Pepíček, volala Aneška, já půjdu až po něm. Ale Pepíčkovi se do letadelka nechtělo. Bál se i pouhého pomyšlení, že by se měl vznést do takové výše. Co kdyby se něco stalo a letadelko spadlo? Pak by se třeba odřel ještě víc, než kdyby spadl z kola. A to by zase bylo doma křiku. Pepíček si vzdychl a řekl nahlas, ať jde první Kociánek, já půjdu až po něm. Tak se stalo, že do kabiny za Vojtova záda vskočil Kociánek. Nejdřív všechno očichal a pak si sedl. Byl docela spokojený. Seděl přece za Vojtou. Jen ho mrzelo, že má pokroucený ocas. Když se rozvrčel motor, začal vrčet i Kociánek. Rychle se rozhlížel, kde je ten nepřátelský pes, který na něj takhle vsekle vrčí. To se rozumí, že žádného nenašel. Letadelko Káně se začalo mírně otřásat, pak už se měkce pohupovalo a nakonec je neviditelná síla vytáhla do výše. Vojta napětím sotva dýchal a Kociánek štěkal. Nevěděl, co se s ním děje, jeho psí bouda s ním nikdy nelétala. Potom se uklidnil, vždyť před ním seděl Vojta. A s Vojtou se nemohlo Kociánkovi nic stát. Jednoduchým pohybem ruky sklonil Vojta hlavice vrtulí a Káně se rychle hnalo kupředu. Vojta to stočil směrem k domovu. Chtěl se podívat, jak vypadají pekla zhora. Uviděl je za malou chvíli. Letadélko se řítilo vzduchem jako opravdové Káně. Vojta opět napřímil hlavice vrtulí a letadélko se s tichým broukáním snášelo k Tomešovic chalupě. Nevysoko nad ní se téměř zastavilo. Vojta se podíval dolů. Uviděl dvorek za hranicí dříví a vozík přichystaný k odjezdu. Maminka pojede na trávu, pomyslel si. Na střeše si hověl kocour rozum a blízkavé oči otáčel po letadelku Káněti. Chvilku nevěděl, co má dělat. Číhal právě na nějakého ptáčka, ale ten, který se zrovna snášel dolů, se zdal kocourovi rozumovi přece jen trochu velký. Kocour si nebyl zcela jistý, jestli by ho dokázal zakousnout. Kromě toho tenhle velký pták protivně vrčel. Kocour rozum se tedy raději zdvihl, přeběhl střechu a zmizel v půdním vikýři. Hůňatý ocas za sebou táhl jako královskou vlečku. Při tomhle útěku přes střechu ho zahlédl Kociánek. Rozštěkal se, protože se s kocourem rozumem neměli rádi. Kociánkovi připadal moc černý. Kociánek chtěl dokonce vyskočit z letadla na střechu a kousnout rozuma do nohy. Ale to dost dobře nešlo. Stěna kabiny byla sice průhledná, ale ven nechtěla Kociánka pustit. Na dvůr vyšla Vojtova maminka. Zastínila si oči a dívala se na letadélko, které viselo ve vzduchu jako ozdoba na vánočním stromku. Vojta dostal strach, aby ho snad nepoznala, a proto se raději vznesl o něco výš. Ale maminku Tomešovou ani ve snu nenapadlo, že by mohl být uvnitř letadelka Vojta a dokonce se psem Kociánkem. Jen se podívala, pak popadla vozík a jela pro trávu. Vojta byl šťastný, jak krásně létá a jak všechno dobře vidí, ale Kociánek spokojený nebyl. štěkal a chvílemi vil. Uviděl Tomešovic chalupu a chtěl domů. Už se mu v letadelku nelíbilo. Chtěl mít pod nohama obyčejnou pevnou zem. Kociánku, okřikoval ho Vojta. Nebylo to nic platné. Kociánek si stále mlel svou. Mermo mocí chtěl dolů a domů. Vojta tedy poodlétl zastavení a přistál s kánětem na louce. Pootevřel kabinu a Kociánek z ní vyrazil, jako by mu za ocasem hořelo. Upaloval k domovu a ani jednou se neohlédl. O létání už asi nestál.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, dodaleka svítí zeleným korálkem chaloupka z borůvčí a bílou hvězdičkou chaloupka z jahodiní. Pod jejich vonavými střížkami sedává malý žabáček. Sedává, kloudně si neposkočí, kváknout ho není slyšet, jak je den dlouhý.
1: Co se to děje s naším žabáčkem, sestřičko Borůvková chaloupko?
2: Nevím, sestřičko chaloupko z jahodiní. Možná, že se za nás stydí.
1: Asi mu nejsme dost nobl na bydlení.
0: Chaloupky smutně svěsily lupínky. Jejich domovní znamení jakoby posmutněla. Neblízkal zelený korálek, bílá hvězdička nemrkala. A žabáček na to nic, jen si sedí a kouká kdo ví kam.
1: Žabáčku, když se ti u nás už nelíbí, tak si najdi jiné domečky.
3: No, líbí.
1: Tak co vzdycháš? Víš co, skoč do studánky, nožky si protáhneš a rozveselíš se.
3: Nechce se mi.
1: Tak co s tebou? Co by ti pomohlo, abys byl zase veselý?
3: Nic mi nepomůže.
1: Slyšela jsi, Borůvková chaloupko?
2: No ano, on nám tu začne ještě nabírat.

0: Řekni nám aspoň, co ti chybí, žabáčku.
1: Smutno je mi. Pořád jen sám a sám.
0: Smutno mu je? Je mu smutno. Co s ním, chaloupko z jahodiní? Nějak mu pomoct musíme? Ano. Je to přece náš žabáček. Ano, ano, jistě, pomoct. Ale jak? Musíme přemýšlet. Co nic neříkáš, borůvková chaloupko? Já přece přemýšlím. Aha. Mám to. Pověz, rychle. Najdeme si ještě jednoho nájemníka. Jú, nájemníka. A hned bude mít žabáček kamaráda. Tak se to taky sluší. Dvě chaloupky, dva nájemníci. Co už zas nic neříkáš, borůvková chaloupko? Počkej, já přece přemýšlím. A o čem zase? Vždyť už máme všecko vymyšleno. Ba ne. Teď musíme vymyslet, kde toho nového nájemníka splašíme.
2: Chaloupka z borůvčí i chaloupka z jahodiní začaly přemýšlet. Lístky svraštily, pentličkami vůní přestali po lese povlávat a podmračeně seděli v ostřici jako dvě staré sůvičky. I sluníčku to přišlo na podiv.
3: Kam zmizely pentličky vašich vůní, chaloupky?
0: Počkej, sluníčko, my nemáme čas vonět. My musíme přemýšlet a všecko najednou nestačíme.
3: Přemýšlet? A o čem?
0: Jak sehnat žabáčkovi souseda a nám nájemníka?
3: Ale jeden nájemník vám nestačí?
0: Kde pak nestačí? Žabáčkovi je smutno. Každému je smutno, když je sám.
3: Pravda pravdoucí, borůvková chaloupko. Nikdo nesmí zůstat sám bez kamaráda. Víte co? Poradím vám, jak najít druhého nájemníka.
0: Jak? Rychle, sluníčko, než se nám žabáček utrápí.
3: Přece na inzerát.
0: Na inzerát?
3: Jak jinak se hledají nájemníci? Napište si inzerát.
0: A počkej, kam ho máme napsat?
3: Na list přece. Když budete chtít krátký inzerát, stačí březový lístek. Na dlouhý inzerát by musel být list z dubu nebo z javoru.
0: My chceme dlouhý inzerát?
4: A ne.
0: Viď, borůvková chaloupko?
4: Ano,
0: aby se tam vešlo všecko, všecičko o nás i o našem žabáčkovi.
2: A sluníčko utrhlo ten největší dubový list a čekalo, až chaloupky začnou skládat inzerát.
3: Prosím, tak pište, chaloupky.
0: Když mi... Co kdybys to radši napsalo samo, sluníčko?
4: Ano, my totiž neumíme psát.
3: Aha, tak já za vás tedy ten inzerát napíšu. Nejdřív nadpis.
0: Třeba byty, pomlčka, místnosti.
4: Ne, lepší by bylo nemovitosti.
0: Nech si to, já jsem chaloupka z jahodiní, žádná nemovitost.
4: No, tak se hned neurážej.
3: Nehádejte se, chaloupky. Dáme nadpis k pronajmutí a napíšeme ho zlatým perem. No tak, teď už diktujte ten váš inzerát.

0: nás je bydlení zdravé, vzdušné, prostorné, s výhledem do paseky. Najdete nás podle domovních znamení. Dostavte se.
1: A ještě značka.
0: Ihned.
2: Panečku, to byl ale dlouhý inzerát. Celý dubový list sluníčko popsalo. Pak ten list dalo do větrné schránky a listonoš Vítr je vzal i s ostatními listy, dopisy, pohlednicemi a inzeráty a roznesl je po kraji. Náš inzerát, psaný zlatými slunečními písmeny, se zatoulal až na druhou stranu paseky. Pod kapradinou se tam krčila maličká žabička rosnička. Byla to sečtělá rosnička. Jak zahlídla inzerát, hned se dala do čtení.
3: Bydlení pod bílou hvězdičkou? To by se mi líbilo. A i hned. Jenže kde takové domovní znamení hledat?
4: U mě přece, žabičko rosničko.
3: Fuj, to jsem se lekla. Kde ses tu vzala?
4: Připlížila jsem se.
3: To je jako had. Kdo jsi?
4: Ostružina. Velká jako žádná jiná. Moudrá jako žádná jiná.
3: Když jsi tak moudrá, ukaž mi cestu k bílé hvězdičce. Hledám po celém lese i po pasece takovou chaloupku, která má bílou hvězdičku nad vrátky. Četla jsem inzerát, víš?
4: Inzerát? Ten jsem přece psala já, vlastnoručně.
3: Nelži. A kde máš domovní znamení?
4: Jen zvedni hlavu, žabičko rosničko. Je léto. Teď já kvetu bílýma hvězdičkama.
3: Opravdu? Samý bílý kvítek, ale až skoro u nebe. A ty nejsi chaloupka, ty jsi jak panelák.
4: Hledala si bydlení pod bílou hvězdičkou? Hledala. Máš, co jsi chtěla, rosničko?
3: Ale v tom inzerátu bylo, že budu mít výhled do paseky. A tady je všude kolem samé trní.
4: To si nevšímej. Ostatně v inzerátu se toho píše. Radši seď tiše, ať se nepopícháš.
2: Tak, a chaloupky mají zase po nájemníkovi a žabáček po sousedovi. Zlá ostružina rozklenula nad rosničkou husté listový poseté bílými květy i dubový list popsaný zlatými písmeny nechala zarůst ostružinovým pichláčím, aby si ho už nikdy nikdo nepřečetl. Kam se poděl můj inzerát? Rozhlíží se sluníčko. A začíná se zlobit. A když se sluníčko zlobí, rozpálí se do takového žáru, že lesu i pasece se začnou horkem oči klížit. I ostružina na chviličku zdřímla. V tu chvíli žabka rosnička. Hop a skok a už je venku z jejího nevlídného domu.

0: pichláčí.
1: Počkej, Rosničko, kam se tak ženeš?
0: Utíkám před ostružinou.
1: Tu znám, je ošklivá a píchá. Chudinko, Rosničko, celá se zadýchala.
0: Nohy mám uskákané až skoro po stehýnka.
1: Skoč do studánky, osvěžíš se.
0: A jen jestli mě studánka nevyžene.
1: Neboj se, sladce tě pohoupá ve své náručí. To je totiž moje studánka, víš? A hop do vodičky.
0: A hop. Je, toto krásně chladí. Děkuju, žabáčku. I tobě, studánko. Zas budu mít sílu na další cestu.
1: A kam spěcháš?
0: Bydlení hledám. A ne, leda jaké. Já hledám bydlení podle inzerátu, abys věděl?
1: V chaloupce pod bílou hvězdičkou a zeleným korálkem.
0: Jak to víš?
1: No, jak bych to nevěděl. Vždyť budeš moje sousedka.
0: No, nebudu, žabáčku. Po celém lese i po pasece bloudím, ale hvězdičky kvetou jen na pichlavé ostružině. A tam už se nikdy nechci vrátit.
1: Bane, ta pravá bílá hvězdička kvete tady, u studánky. Svítí ti rovnou před nosem. Vidíš?
0: Nevidím.
1: Koukej pořádně. A hned vedle bílé hvězdičky je zelený korálek. A to je zase moje chaloupka. Každý budeme mít jednu voňavou střížku.
0: Co to pořád povídáš o korálku a hvězdičce?
1: No, ty jsi snad načisto oslepla, Rosničko. Přece tamhle, tam. Pro Pětran, kde jsou má domovní znamení? Co se stalo s bílou hvězdičkou a zeleným korálkem?
2: Ale chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní se jen tajuplně chichotali a pentličkou vůní šimrali vykuleného žabáčka pod nosem. A jejich domovní znamení? Byla ta tam? Místo bílé hvězdičky se jako granátek blýskala v listoví červená jahůdka a místo zeleného korálku modrá borůvka.
0: To bych vás mohla hledat do smrti podle domovních znamení, chaloupky.
3: My za to nemůžeme. To všechno sluníčko, když se rozlobí, začne pálit a všecko kolem zraje, i jahody a borůvky.
1: Jen jestli budeš chtít bydlet v chaloupce z Jahodiní, když nemá hvězdičku nad dveřmi, Rosničko.
0: Jak vy ne, žabáčku, budu bydlet pod jahůdkou. A to je ještě lepší.
1: Ty pod jahůdkou, já pod borůvkou. Vždyť my vlastně budeme mít nejkrásnější chaloupky z celého lesa.
2: A hlavně, že už se nám zase žabáček usmívá. I Rosnička se usmívá. A chaloupky voní borůvkami a jahodami. Ve studánce se shlížejí, jak jim to sluší. A sluníčko? Inu, to svítí a hřeje, jak nejvíc umí. Je přece léto.

To jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvítlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo a stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamýšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co, povídá nakonec, budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičičkách trávy a sklonila se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli ji někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slzíček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka. Protože myslivec Muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese, řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec Muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pícha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu, směje se Muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce Mušku. Postavila se mu do cesty a řekla, z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech. Myslivec Muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou píchu a povídá. To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora. A už je zas na skoku za srnečkem. Jenže, když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy z jívalky a šlehla s ním Mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si, ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k Muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen 3 patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení. Potom řekla srnečkovi, co stál opodál na 3 kopítkách. Už se nic neboj. I kdyby na tebe Muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj. Když dořekla, schovala se Víla Amálka do stínu pod jedlem. A myslivci Muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá, teď se dočkáš. A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flétna. Srneček pokojně stojí. Myslivec Muška profoukl pušku a láduje druhou patronu. A míří a střelí. Z
pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí. To jako by mi někdo začaroval patrony, křikl muška a nabil do třetice. Stiskl tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl. Z pušky se vyhrnulo 7 sršáňů. 7. ten hlavní se usadil ve vzduchu na nitku od muškova nosu a bzučí. Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe 7 žihadel. Tohle vyhnalo z myslivce mušky píchu. Pušku pověsil na rosochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho srnečkovi na ránu. Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna 4 kopítka a odběhl k srnce. Myslivec muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své píchy spustil na Amálku. Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko. Jenže to už víla Amálka odcházela po špičičkách trávy do hlubokého lesa. Kde pak, muško? Srneček odešel k srnce. Já jdu do hlubokého lesa. Ty tu zůstáváš sám s vystřílenou puškou. A myslivec muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.

Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obraze Mětoče za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obr Zemětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na Pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce, a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst, také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali, ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova. Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dýmore, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, brázdo dej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manžeto sový dráb, nad bavou vstává černý mrak, a to je ťáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej, pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jak. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou. Mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje. Jak by pece rozpalovali, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu. Pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fůra té jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč jej dávají takové těžké snopy zpracovat, když jeden vůz po druhém a všechny plné obilí výjížděli od Kutchanů do mlýna nebo na trh, přece někteří vzdychali závistivě. To bychom také dovedli prodávat a peníze ukládat. Na každý druh obilí bylo zaříkávání jiné. Kutchan učíval se mu po ránu a tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno.
přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačily odvážet těžké snopy, nestačily nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Hrumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj. Pačoty, patoky, vrůnky, jas, zabit buď každý, kdo by třás, čvíkere, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Hřinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné, pekelné injekce. A naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí, a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvičí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké hody stroj, pimprle, šnekrle, šunčí kost, ať je tu pělásek řídký host, hromkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odváželi krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálili děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčili jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty, ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a Selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízdl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni, lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali. Když si hráli po dešti na dvoře, dělali rybníčky a málo písku měli,
donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavěli hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, bodláči rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani bránku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka poleká.

0: kousky koláčů, které kdesi našel. Ohryzával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl je žvíkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem. Pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl vychrtlý kutcha na truhlici, slábl, až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kutchan.
1: Jednou byl Rumcajs s sypískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
2: Halíři, podaš mi rachejtli,
1: poručil si kníže pán.
2: Já ji vyščelím, tady kněžne pro radost.
1: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
2: Tak tu rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
1: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení.
3: No, proč bych tu rachejtli neudělal,
1: povídá Rumcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum?
3: No, či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs.
1: Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš cipisku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
4: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
1: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s sirkou a podpálil v rachejtli.
3: Zafučela jako divoká a už se nese.
2: Sapristi,
1: povídá kníže pán.
2: V té rachejtli něco přeskočilo? Vždyť ona se nese rovnou dolů.
1: A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára!

0: aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela:
1: Bravo, Rachejtle, bravo.
0: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl:
2: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
0: Runcaj s Cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Runcaj povídá: Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: V jednom podloubí v zastrčené uličce na starém městě pražském byl malý krámek. Ale už léta v něm nikdo nic neprodával ani nekupoval. Krám byl zavřený a prázdný. Podloubí bylo tiché. Vážným krokem tu procházeli důchodci s dychavičnými jezevčíky, rychle tudy proběhly děti, někdy zahrčel pod klenbou vozík se zeleninou nebo s ovocem, které vezl zelinář na nedaleký trh. A přece ten krámek nebyl dočista pustý. Usadil se v něm mužíček a nikdo o něm nic nevěděl, ani to, jak se jmenuje. Nedivte se, s nikým se nestýkal, žádného člověka nikdy neoslovil, nic od blízkých ani vzdálenějších sousedů nechtěl. Mužíček byl staromodně oblečený, nosil proužkovaný žaket, na hlavě mýval černou buřinku, opíral se o dlouhý černý deštník a za tmavých večerů se dával hned za otevřenými dveřmi krámku a pokuřoval ze své pěnovky. Kolik mu bylo let? Snad 40, snad 100, snad ještě víc. U takových mužičků se věk dost dobře nepozná. Jestli to náhodou nebyl trpaslík nebo skřítek, ale kde pak? Mužiček je prostě mužiček. Nikdo si nevšiml, kdy se do opuštěného krámku nastěhoval, nikdo netušil, odkud přišel. Dospělí ho snadno přehlédli, protože byl tak malý, ale děti ty o něm věděli. Uctivě ho zdravili a když přešel kolem nich, šuškali si, že se do Prahy přistěhoval od někud zdaleka a že má určitě něco za lubem. Proč by jinak bydlel právě tady? Mužíček se rád procházel po Praze, ale jenom po starém městě nebo po malé straně. Do novějších čtvrtí nechodil. Bylo tam moc lidí, moc aut, moc spěchu a moc hluchu. Nejraději kráčel úzkými uličkami průchody a dvorky, nebo přešel Karlův most a posadil se na lavičku v parku na Kampě a díval se na Vltavu, která šuměla a drnkala na harfu jezu. Tady někdy vydržel do pozdního večera, kdy se modř vodní hladiny řeky spojila s modří oblohy. Sedával tu, pokud měsíc neutkal na tmavém stavu hvězdné šaty pro paní noc. Ať šel kamkoliv, nikdy se neopomněl zastavit před starožitnickým obchodem. Měl snad zálibu ve starodávných koflíčcích nebo historických zbraních, ba ne. V těch jeho pravidelných návštěvách vězelo něco docela jiného. Za výlohou obchodu totiž stála porcelánová panenka Labutěnka. Stála tam smutně a bez pohnutí. Mužiček stanul jako obvykle před výkladem, objal panenku něžným pohledem a tiše jí říkal: jste nejkrásnější ze všech porcelánových dívenek, Labutěnko. Až vyhraju los, který jsem si minulý týden koupil, vyplatím vás a odjedeme spolu k moři. Máte ráda moře? Panenka neodpovídala. Dívala se i nedívala na mužička, ale její modré oči neprozradily, zda s jeho návrhem souhlasí. A nikdo nevěděl, proč se mužiček den co den zastavuje před starožitnictvím a proč tam vždycky tak dlouho otálí. Vlastně přece. Hromotluk anciáš, který vládl všem věcem v obchodu, ho pokaždé pozoroval se zlomyslným úsměvem. Neměl toho moc na práci, protože jen málo kdo zavítal dovnitř, aby si něco koupil. Lidé neměli čas na staré věci, raději scháněli nové a ještě novější. Ale mužiček Hromotluka neviděl. Nevšiml si jeho pošklepku, neboť vnitřek obchodu byl potemnělý a do výšky mužičkovy buřinky jej zahrazovalo matové sklo. Až jednou, Mužiček opět povstával před výlohou a šeptal panence: tentokrát mi to zase nevyšlo. Nic jsem nevyhrál, labutěnko, ale mám nový los. Uvidíte, že se na nás usměje štěstí. Až budu mít dost peněz, vykoupím vás z vašeho zaskleného otroctví a odjedeme spolu do hor. Máte ráda hory? Panenka neodpovídala. Jenže ze dveří vyšel Hromotluk a založil si ruce v bok. Co tady věčně okouníte, řekl hádavě. Chcete snad vyloupit můj obchod? Ani nápad, ujišťoval ho mužíček. Jak bych se mohl něčeho takového opovážit? Nejsem zloděj, jenom se mi líbí se mi některé věci, které máte vystaveny ve výloze. Tak si je kupte nebo zmizte, zvýšil hlas Hromotluk a pokročil k mužíčkovi, jako by ho chtěl odtud vyprovodit pěstmi. Ať už vás tu nevidím, jestli vás ještě jednou přistihnu, jak civíte do výkladu, zavolám policii. Mužíček smutně odcházel a Hromotluk vyměnil cedulku s cenou, která ležela vedle porcelánové panenky. Labuťanka od té chvíle stála dvojnásobek. Byl Anciáš zlý člověk? Kdyby se všechno v životě dalo tak přesně odhadnout. Každopádně nevražil na mužička, protože i jemu se líbila panenka Labuťanka. Bál se, že jednoho dne ten skrček vstoupí dovnitř, vysází na pult peníze a Labuťanku mu odnese. Zdálo se mu, že mu ji bere už svými pohledy a tichým dvořením. Proto ho chtěl zastrašit. Jenže mužíček se k výkladní skříni vrátil hned druhý den. Jen ať si Hromotluk přivede strážníka, myslel si vzorně, nedělám přece nic špatného. Nikdo mi přece nemůže zakázat postát chviličku před výlohou obchodu. Žádný strážník mě nemůže posadit do vězení za to, že se mi líbila Labuťanka. Trochu se ulekl, když spatřil novou cenu vedle porcelánové panenky, ale pak se upokojil a Labuťanku oslovil. Co jsou peníze proti vaší kráse, má drahá? Kdybych měl 1 000 000 korun, rád jej za vás dám, abych vás vysvobodil z toho skleněného žaláře. Až bude příští tah loterie, určitě vyhraju. Potom spolu odcestujeme někam do hlubokých lesů. Máte ráda lesy? Panenka neodpovídala, avšak její modré oči se zatřpitily. Nebo po nich jenom sklouzl odraz slunečního paprsku? Za to Hromotluk za matovým sklem si zlostně hryzl knír. Když mužiček odešel, uchopil Hromotluk Labuťanku a postavil ji do prostorné skříně uvnitř starožitnictví. Do výkladu dal místo ní porcelánovou labuť. Tak, usmál se křivě, teď má po námluvách, může své lichotky vykládat labuti. Panenka neprotestovala, pouze její modré oči se na zlomek vteřiny zamžily, jako by jí něčeho bylo líto. A tentokrát na tom sluneční paprsek neměl nejmenší vinu. Proměnila se snad Labuťanka v labuť, uvažoval příští odpoledne mužíček a srdce se mu rozbušilo jako zvon. Potom zhlédl nad matové sklo a uviděl posměvačnou Anciášovu tvář. Pochopil. Hromotluk už mu nechce dopřát ani letmý pohled na panenku a porozuměl, že ji nikdy nedostane, i kdyby v příštím tahu loterie nakrásně vyhrál první cenu. Vládce starožitnictví mu bude tvrdit, že panenka je prodaná. Bylo mu teskno až k pláči. Vlastně jsem nikdy nebyl šťastný, uvědomil si. Léta a léta jsem žil sám jako kůl v plotě. Ani přítele jsem neměl. S nikým jsem se nestýkal. Dívím se, že jsem se neodnaučil mluvit. Lidé mě přehlíželi. Byl jsem pro ně příliš malý. A nyní, když jsem našel někoho, kdo mi mohl porozumět, opět ho ztrácím. Je to spravedlivé? Takhle přemýšlel mužíček. Jestli podobně přemítala porcelánová panenka, to nevíme. Ale je to možné, i když na sobě nedala nic znát. A mužíček toho dne chodil bez cíle pražskými ulicemi. Byl tak nepozorný, že ho málem přejelo auto, když přecházel ulici. Jen tak, v poslední chvilce uskočil. Nevšiml si, že na semaforu svítí červená. Bylo už půlnoci, když zabloudil na malé náměstí. Bylo jen matně osvětleno plynovými lampami. Bachraté domy stály kolem dokola a dřímaly. Pouze z nedalekého spůdky se ozýval zpěv. A hvězdy se tu koupaly v kašně. Uprostřed náměstíčka stála socha. Byla to stará a šedivá socha. Nikdo nevěděl, koho vlastně představuje. Nápis, který kdysi býval vyryt do podstavce, smily deště a sfoukal vítr. Ale nebyl tu nikdo jiný, komu by se mužiček mohl svěřit se svým žalem. Šel proto k soše a řekl, je mi velice smutno. Každému někdy bývá smutno, odpověděla socha zádumčivě. To asi jinak nejde. Mužíček byl rád, že je s ním socha ochotna hovořit. Proto pokračoval. Ztratil jsem panenku Labutěnku a nemám, proč bych dál žil. Kdo něco ztratí, má ještě pořád naději, pravila socha a zhluboka si vzdychla. Má naději, že najde, co ztratil. Může to aspoň hledat. Mužíček, který soše vyprávěl o starožitnictví, o porcelánové panence ve výloze a o hromotlukovi, který ji ukryl z nenávisti nebo škodolibosti. Co mám dělat? Zeptal se nakonec. Nevyznám se v tom příliš, odvětila socha přemítavě. Nemám vůbec žádnou zkušenost s porcelánovými panenkami, s krásnými ani ošklivými. Setkala jsem se pouze s hromotluky a doplatila jsem na to. Hromotluci dovedou rozbít krásu, jen tak, z dlouhé chvíle. A to je moc špatné. Myslíte, že bych dovedl Anciáše přemoci? Otázal se mužíček stydlivě. Četl jsem, jak malý David zvítězil nad Goliášem. A Goliáš byl přece obr. Možná, že každý z nás má nějakého Goliáše, usoudila socha. Jenže zdaleka ne každý ho přemůže. Chcete s hromotlukem zápolit? To vám nedoporučuji. Můžete ho jedině přelstít. Mám tedy panenku unést? Mužíček si moc přál, aby socha řekla ano. Avšak socha namítla, jak víte, že by si to přála. Nikdy vám nedala svůj souhlas najevo, nebo ano? Tuším, že by to chtěla, řekl mužíček, ale sám věděl, jak je to málo. Opravdu. Panenka mu nikdy neslíbila, že s ním odejde. Nedozvěděl se od ní, zda má ráda moře, hory nebo lesy. Co mám dělat? Opakoval beznadějně. Měl byste se poradit s někým, kdo rozumí srdci porcelánových panenek, radila socha. Čím víc takových lidí najdete, tím líp. Jeden řekne to, druhý poví ono a vy už si vyberete. Jenže já nemám přátele, na které bych se mohl obrátit, řekl mužíček sklíčeně. Teď teprve vidím, jaká je to chyba. Nikdy není pozdě, pravila socha, ale mužičkovi nebylo zcela jasné, jestli měla na mysli panenku, přátele nebo něco jiného. Chtěl se jí na to zeptat, socha však pojednou vypadala nepřístupně. To se sochám někdy stává. A potom je každá další otázka zbytečná. Na věži blízkého kostela odbyla jedna hodina po půlnoci. Zvuk zvonu vzlétl nad střechy malé strany a zapadl mezi spící stromy. Několik dní se mužíček starožitnictví vyhýbal. Pouze zdáli ukryt zaparkovaným autem, se občas podíval, zda se panenka nevrátila do výkladu. Hledal někoho, kdo by mohl porozumět porcelánovým panenkám a jejich mlčení. Pátral, jestli nepotká přítele, který zatím o tom neví, že je spojuje přátelství. Avšak lidé kolem něho procházeli nevšímavě a tvářili se, jako by měli svých starostí dost. Pak uviděl v knihkupectví plakát: Nejlepší přítel člověka je kniha. Vida, řekl si, to mě nenapadlo. A zašel do velké knihovny poblíž Karlova mostu a v sále, kde všichni byli zabořeni do stránek tlustých foliantů, požádal o knihu. Dobře, o knihu, ale jakou? Otázala se knihovnice, která ho zřejmě považovala za podivína. Ano, jistě, omlouval se mužíček, který chtěl původně takovou knihu, ve které najde odpověď na jakoukoliv otázku. O porcelánové panence. Toho odpoledne se dověděl mnoho o porcelánu a jeho dějinách, prohlédl si fotografie z muzeí i soukromých sbírek, na kterých svou dokonalostí ohromovaly sošky či nádoby, nicméně labutěnku nenašel. Nebylo tu o ní ani slovo. Na žádné z potištěných stránek nebylo uvedeno, jak zjistit, co si taková panenka myslí a zda je dovoleno unést ji ze starožitnictví střeženého hromotlukem. Příští noc, dal si předtím v hospodě u Tomáše jedno pivo na kuráž, zastavil strážníka. Ztratil jsem panenku, zabreptal nešťastně. Obraťte se na oddělení ztrát a nálezů, děl ochránce bezpečnosti s rukou u štítku čepice. Je tam otevřeno od 9 hodin. Rád bych se ještě na něco zeptal, vyhrklo z mužíčka. Jaký trest je za únos takové panenky? Únos, zasněl se strážník. S něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Nevím, jestli s podobným přečinem naše zákony vůbec počítají. Musela to být zajímavá doba, kdy muži unášeli své vyvolené. Co myslíte? Sám bych to chtěl prožít, ale obávám se, že dnešní dívky už nejsou na únosy zvyklé. Považovali by je za něco staromódního a možná dokonce směšného. Tak vám děkuju, řekl mužíček, ale nevěděl, za co strážníkovi vlastně poděkoval, snad za to, že byl unesen představou únosu. Jako obvykle cestou na kampu zašel ke starožitnictví. Labuť ve výloze nebyla, asi ji někdo koupil. Labutěnka se ovšem na své místo nevrátila. Na tom se tentokrát spínal porcelánový koník. Bylo vedro a hromotluk zcela výjimečně otevřel dveře obchodu do kořán, takže mužiček mohl zahlédnout panenku ve dveřích vedle jiných porcelánových figurek. Zdálo se mu, jako by ji ty ostatní, dáma v krinolíně, hejsek s jezdeckým bičíkem a tanečnice, o něčem přesvědčovali nebo k něčemu přemlouvali. Avšak nad chodníkem před starožitnictvím se tetelil horký vzduch a v místnosti bylo přítmí. Ne, to bylo asi mámení zraku. A pak mu dokonce připadlo, že dáma v krinolíně ukazuje přímo na něj. Labutěnka, že se dívá tím směrem a když ho spatří, usměje se. Mužíček rychle odcházel. Věděl, že se nesmí poddávat přeludům. Když pak seděl na lavičce a pozoroval hejno labutí u břehu řeky, přisedla si k němu plavovlasá dívka. Rozevřela knihu, ale nečetla. Sledovala očima letracka, ale neviděla ho. Nevím, jestli mi porozumíte, zaváhal zprvu, stýská se mi po labutěnce, kterou přede mnou ukrývá můj nepřítel Hromotluk. Co byste vy udělala na mém místě? Hromotluk je váš sok? Zajímala se dívka. Už to tak vypadá, přiznal mužíček. Proč by to jinak všechno dělal? Proč by byl na mě tak nerudný? Buďte jiný než on, pravila dívka přemítavě. Jestli je veselý, buďte smutný, jestli je prchlivý, buďte mírný, a jestli je silák, chovejte se tak, aby vaše labutěnka pochopila, že síla není všechno. Ano, to je to pravé, řekla. Děkuji vám. A rychle odcházela. Mužíček se za ní ohromeně díval. Ti lidé jsou někdy zvláštní, myslel si. Vždy to vypadalo, jako by dívka radila sama sobě. Ale co si on má počít? Je přece pravý opak Hromotluka a nic to nepomáhá. Ví o tom vůbec porcelánová panenka? Jednou se vracel domů kolem staroměstského orloje. Většinou se tomu místu vyhýbal. Neustále tu byl shluk lidí, kteří obdivovali hodiny a věž a smrt a boháče a kohouta a kteří čekali, až se v okýnkách objeví apoštolové. Dneska ho to sem naopak přitahovalo snad proto, že byl štědrý den a že zatoužil nebýt sám. Jako obvykle tu postával zástup, rozmlouval mnoha jazyky, takže se zdálo, že si před orlojem dal dostaveníčko celý svět. A všichni ti lidé trpělivě očekávali, kdy se otevřou namodralá okénka. Mužíček si najednou vzpomněl na slova sochy. Měl byste se poradit s někým, kdo rozumí srdci porcelánových panenek. Že ho to dřív nenapadlo. Čím víc takových lidí najdete... Rozevřel deštník a vznesl se k jednomu z okének. Zaťukal na ně. Zástup vydechl údivem. Tohle přece nepatřilo k obvyklému programu. Okénko se pootevřelo a mužíček vklouzl dovnitř. Ocitl se tváří v tvář 13 laskavým mužům. Překotně jim vypověděl svůj příběh a své neštěstí. To je vážné, řekl jeden z apoštolů, to je velice vážné. Mám se vloupat do obchodu a odnést panenku, ptal se mužíček. To by nebylo dobré, pravil druhý apoštol. Potom by se úlohy obrátily, vy byste byl zloděj a Hromotluk by byl okradený. Panenka by mohla být nešťastná s vámi místo s ním. Takže není žádné řešení, řekl zoufale mužíček. Pak hovořil třetí apoštol a čtvrtý a další. Odbyla celá, ale okénka zůstávala zavřená. Apoštolové řešili případ mužíčka a porcelánové panenky, protože to byl naléhavý případ, jehož řešení už nesneslo odkladu. Okénka zůstávala zavřená, smrt netahala za zvonec, boháč nepotřásal měšcem, kohout nekokrhal. Pražský orloj se zastavil a lidé na prostranství před ním netrpělivě hlučeli. Má zpoždění, mínili jedni. Kde pak? Odporovali druzí. Zřejmě se porouchal. Ale prosím vás, chlácholili je jiní. Už léta jde naprosto přesně, proč by se měl právě teď o Vánocích porouchat. Zavolejte hodináře, vykřekl kdosi. Orloj mlčel hodinu, mlčel 2 hodiny, potom se otevřelo jedno z okének. Napřed se objevil černý deštník, potom mužíček a mužíček odlétal, nesen deštníkem. Byl smutný, byl veselý, nebylo mu příliš vidět do tváře. Hodiny na orloji odbyly 3x po sobě celou, 3x se otevřela okénka a kolem nich 3x prošli apoštolové, 3x smrt zatahala za zvonec, 3x boháč potřásl měšcem a 3x kohout zakokrhal. Mraky chodců úžasle pohlíželi na orloj, potom se rychle rozcházeli k vánočním stromkům, smaženým kaprům, dárkům a vánočkám. Mužíček se snesl na zem až před podloubím. Opakoval si, co mu řekli apoštolové. Musím se rozhodnout sám a dát jí své rozhodnutí okamžitě najevo. Musím moc chtít, aby panenka za mnou přišla. Musím co nejdříve něco udělat, aby si panenka uvědomila, že... Polekal se, když zjistil, že dveře jeho krámku jsou do kořán. Ráno je přece pečlivě zavíral. Když vstoupil dovnitř, zůstal ohromeně stát. V jeho lenožce seděla porcelánová panenka. Labutěnko, vydechl, vy jste přišla? Sama nevím, jak se to stalo, řekla panenka. Nikdy jsem nechodila, nikdy jsem nepromluvila, nikdy jsem na nikoho nemyslela. Zdálo se mi, že je to tak v pořádku. Potom jste vy přicházel k výkladní skříni. Potom jsem přišel já, opakoval mužíček. Napřed jste mi připadal trochu směšný, ale pak jsem si na vás zvykla a čekávala jsem, kdy se znovu objevíte. Domníval jste se asi, že vás neposlouchám, ale já jsem si zapamatovala každičké slovo, které jste mi říkal. Vy jste si zapamatovala, co jsem vám říkal? Zeptal se mužíček a minutu byl hrozně pyšný. Když mě pak hromotluk zavřel do skříně a já vás dlouhou řadu dnů nespatřila, poznala jsem, jak je bez vás můj život prázdný. Celé noci jsem proplakala. Moji porcelánoví přátelé mě přemlouvali, abych utekla, ale já se pořád k tomu nemohla odhodlat. Nebyla jsem si jista, zda jste mezi tím na mne nezapomněl. Nevěděla jsem, jestli si můj příchod opravdu přejete. Vždycky jsem si moc přál, abychom byli spolu, řekl mužíček. To jsem si uvědomila, když jsem vás jednou spatřila po otevřenými dveřmi. Dáma v krinolíně mě upozornila, že stojíte venku. Tenkrát jsem se na vás prvně usmála a podivila se, že tak rychle odcházíte. Bál jsem se, že jde o přelud, přiznal mužíček. Ale to bylo už dávno. Proč jste přišla až dnes? Nemyslete si, že bylo tak lehké Anciášovi utéci. Pochopila jsem sice, že musím za vámi odejít, jenomže on to snad vytušil. Začal zamykat skříň. Až dneska ji nechal otevřenou a rozmlouval u pultu se zákazníkem, který scháněl vánoční dárek na poslední chvíli. Prodal mu tanečnici. V té nestřežené chvíli jsem se vykradla z obchodu a šla rovnou sem. Sama nevím, jak jsem našla váš byt. Vlastně jste mi o něm nikdy nevyprávěl. Labutěnko, poklonil se jí mužíček, jsem šťastný. Dneska jsem nejšťastnější tvor na světě. Chcete, odjedeme spolu k moři, nebo do hor, nebo do lesů? Na svůj los jsem sice nikdy nevyhrál, ale mám nějaké peníze našetřené. Bude to stačit na cestu pro nás oba. Kam bychom jezdili? Usmála se panenka. Zůstaneme tady. Tady jsme přece doma. A tak tam zůstali. V malém krámku, v jednom podloubí, v zastrčené uličce na starém městě. A mužiček už nikdy nechodil na procházku na kampu nebo na hrad nebo na staroměstské náměstí k Orloji sám. Děti ho uctivě zdravili a když přešel kolem nich, šuškali si, co pak nám nebylo hned jasné, že měl něco za lubem, a teď už ho nepřehlédli ani dospělí. Jak to? Což pak vy nevíte, jak byla labutěnka krásná.
1: Hledání domečku. Když čmeláčci zjistili, že je sluníčko už zase daleko, honem za ním znovu pospíchali. Než však stačili sluníčko chytit a přibít na oblohu, zavalil ho mrak. Byl velký, tlustý a černý. Nadýmal se k prasknutí. Ať si z něho začne pršet, vylekal se bzuk. Zmoknout nechtěli, a tak se rozhodli, že si pořídí domeček, který by je před deštěm uchránil. Ze všech domků kolem se jim nejvíce zamlouvala chaloupka strejdy Krtka. Řekli si, že si postaví zrovna takovou podzemí s komínem a kamny. Krtek jim to schvaloval.
2: V tomhle domku se moc dobře bydlí, pochvaloval si. Kdybych si znovu nějaký stavěl, postavil bych ho zase tak.
1: A pak jim poradil, že nejdřív musí vykopat v zemi díru. A hned každému půjčil jeden rýč. Ani Bzuk, ani Ťuk s ním neuměli pracovat, ale Bzuk se alespoň snažil. Za to Ťuk sotva párkrát strčil špičku rýče do hlíny, volal: to už stačí. A pak začal Bzuka přesvědčovat. Vykopali jsme už tak velkou jámu, že by se tam klidně vešel celý palác. Když se pak do ní se zhora podívali, opravdu jim připadala hluboká.
2: Abychom v ní mohli začít stavět, musíme se do ní spustit, povídá Bzuk.
1: Chvíli se dohadovali, kdo se do té hloubky spustí první. Pak Ťuk sebral odvahu, zavřel oči a rovnýma nohama do jámy hopsnul.

to bylo nemilé překvapení, když zjistil, že mu sahá jen kousek nad kotníky. Teď už čmeláci věděli, že se do téhle jamky nevejde ani malilinkatý domeček, jenže dál kopat se už nechtělo ani jednomu z nich. A tak tu jen tak seděli v trávě se založenýma rukama a byli smutní. Náhodou jel kolem mraveneček s vrchovatě naloženým trakařem. Kolečko mu zapadlo do té vykopané díry a trakař se málem převrhl. Kdo mi rozkopal mou cestičku, zlobil se mraveneček a pak uhodil na čmeláčky. Že jste to byli vy? Proč jste to udělali? Chtěli jsme si postavit domeček, přiznali se čmeláčci. Domeček? Divil se mraveneček. Ten se přece staví nahoře na zemi a je z jehličí. Když z jehličí, tak z jehličí, řekli si čmeláčci, sotva mraveneček odjel, a začali to jehličí sbírat a házet na hromádku. I když se to Ťukovi moc nezamlouvalo, Bzuk trval na tom, že nesmějí přestat, dokud z něho nebude pořádná hromada. Čím byla větší, tím byla šišatější a ježatější. Nedaleký mravenčí dům moc nepřipomínala, ale čmeláčci byli se svou stavbou spokojeni. Hotovo! Skákal kolem ní pak nadšeně Ťuk a hned, že do toho nového krásného domu vstoupí jako první. Sotva ale vložil nohu mezi jehličí, to se na něj začalo sypat. Jehličky ho píchaly do palečku, do kolínka, do zadečku, do bříška a Ťuk pištěl. Bzuk se ukázal jako dobrý kamarád. Vytáhl ho za ruce z hromady ven. Já v žádném pichlavém domečku bydlet nebudu, prohlásil pak Ťuk. V tom se nad nimi ozval jemný hlásek. Čmeláčci, pojďte se podívat, jaký jsem si našel hezký domeček, že mě to v něm bude slušet. Zvedli hlavy a uviděli motýlka modrázka, jak se právě stěhuje s malovanou truhlou na zádech z čekanky do kopretiny. Začali si zvědavě ten jeho domeček prohlížet. Střechu měl květovanou a podlahu zelenou. Vypadá to tady moc hezky, povídá Bzuk. A přitom ten domeček nedal žádnou práci, dodal Ťuk. A po chvíli přemýšlení povídá, proč bychom si měli nějaký stavět, když si taky můžeme najít hotový. Něco na tom je, souhlasil Bzuk. A tak začali létat od kytičky ke kytičce a vybírat si domeček. Nakonec se rozhodli pro vlčí mák. Nakoukli do jeho květu a byli moc spokojeni. Je tam spousta místa a krásně to tam voní, pochvalovali si. A taky si libovali, že se do tohohle domečku na rozdíl od toho z jehličí pohodlně vchází. Vchod bude z jedné strany a východ z druhé, abychom se ve dveřích nesrazili, rozhodl Bzuk a hned ty dveře otevřel. A každý budeme mít svoje okno, prohlásil Ťuk a odtáhl od sebe další lístky květu. Jak tak zavírali a otvírali dveře a okna, květ se čím dál víc rozevíral a najednou z něj byla místo baňatého domečku jen placička. Čmeláčci teď na ní stáli celý nešťastní a začali se hádat, kdo z nich ten domeček vlastně rozbil.
Já ti říkal, abys mě tolik nedupal, křičel na ťucha bzuk. Kdybys pořád neotvíral okna a nedělal průvan, tak by se domečku nic nestalo, překřikoval ho ťuk. Bzuk ho chtěl za tu drzost potrestat. Ťuk před ním včas uhnul, ale spadl přitom dolů. Ležel teď na zemi na břiše a natahoval moldánky. Vždyť se ti nic nestalo, vstávej, domlouval mu bzuk. Duch však dělal zraněného dál. Uráčil se zvednout hlavu až za chvíli. To, co ale pak uviděl, mu okamžitě spravilo náladu. Před očima totiž měl krásný šnečí domeček. Ten je určitě z pevnějšího materiálu a hned tak se nerozbije, řekl bzuk. Já budu bydlet v prvním patře a ty v přízemí, hned se rozhodl ťuk. Počkej, nejdřív musíme kolem domečku postavit plot, aby se nám sem někdo nenastěhoval, napomenul ho bzuk. Jenže jak měli plot, měli i zahrádku. A tak do ní nasadili kytičky a mezi ně udělali žluté cestičky. Pak se rozběhli za mistrem tesaříkem a ten jim na počkání a na míru zhotovil pěknou pohodlnou postel. Jenže když si ji chtěli do domečku nastěhovat, domeček už nebyl na svém místě. Šinul se do vysoké trávy a tahal za sebou povalený plot. Čmeláčci sice domeček snadno dohonili, najednou ale z něj vykouchla hlava z růžky. Byla domácího pána a ten řekl, o nájemníky nemám zájem, jsem doma rád sám. Dnes už té smůly bylo dost. Ťuk začal fňukat. Já chci spát v domečku, který ani nepíchá, ani neodkvétá, ani neutíká. Pokud vím, ozval se najednou za nimi rozvážný hlas dědy čmeláka, žádný čmeláčí domeček nepíchá, ani neodkvétá, ani neutíká. Tom začalo pršet. A tak děda honem schoval čmeláčky pod svůj plášť a uháněl s nimi do svého domečku. Měli tam sucho, teplo a útulno. Vařil čmeláčkům čaj a sladil jej medem, který dostal od včelky Alky. Hlavně jim ale vysvětlil, že čmeláčci nemohou bydlet ani ve šnečím domečku, ani ve vlčím máku, ani v mraveništi, ani pod zemí jako krtek, ale jen a jen v opravdovém čmeláčím domečku žlutém a hliněném. A čmeláčci se opravdu v tom jeho cítili jako doma.

příběh třetí, jak vyzrát na motýly. Tatínek zahradník naslinil prst, vystrčil ho z okna a řekl, dneska tam fouká motýlí vánek. Motýlí, podivil se Radovan. Tak, to je tak jemný vánek, že ho nejspíš dělají motýly křídlama, odpověděl tatínek. A asi měl pravdu, protože nad tím naším zahradnictvím poletoval, kroužil a třepetal se celý oblak bělásků. Chlapeček vyběhl ven a rovnou do toho bílého a tichého hejna, které nedělalo vůbec žádný hluk a jen tiše způsobovalo motýlí vánek. A kdo ví, jestli to nebyly motýly ochočení nebo co, protože Radovanovi klidně usedali do vlasů i na ruce. To je krása, motal se zahradnický klouček mezi bělásky a jednoho musel odfouknout ze špičky nosu, jelikož ho šimral. Ty se raduješ a podívej naše zelí, povzdechl si tatínek. Je to k pláči. Radovan nechal motýly a sklonil se k záhonu zelí a tu viděl, že po zelných hlávkách stékají smutné, průzračné krůpěje, což nebylo nic jiného než zelné slzy. Nebreč, zelí, pohladil Radovan jednu kadeřavou hlavu. My tě přesadíme. A vykročil do kůlny pro rýč. Kam bys ho chtěl přesazovat, zastavil ho otec. Dál od cibule, tati. Nikdy nedávej zelí k cibuli. Maminka u cibule taky pláče, to přece víš. Ačkoliv neměl zahradník právě nejlepší náladu, musel se tomu zasmát a hned také musel synkovi vysvětlit, že zelí nepláče kvůli cibuli, ale kvůli běláskům, protože jsou škodliví až hamba. Škodliví? Vzdychl Radovan a zklamaně se podíval na ten tichý bílý oblak, který vypadal ve výšce nad zahradnictvím jako nečekaná malá sněhová přeháňka. A jak, hochu, řekl tatínek, snesou nalupení vajíčka a až se z nich vylíhnou housenky, všechno zelí nám sežerou. Potvory, kdo by to do nich řekl? Ulevil si Radovan, ale pak povídá, neboj se, tati, já na ně vyzraju. A posadil se na stočenou hadici, dal si bradu do dlaní a přemýšlel. Přemýšlel dlouho. Tatínek během toho přemýšlení stačil prosít dvě kolečka kompostové hlíny a motýly se zatím usadili na zelném záhonu. Co to děláš? Zajímal se zahradník. Zraju, odpověděl Radovan. Jsi snad hruška, kroutil hlavou otec. Nejsem hruška, ale zraju, abych na ně vyzrál. A v tom pod sebou zaslechl zahuhlání. Neseď a pusť mě na ně, huhlala hadice. To je nápad. Radovan vyskočil, přivolal na pomoc psa Kvika a společnými silami otočili kohoutkem. Vodní proud motýly pěkně překvapil. Vyletěli vzhůru a začali kroužit ve výšce přímo nad Radovanem. Aby je zasáhl, musel Radovan mířit rovnou nad sebe, čímž došlo k zajímavému úkazu, že byl na rozdíl od motýlu brzy mokrý. Akorát nastydneš, řekl tatínek a zastavil vodu. Ještě, že bylo sluníčko, Radovan se sušil a během toho sušení nepřátelsky sledoval drzé bělásky, kteří vycítili, že je na ně krátký a tiše přistáli na zelných hlávkách. Někteří se jen tak slunili, ale někteří seděli podezřele soustředěně a poslepičím způsobu přikrčeně a to nejspíš znamenalo, že už snášejí vajíčka. Kviku, vem si je, dostal Radovan nápad. Pes se okamžitě probral z pospávání a už lítá mezi řádky. Kudy běží, tam se motýly zvedají. Kudy neběží, tam zase usedají. Tati, hele, jak je Kvik krásně vyrušuje od snášení vajec. Jenže pes měl za chvíli dost. S vyplazeným jazykem se dobelhal k boudě a když popak mezi slechy usedl motýl, mávnul nad tím packou a odevzdaně zavřel oči.
To bílé, neodbytné mračno bělásků si podle všeho řeklo, že nepřítel už vystřílel všechen prach a znovu začalo klást do záhybů zelných listů své malé žluté miny. Jak to ta Kateřinka dělá, že přichází vždycky jako na zavolanou? Právě teď otevřela vrátka a řekla, máte salát? Máme smutek, odpověděl Radovan. Potřebujeme odehnat motýly, ale nevíme jak. My jsme si už pověděli, že Radovanova nejlepší kamarádka je krásná, ale nevím, jestli jsme stačili říct, že má za ušima. No, tím se nemyslí, že má za ušima zahnuté drátky od svých brejliček. Ty tam samozřejmě taky má. Tím se myslí, že jedla vtipnou kaši. A když někdo jí vtipnou kaši, tak si nesmíte zase představovat, že se láduje nějakým legračním pyré. To prostě znamená, že mu to zapaluje. Ale jelikož byste si zase mohli myslet, že se jedná o požár, bude nejlepší, když vám rovnou řeknu, že Kateřinka nebyla hloupá. Co takhle zavřít je do sklepa, řekla. Nápad je to dobrý, ale jak je tam dostat, řekl Radovan. A jelikož děti nemohly přijít na to, jak motýly přemístit do sklepa, přispěchala Kateřinka s dalším nápadem. Smetiště. Kdo ví, co je smetiště, ten vůbec nemusí tohle poslouchat. Ale kdo to neví, ten se to tady doví. Když je na okraji města nějaký vhodný dolík, přijde tam člověk z obecního úřadu a zatluče do země ceduly s nápisem skládka zakázána. A na to místo pak občané, zejména v noci, odhazují děravé hrnce, proleželé matrace, pixly od barev, dráty, prošlapané boty a jiné věci, které už jim dosloužily. A protože příroda je moudřejší než občané, dá na tom místě vybujet vysokým kopřivám, aby to tak nebylo do očí. Tak to je konec výkladu o smetišti. Kousek za plotem našeho zahradnictví bylo pěkné smetiště. A ten Kateřinčin nápad spočíval v tom, že by se motýly mohly nalákat na kopřivy. Tam ať si s klidem nakladou vajíčka a housenky ať si je s klidem sežerou. Nespal se, řekla holčička Radovanovi, když se octly mezi žahavými rostlinami, které byly větší než oni. My zahradnické děti si z kopřiv nic neděláme, řekl Radovan a odvážně si začal klestit cestu pálivým lesem. My obyčejné děti z nich máme pálivé pupínky, to vy ne? Divila se Kateřinka. My také, ale nic si z toho neděláme. Když se dostali až na vrchol odpadkové hory a schladili si slinami zásahy, stoupli si na starou pohovku s vyhřezlými péry, odkud viděli zahradnictví jako na dlani. Kateřinka přiložila dlaně k ústům a zvolala. Motýly, poleďte sem, na puta puta, na! A tu se začaly vršky kopřiv komíhat a za chvíli děti zjistili, že se k ním střeštěně ženou slepice. To ne, Kateřinko, tak se přivolávají slepice, smál se Radovan. A hned začal tleskat a říkat, jedeš, jedeš! Protože věděl, že slepice sice nejezdí, ale tímhle slovem se nejlépe zaženou. A jak se volá na motýly? To právě nevím, pokrčil chlapeček rameny. Kateřinka tedy udělala znovu z dlaní kornout a zkusila to jinak. Motýly, poleďte sem, na lida, lida, liduška. A tu se vám z potoka vykolébal houfek kachen a hned se horlivě žene k dětem. Ale ne, tak se volá na kachny, směje se Radovan a žene kačeny zpátky. A volá se vůbec nějak na motýly? Asi ne, posmutní zahradnický chlapeček. Nikdo ještě nikdy motýly nikam nevolal a tak na to není žádné říkání. Co takhle, zkusila to Kateřinka do třetice. Motýly, poleďte sem, na mota mota, na. A to bylo to správné říkání, to na ně zabralo. Jak ho zaslechli, zvedli se z hlávek zelí a zakroužili nad smetištěm. Teď si to trefila, Kateřinko, jásal Radovan. Když už byly motýly tak blízko, dělala jim Kateřinka chutě. Pojďte na kopřivy, jsou dobré a výživné, rostou po nich vlasy.
Budete mít krásně chlupatý housenky, přidal se Radovan. Kateřinka mu zašeptala, že housenky od Bělásků chlupaté nejsou, ale Radovan řekl, to nevadí, naslibovat jim to můžeme. Když první motýli dosedli do kopřiv, děti radostí poskakovali na staré pohovce jako na trampolíně. A tak se dobrá věc málem podařila. Všimněte si, že říkám málem. Když se slovo málem někam vloudí, kolikrát všechno zkazí a stejně dovedou škodit i jeho kamarádi skoro, téměř a takřka. Totiž nad lesem kopřiv se začal z ničeho nic míhat podivný, průhledný pytlík na hůlce. A ten pytlík Bělásky lapal po dvou, někdy i po pěti najednou. Kdyby je jenom lapal, on je však vysypával za plot přímo do zahradnictví. A víte, kdo ten pytlík na hůlce držel v ruce a kdo s ním mával? Protože to není možné uhodnout, řeknu vám to rovnou. Zlý výrostek Hugo.

0: vidět, že žádné přírodovědné zájmy nemá a že chce jenom škodit a má z toho potěšení, čili že je to bytost ještě škodlivější než housenka bělázka zelného. A na takové kazy světy se musí lestí.
1: Tkaničky,
0: zašeptala Kateřinka Radovanovi do ucha a obě děti si začaly rozvazovat boty. To bylo Hugovi divné.
2: Proč se zouváte?
0: Zeptal se, když běžel kolem nich uličkou v kopřivách.
2: Je nám horko, řekla Kateřinka.
0: Pak svázali všechny čtyři tkaničky do jedné dlouhé šňůrky a tím byla past na Huga hotová.
2: Tobě není horko?
0: Zeptal se ho Radovan, když se k ním se síťkou nad hlavou tryskem blížil.
2: Ne,
0: odpověděl výrostek těsně předtím, než zakopl o napnuté tkaničky a přistál na břicho v kopřivách.
2: A teď?
0: Ptají se ho děti a vesele poskakují na starém otomanu. Teď už Hugovi horko bylo. Když uvážíte, že měl na sobě jen trenky a že nebyl zahradnický, nemůžete se divit, že se běžel schladit do potoka s takovým kňučením.
2: To se nám, myslím, povedlo, usoudil Radovan. Na, mota, mota, na,
0: zvolala Kateřinka na zatoulané bělásky
2: a všichni motýli se poslušně vrátili na kopřivy.
0: Když to pak večer Radovan vyprávěl mamince, usmívala se tak mile, že jí bylo na očích vidět, jakou má radost.
2: To jsme si zase užili světa,
0: pomyslil si zahradnický chlapeček pod pruhovanou peřinou.
2: A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Jednoho dne chytila stráž v Kocourkově venkovana, který vezl něco velice podezřelého, něco, co v Kocourkově dosud nikdy neviděli. Vezl do města prodat dýni.
1: Co to tu máte? Jaké vajíčko to vezete?
0: Zahřímala stráž a zacloumala venkovanovým ramenem.
1: Venkovan se nejprve začepířil, ale pak jenom odsekl. A to je kobylí vejce a nechte mě.
0: Stráž se podívila.
1: Jakže? Kobylí vejce? To byste měl ukázat na radnici.
0: Vytáhli dýni z vozu a všichni se odebrali na radnici. Tam vzbudila dýně velký rozruch.
1: A mohlo by se z toho vylihnout hříbátko?
0: Ptal se radní břichopásek.
2: To se ví. A jaké, odpověděl hubatý venkovan. Jen je vysedět.
1: Sousede, to by byla trefa,
0: ozval se radní já taky rád.
1: Koně u nás nemáme a slyšel jsem všude, že není užitečnějšího tvora nad koně. Co tomu říkáte, sousede? Což abychom si to vejce koupili a dali vysedět?
3: No, to by nebylo špatné, uznával starosta, ale kdo pak nám vejce vysedí? Vždyť je větší než 4 kvočny dohromady.
2: Ale pane starosto, snad byste je nechtěl dát pod kvočnu. Kobylí vejce musí vysedět jen kobyla.
3: Kobyla, ale kde ji vzít? Zabručil starosta.
2: To je nejmenší starost, ozval se venkovan. Já vám prodám tuhle svou.
3: Ale děte, to je kobyla. Já jsem myslel, že je to valach, zarazil se starosta.
0: Když to tedy byla kobyla, usnesla se slavná rada města Kocourkova, aby se vejce i s kobylou koupilo a dalo vysedět na obecní útraty. Urovnali ve stáji veliké hnízdo ze slámy a sena, položili do něho dýni a přivedli kobylu, aby si sedla.
2: No jo, ale kobyla si za nic na světě nechtěla sednout.
0: Když nechceš, nechceš, rozhodli se moudří otcové města. Pak ti pomůžeme. Svázali kobyle všechny 4 nohy a položili ji na dýni.
2: No, co měla kobyla dělat?

0: seděla na vejci. Ale protože dostala brzy pořádný hlad, pustila se nejdříve do sena kolem sebe a když v ní zmizelo, pustila se také do slámy, až nezbylo z hnízda vůbec nic. Co dělá naše hnízdo, řekli si páni radní a přišli se za několik dní podívat. Ale hnízdo bylo pryč a kobyle trčelo z huby poslední stéblo slámy.
1: Podívejte se na mlsnou hubu, rozhorlili se radní. To by se ti tak hodilo. Žádné seno. Dáme jí do hnízda dřevěné piliny. Na tý jí zajde chuť.
0: No, piliny kobyla opravdu nesnědla. Za to však brzy chudák pošla hlady.
1: Takové líné zvíře, rozmrzeli se otcové města. Raději pojde, než aby seděla. Ale ať, jen když se nám vejce neskazilo.
0: Vejce se neskazilo, přitom však na něm nebylo ani nejmenší známky, že by se už snad mohlo začít klubat. Páni radní je obraceli ze všech stran, přikládali k němu uši a poslouchali, ale nikde nic. Nakonec se odhodlali k poslednímu pokusu.
1: Zkusíme, co se ještě dá. Skutálíme vejce ze stráně, možná, že se cestou narazí a samopukne.
0: Vynesli dýni na stráň a pustili dolů. Dýně se kutálela z kopce, hopkala, motala se, až dole padla do křoví a tam uvázla. V křoví spal zajíc, hlukem se probudil, polekal se, vyskočil a upaloval, jako by mu hlava hořela. Hříbátko, hleďte hříbátko, volali kocourkovští radostně, běželi za ním, ale už je nedohonili. Smutně se vraceli domů. Škoda, že jsme nedali vejce rozbít na náměstí, litoval starosta. Tam by nám hříbátko neuteklo. Kocourkovské také mrzelo, že nemají kostel blíže města. Radili se, radili a kocourkovský provazník přišel na to, že by se dal kostel k městu přitáhnout a hned utíkal domů pro provazy. No, to by šlo. Městská rada svázala všechny provazy k sobě a kostelík jimi důkladně omotala. Potom zapřáhli všechen dobytek a prásk, prásk, je, poháněli dobytek holemi a biči. Ale kostel se nepohnul. Starosta myslel, že provazy jsou špatné, že by byly lepší řemeny. Tu však k němu přistoupil jakýsi neznámý krajánek, který právě šel kolem a podívil se. Jak to, pánové, že dáváte kostel táhnout dobytkem? Kostel je přece posvátná budova. Tu mohou táhnout jen lidé. Starosta se tleskl do čela.
1: No ovšem, to je pravda.
0: A hned poslal Zimbabu, aby zahnal dobytek domů a poručil všem mužským, aby se zapřáhli do svatého díla.
1: Zapřáli se pán radní, zapřáli se diváci. I pan starosta položil svůj nejkrásnější kabát na zem a taky se chopil provazu.
0: Krajánek mrskl okem na starostu v pěkný kabát na zemi, usmál se a zavolal.
1: No, teď to půjde, táhněte všichni, hej, rup!
0: A přitom lehounce popotáhl kabát ke kostelu. Starosta i všichni kocourkovští zatáhli, až provazy zapraskali. Krajánek odběhl ke kostelu podívat se na jeho základy a volal, no pohnul se, pohnul, a pak zase běžel ke kabátu. Starosta se ohlédl na svůj kabát a hle vidí, že kabát je o dva kroky dále, než byl dřív.
1: Sousede, podle kabátu vidím, že jsme nejméně o dva kroky postoupili, půjde to.
0: A krajánek už zase volal. Tak pozor, hej, rup! A posunul zase kabát o dva kroky ke kostelu. Kocourkovští opět zatáhli a starosta se zase hned podíval po kabátě.
1: No sláva, zase jsem o dva kroky od kabátu dále a kostel o další dva kroky ke kabátu blíže.
0: Krajánek bez ustání běhal mezi kostelem a kabátem a vždycky hej, rup, a popotáhl kabát o dva kroky blíže ke kostelu. Starosta se usmíval.
1: He, panečku, my kocourkovští, my jsme chlapáci, tak ještě jednou se opřeme a kostel bude u kabátu. Hej, rup,
0: opravdu, kostel už je úplně u kabátu. Krajánku, buďte tak hodný a dejte ten kabát stranou, ať mi na něj kostel nevěde. A sousedé ještě jednou. Hej, rup, ať to třeba praskne. A prásk. Starostovo přání se vyplnilo, provazy praskly a celý mužský kocourkov ležel na zemi.
1: Správně, sousedé, to je vidět, že jste dobře táhli. Nic nevadí, nic nevadí. Chlapíci jsme. Jenom vstaňte a opražte se, já se půjdu podívat, kde je teď můj kabát.
0: Utíkal ke kostelíku, ale kabát už tam nebyl. Krajánek jej totiž rychle zbalil a upaloval od kocourkova.
1: Zakašlal pan starosta.
0: Ani ho nenapadlo, že by byl krajánek něco s kabátem prováděl, jenom vzdychl. Dejte to, krajánek ho zapomněl odklidit a teď jsme na něj vtáhli kostel.
1: Ale aspoň máme, sousedé, kostel konečně blíž.
0: A kocourkovským se od té doby zdála cesta do kostela mnohem kratší.
2: V celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Shangri-La. A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si od toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Klouček. Popravdě řečeno kloučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček k uchu dával kobyle povely a kobyla orala, jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prej nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Šved se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Šved, že ne. Ne, že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít, že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Švec povídá, ne, krev je krev, syn je syn, a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte, a totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho svlékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic.
3: Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva.
2: Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal.
3: Lžeš, pse,
2: řekl jeden z lupičů. Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš,
3: nehráme divadlo, loupíme.
2: A obrátil se k pánovi.
3: Nicméně lžete, pane, v celém kraji není místa, kde byste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal?
2: Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě.
3: Franta Jizva se zasmušil. Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. Hoděj se nám.
2: Pak pohlédl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Výmul velikou břitvu z kapsy, Jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil Jizva.
3: Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy. Zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět?
2: To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Jizva odstoupil a krveži s ním se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paleček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě! Není lhář, není lhář! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se Jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a řvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se Jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě ty noci se vypravili s palečkem v hrsti do Červené Štoudve, což byla Kořalna a Hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Riesling anebo Frankovku, řval pronikavým hláskem.
3: Buď ticha, napomínal Jizva.
4: Kamenáč,
3: sakra kuš.
4: Mají tu burgundské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst.
3: Kuš, kuš a podej víno.
4: Červený?
3: No třeba.
4: Nebo bílý?
3: No taky.
4: Jihomoravské zelené?
3: Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty čičero, jenom počkej, až se vrátíš.
2: Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s palečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře, chlapa teda lamželezo. Vyrazil před hospodu, popad dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lamželezo vtrhl do sklepa i s Hafanem Sultánem. Paneček se schoval pod štoudev. On na železo nikoho nenašel, ale sultán Panečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popadl hřebík, štěstí, že tam byl. A pích, pích, pích! A psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si Lam železo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paleček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paleček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže, to je zajímavé, vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl jizva, který byl v houští opodál a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka, rozmačká ho v pěsti jako hniličku, no a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl vrata a pustil upiče. Ti ho sebrali a odnesli ho potom zpátky do doupěte. Když se prospali, dali hlavy dohromady a rozhodli, že dneska v noci mlynářovi ukradnou dobytek. Podstrčili Palečka do chléva a žádali ho, aby zevnitř odemkl, odvázal krávy a vyhnal je ven. Opět Paleček se tvářil hloupým a volal na lupiče, jakouže krávu má vyhnat nejdřív, tu strakatou. Mordie, ten spratek mě připraví o rozum, povídá venku jizva. Měli jsme ho rozmačkat, rozdrtit a rozmáznout a rozšlapat, chroptil krvežíznivý. Nežváň, napomíná ho jizva. Ty bys porád jenom drtil a rozmačkával hlupáku. Stejně se s ním moc mazlíš, přidal se ke krvežíznivému ten s břitvou. Tu strakatou a nebo tu rohatou, křičí Paleček ze staje. Ať neblázní, to byl tvůj nápad, ne náš. No, chlapi se dali do hádky a Paleček je slyšel vevnitř, ve stáji a do toho křičel. Ušatou a nebo chlupatou. A co bejčka? Bejčka ne? No a mlynář se probudil. Popadl vidle a vzbudil stárka. Ten vzal cep a vzbudil mládka. Mládek měl sukovici po ruce a všichni vyrazili na lupiče. Ale už je nenašli. Lupiči zmizeli ve tmě a ve stáji také nikdo nebyl. Byl tam sice Paleček, ale schoval se do otrub. Když byl mlynář všechno prohlédl a přece nic nenašel, tak šel spát. Paleček usnul v otrubách také. Ráno přišla rozespalá děvečka do chléva, popadla otruby a nasypala kravám. Paleček se probudil, ale než si oči protřel, vidí, že nevidí. Kráva ho slízla i s otrubami. No a teď byl Paleček potně tam, kde by nechtěl být ani při světle. Běhal krávě z bachoru do čepce, z čepce do knihy a zpátky do bachoru. Křičel, bušil, zlobil se. Depak, tma tmoucí a vedro. Vlhké parno a tma. To se ví. Krávě ten Palečkův pobyt v útrobách radosti nepřidal. Někdo v ní křičel, šimral, štípal, no až to přestala dojít a chřadla. Když ji děvečka podestýlala, zazdálo se jí, že slyší z krávy tenký hlásek volat o pomoc. Jemine. Bylo zrovna poledne a to někdy člověka popadne hrůza pro nic za nic. Natož, když z krávy volá tenký hlásek. No tak od ní utekla, řekla to mlynářce, ta sousedce, ta kovářce a za chvíli se o tom mluvilo u holiče. Když o tom jizva slyšel, seděl zrovna namidlený holičovi pod břitvou, tak se vytrh jak byl a rovnou za mlynářem, že tu krávu koupí. No, dostal krávu, nemocnou krávu, za 5 švestek. A sotva ji přivedl do doupěte, vzal palici, bim, a krávu porazil. Pak ji rozpáral, žaludky vyjmul, rozříz a ejhle. Paleček sedí v knize, listuje si a dělá jakoby čet. Jizva ho popad, udělal pár dírek do prázdné konzervy a Palečka konzervou přikryl. Pak svolal radu starších lupičů. Paleček sedí pod konzervou a všechno slyší. Radí se, jak ho potrestat za dvojí zradu. Jeden navrhuje, aby Palečka přivázali kočce k ocasu a na kočku poštvali psa. Jiný ho chce pomazat medem, pověsit za nohu na strop a chytat na něj mouchy. Jeden zase vylisovat jako čtyřlístek a udělat z něho záložku do knihy. No, to nemůže projít, protože neumějí číst a nemají knihu. Najednou povídá jizva.
3: Jsem tímto návrhem. Dáme ho do krabičky a pošleme ho. Darem můžete třikrát hádat. Sněhovému žroutu, sněhovému žroutu!
2: Volali lupiči jeden přes druhého.
3: Ano, sněhovému žroutu. Ten si s ním poradí, povídá jizva.
2: Všichni souhlasili, vyvalili sud rumu a dali se do pití, oslavujíce chytrost i svou pomstu. Palečkovi pod konzervou bylo do pláče, ale neplakal. Sněhový žrout, ten bydlel vysoko v horách. Ještě kousek výš, než končí kosodřevina. Tam, kde je promrak málo kdy z údolí vidět. Tam bydlil v kamenném domě s ledovou střechou, obrostlý hustou srstí, nazrzlý od hlavy až k patě, se svou ženou, rovněž nazrzlou od hlavy až k patě, a s pěti dcerkami chlupatými a nazrzlými, jak by smet. Byl o chlup menší než velikánský obr, ale o hodně větší než největší člověk. Něco mezi orangutánem a řecko-římským zápasníkem. Měl 7mílové boty ten sněžný žrout, a hned byl tu a hned byl tam, jak skákal z pohoří na pohoří, scháněje různé druhy lišejníku a mechů na salát. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom, aby vyděsil pastýře a pasáčky, aby rozehnal stáda, ovcí, anebo aby pobořil seníky. Ovšem, když se mu někdo moc líbil, pak bylo zle. Vzal takového nešťastníka a praštil jim o zem nebo o strom, a zabil ho. Potom mu okousal prsty a snědl oči. To prý nebylo z hladu. Spíše, že je taková pověra u sněžných žroutů, že prý se tím zlepšuje hmat a zrak. No, hrozné stvoření. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
5: Kdo to tam dál?
2: Povídá žrout. Ten s břitvou, viděli jsme ho, křičelo pět dcerek.
5: Proč jste mu neukousli prsty?
2: Měl břitvu, pravilo pět dcerek.
5: Mně by neutek.
2: Zabrumlal žrout a otevřel krabičku. Paleček kouká a vidí před sebou obrovitý krápník z masa, porostlý chlupy, tlustými jako vrbové proutí a nad tím dva lesklé koláče, které se pomalu kutálejí jeden ke druhému a nad nimi je takové roští, které se pozvolna zdvihá a tam vysoko nahoře vznikají příčné vrásky. Krucaj, vždyť to je nos a oči. Oči s obočím, povídá si v duchu Paleček. Žrout skutečně musel šilhat, aby se mohl dívat tak zblízka na tak nepatrného človíčka. Žroutka, žrout i dcerky, všichni kolem stolu a divíce se civí.
5: Ďakra, ďakra. Vy jste mi ale malinkatej,
2: dýchne žrout.
4: Já jsem byl dlouho nemocnej,
2: zařval Paleček. Rodina spadla leknutím pod stůl. Malí se často bojí velikých, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. I trvalo to chvíli, než zase obřina byly odvahy. Paneček chodil po stole, jako by mu patřil, koukal po nich a když jedna dcerka si ho příliš zblízka prohlížela, povídá, moc neciv, nebo tě kopnu do voka. A byl by to určitě udělal, kdyby žrouti nebyli zahnali dcerky na kutě. Ale co teď s Palečkem? To není ani jedno sousto, uvažuje žrout. Prstíčky a očička. To, aby dřív spolkl zvětšovací sklo. No snad zahodit. A co takhle? Povídá žroutka. Co takhle? Jak se říká, víš, těm malým věcičkám?
5: Trpaslíci.
4: Ale ne trpaslíci, jinak.
5: Aha, ty myslíš pidi, pidi.
4: Ale vůbec ne pidi, pidi, mini, mini.
5: A jo, miniatury.
4: No, miniatury. Teď přece, kdo to je, sám jsi to říkal, tuhle, jak sbírá ty miniatury. Jsi to povídal o tom, že by dal za to, nevím, co by za to dal.
5: No, náš vládce a pán a král, veliký sněžný muž, matko, no to se ti povedlo.
2: A dal žrouce hubičku. Tak to mlasklo, že v údolí zavírali okna domnívajíce se, že z hor přichází čina. Obul boty, žroutku si posadil na záda, dcerky vzal do náruče a Palečka do hrsti. První krok 7 mil, druhý krok 10 mil, třetí 40 a kroky se měnily v skoky a skoky v led. Paleček vidí pod sebou mraky, nad nimi ledovce, zelené moře, které bylo bíle lemované, a pak kopce písku a opět mraky a skoky se zase mění v kroky a jsou tu. Jsou vysoko na střeše světa v paláci velkého sněžného muže. Paleček stojí na dlani veliké jako malé políčko a dívá se přes velenos do oka s panenkou jako úplněk. Veliký sněžný muž uspořádal pro žrouta hostinu ze vzácných mechů, lišejníků a protěží na znamení radosti zdarovaného Palečka. Po hostině vzal Palečka do svého muzea, aby mu ukázal, kde bude od teďka žít. Měl tam nazbíráno mnoho nepatrností, jako třeba celý Korán, napsaný na pecičce plané třešně ptáčnice, anebo kostřičku pstruha, který se právě z jikry vykulil. A taky tam měl sirku tak vydlabanou, že v ní byla jiná sirka, co v ní byla menší sirka, která měla v sobě ještě menší sirku s nejmenší sirkou uvnitř. A také zrcátko z mušího oka, soudek ze santalového dřeva, po okraj naplněný jedinou slzou, dělo pouze na jedno zrnko prachu, které vystřelovalo špendlíkovou hlavičku. Pak tam měl svícen z bleší lebky, tkalcovský stav z hořčičného semínka a čepičku pro vši upletenou z chmíří, které činí broskev hebkou a mnoho jiných vzácností.
3: Uprostřed těchto pokladů budeš ty můj největší poklad, moje jediná a pravá živá miniatura, zakončil veliký sněžný muž prohlídku.
4: A až umřu,
2: povídá Paleček. Obr se zasmušil. Chvíli přemýšlel a pak prohlásil.
3: Vystavím ti nejmenší pomník světa.
4: To vás nespasí a ani to země neudělá živou miniaturu.
2: Sněžný muž se zasmušil ještě víc.
3: Svolám radu,
2: pravil po chvíli.
4: Ale ne, já vám poradím hned, Paleček se plásl do čela. Kdybych se oženil a měl děti, ty by mě přežili a co víc, byli by ještě menší než já. Dovedete si vůbec představit ode mě, miminko?
3: Kéž bych byl též tak nepatrný jako ty, abych tě mohl poplácat za ten nápad. Tak to však bych tě rozmázl. věc je vyřešena. Mimochodem, nechceš se stát mým rádcem?
4: Mile rád, povídá Paleček. Ovšem, jste si vědom toho, že abych se mohl oženit, musím si najít nevěstu.
2: Obr se zasmušil, tentokrát strašlivě. Dlouho přemýšlel. A pak řekl smutně.
3: Běda, zde přece nenajdeme tak malou obrini.
4: Haha, doma jich máme plno, smál se Paleček, však já si vyberu.
3: No to je ovšem daleká cesta, přes mnoho moří, hor a údolí.
2: Na to věděl Paleček výbornou odpověď. Připomněl obrovi sedmimílové boty sněžného žrouta. Tyhle kouzelné boty se přece cvrknou podle každé nohy. No tak ať mi je půjčí. A bude tady s nevěstou v cukuletu. Sněžný žrout se ošíval. Vymlouval se, že je to dědičné privilegium a nabízel se, že vezme Palečka do hrsti a obstará to s ním. Vždycky, když to vypadalo na to, že by sněžný muž mohl na něco přistoupit, Paleček se na něj podíval a vykřikl, jako váš poradce musím prohlásit, že to nedoporučuji. I stalo se jenom to, co Paleček doporučil. Obuli mu boty, zamávali chlupatýma rukama na rozloučenou, Paleček se odrazil a za chvilku mu obři připadali jako trpaslíci. Ono asi přijde na to, z jaké výšky se člověk na věci dívá, pomyslel si Paleček a letěl domů. Doma bylo boží dopuštění. Máma uplakaná, táta hlavu v dlaních, nevěděl chudák, co s myšlenkami, které se mu hlavou honily. Do dnešního rána se domnívali, že Paleček je někde u toho pána, co si ho dal za klobouk. Že se mu Bůh ví, jak dobře vede, protože nepíše a žádnou zprávu o sobě nedává. Až dnes, zrovna k polednímu, ta rána. Dva poslovy od pana krále. Co prý je s Palečkem? Že prý pochytali lupiče, jizvu a jeho bandu a ti, že se ke všemu přiznali, kam a komu Palečka zašantročili. Pan král hned poslal vojsko vysoko do hor, aby přemohlo žrouta, ale po žroutovi však ani stopy. A Paleček nikde. Doma také není. Tak to s ním asi vzalo špatný konec. A do toho najednou z čista jasna přiběhne Paleček. No, máma přestala plakat z neštěstí a začala plakat štěstím. Tátovi přestala třeštit hlava starostí a začala třeštit radostí. Než jim Paleček všechno vypověděl, začalo se smrákat. Tátu napadlo, že právě asi touto dobou poslové dorazili k panu králi se zprávou, která vlastně už je zastarala. Ano, to nevadí, povídá Paleček. Skočím k němu a uvedu to do pořádku. Navlík boty a hups, stojí před králem na stole zrovna, když ti dva poslové vcházejí do jídelny. Král se lek, ale Paleček, no, ten se lek ještě víc. Vždyť pan král není nikdo jiný než ten pán, co koupil Palečka, co si ho dal za klobouk a co ho jizva svlékl do naha. Chodil tehdy mezi lidem a málem na to doplatil. Když přešlo leknutí, král nalil poslům polívku, sám si dal po druhé a Paleček musel všechno vyprávět. Než to všechno dopovídal, bylo dávno po večeři. Všechno hradní osazenstvo sedělo kolem po zemi, všechno víno vypité a venku začínali ptáčkové vítat úsvit.
3: Půjdeme spát,
2: zívil pan král.
3: Běž domů, Palečku. Jdu se na vás zítra podívat.
2: A přijel. Přivezl rodičům dárky a dokonce si objednal u Palečkova tatínka dvoje nové holinky. Pak si dal Palečka na rameno a šel s ním na zahradu a dlouho mu něco vykládal. Paleček zase jemu do ucha, pak si plácli a od té chvíle se Paleček stal královým vrchním zpravodajem. Kdykoliv král potřeboval něco vědět, třeba jak dopadla válka v Hispánii nebo jak probíhá bitva v Turecku, poslal Palečka a ten mu přinesl rychlou a pravdivou zprávu. Při té příležitosti donesl psaní od milenky milenci, začež byl bohatě odměněn. Jindy zase dopis od manželky manželovi, začež byl rovněž odměněn, ne však už tak bohatě. Dělal zpravodaje tak dlouho, dokud sedmimílové boty neroztrhal. No a pak šel do důchodu. Dnes by se Paleček sotva uživil. Ani by tolik nevadilo, že telefon, telegraf, televize předhoní Palečkovi teleboty. Jako spíš to, že Paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. A nebo zase ne dost malý. Dnešní Paleček by musel být veliký jako přehrada, anebo zase tak malinký jako atom. Jinak by asi těžko uspěl. Paleček byl maličký akorát. Pro svou dobu i do pohádky.

0: jak se Pulic a Bubáček vyučili. Léta ubíhala jako voda v řece a třem našim kamarádům plynuli dni v samých hrách a dětských radovánkách. Ani se nenadáli a nastal čas, kdy opustili svou milou sislovskou školu navždy. Vašík, Pulec i Bubáček v jednom roce. Vašíka vzal pan otec hned do učení na mlynářství, ale Pulec a Bubáček ještě nějaký čas užívali volných chvilek k provádění všelijakých rozpustilých kousků ve mlýně, v rybníce i v lesích na koženém vrchu. Ve mlýně však už je paní máma tu zaráda neviděla. Říkávala, že zbytečně ruší Vašíka v práci a radila Hastrmanovi i Strašidlu, aby také oni už své kluky přidrželi k nějaké rozumné práci. To konečně uznal, brčál a dal Pulce do učení k šefci Barešovi, aby se naučil šít dobré boty. Jak je vám snad známo, milé děti, šijí si Hastrmani sami botičky do sucha i do vodičky a pracují nejraději při plném měsíčním světle, aby na tu práci dobře viděli. Sedávají přitom na stavidle, na staré vrbě nebo na topole a zpívají si svoji hastrmanskou písničku Sviť měsíčku sviť, ať mi šije nit. S tím učením však bylo mnoho mrzutostí. Pulec špatně zvykal přísné kázni svého mistra a sedění v dusné světnici na suché vrbě. A teď si, milé děti, nemyslete, že jsem se nějak spletl. Opravdu tam seděl na vysoké staré vrbě uprostřed ševcovské dílny a skoro až u samého stropu. Starý brčál nechtěl, aby Pulec jako jiní učedníci seděl na ševcovské třínožce a vymohl si na mistru Barešovi, aby Pulce zvykal pracovat na vysoké vrbě, jak to všichni hastrmani odpradávna činí. Švec Bareš se takovému zařízení bránil, dlouho nechtěl o tom ani slyšet, ale pak si předsedal říci a udělal to brčálovi kvůli. Sehnal někde velkou vrbu a tu mu soused mistr Truhlář připevnil k podlaze, aby se snad někdy i s Pulcem nezvrátila. Brčálovi se to velmi zamlouvalo, ale švec Bareš se často rozlobil, když musel po žebříčku vylézt na vysokou vrbu, aby se přece jako mistr přesvědčil, zdali Pulec dobře koná uloženou práci, a nebo když ho chtěl pohladit za ušima za nějakou rozpustilost. No, to bývalo dosti často a Pulcovi se to moc nelíbilo. Smutně si vzpomínal na bývalé zlaté časy a na prožitá dobrodružství s kamarády. Těžko zvykal na celodenní pobyt v uzavřené místnosti, ale takový je už život a Strašidla i Hastrmani se musí učit, aby to i oni někam slavně dotáhli. Proto ještě po večeři doma učil brčál Pulce různým hastrmanským kouzlům a čarodějným kouskům, které hastrmani nutně k živobytí potřebují. Jak víte, dovedou se hastrmani snadno změnit v koně, v kohouta i ve pře a snad ve všecko, v co chtějí, mimo holuba. A tomu se už také musí hastrmánek učit od malička, aby se to řádně naučil a nedělal tatínkovi někdy po světě ostudu. Ale Pulec byl moc velký neposeda a nedával si pozor ani při učení tak zajímavém. Proto vždycky všecko zmotal a nikdy řádně nepochopil, co mu starý brčál vykládal. No, pak to ovšem také podle toho dopadlo. Učili se tři měsíčku na travnaté hrázi mezi staletými olšemi a topolí státu měsíc vídával věci, že se někdy smíchy na obloze i zakymácel. Viděl, že starý brčál řádně všecko klukovi ukázal i vysvětlil, že se před ním bezvadně proměnil v koně a hned zase v hastrmana. Ale když to po něm zkusil poléct, tak vždycky mělo nějakou chybu a kůň to byl jen na polovicu. Buď to byl kůň jenom zpředu a vzadu bylo půl kluka se záplatovanými kalhotami, anebo zadek koně a vpředu stál na rukou pulec. A není proto divu, že starý brčál přitom láteříval, že se to tichou nocí rozléhalo až dolů ke starému mlýnu. Kádal synka pro nedbalost, no a ten zase fňukal, proč ho otec nenaučí změnit se v motocykl nebo koloběžku. Starý mulisák se div nerozsypal smíchy, když někdy přilétl na návštěvu a pozoroval, jak se pulec tuží. Když potom šel pulec spát a mulisák byl s hastrmanem o samotě, tomu radil, aby kluka těmi kejklemi už nemořil a raději ho zaučoval praktickým věcem, jak to nynější svět žádá. Povídal mu, aby pulce poslal do moderní hospodářské školy, kde by se řádně vzdělal a vyučil modernímu rybníkářství. A sliboval mu, že by se pak pulec na jeho přímluvu u hraběnky Truc Hanzlové mohl stát porybným v tom velikém rybníku v Lelkách Kozodojích. No, to se konečně i brčálovi zalíbilo a když se nadobro přesvědčil, že z pulce už opravdu nebude pořádný hastrman, poslechl mulisáka a kluka poslal do školy. Je vidět, že mulisák měl pro brčála rad plné nůše, ale svého synka stále ještě nechal prohánět se v lesích se všelijakou divnou žouželí. Však na to už i tetka Bouťačka často hubovala, že takový klacek by se už dávno měl také učit strašit. Ale mulisák se přitom jen uškliboval. Jak jsem vám už řekl, tetka sama často mulisáka na šmejkalce ve strašení zastala, když byl nemocen, nebo někdy z večera, když se mu ještě nechtělo odejít z útulné kuchyně sislovského mlýna. A proto myslela, že má také trochu práva mluvit do mulisákových rodinných záležitostí. Ale věřte, že strašení tetky Bouďačky nikdy za mnoho nestálo. Často v strašidlácké kanceláři usnula a nechala projít pozdní chodce šmejkalkou bez vystrašení. A nebo se s takovým člověkem dala do řeči a zapomněla ho postrašit. A když si na svoji povinnost vzpomněla, byl ten člověk už, už Bůh ví kde. Přitom se tetka domýšlivá domnívala, že by se mulisák už bez ní při strašení neobešel. Jednou se mulisák ve mlíně trochu více zapovídal a na strašení nadobro zapomněl. A tu, když byl zrovna v nejlepším povídání, vrazila do mlínské kuchyně tetka jako velká voda a hned spustila sotva dveře, otevřela.
1: No a tento noc, kdo bude dneska strašit, pane šéf, a? Já holečku dneska strašit nemůžu, stůně mi koza, je chudák celá bledá. A to snad ani na mě nebudete žádat, abych jí tam chudinku nechala samotnou. Tak se pěkně seberte a běžte si sám na šmejkalku strašit, ať tam tudy lidi nechodí jen tak zadarmo.
0: Není proto divu, že se tehdy mulisák pořádně rozlobil a rozhodl, že se bubáček chtěj nechtěj musí už také učit strašit. Bubáčkovi se však tuze nechtělo. On myslel, že si bude věčně hrát a prohánět se na koštěti v noci nad koženým vrchem. Ale starý mulisák byl pevně rozhodnut, že už těm dětským hrám musí být jednou konec. A tak se stalo, že jednou ani se nenadál a chtěj nechtěj musel jít Bubáček sám na Šmejkalku strašit. A tu musím prozradit, ačkoliv je to skoro k neuvěření, že se Bubáček tu první noc na Šmejkalce velmi bál. Tak se bál, že neseděl ani v otcově strašidlácké kanceláři, aby odtamtud podle potřeby vycházel kolem jdoucí strašit, ale usedl si hned na pokraji smutného údolí a tam chudák brečel. A tu musím popravdě říci, že starý mulisák udělal také velkou chybu. Každý uzná, že měl přece snad aspoň zpočátku brát Bubáčka sebou a pomalu ho zvykat na tu smutnou samotu a ne se jít hned tu první noc k Brčálovi chlubit, jaké má už v synovi zastání. A tak zatímco mulisák s Brčálem na hrázi rybníka klábosili, třásl se Bubáček pod starým dubem strachy a s hrůzou očekával, kdy ho přepadne nějaké cizí strašidlo. A jak se proto chudák malý zaradoval, když tam za ním asi v 10 hodin přišla tetka Boudačka. Ej, teď jsem to věděla, že tu budeš sedět sám jako zmoklá slepice, spustila tetka soucitně. Staré, jen když si tam někde brblá s Hastrmanem nebo ve mlejně a už si jistě myslí, že to všecko za něj zastaneš. No, tohle všecko já mu zítra povím. Ale dnes už se s tím nedá nic dělat, tak pojď, pojď a udělej, co táta poručil. Já tu s tebou přes půlnoc zůstanu a pak už na to moc ani nezáleží. Můžeš si zasednout k tomu dubu. No, to víte, že Bubáček z toho měl velkou radost. A uklidnil se, když mu tetka řekla, že s ním bude na Šmejkalce první noc, aby se mu tam nestýskalo. Pak ho tetka vzala sebou do mulisákovy strašidlácké kanceláře a tam mu nejprve ukázala, jak se správně straší. Učila ho spouštět meluzínu, aby se jí zbytečně mnoho nespotřebovalo. Skučením zesilovat vichřici, a zase to všechno tak rázem stišit, aby po údolí bylo takové podivné ticho. Učila ho, aby z dálky už poznával chodce, že se blíží, a potom v pravý čas na něho vybafnout a nežli se vzpamatuje, udělat na něj bu-bu-bu-bu-bu-bu. A hned zase zmizet, aby postrašený ani nepoznal, že to udělal Bubáček, ale aby potom lidem říkal, něco vám tam na mě vyskočilo a řádně mě to vystrašilo. Dříve mu však sama ukázala, jak se všechno správně dělá. Navedla ho, aby kousek cesty poodešel a pak, aby se zase vracel jako obyčejný noční chodec. A tu ho tetka řádně vystrašila podle způsobu svého šéfa mulisáka. A potom k tomu měla ještě výklad, co se má a co se nemá dělat, aby účinek byl strašný, ale přitom solidní. Potom zase tetka dělala nočního chodce a Bubáček ji zkusil správně postrašit. A tu nutno říci, že zpočátku to klukovi šlo špatně, že tetka Boudačka se tam s ním hodně nazlobila. To si kluku nešikovná líp strašil, když si byl docela malý škvrtně. To se nesmíš stydět a taky se nesmíš kluku bát. Lidé musí mít přece z tebe opravdický strach a ne, aby si dělali z tebe kašpary. Dej si na tom přece trochu záležet. Když dovedeš dělat všelijaké uličnictví, tak se taky hleď pořádně naučí tomu, co tě bude jednou živit. Tak učila tetka Bubáčka na Šmejkalce strašit až do 1 hodiny a potom se šli oba vyspat. Druhého dne si opravdu tetka došla na starého mulisáka a bez dlouhých okolků mu přímo řekla, že by mu snad patřilo, aby on sám bubáčka zaučoval. Ale mulisák jí odbil. Nedělejte mi, tetko, z kluka nějakého jelimánka, jen ať si kluk zvyká na naše tvrdé strašidlácké živobytí v horku, mrazu, ve psotě i slotě. Vždyť strašidlo není, milá tetko, holič nebo krejčí. To si nesmí najmout někde teplej krám a tam pohodlně čekat, až si lidi sami prostrašení přijdou. Aha. Máme, milá zlatá, těžké živobytí a proto si kluk už od malička musí na ně zvykat, tak jako já jsem musel. Mně nebylo ještě ani 17 let a už mi táta dal na záda ranec odložených strašidláckých krámů a marš, kluku, sám do světa se živit. Ale to je těžký vám to tady vykládat. To bylo už za onoho času před mnoha stylety a tenkrát byla strašidla i lidi ze železa a ne jako nenčkon tvaroh, kaše a limonáda. Bubáček si tedy musel na šmejkalce zvykat sám a sám. Bylo mu tam chudákovi velmi smutno, ale dobrosrdečné tetky a strýcové z okolních vesnic sotvaže se dozvěděli, že bubáček už sám musí na šmejkalce strašit, schválně tam tudy chodili a vždycky dělali, jako by se byli hodně polekali, to aby mu udělali radost. Tetka Frantačka šla tamtudy jednou pozdě večer ze třembláta a když bubáček na ní z nenadání zamumlal bu bu bu bu, schválně uskočila z pěšiny až na palouk a ustrašeně vykřikla futajksl, tajfujksl, to jsem se lekla, až se mi všecky nohy třesou, to musí vejt. Tady nějaký nový strašidlo,

škverák známý po celém okolí a ten vykřikl: Jdej, lidi, strašidlo! Tak doopravdy, že se Bubáček sám polekal a dal se před pantátou na útěk. No to se ví, že za to dostal od tatínka a před kluky se nesměl dlouho ani ukázat. Tam také jednou dostal chuť na šťavnaté švestky, kterých bylo plno na blízké Karhanově aleji. Došel si tam na ně, ale Karhan tam té noci zrovna hlídal a Bubáčka chytil. Přetáhl jej za to párkrát řádně řemenem a když Bubáček potom upaloval šobrovou strží na šmejkalku, křičel za ním rozlobeně: Ať už tě tu kluku milionská víckrát neuvidím. Tam si hleď svýho strašení, ať z tebe jednou něco je a táta ať na tebe nevyhazuje zbytečné peníze. A jestli tě tu ještě jednou chytím na švestkách, tak tě bez milosti zavřu do prasečího chlípku. To se však už nestalo a Bubáček si počal poznenáhlu víc a víc hledět strašení, až z něho tatík opravdu začínal mít radost. Za 3 léta se naučil už tak dobře strašit, že mu tatík směle mohl dát jako mistr za vyučenou a po starém zvyku ho poslat na zkušenou do světa. A tak šel Bubáček na vandr, aby poznal, jak se v jiných zemích straší, a také proto, aby se naučil lepším způsobům.

Na vysokém břehu posvátné řeky Usumacinty se nacházejí ruiny slavného města dávných Majů, které se jmenovalo Jaščilán. Pod klenbou deštného pralesa tam stojí opuštěné kamenné domy s vysokou hřebenovou střechou a s překrásnou sochařskou výzdobou. V tomto městě žila za dávných dob princezna Kusán. Dcera vládce tohoto slavného města dali jí jméno Kusán, což v majském jazyce znamená vlaštovka, protože její tmavé vlasy připomínaly černou barvu vlaštovčích křídel. Princezna byla šťastná, možná až příliš šťastná a rozmarná, protože ji její otec, mocný vládce, zahrnoval otcovskou láskou a zároveň i přepichem. A protože ji měl ze všech svých dcer nejraději, přinášel jí z válečných výprav ty nejkrásnější šperky. Když Kusán dosáhla věku dospělosti, její otec, vládce Jaščilánu, jí oznámil, že v jeho vladařském zájmu je, aby se provdala za prince zvaného Ekčapat, to znamená Černá stonožka, syna vládce slavného majského města Palienke. Jednoho dne, když se vládce Jaščilánu vrátil se svými bojovníky z nepřátelského území z úspěšné válečné výpravy, poslal své milované dcerušce po poslovi část své bohaté kořisti a sám se s dalšími válečníky odebral s obětinami do chrámu

Tam uctil 9 božstev podsvětí. Když princezna Kusán spatřila nádherné šperky, které jí otec poslal, byla bohatými dary tak okouzlena, že se hned za otcem vypravila, aby ho přivítala a za všechno mu poděkovala. Otce zastihla v hlavním sále vladařského paláce. Seděl na bohatě zdobeném trůnu, jehož opěradlo tvořila ohromná maska. Tu si všimla mladého, urostlého válečníka, který představoval mocnému vládci řadu válečných zajaců se svázanýma rukama. Princezna Kusán nemohla odtrhnout oči od pohledného válečníka, který jí na první pohled učaroval svým zjevem. Zjistila, že se jmenuje Chalpol, červená hlava. Když mladý válečník přecházel kolem princezny Kusán, oba se na sebe podívali a v tu chvíli se jejich oči vzájemným zalíbením rozhořely jako plameny. Déle se tam už nezdržela a zmatená odešla ze sálu.

Od té chvíle princezna Kusan neměla klidu. Srdce jí bylo rychleji, oční panenky se jí třpitily mnohem jasněji a jméno Chalpol se jí vybavovalo každou chvíli doprovázené hučením vody blízké řeky Usumasinty. Když se oba náhodou setkali na dvoře vládcova paláce, Chalpol se na princeznu díval dlouhým, horoucím pohledem a Kusan jen vzdychala. Později přišel čas, kdy se oba scházeli tajně pod korunou košaté sejby posvátného stromu, který Majové považují za božského ochránce. V jejím stínu si vyprávěli o svých snech a sdíleli radost svých pocitů. Brzy se rozvinula i hra milostných slov, která jim tryskala ze srdcí a nakonec si jeden druhému přísahali, že se od sebe nikdy neodloučí. Svědkem jejich přísahy jim byla posvátná sejba, nejvyšší strom v celém okolí, ze které je nejblíže k bohům. Svou lásku však udržovali v největší tajnosti a scházeli se za nocí v lese pod nebem plným hvězd. Své životy a své vzájemné city propojili nezničitelným poutem lásky. Nikdy v životě nebyli oba šťastnější. Avšak přišel den, velmi krutý den, když se vládce Jaščilánu dozvěděl od svých strážců, že se jeho dcera proti jeho vůli zamilovala a byla spatřena v náruči mladého válečníka Chalpola. Mocný vládce nemohl dopustit, aby se lidé slavného města dozvěděli o jiné lásce jeho dcery Kusan než k urozenému princi, kterému byla zaslíbena. Proto neotálil a přikázal, aby milenec jeho dcery byl obětován bohům. Když se zpráva o takovém barbarském trestu donesla k princezně Kusan, rozběhla se s pláčem za otcem a na kolenou ho prosila, aby jejímu milému dal milost a daroval mu život. Ale všechny její prosby a nářky byly marné. Čas byl nezadržitelný a nadešel den, který měl být posledním v životě mladého válečníka Chalpola. Svlékli mu šaty, jeho nahé tělo pomalovali modrou barvou a na hlavu mu nasadili pokrývku s rohy. A tak před vytřeštěnými zraky princezny Kusan přivedli Chalpola na nádvoří chrámu velkého božstva. Netrvalo dlouho a obřad vyhánění zlých duchů začal. Kněží položili tělo provinilce na obětní oltář a v kadidelnicích pálili vonou kopálovou pryskyřici. Obřadu přihlížel celý panovníkův dvůr a s nimi i zamilovaná princezna Kusan. Při pohledu na svého milého, jeho tělo bylo tak potupně vystaveno všem na odiv, měla oči plné slz, avšak ještě naposledy sebrala všechny síly a s bolestí prosila svého otce, aby byl k mladému válečníkovi milosrdný a nenechal ho obětovat. Slíbila, že nebude odporovat, vezme si za manžela urozeného prince Spalenke a že mladého válečníka, který jí vzal srdce, už nikdy víc neuvidí. Její otec, mocný vládce Jaščilánu, o tom dlouze přemýšlel a radil se s kněžími. Řekl dceři, aby zatím odešla do svého pokoje a bez jeho svolení odtud nevycházela. Krásná princezna v samotě svého pokoje plakala a prosila bohy, aby dali jejímu milému svobodu. V duši však cítila, že její prosby ztroskotávají. Jaký osud ho čeká? Když se v tichu podávala bolestnému soužení, jeden služebník jí přinesl vzkaz od vládce, jejího otce, aby se k němu bez odkladu dostavila. Princezně Kusan přejel mráz po zádech a celou jí ovládl tísnivý pocit strachu. Došla na nádvoří a její oči zarudlé pláčem hledali dychtivě milovaného Chalpola. Ten tam však nebyl. Napadlo ji, že už byl obětován bohům.
Proto se neudržela, otočila se k mocnému vládci a vykřikla: Otče, kde je Čalpul? Velký vládce se s uspokojením usmál, ale odpověď od něho nedostala. Dala se do usedavého pláče. Ani si nevšimla, že k ní přistoupil kouzelník, uznávaný šaman, a mezi prsty svíral velkého brouka s třpitivými krovkami. Tady ho máte, řekl kouzelník. Princezna Kusán se podívala na brouka, ale její mysl byla tak otupělá, že si v té chvíli neuvědomovala obsah kouzelníkových slov. Šaman, kterého bohové obdařili kouzelnými schopnostmi, pokračoval. Tady máte, princezno Kusán, svého milovaného Čalpola. Váš otec, vládce a můj pán mu na vaše úpěnlivé prosby daroval život. Ale aby potrestal jeho troufalý čin, přikázal mi, aby ho proměnil v brouka. A zde ho tedy máte živého. Se slzami v očích si dodala odvahy. Vzala brouka do rukou a odešla zpátky do svého pokoje. Tam ho s hlubokým dojetím přiložila k tváři a zašeptala mu: Přísahala jsem ti, že tě nikdy neopustím. A svou přísahu také dokážu splnit. Když se podívala na krásného brouka, kterého svírala mezi jemnými prsty, zdálo se jí, že se jeho malá očka rozsvítila radostí. Druhého dne si princezna Kusán nechala zavolat klenotníka, který zhotovoval šperky pro panovníkův dvůr, a přikázala mu, aby jí z nejvzácnějších drahých kamenů vytvořil náhrdelník, který by nosil zavěšený na hrudi a v němž by měl u ní brouk místo jako nejdražší šperk. Klenotník se dal do práce a za několik dnů přinesl nádherně vypracovaný a bohatě zdobený náhrdelník ze vzácného zeleného jadeitu a modrého tyrkysu. Princezna poděkovala a když klenotník odešel, pověsila si náhrdelník na hruď a něžně do něho zasadila svého milého brouka. Řekla mu sladkým hlasem: Brouku, jsi mým mužem. Teď se jako můj muž můžeš za dne dívat na mé trápení a za noci tě mohu cítit ve svém klíně. Bohové jsou k naší lásce schovývaví, teď se můžeš přitisknout k mému tělu a já budu cítit tvou přítomnost. Poznáš, jak rychle mi proudí krev v žilách a jak rychle mi tepe srdce. Uslyšíš můj hlas, jak pevně a odhodlaně opakuje přísahu a slib, že se od tebe nikdy neodloučím a nikdy na tebe nezapomenu. Princezna Kusán byla teď poslušnou dcerou svého otce. Lidé si však všimli, že si neustále něco šeptá. Brouku, miluji tě. Miluji tě opravdovou a hlubokou láskou. Máš štěstí, že můžeš žít na mých prsou. Vidíš, jak se tvoje milenka trápí a bude se trápit navždy. A tak v Jaščilánu, starém městě Majů, nadále spolu žili a milovali se bojovník Čalpol v podobě brouka a princezna Kusán.

0: Hrdlička zasahuje. Zatímco pan Majer odváděl asistenta Grosse do svého pokoje, aby si mohli v klidu popovídat o nové koncepci vysílání pohádek pro děti, pan král sáhl po scénáři, který Gross nechal ležet na stole a namátkou v něm zalistoval. Přečtěte nám něco, veličenstvo, požádal ho pan Viggo. Třeba nás to trochu uklidní. Tak pojď s námi, dobrém. Můžeš se stát muzikantem jako my, četl král. A ten pes si řekl, proč ne? Uvidíme. Možná, že mě s nimi čeká štěstí. Pan král zdvihl oči od scénáře a tázavě se zadíval na své publikum. Pokračuj, zaprosila Arabella. To je lepší pohádka než o Rumburakovi. Pan král by jí byl býval rád vyhověl, ale bohužel se k tomu už nedostal. Právě si slinil prst, aby otočil další stránku, když do haly vlétly dvě veliké zelené mouchy a proměnily se v Rumburaka a Ježibabu. Je! Paní Majerová, která právě sladila čaroději Vigovi čaj, leknutím málem upustila cukřenku. Rumburak nestratil ani vteřinu. Otočil kouzelným prstenem a pan král, čaroděj Vigo, paní Majerová i jezevčík Pajda rázem skameněli. Vypadali jako přes příliš realistické sousoší. Co si to dovolujete ke králi? Obořila se na Rumburaka princezna Arabella. Okamžitě všem vraťte život. Čaroděj se už klíbl. Teď jsem králem já, řekl a výsměšně cvrnkl z kamenělého panovníka do nosu. A vy se stanete ozdobou mého šatu. Prozatím. Otočil kouzelným prstenem a proměnil princeznu Arabellu v bílou růži.
1: To se vám povedlo, jste pašák,
0: zaskřehotala Ježibaba s obdivem. Rumburak se samolibě usmál, zvedl růži a zastrčil si ji do klopy. Rozhlédněte se po bytě, přikázal čarodějnici. Někde by tu mohl být ještě jeden kouzelný prsten. Pan Majer s asistentem Grossem se už domluvili. Vysílání televizních pohádek se mělo obnovit hned zítra a to panu Majerovi zvedlo náladu. Už je to za námi, Františku, říkal Grossovi, když spolu vstupovali do haly. Ale byli jste na mě safraportsky zlí. Asistent Gross se přátelsky zasmál. Přiznej se, řekl, že jsem ti ležel v žaludku. Co kdybyste panu Majerovi ležel v žaludku dál? Oslovil ho znenadání Rumburak. Bude to pro něj docela slušný trest za to, co mi zavařil s tím zvonečkem. Vyděšený pan Majer ani jeho přítel nestačili vůbec zaprotestovat. Čaroděj otočil kouzelným prstenem, asistent Gross zmizel a pan Majer měl najednou žaludek jako dospělý hroch. Tak, že mu nepraskly kalhoty. Co jste to s námi udělal? Vykřikl zoufale. V nouzi se obrátil ke svojí skamenělé manželce a teprve teď si uvědomil, že ani s ní a jejími společníky není všechno v pořádku. A co s nima? Věruško, vy chlape, já vás budu žalovat. Ze zbytnělého žaludku pana Majera se ozval asistent Gross.
2: Puste mě ven! Tak bude to!
0: Znělo to dutě a dunivě. Rumburak se dal do smíchu.
1: Hezky se tu bavte,
0: pravil a přehodil si přes ramena cestovní plášť. Pak ještě spokojeně přelétl očima své dílo a zapnul ozdobný knoflík.
1: Pane Rumburak! Hrgot, on mi uletěl!
0: Ježibaba, která právě vešla do haly, nevypadala právě nadšeně. Pan Majer popadl čajovou konvici a bez rozmýšlení ji po ní mrsknul.
1: Vy, babo jedna proradná, už ať jste pryč, nebo...
0: Bohužel se netrefil. Čarodějnice se proměnila v havrana, se zlostným krákáním vylétla oknem do zahrady a čajová konvice z parádního servisu Majerových se rozprskla o těleso ústředního topení. Věž, ve které byla umístěna hladomorna, měla kruhový tvar. Po celém jejím obvodu se nacházela řada temných, zamřížovaných kobek a veliký popravčí špalek uprostřed tomu už bez tak nepříliš luxusnímu prostředí dával ještě pochmurnější ráz.
1: Tahle cela je určena pro osobu zvlášť urozeného původu,
0: obrátil se Rumburak k Petrovi a vhodil do jedné z kobek bílou růži.
1: Pozor, mladý muži, aby vám tohle překvapení neublížilo.
0: Pak otočil kouzelným prstenem a vrátil Arabele její lidskou podobu.
1: Arabelo! Petře!
0: Petr s Arabelou se k sobě rozběhli. Rumburak se ďábelsky zasmál a než si mohli padnout do náruče, zabouchl mezi nimi mříž.
1: Ty mizero!
0: Petr se bleskově otočil a vrazil Rumburakovi takovou, že se překvapený čaroděj zakutálel až kamsi pod kamenné schodiště. Ihned se ale otřepal a sáhl po kouzelném prstenu.
1: To ti přijde draho. Zamříže s nimi.
0: Mekota s Pekotou spěchali vyplnit pánův rozkaz. Nastrkali bezmocné vězně do cel a pečlivě za nimi zamkli.
3: Hotovo, pane.
0: Rumburak si oprášil černý kabátec.
1: Zítra, přesně v 10:30, budeš popraven, oznámil stroze Petrovi. A vy, princezno, obrátil se k Arabele, vy se na to budete dívat. A pak vás tu nechám tak dlouho, dokud mě na kolenou neodprosíte za to, že jste mi utekla.
0: Už jste někdy viděl princeznu, aby prosila na kolenou čaroděje druhé kategorie? Odsekla hrdě Arabela, i když neměla daleko k pláči.
1: Rumburak zrudl hněvem. Mýlíte se, princezno, řekl chvástavě. Jsem nejmocnější z mocných obou pohádkových říší. Žádní Vigové nebo Fantomasové mi nesahají pokotníky. Jestli vám to nestačí, zůstanete tady na věky.

0: Pan Majer s asistentem Grossem snídali. A nejen to. Prakticky všechno teď byli nuceni dělat spolu. Existovali takhle teprve druhý den, ale oběma jim už bylo jasné, že to bude o nervy. Chceš meruňkovej džem nebo ementál? Zeptal se pan Majer svého nedobrovolného nájemníka, když usedli ke kuchyňskému stolu.
1: Džem!
0: Zahučelo mu to v útrobách. Pan Majer namazal rohlík máslem a džemem, polkl sousto a zapil je jasmínovým čajem.
1: Au, prosím tě, nepij to tak vařící, nebo mě opaříš.
0: A tak to bylo pořád. Po snídani se vydali do televize, kde měl mít asistent Gross v 10 poradu. Dohodli se, že pan Majer podepíše novou smlouvu jen pod podmínkou, že nejdřív operace a potom pohádky. Alespoň Gross na tom neochvějně trval. Sotva pan Majer s přítelem Grossem vytáhli paty, vlétl oknem do kuchyně černý havran a změnil se v ježibabu.
2: Fuj, tajfl, ty havrani maj ale jídelníček,
0: nadávala čarodějnice a hladově se vrhla na zbytky jídla na stole. Právě dojídala rohlíky a ementál a chystala se provést důkladnou inspekci v ledničce, když před vilkou Majerových zastavila dodávka městské galerie. Z dodávky vystoupili dva uniformovaní zřízenci, vešli do zahrady a zazvonili u dveří.
3: Dobrý den, bydlí tady Majerovi? Jdeme si pro tu sochu.
0: Ježibaba na ně vykulila oči.
2: Jakou sochu? O žádný soše nevím.
3: Na výstavu, bábinko, na výstavu. Doktorka Knoblochová nám řekla, že to máte domluvený.
0: A hrnuli se dovnitř. Hned v hale jim padlo do oka sousoší, které z pana krále, čaroděje Viga, paní Majerové a jezevčíka Pajdy udělal rumburak. Zřízenci stuhli.
2: No nazdar,
0: povzdechl si zřízenec rohlíček a posunul si čepici se štítkem do týla.
2: To, aby jsme si na to vzali stěhovací vůz.
0: Přípravy na Petrovu popravu byly v plném proudu. Zbývalo jenom dořešit několik drobných technických problémů. Například ten, kdo bude dělat kata.
4: Já jsem tak malej, že ani neuzvednu sekeru,
0: vymlouval se trpaslík Mekota, když mu rumburak chtěl svěřit tu odpovědnou funkci.
5: A já zas, jak udělám takhle,
0: naznačil Pekota úder sekerou obouruč,
5: tak mi spadne hlava s ramenou.
0: Blekota nepřicházel v úvahu a tak rumburakovi nezbývalo, než si kata vyčarovat, což pomocí kouzelného prstenu nebyl zas tak velký problém. Udělal si ho z rozbité sklenice od jahodové marmelády a byl to chlap jako hora, mohutný, svalnatý, do půl těla nahý a s rudou katovskou kápí na hlavě.
2: Popravčí špalek dáš co nejblíž k cele princezny Arabely,
0: přikazoval čaroděj katovi, když spolu probírali podrobnosti popravy.
2: Přeji si, aby tu podívanou měla pěkně z první ruky.
0: Na gotické okno za katovými zády přiletěla bílá hrdlička a začala se procházet po parapetu. Jakmile ji rumburak uviděl, strhl se stěny kuši.
2: Uhni,
0: zasyčel na kata.
2: Já ti dám, potvoro, pořád tu budeš špehovat.
0: Nebýt toho, že kat byl nejen veliký a silný, ale také poněkud těžkopádný, rumburakův dobře mířený šíp by prolétl nic netušící hrdličce hrudí. Kat ale, ve snaze vyhovět pánovu rozkazu, zakopl o židli, vyplašil hrdličku a ostrý šíp z rumburakovy kuše neškodně skončil na cimbuří. Zatímco zklamaný čaroděj zuřil a spílal nešikovnému katovi, bílá hrdlička obletěla věž a usedla na mříž větracího okénka hladomorny, které vedlo do kopky princezny Arabely.
6: Tak rumburak přece jen mluvil pravdu. Tvůj Petr bude popraven,
0: vrkala smutně.
6: Škoda, Arabelo, že mi nerozumíš.
0: Arabela udiveně vzhlédla.
6: Rozumím ti velmi dobře, ujistila hrdličku. Kdo jsi, že mě znáš?
0: Bílá hrdlička se hbitě protáhla mříží a usedla překvapené princezně na ruku.
6: Jsem tvoje maminka,
0: pravila hrdličím hlasem.
6: Rumburak mě zaklel a podstrčil na moje místo mou nevlastní sestru Ježibabu.
0: Tak přece, vykřikla Arabela,
6: Však jsme si všichni říkali, že si najednou nejseš nějak podobná. Pomůžeš nám?
4: Ráda bych, ale nevím jak.
0: Plán na to, jak zachránit Petra a dostat se z Rumburakovy moci, už měla princezna dávno v hlavě. Scházel jí jenom spojenec, který by byl ochoten doručit Fantomasovi její vzkaz. A toho teď právě získala.
6: Petře, prosím tě, nemáš u sebe papír a tušku?
0: Zavolala na Petra uvězněného v sousední cele. Petr se chvíli prohledával. Nakonec nalezl alespoň náplň do propisovačky a prošlý blok lístků do menzy. Prostrčil ruku mříží a podal je Arabele.

0: Teď dávejte dobrý pozor, fantomasi, pravil doktor Frankenstein a hvízdl na šedivého, zdánlivě úplně normálního vlka, který pobíhal sem a tam po fantomasově luxusně zařízené pracovně, ukryté hluboko v kráteru vyhaslého vulkánu. Ke mně, Agrippe! Vlk poslušně přiběhl a posadil se svému pánovi k nohám. Doktor Frankenstein ho pohladil po hřbetě a odklopil dvířka nenápadně ukrytá ve vlkově šedivé srsti. Pod nimi bylo vidět změť drátů, polovodičů a integrovaných obvodů.
1: Gratuluji, doktore, řekl uznale Fantomas. To zvíře je zajisté umělé.
0: Doktor Frankenstein se polichoceně usmál.
1: Umělý člověk se mi moc nepovedl, připustil. Ale tohle bude šlágr. Dejte sem ruku. Jak vidíte, funguje zároveň jako elektrická kamínka. A teď se ho na něco zeptejte. Kdy se narodil Hans Christian Andersen?
2: 2. dubna 1805,
0: odpověděl bez rozmýšlení vlk.
1: Je to i naučný slovník, triumfoval doktor Frankenstein. A dá se použít i jako projektor pro 8 a 16 milimetrové filmy. Je to prostě mnohaúčelový vlk.
0: Fantomas poklepal doktorovi na rameno.
1: Vy jste šílený, Frankensteine, řekl. Šílený, ale geniální. Taky si to myslím, přisvědčil skromně jeho přítel. Pomocí svých technických vynálezů ovládnu jednou celý svět. Stanu se nejmocnějším.
0: Fantomas výstražně zakašlal.
1: Skoro nejmocnějším, opravil se doktor. Hned po vás, samozřejmě. Už jsem se chtěl urazit, mračil se Fantomas. Nejmocnější jsem a budu já. A běda tomu, kdo to neuznává.
0: Za jeho zády zahučel automatický výtah. Fantomas se otočil. V doposud kompaktní skalní stěně se objevilo světlo výtahové kabiny a ocelové dveře se rozestoupily. Kabina byla prázdná, až na malou bílou hrdličku, která přešlapovala na podlaze se svitkem prošlých lístků do menzy v zobáčku. Fantomas s Frankensteinem si ji v první chvíli vůbec nevšimli.
1: Milí Fantomasi,
0: přečetl doktor Frankenstein vzkaz načmáraný na lístcích.
1: Čaroděj 2. kategorie Rumburak prohlašuje, že je mnohem mocnější než vy. Uloupil nám kouzelný prsten a drží nás vladomorně bývalého Chechotova hradu. Prosíme vás o pomoc, princezna Arabella.
3: Arabella, zamyslel se Fantomas. Kdo to je?
2: Arabella, dcera krále Artura I,
0: automaticky odpověděl umělý vlk.
2: Chytrá a velmi půvabná.
4: To sousoší pochází z mistrova vrcholného období, poučovala doktorka Knoblochová mladého novináře, který si přišel do městské galerie prohlédnout exponáty přichystané na Pimperovu výstavu. Nazývám je muž slinící si prst a jeho přátelé. Všimněte si zejména záhadného gesta levé ruky, o které vedu spor s docentem Jeřábkem. Tvrdím, že představuje jí soucno v jeho intimní podobě.
0: Doktorka Knoblochová byla daleko od pravdy. Pan král, jak víme, se ve chvíli, kdy jej nechal Rumburak skamenět, právě chystal obrátit stránku a slinil si za tím účelem ukazováček. Scénář, který původně držel v levé ruce, ovšem chyběl. Pan Majer s Grossem si jej vzali s sebou do televize
5: a to učenou kunzhistoričku poněkud zmátlo. Mladý novinář se udiveně zahleděl na bambule na bačkorách paní Majerové. Můžete mi vysvětlit, zeptal se úctivě, proč tolik pimperových soch má na nohou trepky?
4: V tom právě je hluboká symbolika, poučila ho zasvěceně doktorka Knoblochová. Patetizování atributů rodinného krbu hrálo v Pimperově díle primární roli. Mistr byl totiž sirotek.
5: V televizi je nepřivítali právě nadšeně.
6: Myslel jsem, že už jste se umoudřil a vy mi sníte asistenta,
5: pravil smutně režisér Novák a opatrně osahal panu Majerovi jeho obrovité břicho.
6: A to prosím, zrovna když jsme vás už ohlásili v programu. Já ho přece nesnědl, bránil se pan Majer. A klidně můžu vystupovat, snímáte mě stejně jenom od pasu nahoru.
5: Z jeho žaludku se ozval Grosův rozčílený hlas.
7: Já chci ven, musíš na operaci, Karle. Slíbil jsi mi to!
6: Žádná operace nebude. Umění je přednější. Rezolutně rozhodl režisér Novák a zaťukal na nedobrovolný příbytek svého asistenta. Gros, slyšíte mě? Musíte to chvíli vydržet.
7: Ani mě nenapadne.
5: Gros se začal vlnit a kopat tak silně, že pan Majer poskakoval bolestí.
7: Jestli nepůjdeš na operaci, Karle,
5: vyhrožoval,
7: tak vám to vysílání takhle znemožním.
6: Nechte toho, Gros, okřikl ho režisér. To byste se nestyděl pokazit dětem pohádku.
1: Rumburaku, ty vzpurný vetřelče, otevři, zvolal Fantomas a udeřil pěstí na hradní bránu.
5: Brána se ani nepohnula. Fantomas se to však nevyvedlo z míry. Postoupil o pár kroků zpět a namířil ukazováček na předprseň hradu.
6: Prásk, prásk, prásk,
5: ozvala se série výstřelů. Ocelové šipky, vyletující jedna za druhou z Fantomasova prstu, se zasekávaly v pravidelných intervalech do kamenných kvádrů a v okamžiku vytvořily na hradní zdi celkem pohodlný žebřík. Fantomas se zlověstně zasmál a rozběhl se po nich nahoru.
1: Kleknout!
5: Svalnatý kat v rudé kápi srazil Petra na kolena a pro jistotu ještě jednou obtáhl brouskem ostří své katovské sekery. Petr beze slova položil hlavu na popravčí špalek a princezna Arabela si zakryla oči dlaní. Kat zdvihl sekeru.
1: Ani hnout, rumburaku! A ty taky, kate!
5: Tón Fantomasova hlasu způsobil, že kat stuhl jako skamenělý. Ani rumburak neměl žádnou šanci. Pokusil se sice sáhnout po kouzelném prstenu, ale dvě dobře mířené ocelové šipky mu přibyly rukávy kabáce k opěradlu křesla.
6: Zatraceně! Fantomasi, co to má znamenat?
5: Obořil se na vetřelce rumburak, který se marně snažil vyprostit. Fantomas se dutě zasmál.
1: Taková malá lekce, pane,
5: řekl a stáhl čaroději z prstu kouzelný prsten. Děkujeme vám, pane Fantomasi, ozvala se princezna Arabela. Přišel jste v poslední chvíli.
1: Jak je mým zvykem, pravil Fantomas. Podle vašeho vznešeného půvabu soudím, že jste princezna Arabela a tenhle prsten je váš. Dovolíte?
5: Navlékl Arabele kouzelný prsten a dvorně jí políbil ruku.
1: Mám slabost pro krásné ženy. A vy jste ještě krásnější, než jak mi vás vylíčil mechanický vlk doktora Frankensteina.
5: Petr k němu přistoupil a poklepal mu na rameno.
1: Tak moment, pane, řekl. Zachránil jste mi život. Ale to ještě neznamená, že budete koketovat s Arabelou.
5: Fantomas na něj udiveně pohlédl a pak se dal do smíchu.
1: Líbíte se mi, mladý muži,
5: pravil.
1: Vyřiďte vašemu panu otci, že mu Fantomas gratuluje k takovému synovi.

0: televizním studiu už bylo všechno připraveno k vysílání nové série pohádek pro děti, jenom pan Majer pořád ještě vedl dialog se svým žaludkem. Dávám ti čestný slovo, že na tu operaci půjdeme.
1: Ale kdy?
0: Zítra, hned po zahájení výstavy mistra Pimpery. Režisér Novák už z nich začínal být nervózní. Tak co? Vmísil se do debaty. Už jste se domluvili? Všechno je v naprostém pořádku, ujistil ho pan Majer. Až na to, že nemám text. Ten scénář nějak skameněl a najednou nejdou obracet stránky. Režisér se chytil za hlavu. Člověče, zaúpěl, kdy vy mi už konečně přestanete dělat potíže? Nakonec to ale tentokrát klaplo opravdu na jedničku. Přinesli nový scénář a pan Majer začal vyprávět. Šlo mu to báječně a písničku o brémských muzikantech dokonce zaspívali s asistentem Grossem dvojhlasně. Děti v celé zemi se radovali a dospělí začali o panu Majerovi prohlašovat, že je břichomluvec a génius. Také na bývalém Chechotově hradě bylo veselo. Kata vyhnali, Rumburaka zavřeli do vězení a bílou hrdličku Arabela zase proměnila ve svoji matku královnu.
2: Veličenstvo, je mi ctí, řekl Fantomas.
0: Královna se usmála. Můj královský manžel vám jistě bude chtít osobně poděkovat. Mimochodem, nevíte, jestli by pan doktor Frankenstein neprodal svého mechanického vlka? Chtěla bych ho koupit pro červenou karkulku. Ta pohádka se musí dát do pořádku. To je skvělý nápad, maminko, souhlasila nadšeně princezna Arabela. A pak dáme do pořádku celý náš pohádkový svět. Před hradní branou nastalo veliké loučení. Fantomas vypadal téměř dojatě.
2: A kdy se uvidíme my, princezno? Zeptal se Arabeli.
0: Když o to tolik stojíte, usmál se Petr, můžete nám přijít na svatbu za svědka. Fantomas vážně přikývl.
2: Platí, pravil. Naschledanou.
0: Čekala je dlouhá cesta, tak už raději vyrazili. Odkud si až ze samého vrcholu hradní věže se ozvalo posupné havraní krákání. Fantomas vzhlédl. Velký černý havran zakroužil nad hradem a než na něj stačil Fantomas pořádně namířit, zmizel v nedalekém lese.

0: Zvonečkem to začalo, zvonečkem to končí. Z matkou a nepříjemností si už Petr s Arabelou užili dost a dost a byl nejvyšší čas dát zase všechno pěkně do pořádku. Ty teď naprav, co jsi způsobil. Obrátila se královna k Petrovi a podala mu kouzelný prsten. Petr velice rád poslechl. Když proměnil královský mrakodrap opět ve starý dobrý palác, shromážděný dav propukl v jásot. Teď ještě sídliště, továrny a odpadky, připomněla mu princezna Arabela. Petr přikývl, otočil kouzelným prstenem a rázem bylo v říši pohádek zase všechno jako dřív. Koupili Karkulce Frankensteinova mechanického vlka, vzkázali vodníkovi, že už se může vrátit a pak už byl nejvyšší čas vydat se opět na cestu. Trochu se k sobě přitiskněte, nabádala je královna, když jim starý komorník Cyril přehazoval přes ramena cestovní plášť. Petrovi s Arabelou to nemusela říkat dvakrát. Nikdo z nich si bohužel nevšiml, že pod šosy cestovního pláště se nenápadně vplížil i černý havran, který se skrýval za komodou. Vernisáž Pimperovy výstavy byla významnou společenskou událostí a výstavní síň městské galerie byla nabitá k prasknutí. Přišel se podívat kde kdo. Profesor Hromádka, doktor Neumann, učitel Adam, ředitel Dudka, docent Hrach a samozřejmě, že nemohl chybět ani Pimperův kamarád ze studentských let, pan Majer. Bohužel s asistentem Grossem v žaludku. A nakonec se chci ještě zmínit o největším díle Alexandra Pimpery, končila svoji úvodní řeč doktorka Knoblochová. Jejím sousoší, nazývané Muž slinící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je utržený knoflík či prodřený rukáv. Z tohoto místa mohu odpovědně prohlásit, že takový detail nemá v dějinách umění obdoby.
1: To jsou přece nesmysly,
0: komentoval ze žaludku pana Majera její vystoupení asistent Gross.
1: Karle, buď chlap a řekni jim, že to nejsou sochy.
0: Režisér Novák, který stál hned vedle, ho napomenul.
2: Pst, Gross, teď se to nehodí.
0: Údajná břichomluvecká produkce pana Majera začala budit pozornost. Lidé se po nich otáčeli.
3: Co říká ten těhotný pán?
0: Naklonila se elegantně oblečená stařenka ke svému zhruba 70letému synovi.
3: Neměla bych ho pustit sednout.
0: Doktorka Knoblochová nervózně zalistovala v papírech. A co tedy můžeme říci závěrem k tomuto sousoší? Položila si řečnickou otázku.
3: Můžeme konstatovat, že představuje vrchol Pimperovy tvorby, neboť vypadá v skutku jako živé.
0: A v tu chvíli Arabela, která společně se svojí maminkou, Petrem a dětmi právě vešla do výstavní síně, otočila kouzelným prstenem. Sochy k úžasu učené doktorky i publika najednou obživly a seskákaly se svých podstavců.
3: Karle!
0: Vykřikla paní Majerová a vrhla se manželovi kolem krku.
3: Arabelo, děti!
0: Veličenstvo, uklonil se čaroděj Vigo královně. Pan král jí dvorně políbil ruku a řekl, jsem rád, že vás opět vidím, choti. Doufám, že jste tentokrát ta pravá. Také obživlý pajda se nechal slyšet. Radostně vrtěl ohonem a štěkal na celé kolo a šokovaní účastníci vernisáže se nestačili divit. Pan Majer ukázal na svoje mohutné břicho.
4: Arabelo, zaprosil, zbav mě toho chlapa. Je to sice můj přítel, ale jeho humor je naprosto nestravitelný.
0: Arabela mu ráda vyhověla. Vysvobozený Gross udělal několik kondičních dřepů.
2: Od dneška měním povolání, zavtipkoval. Jsem největší žijící expert přes umělcovo nitro.
0: Kruhem okolo stojících diváků se k ním prodrala vyjevená doktorka Knoblochová a zatahala spokojeně se tvářícího čaroděje Viga za rukáv.
3: Prosím vás, rychle zpátky na podstavce, žadonila. Přece mi nezničíte celou koncepci.
0: Klidně, pravil nevzrušeně čaroděj.

0: Setkali se na stromě před vilkou Majerových. Byla už skoro tma a Ježibabě, která poletovala celý den po městě v podobě černého havrana, pořádně vytrávilo. Chystala se usednout na větev rozložité jabloně před oknem do kuchyně a opatrně obhlédnout situaci. Na větvi už ale jeden havran seděl.
1: Jste mi nějaký povědomý?
0: Zakrákorala Ježibaba havraní řečí.
1: Nejste vy náhodou pan Rumburak?
0: Čaroděj, neboť to byl skutečně on, na sebe vzal svou lidskou podobu. Jak vidíte, jsem, řekl.
1: Vy jste mě pěkně vypek.
0: Také Ježibaba se proměnila sama v sebe a hned se do Rumburaka pustila.
1: Jak to, že je Arabela zpátky? A kde máte kouzelný prsten a cestovní plášť?
0: Co jí měl na to čaroděj říct? Všechno se proti mně spiklo, paní kolegyně, začal se litovat. Když mi ještě jednou pomůžete, tak vám...
1: To známe,
0: skočila mu čarodějnice do řeči.
1: Uletíte si a mě necháte v brindě.
0: Čestné slovo.
1: Vaše čestné slovo.
0: Nahoře ve vilce se otevřelo okno mansardy a do zahrady vykoukl Petr Majer. Je tu někdo? Rumburak s Ježibabou zmlkli. Honem se zase proměnili v černé havrany a odletěli spolu do noci. Když je svatba, tak to obyčejně bývá velká sláva. Ale také je s tím spousta starostí. Ta Petrova s Arabelou nebyla výjimkou. Všechno už bylo připraveno. Paní Majerová rozdala svatebčanům mirty, na ulici před vilkou čekali krásně opentlené taxíky a v kuchyni voněl svatební dort. Petr vzal Arabelu za ruku, něžně jí stáhl z prsteníčku kouzelný prsten a navlékl jí snubní prstýnek. Samozřejmě, že jí padl jako ulitý. To je nejkrásnější prstýnek, jaký jsem kdy měla, dojatě prohlásila princezna. Petr se na ní vesele ušklíbl. Bodeť by ne, řekl. Dal jsem za ní všechny svý úspory. Princeznin kouzelný prsten odložil na mahagonovou skříň u okna. Když chcete někoho obejmout, je vždycky lepší mít volné ruce. Petře, já jsem tak šťastná. Já taky, Arabelo. Tohle si nechte na potom, napomenul je laskavě pan Majer, který se objevil ve dveřích. Tak jdeme, jdeme! Všichni už na vás čekají. Ostatní svatebčané už opravdu čekali ve vozech. Pan Vigo s paní Hermanovou se uvolili, že zůstanou doma a vezmou si na starost přípravu svatební hostiny a tak šel starý čaroděj princeznu vyprovodit alespoň před dům. Pane Vigo, obrátila se k němu Arabela, když nasedala do taxíku ke svému otci. Zapomněla jsem vám vrátit kouzelný prsten, nezlobte se. Je v Petrově pokoji, na té mahagonové skřínce u okna. To nic, princezno, usmál se na ně čaroděj. Hlavně, že vím, kde je. To víte. Jistota je jistota. Dva černí havrani, kteří z úkrytu za komínem napjatě sledovali všechno, co se dělo před vilkou, se po sobě podívali. Máme štěstí, paní kolegyně, zakrákoral tiše Rumburak. Až všichni vypadnou, tak se do toho dáme. Do přeplněné svatební síně městské radnice vešla ceremoniářka a rozhlédla se po auditoriu. Budu prosit pány svědky ke stolu. Petr ukázal na doktora Neumana. Můj svědek je tady. Na mého bohužel ještě čekáme, špitla Arabela. Bude tu každou chvíli. Slíbil mi to. Úřednice pohlédla významně na hodinky, zdvihla obočí a usedla ke stolku se svatebními formuláři. Arabela se obrátila k Petrovi. Fantomas možná čeká na chodbě. Půjdu se po něm podívat, řekla. Promiň. Davem svatebčanů a ostatních přihlížejících se ke snoubencům prodírala velmi statná, stará dáma v hedvábném kloboučku. Držela si před očima lorňon a vypadala, jako že někoho nebo něco hledá. K velkému zklamání princezny Arabely Fantomas na chodbě před obřadní síní nebyl. Musíme bezpodmínečně začít, oznámila stroze Petrovi ceremoniářka. Pokud se druhý svědek nedostavil, požádejte laskavě vaši snoubenku, ať si vybere někoho jiného. Nebo snad raději chcete svatbu odložit? Arabela už byla zpátky. Petře, on tu není, vyhrkla nešťastně. Tak co? Jak se rozhodnete? Petr se ošil a pohlédl na Arabelu. Přece to teď neodložíme, když... začal.
2: Není třeba. Jsem zde. Statná stará dáma, která se mezitím prodrala až k ním, odložila lorňon, sundala si hedvábný klobouček a strhla si z tváře plastikovou masku. Byl to Fantomas. Ceremoniářka zaječila a ve svatební síni to zašumělo údivem.
0: Ahoj, pane Fantomas, pozdravil obra Honzík. Přišel jste opravdu v poslední vteřině, oddechla si Arabela.
2: Fantomas se uklonil. Jak je mým zvykem, princezno.

0: Proč tak pracně? Zeptal se s úsměvem čaroděj Vigo paní Hermanové, která usilovně hnětla těsto na svatební koláče. Skočím nahoru pro prsten.
1: Kde pak?
0: Odbyla ho Mařenčina maminka.
1: Na linecký těsto žádný finty neplatěj. Radši doneste ze sklepa okurky.
0: Pan Vigo pohlédl z okna. Na nedalekém stromě seděli dva černí havrani a to se starému čaroději ani trochu nelíbilo. Na okamžik zaváhal, ale pak pro ty okurky přece jenom šel. Sotva pan Vigo opustil kuchyni, havrani se zvedli a odlétli na balkón před Petrovou mansardou. Tam na sebe vzali svou lidskou podobu.
2: Dělejte,
0: pobízala Ježibaba Rumburaka.
2: Máte nejvyšší čas tu svatbu překazit.
0: Okno Petrova pokoje bylo zavřené a dveře na balkon také. To však pro pomstychtivého čaroděje nebyla zase tak veliká překážka. Vyrazil loktem sklo u balkónových dveří, odemkl a skokem byl u mahagonové skřínky. Prsten tam stále ještě byl. Rumburak si jej navlékl na prst a rozhlédl se po pokoji. Zaujali ho vysoké skříňové hodiny u dveří a plakát s fotografií alpské krajiny a stádem pasoucích se ovcí. Čaroděj se ďábelsky zachechtal a otočil kouzelným prstenem. Svatební obřad se chýlil ke konci a dojatá paní Majerová tiše poplakávala do kapesníku. Oddávající úředník se zeptal princezny Arabely, jestli si dobrovolně bere za manžela zde přítomného Petra Majera a právě v tom okamžiku se to stalo. Ženich se najednou proměnil ve skříňové hodiny a ubohá nevěsta v ovci. Její ano už zaznělo spíš jako zabečení. Přítomní úžasem stuhli. Všeobecné ohromení však trvalo jen kratičkou chvíli. Sotva si uvědomili, čeho se stali svědky, začali mluvit a vykřikovat jeden přes druhého. Ve svatební síni vypukla vřava.
3: Za těchto okolností je sňatek neplatný,
0: prohlásil oddávající úředník a otřel si spocené čelo kapesníkem. Proč? Fantomasova otázka zazněla, jako když práskne bičem. Halas ve svatební síni rázem utichl.
3: Pane svědku,
0: koktal zděšeně oddávající,
3: ovce a hodiny přece nemohou uzavřít sňatek. Odporovalo by to ustanovení občanského zákoníku.
0: I když se mají rádi, zahřímal Fantomas. Úředník se přikrčil.
3: Nejde to.
0: Potřásl hlavou a otočil se k odchodu.
3: Hodiny nejsou občan. Je mi líto.
0: Stůj, úředníku. Z Fantomasova ukazováčku vyšlehly dva výstřely a ocelové šipky přibyly podrážky bot oddávajícího k podlaze. Já myslím, že by to šlo. Oddávající úředník se rozklepal jako osikat.
3: Jak si přejete, pane?
0: Hlesl, pak se obrátil k ovci a hodinám a roztřeseným hlasem pronesl předepsanou formuli.
3: Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený.
0: Měli byste se jít podívat nahoru, upozornila paní Hermanová čaroděje Viga, když se vrátil ze sklepa s okurkami.
1: Zdálo se mi, jako když se tam něco rozbilo.
0: Cože? Starý čaroděj se upřímně vyděsil. Rychle přistoupil k oknu a vyhlédl do zahrady. Větev, na které ještě před malou chvilkou seděli ti podezřelí havrani, byla prázdná. Pan Vigo se rozhlédl po kuchyni. Pořádná šlupka do hlavy dokáže někdy taky dělat zázraky, pomyslel si. Popadl paličku na maso a rozběhl se do schodů.
2: To musí být povedená svatba.
0: Rumburak se chechtal, až se za břicho popadal.
2: Dám na to krk, že to snoubencům moc sluší.
0: Ježibaba otevřela šatník a začala jej prohledávat.
2: Teď ještě najít cestovní plášť a pryč.
0: Mírnila ustaraně čarodějovo nadšení.
2: Je tady pan Vigo? Mohl by nám být nebezpečný.
4: Ten starý paprika, to bych rád věděl jak,
0: ušklíbil se Rumburak.
4: Mám přece prsten.
1: Dveře mansardy za jeho zády se potichoučku pootevřely a na hlavu čaroděje druhé kategorie dopadla kuchyňská palička. Rumburak šel k zemi jako podťatý. Pan Vigo se hbitě zmocnil kouzelného prstenu.
4: Tak, a teď z vás udělám krysy na věky věkův, obrátil se k vyděšené čarodějnici.
3: Nebylo by lepší udělat z nich něco praktičtějšího?
1: Ozval se za jeho zády hlas paní Hermanové.
3: Já bych o něčem věděl.

jejich díky. Já to vymyslela a pan Vigo to zařídil. Pak se ujala slova královna. Když už jsme u těch darů, obrátila se k novomanželům, my pro vás také něco máme. Vyďte choti. Pan král sáhl do kapsy a podal Arabele kouzelný zvoneček. Zvonečkem to začalo, tak ať to zvonečkem také končí, řekl. Kdykoliv budeš něco potřebovat, zazvoň. Objeví se můj nový pomocník, ujistil princeznu čaroděj Vigo, a splní vám každé přání. Dovolíš? Pan Majer sáhl po zvonečku. Tak takovejhle zvoneček byl vždycky můj sen, pravil okouzleně. Něco se porouchá, zazvoníš a hned je po problému. Třeba ten náš boiler. Z jídelny se ozvala paní Majerová. Všichni ke stolu, bude přípitek. Přípitek si taky dám líbit. Pan Majer odložil zvoneček na štokrdlátko u telefonu a pobídl ostatní. Račte! V opuštěné hale zůstal jen jezevčík Pajda. Stříbrný zvoneček na štokrdleti ho přímo fascinoval. Zaštěkal na tu neobyčejnou věc. Zvoneček nic. Pajda se opatrně rozhlédl, pak uchopil zvoneček do tlamy a mazal s ním do zahrady. Pajdo, domů! Honzík, který se pro Pajdu vrátil do haly, už zahlédl mezi dveřmi jen pahýl jeho ohánky. Poslechnout Pajdu samozřejmě ani nenapadlo. Mařenka zatáhla Honzíka za rukáv. Nech ho bejt, řekla. Radši pojď zpátky, za chvilku budou kremrole. A tak se milému Pajdovi podařilo kouzelný zvoneček v klidu zahrabat do tajné skrýše pod lavičkou, kde už měl spoustu jiných zajímavých věcí. I ta nejkrásnější svatební hostina jednou skončí. Skončila i tahle a nastalo velké loučení. Honzík požádal pana krále, jestli by o prázdninách nemohli vzít sebou do říše pohádek kluky a holky ze třídy. Pan král souhlasil a princ Willibald slíbil, že se jako čestný muž a šlechtic o ně postará. Královna plakala, paní Majerové tekly slzy proudem, Arabela měla na krajíčku a zdálo se, že dokonce i princezna Ksenie je trochu dojatá. Měj se tu pěkně, sestřičko, loučila se s Arabelou. Víš, že ti vlastně závidím? Chtěla bych být jednou tak šťastná jako ty. Potom už pan král, královna, princezna Ksenie, její manžel Willibald a pan Vigo nastoupili do cestovního pláště a vrchní královský čaroděj zapnul ozdobný knoflík. Zmizeli dřív, než jim paní Hermanová stačila podat balíček svatebních koláčků, které jim přichystala na cestu.

0: Nevadí ti to rozbité okno? Zeptal se Petr Arabelli, když se konečně ocitli sami nahoře v jeho pokoji. Princezna se k němu přivinula.
1: Ani ne,
0: řekla. Střepy přece znamenají štěstí. Máš pravdu. Zítra prostě zazvoníme na zvoneček. To chceš zvonit pro každou hloupost? Petr pokrčil rameny.
2: Malí starosti jsou taky starosti,
0: řekl. Pak se na svou trochu zamračenou ženu usmál a dodal. Ale my nebudeme mít vůbec žádný starosti. Budeme si zkrátka žít jako v pohádce. Odkud si ze zdola se ozvala hromová rána.
2: Pomoc!
0: Bylo slyšet z koupelny zoufalé volání pana Majera. Petr s Arabelou se mu rozběhli na pomoc. V koupelně byla hotová spoušť. Ve zdi nad vanou zela pořádná díra. 160-litrový bojler se válel po zemi a pod hromadou úlomků, cihel, malty a omítky ve vaně ležel pan Majer. Drápa

Dal se ven a hlasitě úpěl. Co si pro boha dělal? Zeptal se otce Petr, když mu společně s Arabelou pomohli na nohy. Ale chtěl jsem demontovat ten zatracený boiler, že potom zazvoním o novej a ono mi to celý nějak vypadlo. Karle, co to vyvádíš? Paní Majerová, která se objevila ve dveřích koupelny, spráskla ruce. Tak tohle nám ještě scházelo. Pan Majer se obrátil k Petrovi. Nekoukej tak na mě a přines ten zvonek, přikázal. Kouzelný zvoneček už ale nenašli. Ani dnes, ani potom. S pohádkami byl konec a Majerovým nezbývalo, než smířit se s tím, že budou zase žít docela obyčejně jako ostatní lidé. Pan Majer ještě pár dní hudroval, za to Arabele se to naopak velmi líbilo. Měli se s Petrem až do nejdelší smrti moc rádi. A to je přece ta nejkrásnější pohádka. Nemyslíte?

0: jak si vyjeli na zájezd. Podle kalendáře již začala zima, ale sníh, na který se kosové těšili nejvíc, se ve městě zatím neukázal.
1: Když nejde sníh za námi, nevypravíme se my za sněhem,
0: povídá Josef, protože se zrovna díval na autobus, který se chystal na zájezd do Krkonoš. A Václav? Myslíte, že se vzpouzel? Naopak.
2: Nahory? Tak to si hlavička makovička, bratříčku. Aspoň si zas jednou užijeme.
0: Sotva se uvelebili mezi batohy a ranci, přidal se k ním Kamil.
3: Krkonoších jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem totiž nebyl vůbec ještě nikde,
0: řekl na vysvětlenou a cpal se mezi ně.
3: Jedete taky do Krkonoš?
0: Josef s Václavem se na sebe otráveně podívali a stejně tak se i vyjádřili.
2: K moři nejedeme
1: a obešli bychom se i bez dozoru.
3: Jen abyste mě náhodou nepotřebovali, pánové. Nikdo neví, co se kde může přihodit.
0: Kamil se urazil a celou cestu už z kosy nepromluvil. V Krkonoších bylo sněhu, no jako na horách. Kosové se v běloučkém snížku nedočkavě vyváleli a jen se ho nabažili, vyhlédli si takovou šikovnou stráň a udělali si na ní dlouhatánskou klouzačku s pěti zatáčkami a na té si potom užívali. Zatímco Josef s Václavem se na horách cítili jako doma, Kamil byl jako u vytržení. Všude zevloval, všemu se divil a pak spatřil něco, co ve městě nikdy neviděl. Lyžaře na lyžích. Lyžaři frčeli po svahu, až se za nimi prášilo a kohout hned křičel na kosy.
3: Podívejte se! Podívejte se, jak jim to klouže! Ani ta prkínka na nohou jim nejsou nic platná.
0: Kosové se o lyžování nezajímali, věděli o něm své, proto se raději věnovali klouzačce.
3: Nakonec si tady někdo pořádně natluče,
0: usoudil Kamil, když si jeho upozorňování nikdo nevšímal a metelil k nejbližší horské chatě. A než bys řekl švec, byl zpátky s popelem a škvárou. A sypal. Na posypaném svahu vypukla mela. Lyžaři padali jeden přes druhého, ztráceli lyže, kouleli se po stráni a dělali takové parádní kotrmelce, že lepší se nevidí ani v tom nejskvělejším cirkuse. Josef s Václavem jim už chtěli zatleskat, jenomže v tom si jich všimli zboulovaní lyžaři. Domnívali se, že popel a škváru jim na trať nasypali kosové a hrnuli se na ně.
1: Tak tebe jsme tady opravdu potřebovali. Zmiz, Kamile!
0: A všichni tři se v pravý čas vytratili. Zastavili se až u skokanského můstku, na kterém probíhaly velké závody.
3: Na ten obrovský schod by se mělo dát zábradlí. Mohl by z něj někdo spadnout.
0: Kamil ustrašeně ukazoval na můstek. Pak se z můstku vznesl závodník s číslem 3 a kosové ze sebe dělali chytřejší, než doopravdy byli.
1: Co pak nevidíš, že se tu lyžaři učí létat?
2: My se to učit nemusíme. My létat umíme.
3: A neměli bychom jim nějak pomoci? Aby se to naučili dřív,
0: řekl Kamil a Josef s Václavem okamžitě věděli jak. Jakmile se od můstku odlepil závodník s číslem 4, vystartovali za ním, ve vzduchu ho popadli každý za jednu paži a letěli s ním daleko za závodiště. V zápětí se ozvalo hlášení.
4: Závodník s číslem 4 přece chtěl Jindřich se ze závodu vylučuje. Skočil sice nejdál, ale pomáhali mu přitom dva kosové a to není dovoleno.
0: Závodník přece chtěl zuřil a Josef s Václavem mu pro jistotu zmizeli z očí. Usadili se na vršku vysokého stožáru, na kterém se točila větrná korouhvička. Ani tam se jim však lépe nedařilo. Točící se korouhvička zachytila jejich povlávající šály a zamotala se do nich tak, že k sobě nejen připoutala oba kosy, ale přestala se i otáčet. Z Amplionu se neslo nové hlášení.
4: Jelikož teď nevíme, jak fouká vítr, závody se končí.
0: Protože diváci nespokojeně brblali, Kamil upaloval za hlasatelem. Halo, pane, nic se nekončí, já všecko zařídím. Vysypal ze sebe, postavil se na stožár a pěkně se na něm otáčel. Hlasatel ihned opravil své hlášení.
4: Nic se nekončí, Kamil všechno zařídil.
0: A závody pokračovaly, jak pokračovat měli. Když závodníci dozávodili, došlo na Josefa s Václavem. Kamil rozmotal jejich dlouhé šály a vysvobodil je. A to se ví, neodpustil si jízlivou poznámku.
3: Tak co, pánové, potřebovali jste mě? Vás tak někam pustit samotné.
0: A co na tom, milí kosí bratři? Před Kamilem ani nemukli. Teprve když se šťastně vrátili do města a kohout stál zase na svém místě, na špičce štíhlé radniční věže, upřímně si přiznali.
1: Kamil je stejně moc prima kamarád.
2: No, prima kamarád.
0: A tím vlastně řekli úplně všecko.

0: pískovém lomu na kraji lesa stojí komediantský vůz. Je maličký a zelený, nátěr má zašlý a odřený. Kdybyste se tiše přikradli po schůdkách k zaskleným dveřím a nahlédli dovnitř, spatřili byste, že tam nějaký člověk sedí na obráceném hrnci, na kolenou má turecký buben, na něm rozprostřený velikánský kus balicího papíru a maluje dřívkem po papíře nějaké klikyháky. Je celý rudý námahou a z jeho červených vlasů mu padají velké kapky potu. Do ticha se ozvalo zavrnění a v druhém okénku za zády toho člověka s červenými vlasy vykoukl černý čumáček a za ním hnědá hlavička s černýma veselýma očkama. Malý medvídek, medvídek, Míša Kulička.
1: Stričku Vasila, stričku Vasila, prosím pěkně, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Zeptej se maminky a nelez se vším na mne, vidíš, že mám plné ruce práce. Míša se skočil od okénka a broukal si pro sebe.
1: Zeptat se maminky, ta mi to jistě zakáže. A jak se jí mám zeptat, když spí?
0: Chvíli hluboce přemýšlel a pak se rozhodl.
1: Vasil mě poslal, abych se jí zeptal. Nic nemluvil o tom, abych čekal na odpověď. A za zeptání nic nedám.
0: Přeběhl na druhou stranu vozu. Tam na sluníčku spala Barbora. Pěkně zpovzdálí a šeptem, aby ji neprobudil, zaprosil.
1: Maminko, prosím tě, smím se na chviličku podívat ke vše.
0: Barbora neodpověděla, jen ze spaní zívla, ohnala se prackou po mouše, obrátila se na druhý bok a chrupala dál. Míša se spokojným svědomím rozběhl ke kraji lesa, odkud před chvílí vyhlížel vesnici.
1: Než se máma probudí, budu dávno zpátky.
0: Vesnička před ním v dolíku, tak co by kamenem dohodil, také jakoby spala. Její bílé chalupy s červenými, hnědými a červenými střechami pěkně v slunci svítily v zelení sadů a zahrádek. Míša se k ní rozběhl po silničce podle potoka ke vsi. Bylo mu blaženě.
1: Mají to krásně. A to ticho, jako ve svátek. Tak kudy nejdřív? Ale co je to tamhle? U toho krásně nabíleného stavení. Aha, to zrovna na svátky malují a tady ještě mají barvy v hrncích a štětku. Počkejme, to je nápad. To udělám radost Vasilovi a Barboře.
0: A popadl štětku, namočil ji v červené barvě a namaloval nastavení ohromnou reklamu nachystané představení.
1: Zítra velký cirkus.
0: Tak poodstoupil a zálibně si svoje dílo prohlížel.
1: Hele, jaký já jsem chlapík.
0: Ale v tom sebou škubl leknutím, pustil štětku na zem a div se o ní nepřerazil, jak metešil pryč. Ze dvora se totiž na něho vyřítil velký, strakatý pes a s vyceněnými zuby se hnal za ním. Naštěstí Míša v letu odkopl štětku dozadu rovnou na psa, ten na ní naletěl, dvakrát se překulil a nemohl se vzpamatovat. Míša zatím měl už dost velký náskok, aby mohl včas dostihnout ochranné náruče lesa. Opatrně se přišoural k Vasilovu vozu a zhluboka si oddychl.
1: Sláva, všechno je v pořádku. Máma ještě spí, Vasil pořád meluje a já jsem chytrý chlapec. A uvidíte, co lidi se nám zítra nahrne do cirkusu.
0: Pak usnul po mámině boku s blaženým vědomím záslužného skutku.

0: Moudrý zlatník. Radošovi bylo 18 let, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít do služby. I pomyslel si, když už musím sloužit, půjdu do velkého města, vždyčku z práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle prý byl tak moudrý a rozumný, jako by byl na vysokých školách cvičen a všecko, co do rukou vzal, muselo se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tu mu padne do oka nádherný a skvostný zlatnický krám, v němž při díle sedí mnoho tovarišů. To se mu velice zalíbilo a pomyslel si, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmýšlení vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej přijal za učedníka.
1: Inu, já tě přijmu,
0: namítl mistr.
1: Ale ty jsi už trochu přestárlý na učedníka. Než se vyučíš, bude ti pomalu 26. Nejspíš chceš rok učení a rok práce.
2: Ovšem, pane mistře, já nemám žádné peníze, abych za učení platil. Ale jistě budete se mnou spokojen, ani chvilku neprozahálím,
0: pravil Radoš.
1: Zůstaň tedy,
0: řekl mistr a ukázal mu místo pro jeho věci a kležení. Když si to Radoš urovnal, hned se měl k práci. Zprvu se mu druzí tovaryši smáli, že je nemotorný učedník, ale brzy umlkli. Co vzal Radoš do ruky, to se mu podařilo. A co se jiní učili 2 léta, to on uměl za týden. Za 14 dní již dělal prsteny, náušnice a náramky tak pěkně, že se bylo radost na ně podívat.
1: Nevím,
0: řekl mistr své ženě,
1: co si mám o Radoši pomyslit. Je-li už jinde vyučen a jen zem nerozum táhne, anebo je narozen na šťastné planetě?
0: Ne, tomu nevěř, že by tě byl obelhal. On je věru vtělená pravda. Zastávala se mistrová učedníka, který i jí pomáhal. Za 4 neděle se vyučil a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo velké a v němž sídlil král. Tu vidí na bráně lebku nastrčenou na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat, a mistr mu začal vypravovat.
1: Náš král má jedinou dceru, panu tak krásnou, že kraj světa takovou nenajdeš. Od 20. roku však nemluví, ale jestli řízením božím, anebo její vlastní vůlí, to nemohl dlouho nikdo vyzkoumat. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, ale žádný jí řeči nenaučil? Ona čte, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před 3 lety se tu vyskytla moudrá věštkyně, která povídala, že je princezna líběna pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by ji k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu ji dá za ženu, ať je prostý, anebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Král se nad tím velice mrzel a princezna ještě víc, proto se odebrala do svých pokojů a z nich ani vyjít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit a neučiní to ve 3 dnech, že přijde o hlavu. Schon přestal, až po nějakém čase přišel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se pokusil o princeznino uzdravení. 3 dny prý klečel před Liběnou a neustále prosil, aby k němu jen jediné slovo promluvila, ale ona se ani nepohnula a tak ztratil 3. den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a 5. rok už táhne, co princezna nepromluvila.
0: Radoš se nad tím velice podivil a bylo mu krásné Liběny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl rád jako oko v hlavě, a již se ženou radil, zůstane-li Radoš vždy tak hodný hoch, že ho přijmou za vlastního, neboť neměli svých dětí. Jednoho dne přišel královský dvořan a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jakých posud nikdo neviděl, a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrabal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a komu tu práci odevzdá.
2: Co pak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste tak smutný?
0: Ptal se Radoš. Mistr se mu svěřil.
2: Nermučte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě bude král se mnou spokojen.
1: A myslíš, Radoši, že dovedeš práci, kterou si já sám netroufám udělat? Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů pro zkázu?
2: Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude-li se vám to líbit, potom udělám ty další.
0: Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se hned pustil do práce. Ale jak se divil starý zlatník, když mu Radoš přinesl hotový prsten. Tomu nebylo rovno v celém krámu. S radostí mu mistr dovolil, aby zhotovil i ostatní věci. Radoš si dal na všem, co možná záležet. Když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici, vše do ní uspořádal a pak to odnesl mistrovi. Když se mistr na skvost podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl:
1: Hochu, ode dneška si ty mistr, já ti více poroučet nemohu, neboť si mne daleko předstihl.
0: Byla to taková práce, jakou málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat. Zdali královskému diadému či útlému náhrdelníku, anebo skvostným náušnicím, náramkům a jiným drobnostem. Zlaté nitky byly jako od pavouků předené a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé.
1: Hochu, co ti mám za tu práci dát?
0: Ptal se mistr celý blažen nad uměním svého tovaryše.
2: Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl králi sám donést.
0: Tomu mistr rád povůli udělal a Radoš šel do královského hradu. Když se ohlásil, že nese králi objednaný skvost, i hned byl vpuštěn. Hluboce se poklonil a podal králi stříbrnou skříňku. Sotva král otevřel víčko, rozjasněla se jeho tvář a s patrným zalíbením se díval na klenoty.
1: Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci dělal?
0: Ptal se král přívětivě.
2: Já sám, nejmilostivější králi,
0: odpověděl Radoš.
1: Ach, mladíku, jsi tak veliký umělec, jakého jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej.
0: Nabízel se král Radošovi, který radostí div neplakal.
2: Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je puštěn k princezně každý, kdo se chce pokusit, aby jí řeč navrátil. O to bych se i já chtěl pokusit. A proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní směl jít.
0: Tak prosil Radoš krále a čekal se strachem na odpověď.
1: Ovšem, mladíku, že k ní smíš jít a pokusit se jí uzdravit. Ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal. Víš, co tě potom čeká?
2: Vím, nejmilostivější králi, a rád se podrobím smrti, když to nedokážu.
0: Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radoše k princezně do pokoje a nechal ho tam samotného. Dvořan však dostal od krále tajné znamení, aby poslouchal, co se bude dít. Radoš tedy šel s dvořanem skrze množství pokojů až do síně, kde bylo jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito slunečním světlem, jež malovanými okny kladlo pestré stíny na bílou mramorovou podlahu. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořan polehonku rozevřel a Radošovi pokynul rukou. Radoš vešel do malého pokojíku, skvostně, ale pohodlně a ladně uspořádaného, že člověku bylo jaksi milo, když do něho vkročil. Ale nejkrásnější byla princezna Liběna. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani mžikem se její zřítelnice k němu neobrátila. Zdála se být bez života, jako obraz, jež visel v zlatém rámu na zdi a představoval princeznu jako malé dítě. Jasným okem na ní Radoš hleděl, poklonil se, postavil před její obraz a řekl:
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, již se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní ta pana náleží?
3: Komu by náležela, než mluvci, který jí dal řeč?
0: Promluvila princezna a opět tiše šila dál. Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale závistivý dvořan oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla. Radoš musel zůstat v hradu, kde se mu ovšem jinak vedlo dobře. Mistr nevěděl, co si má pomyslit, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval, že se tovaryš vrátí teprve třetí den. Druhý den byl Radoš opět uveden do princezny na pokoje a jako předešlý den se postavil před obraz a ptal se.
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, který se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí jí ušil šaty. Ale mluvec jí dal řeč. Nyní ji chce mít každý. Komu náleží?
3: Včera jsem ti řekla, že patří mluvci,
0: odpověděla opět princezna. Dvořan, jež poslouchal, nepřál Radošovi, že by mohl být králem a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Radoš byl opět podržen v hradě. Třetí den šel však poslouchat sám král. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal obrazu.
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, který se o panu v tomto hradě vede. Řezbář ji udělal, krejčí ji ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní patří?
3: Podvakrát jsem ti řekla, že mluvci, proč se s tím nespokojíš?
0: Řekla Liběna a vstala od stolku. Tu skočil král do pokoje a s pláčem dceru líbal. Na to vzal Radoše za ruku a pravil.
1: Mládenče, ty jsi mne učinil šťastným otcem a všechnu radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší nad jiné.
2: Můj nejmilostivější pane,
0: odpověděl Radoš.
2: Jak mohu být králem? Vždyť jsem jen z nízkého rodu. Nevím, jak se u dvora chovat a krásná princezna mne sotva bude chtít za svého manžela.
3: Ty jsi mne svou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil a já žádného jiného za manžela nechci než tebe.
0: Pravila Liběna a podala Radošovi ruku, kterou on vroucně políbil. Hned se ve městě rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je prostý zlatnický tovaryš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak je. Když ho Radoš s radostí představoval králi jako svého dobrého mistra, děkoval stařec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba a královská nevěsta se skvěla v klenotech, které jí ženich udělal vlastní rukou. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje lehaje modlil. Měl několik synů a každý se musel v mládí něčemu naučit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli je také moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.

O nepravém a pravém čertu. Byl jednou jeden chudý člověk. Ženu měl a 5 dětí a jíst nebylo. Měli kmotra bohatého, sedláka ve vsi, ale byl lakota učiněná, nedal ani kousek chleba. A tak ti lidé bídu dřeli, ohladu vstávali, ohladu lehali. Přihodilo se jednou, když šla ta chudá žena do cizí vsi kousek chleba dětem vyprosit, že se dala cestou podle potoka, kde byl břeh podemletý. A jak po břehu kráčí, najednou se pod ní utrhne kus země. Jen se zachytila, že nepadla do potoka. A tu vidí, jak za utrženým kusem země veliký hrnec na den se vyvalil, plný dukátů. V radosti hned žena do klína peníze hrabala a rovnou domů. Měli po nouzi. Schovali peníze na půdu do truhly, aby o nich žádný nevěděl. Žena pak jeden dukát vzala a šla ke kmotříčkovi, že by ráda pecen chleba. Sedlák se na ní utrhl, že nemá pro žebráky, ale jak uhlídal dukát, hned zpíval jinou. Přinesl chleba a ptal se, kde ten peníz sebrali. A žena dobrák všechno mu pověděla, jak tou nenadálou příhodou přišli k ujmění. Tu sedlák lakota záviděl jim bohatství a povídá selce, rád bych ty peníze dostal, ale jak na ně? A selka byla ještě lakotnější než muž, hned radu našla. Víš-li co? Zabijeme v noci naši černou krávu. Stáhneš z ní kůži, oblékneš i z rohy na sebe, potom k půlnoci jdi k chalupě, zatluč na dveře, ohlas se, že jsi čert a že chceš peníze. Sedlák poslechl a udělal podle ženiny rady. Před půlnocí byl u chalupy, na dveře bouřil a řetězem řinčel. Ten chalupník vystrčil hlavu oknem a ptá se, kdo je to a co chce. Sedlák huhlal, já jsem čert a jdu si pro peníze. Chalupníkovi byla malá dušička, když viděl černou hlavu rohatou a povídá ženě, slyšíš, jde si pro peníze, dej mu je, já s tím ničeho mít nechci. Ale žena byla kurážnější a že nedá, kdo ví, co prý to za šidbu. Tak sedlák marně obcházel kolem okna a jak bylo po půlnoci, odešel. Myslel si, bude-li chodit denně, že je přec postraší. Přišel na druhou noc zase a se hřmotem žádal o peníze. Ale nedostal ani tentokrát ničeho. Chalupník však už byl tak ulekaný, že řekl ráno ženě, slyšíš-li, přijde-li ten čert ještě jednou, sám mu poklad vydám. Však kdo ví, jaké jsou to peníze? S tím úmyslem svěřil se i kmotrovi, který jakoby nic po ránu přišel na výzvědy. Tu si kmotr myslel, už je vyhráno, v noci přijdu po třetí a peníze dostanu. Toho večera po práci stál chalupník na návsi a tu jde okolo nějaký myslivecký, zaprášený byl po cestě, utrmácený a povídá, člověče dobrý, nech mě u sebe na noc. Chalupník mu na to,
Jestli jen se ničeho nebojíte, rád vám dám nocleh. Myslivec řekl, nebojím se. A vyptával se, co a jak. Tomu chalupník celou tu příhodu o penězích vypravoval a o čertu, který si pro ně chodí. Myslivec prosil, jen aby mu dali nocleh, že s nimi pekelného hosta chce dočkati, že strachu nemá. A chalupník byl rád, že jim bude veselej, vedl myslivce domů. Táhla 11. hodina. Před chalupou zase ozvalo se řínčení a hluk. Chalupník už se chystal, že ty peníze vydá. Myslivec povídá, otevřte mu dveře. Žena nechtěla, jen ať ho nechají, že snad zas odejde. Tu myslivec sám se zvedl, šel a otevřel dveře. Tu obluda rohatá vstoupila do sednice a myslivec se zeptal, co jsi a čeho tu vyhledáváš? Já jsem čert a jdu si pro peníze. Ale myslivec mu na to, ty jsi čert a já taky. Půjdem, kam patříme. Chytil milého kmotra a oknem s ním do povětří uletěl. V sednici jen trochu smradu a kouře zůstalo po pekelném myslivci. Teď měl chalupník od čerta pokoj. Kmotra se přišla ráno hned do chalupy vyptávat, jestli tam kmotr nebyl. Ale chalupnice povídá, nebyl tu už dávno, ani nepamatuji. Ale kmotřičko, stala se tu divná příhoda dnes v noci u nás. A chalupnice vypravovala selce všechno. Ta hned věděla, že jejího muže čert do pekla odnesl, ale ani nemukla, neprozradila se. Chalupník pak z peněz nalezených koupil si pěkný statek a byl dobře živ se ženou i s dětmi.

0: Kocour v botách. Byl jednou jeden mlynář a ten měl na tomto světě tři syny. K tomu mlýn, osla a kocoura a bylo mu to k užitku. Synové pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle s obilím a odnášel pytle s moukou a kocour? Inu, ten přece chytal myši. Když mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví. Ten nejstarší dostal mlýn, ten prostřední osla a ten nejmladší. Inu, ten přece dostal kocoura. Nic jiného na něj taky nezbylo. Takové dědictví by nebylo nikomu k radosti.
1: To jsem dopadnul, řekl si ten nejmladší.
2: Dostal jsem to nejhorší. Nejstarší bratr má mlýn a může mlít. Prostřední má osla a ten je mu taky k užitku. Ale co já si počnu s kocourem?
0: Nechám si z jeho kožešiny udělat palčáky a bude to.
3: Mňau, poslouchej.
0: Měl se k řeči kocour, který rozuměl všemu, co se řeklo.
3: Kvůli tomu, abys měl z mé pelichavé kožešiny pár špatných rukavic, mě zabíjet nemusíš.
0: Nechej mi raději udělat pár holínek, abych vypadal dobře a mohl se ukázat mezi lidmi a rázem ti budu k užitku. Mlynářský synek se věru podivil, že kocour mluví, ale protože šel kolem mlýna zrovna švec, zavolal ho dovnitř a nechal kocourovi vzít míru na pár holínek. Když byly hotové, kocour si je natáhnul, vzal pytel obilí, nahoře uvázal šňůru, jako by ho chtěl táhnout po zemi, pak si ho hodil na záda a šel po dvou nohách jako člověk do lesa. Toho času vládl v té zemi král, který jedl k smrti rád koroptve, ale na trhu jich bylo tak málo, že to bylo k soužení. Královské lesy byly koroptví plné, ale byly vám tak plaché a opatrné, že to nebylo ani k lovu, ani k nástrahám a lovci se vraceli s prázdnou. Ale kocour se na to rozhodl jít od lesa. Když přišel na mýtinu, položil pytel na zem, otevřel ho a rozsypal část obilí do trávy. Smyčku, kterou byl pytel zavázaný, vedl za jeden keř, kde se sám pak ukryl a čekal a čekal. Za nějakou chvíli přicupitali zvědavé koroptve, našli zrní a dali se do zobání. Zop, zop, zop. A jedna po druhé vlezla za obilím až do pytle. Když kocourovi přišlo, že je jich uvnitř už pěkná řádka, utáhl smyčku a bylo to. Uvězněným koroptvím pak jedné po druhé zakroutil krkem, pytel si hodil na záda a vydal se rovnou cestou na královský zámek. Tam se mu do cesty postavila královská stráž.
2: Stát, kam pak?
3: Mňau, ke králi, odvětil.
2: Ty jsi mi vtipálek, kocour a ke králi?
0: Smál se strážce.
2: Jen ho nech jít, řekl druhý voják. Pan král má často dlouhou chvíli, třeba ho mluvící kocour trochu rozptýlí.
0: A bylo to. Před králem se kocour hluboce poklonil a řekl. Můj pán, hrabě, k tomu titulu pronesl jakési dlouhé a urozené jméno, které si už nikdo nepamatuje, se nechá panu králi poroučet a posílá mu koroptve, které zrovna ulovil. Králi se zbíhali sliny, když kulaťoučké ptáčky zpěváčky uviděl a nedal jinak, než že musí tomu kocourovi z pokladnice nandat do pytle tolik zlata, kolik jen unese. To zanes svému pánu a poděkuj mu mnohokrát za dárek. Však kocour taky nečekal nic jiného a rázoval rovnou do mlýna,
1: kde seděl ten nejmladší u okna v chalupě s hlavou v dlaních, protože si činil výčitky a levity, že poslední groš utratil za to, aby pořídil holínky pro kocoura. Svět většího hlupáka neviděl. Z toho zadumání ho vytrhnul kocour, který mu zhodil u nohou pytel, a když ho rozvázali, bylo v něm samé zlato. Tady máš něco za ty holínky. Pan král tě nechává pozdravovat a mockrát děkuje. Z takové řeči hoch nezmoudřel, ale to zlato ho potěšilo, ať se vzalo, kde se vzalo. Zatímco si kocour po lidsku stahoval holínky, vyprávěl mu vše, co a jak bylo, a nakonec řekl: Idnu, zlata máš teď sice dost, ale u toho nemůžeme zůstat. Ráno si zase natáhnu holínky a poohlídnu se, jak z tebe udělat něco onačejšího. Však jsem panu králi řekl, že si hrabě. Druhého dne se kocour vydal opět na lov a králi přinesl bohatý úlovek. Tak to šlo i třetí den, a čtvrtý, i desátý, a každý den přinesl domů zlato, a nejen to. Král si kocoura v botách oblíbil, mohl si chodit i smíčit po zámku, jak chtěl, a nebylo nikoho, kdo by mu chtěl skřivit vlásek. Jednou se zase kocour vyhříval u kamen v královské kuchyni, když tu přišel kočí a láteřil. K čertu s králem i s princeznou, chtěl jsem jít do hospody, dát si něco k pití a zahrát si karty. Místo toho s ním musím k jezeru. Jak to kocour uslyšel, pelášel do mlýna a řekl svému pánovi: Jestli chceš být bohatý a k tomu hrabě, pojď se mnou ven k jezeru a vlez do vody. Jinoch nevěděl, co si s takovým nápadem počít, ale protože bylo zatím vše, co kocour udělal, k dobrému, poslechl a šel s ním. U jezera se svlékl, skočil do vody. Kocour vzal jeho šaty a někam je schoval. A už tam byl král i princezna, přijeli v krásném kočáře a pod kola se jim vrhnul kocour, který lamentoval a naříkal: Ach, nejurozenější králi, byl tu zloděj a mému pánu, urozenému hraběti, který se tu v jezeru koupal, ukradl šaty. Teď je ubohý hrabě ve vodě a nemůže ven, a jestli tam ještě nějakou dobu zůstane, určitě prochladne a umře. Jen to král uslyšel, nechal zastavit a jeden z jeho lidí musel na zámek, aby přinesl královské šaty. Když si pan hrabě ty nádherné šaty oblékl, vypadal k světu. To se líbilo králi i princezně a nedali jinak, než že si musí sednout k ním do kočáru. Kocour běžel po svých napřed a ocitl se na jedné obrovské louce, kde přes sto sekáčů kosilo seno. Čí pak je ta louka, lidičky? Zeptal se. Jednoho mocného kouzelníka, odvětili mu. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ta louka, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Potom běžel kocour dál a dorazil na velikánské žitné pole, políčko, kde žalo 200 ženců obilí. Komu patří to žito, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří to pole, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. A běžel dál, až doběhnul do hustého černého lesa, kde kácelo 300 dřevorubců mohutné buky. Komu pak patří ten les, lidičky? Zeptal se. Jednomu mocnému kouzelníkovi, odvětili. Poslouchejte, brzy tudy pojede král. Když se vás bude ptát, komu patří ten les, raději mu odpovězte, že panu hraběti, jinak se král nezná vzteky a všechny vás pozabíjí. Kdo by odporoval kocourovi, který chodí světem v botách a k tomu ještě mluví? Zatímco se lidi radili, co to má všechno znamenat, dorazil kocour do čarodějova zámku a hned se hnal dovnitř. Čaroděj se tvářil nevrle a přezíravě se ptal, co tu pohledává. Ale kocour se měl k úkloně a k lichotce. Slyšel jsem, že se umíš proměnit v jakékoliv zvíře, co jich na světě je, prý v psa, lišku nebo vlka. Inu, tomu bych i věřil. Ale proměnit se ve slona, to se mi zdá zhola nemožné, a proto jsem přišel, abych se sám přesvědčil. Kouzelník pravil pyšně. To je pro mě maličkost. A byl tu slon. No, to je dobré. A co takhle? Velva, to bys taky uměl? Pha, to také nic není. Ušklíbnul se čaroděj a byl tu lev. Kocour se stavěl strachy bez sebe a zvolal. To je neuvěřitelné a neslýchané. Něco takového bych si ani ve snu nepomyslel. Ale co v malé zvířátko, třeba myš, to bys taky dokázal. To bys byl opravdu ten největší čaroděj na světě. Čarodějové si rádi přihýbají z poháru lichotek a tento byl málem opilý. O ano, milý kocourku, to umím také. A byla tu myš. Inu, nedlouho. Kocourovi stačil jeden skok a bylo po ní, jen se olíznul, jak to už kocouři dělají. Ta vybraná společnost zatím přijela k louce. Komu patří to seno, lidičky? Zeptal se král. Panu hraběti, volali nakonec všichni, jak jim kocour poradil. Máte pěkný kousek země, pane hrabě, řekl král. Potom přijeli k šitnému poli. Komu patří to obilí, lidičky? Panu hraběti, znělo jednohlasně. Máte velký a krásný lán, pane hrabě, řekl král. A u lesa to bylo podobné. Komu patří to dřevo, lidičky? Ptal se král. Panu hraběti, volali všichni. Král se podivil ještě víc a řekl. Vy musíte být opravdu bohatý muž, pane hrabě. Nemyslím, že já sám mám tak nádherný les. Konečně přijeli k zámku, kocour stál na schodech a když dole zastavil kočár, otevřel dveře a řekl. Pane králi, přijeli jste na zámek mého pána, je to pro nás ta nejvyšší pocta. A ten zámek byl větší a krásnější než královský zámek. A tak král udělal to nejlepší, co mohl, a dal hraběti princeznu za ženu. Když král umřel, stal se hrabě králem. A kocour, Inu, ten byl přeci jeho prvním ministrem.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kde pak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout.

0: chceli, teď nám budeš sloužit. A začali nebohé ovečce rozkazovat. Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda. A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
1: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého. Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
0: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
0: Připravit, zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě při snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

Byla jedna vdova, měla 3 dcery. 2 vlastní a 1 nevlastní. Těm svým dcerám přála, krásně je strojila, všechno jim dávala, nač jen si vzpomněli. Té nevlastní nepřála, ani najíst jí nedávala, jen ji do práce honila. Neměla než hrubou, režnou kytlici a lůžko si strojila pod pecí. Říkali jí Popelka. Když bylo Popelce 16 let, dorostla do krásy. Ale macecha ji nikam nepouštěla mezi lidi, ani na přástky, ani k muzice, ba ani do kostela. Popelka to všecko pokorně snášela. Jen časně z rána, když chodila na trávu, zaběhla na hřbitov, zalít matčin hrob, poplakat si a požalovat. Na lístce v hlavách hrobu sedal malý ptáček, měl pírka jako ze zlata. Díval se na Popelku moudrýma očima, jako by jí rozuměl. Jednu neděli strojila se macecha s oběma dcerami na kázání do poutního kostela. Byla slavná pouť, sám princ té země měl se tam přijít podívat. Popelka už celé týdny předem musela maceše a sestrám vyšívat nové límce, žehlit rukávce a suknice. A ještě v nedělní ráno co chvíli jí volali, křičeli, aby jim pomáhala se strojit.

0: Když už byly všecky tři nastrojené, jen se pentlemi a hedvábím svítili, kázala macecha Popelce hlídat dům, celý dvůr poklidit a ještě měřici prosa na kaši přebrat. Když odešli, obstarala Popelka celou domácnost. Byla smutná, jak tu měřici prosa přebere. Ale sotva sedla ke stolu, kdo si klepe na okénko. Ohlédla se, vidí ptáček se zlatými pírky, ďobe s zobáčkem do rámu. Otevřela okno, ptáček vletěl do světnice, upustil na stůl oříšek, promluvil lidským hlasem. Nic se, má milá, o proso nestarej. Rozloupni oříšek. Co v něm najdeš, to je tvoje. Popelka rozloupla oříšek a na stole byly blankitné šaty, hvězdičkové, s blankitnými střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, ruce se jí třásly radostí. Zhlédla se ve studni na dvoře, ani sama sebe nepoznala. A ptáček povídal: jdi teď do kostela, nic se neboj, jak řekneš, mha za mnou, mha přede mnou, lidské oko tě nespatří, beze strachu se vrátíš domů. Popelka poděkovala ptáčkovi a pospíchala do poutnického kostela na kázání. Princ seděl v první lavici. Po celý čas nemohl odvrátit oči od té pany klečící u oltáře. Co živ, takové krásy neviděl. Když bylo pokázání, pana vstala, první z kostela ven pospíchala. Princ šel za ní. Blankitné šaty nikde nevidět. Popelka doběhla domů, ptáček odletěl, ale na stole hromada prosa, čistě přebraná. Popelka se svlékla, uložila šaty do truhly. Než macecha a sestry došli domů, už se popelila ve své režné kytlici u pece. Macecha si prosa skoro nevšimla, jen vyprávěla o té krásné princezně. Sestry vychvalovali její šaty, smáli se Popelce, že takové krásy, co živa neviděla. Na druhou neděli bylo ohlášené, že princ si přeje, aby v tom poutním kostele se sloužila slavná mše za celý jeho rod. Macecha s oběma dcerami celý týden nic jiného nedělali, jen se na tu slávu chystali. A v neděli, když se nastrojili, kázali zas Popelce hlídat dům, přebrat měřici prosa. Když je Popelka ustrojila a na cestu vypravila, už ptáček ďobal do okénka, přinesl nový oříšek a v něm byly stříbrné šaty, měsícové a stříbrné střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, zhlédla se v okně, až se jí zatajil dech nad tou krásou. Ptáček ji vyprovodil, pak se vrátil proso přebírat a Popelka pospíchala do kostela. Princ seděl už ve své lavici, čekal jako na trní, objevili se zas ta krásná princezna. Když vešla, stříbrem jen zářila. Princ vstal, zavedl ji do své lavice, celou mši prostál vedle ní. Ale sotva bylo po pozdvihování, Popelka spěšně vyšla. Než princ dostihl dveří, zmizela. Princ poručil svému myslivci poslat lidi na všechny strany ji hledat, nadarmo. Než se macecha se sestrami vrátili z pouti, stála u pece, chystala oběd a na stole kupa prosa dočista přebraná. Na třetí den bylo ohlášené, že princ dal v tom poutním kostele sloužit mši na dobrý úmysl. Byl už všecek nesvůj, stoje chodě, myslil jen na tu krásnou panu. Macecha s dcerami chystali nové šaty, honili Popelku šít, vyšívat, žehlit a když se z rána nastrojili, zas ji nechali doma proso přebírat. Ale ptáček zlatopéráček zaďobal do okénka, přinesl oříšek a v něm zlaté šaty, slunečkové se zlatými střevíčky. Bylo už pozdě. Popelka sotva stačila ptáčkovi poděkovat, do šatů se obléci, spěchat do kostela. Všechen lid byl již v kostele. Princ úzkostí div nezmíral, že jeho princezna nepřichází. Sotva přišla, poslal svého myslivce, aby vyšel před práh, a tam po cestě nalil smolu. Popelka klekla před oltářem, pomyslila si, však je to dnes naposled, až jí usedalo srdce. Sotva kněz dal požehnání, vyšla první z kostela, chce utíkat domů, cítí, střevíčky se jí lepí, nemůže z místa. Tak se ulekla, že tam jeden střevíček v té smole nechala a zmizela všem z očí. Přiběhla domů bez dechu a než přišli, klečela u pece, přikládala na oheň. Sestry s macechou si jí ani nevšimly, jen se hádali, kdo ta krásná paní je, proč před princem utíká. Ale než si šátky z hlav rozvázali, doběhlo na dvůr plno lidí, princ přišel s myslivcem do světnice, v ruce držel zlatý střevíček, řekl, která ten střevíček obuje, ta mou ženou bude. Ta nejstarší sedla, ale měla nohu tak širokou, že sotva palec do střevíčku vtěsnala. Ta mladší tajně dříve svlékla punčochu, ale měla nohu tak dlouhou, že jí celá pata ze střevíčku vybývala. Princ byl smutný, nevěděl, co počít, až myslivec povídá, tady ještě jakási v prachu se popelí. Popelka zbledla, vzala střevíček, obula jej jako nic. Princ povídá, vítej, moje milá, marně si mi utíkala, teď se mnou půjdeš, mou ženou budeš. Odešli spolu do kočáru a než se macecha s dcerami ze zlosti vzpamatovala, byl princ pryč i se svou nevěstou.
1: Soudružka učitelka šla s celou třídou do zoologické zahrady a protože měla dobrou náladu, dovolila Machovi a Šebestové, aby vzali Jonatána sebou. Zpočátku to bylo všechno moc pěkné. Žáci chodili po cestičkách, prohlíželi si klokany a opice, lední medvědy a lvy a taky legrační tučnáky, kteří vypadají jako ve fraku, chvíli se dívali na slony a chvíli na hrochy, všichni se chovali způsobně, ba dokonce vzorně, jenom Horáček s Pažoutem zlobili a přestože všude viděli nápisy nekrmte zvířata, házeli opicím chleba s husím sádlem, vajíčka natvrdo a palačinky s marmeládou, zkrátka všechno, co jim dali maminky sebou. A najednou začal kolem opic ohromný zmatek. Lidi v bílých pláštích lítali sem a zase tam, protože jedna opice, která má být bílá, byla zelená, jako čerstvě natřená lavička a hlavní ošetřovatel křičel, bodeť by nebyla zelená, když jí je špatně od žaludku, co když nám ještě umře takové vzácné zvíře, v celé Evropě je jenom jedno. A hned té opici začali s kolegou pumpovat žaludek. Vypadalo to, že ta opice každou chvíli omdlí, obracla chudák oči v sloup, no prostě hrůza. A soudružka učitelka se na Horáčka s Pažoutem strašlivě rozlobila a řekla, jak můžete být hoši takhle zlí a trápit zvířata? Nic vám ty chudinky přece neudělali, copak vám jich není ani trošku líto, vždyť jsou to němé tváře, ani se nemohou bránit, kdyby ta zvířata uměla mluvit, to byste, pane, viděli, co by vám tak asi řekla. A Mach mrkl na Šebestovou, hele, to by mohlo být zajímavý. A Šebestová vytáhla sluchátko a potichu řekla, my bysme potřebovali, aby ta zvířata uměla mluvit. A ze sluchátka se ozvalo, no tak dobře, jak si přijete, když chcete, aby zvířata mluvila, tak tedy budou mluvit. A najednou se všichni příšerně lekli, protože žirafa povídá. Horáčku, Horáčku, ty seš mi pěkný darebák a Pažout jak by smet. To bych do vás nikdy neřekla. A Jonatán mávl prackou: milá paní žirafo, o Horáčkovi mi radši ani nemluvte. Toho znám jak svý boty. Na výletě u rybníka krajáče ukrad šebestové jahodovej koláč. Co můžete od takovýho lotra čekat? A slon plácl ušima a hlubokým hlasem podotkl na adresu těch výtečníků: já vám teda něco povím. Já jsem jenom obyčejný slon. Do školy jsem nikdy nechodil, ale to bych určitě nedělal, kazit někomu schválně žaludek. To jste inteligenti. A soudružka učitelka zůstala jako solný sloup, otevřela pusu a jenom koukala a celá třída koukala, všichni kolem koukali, přiběhl dokonce i ředitel z logické zahrady a za ním jeho náměstek a ten taky koukal a křičel, jak to, že ta zvířata mluví. To se musí okamžitě objasnit a to vědecky. A vytáhl plnicí pero a hned si dělal vědecké poznámky, že promluvili celkem tři druhy zvířat, žirafa, pes a slon, tedy vesměs savci. Jenomže co si to takhle zapisoval, želva řekla: soudruhu náměstku, můžete si mě do toho seznamu klidně připsat, já mluvím taky. A tučňák řekl: no bodeť, mluvíme přece všichni. A soudružka učitelka začala lomit rukama a bědovat: co školní osnovy, no to je nadělení, savci mluví, ptáci mluví, s takovou přírodopis neplatí, s takovou se budou muset pololetní zkoušky opakovat, to je hrůza, jak to zvládneme. A Mach řekl potichu: poslouchej, Šebestová, radši toho necháme. Co říkáš? Kdo ví, jak by to nakonec všecko dopadlo? Já jsem rád, že mám z přírodopisu jedničku. A Šebestová kývla hlavou a už sahla do kapsy pro sluchátko, ale v tom zjistila, že žádné nemá. Žirafa jí vytáhla sluchátko z kapsy a teď je držela v puse a Šebestová zatáhla Macha z rukáv. Člověče, Machu, koukni si na tu žirafu, se sluchátkem je to špatný. Jenomže sotva to řekla, bylo to se sluchátkem ještě horší. Žirafa otevřela pusu a sluchátko padalo a padalo rovnou do tlamy krokodýla a než by zřek švec, krokodýl polk a bylo po sluchátku. Tak, řekla Šebestová, to jsem zvědavá, co budeme dělat. Přece to sluchátko nenecháme v krokodýlím břiše. To tak ještě. A Mach řekl: člověče, Šebestová, to je malér. Tady končí legrace. Musíme něco vymyslet, ale honem. A v tom uviděl Jonatána a dostal nápad. Šebestová, už to mám, pomůže nám Jonatán. A Mach si vzal Jonatána stranou a řekl mu: heleď se, Jonatáne, s tebou se teď dá rozumně mluvit lidskou řečí. Co kdybys vlez tomu krokodýlovi do břicha pro naše sluchátko? Co říkáš? Ale Jonatán řekl bez rozmýšlení: to určitě, to víš, že jo. Nechat se pro nic za nic sežrat takovou obludou. S tím vůbec nepočítej, nejsem padlej na hlavu. A dělal, že spěchá někam pryč, ale Mach ho dohonil a řekl: Jonatáne, co blázníš, prosím tě, můžeš se přece s tím krokodýlem lidsky domluvit. Když ti dá čestný slovo, že tě nesežere, tak se ti nemůže nic stát, ty trumpeto. A Jonatán si řekl: no jo, to je vlastně pravda. A tak se s tím krokodýlem domluvil. Krokodýl už byl starý, rozumný, dal Jonatánovi čestné slovo, že mu nic neudělá, a Jonatán mu do té jeho velikánské tlamy vlez. Jenomže pak se stalo něco naprosto neuvěřitelného, co vůbec nikdo nečekal. Krokodýl udělal zubama cvak a spolk Jonatána jako malinu. A Šebestová řekla: tak, Machu, tady to máš. Teď už nemáme ani sluchátku, ani Jonatána. To byl taky nápad, člověče, seš praštěný pavlačí nebo co? Ty nevíš, že krokodýl je lstivé a krvelačné zvíře? Ale krokodýl řekl zvýšeným hlasem: Pardon, to je omyl, Šebestová. Já nejsem žádné lstivé ani krvelačné zvíře. Já chci jenom zabránit dalším vážným nepříjemnostem, abyste věděli, a proto tu pusu jen tak neotevřu. Jo, kdyby tady Horáček s Pažoutem a celá ta vaše slavná třetí B mi dala čestné pionýrské, že už nikdy nebudete v zoologické zahradě krmit zvířata, tak vám toho vašeho Jonatána klidně pustím ven. A soudružka učitelka řekla, no tak, děti, slyšeli jste moudrá slova tohoto starého obojživelníka, co na to řeknete? A ředitel zoologické zahrady, jeho náměstek, vrchní ošetřovatel i jeho kolega, návštěvníci a také tučňáci, klokani, lední medvědi, žrafy, opice, lví, želvy, sloni a hroši, ti všichni opakovali po soudružce učitelce. Tak co, děti, co pak na to řeknete? A dětem bylo Jonatána líto, i zelené opice jim bylo líto, a tak se mezi sebou domluvili a dali krokodýlovi své čestné pionýrské, dokonce i Horáček s Pažoutem, a to bylo co říct, a starý krokodýl otevřel svou velikánskou pusu a pes Jonatán vylezl ven i se sluchátkem a Mach s Šebestovou si takhle odechli.

Jednoho dne, když tak přemýšlel, napadlo Půovi, že půjde navštívit i Jáčka, protože ho už od včerejška neviděl. A jak si vykračoval podrostem a prospěvoval, vzpomněl si najednou, že už od předvčírka neviděl sovu. A napadlo mu, že nakoukne cestou do stokorcového lesa a podívá se, jestli je sova doma. Zpíval si tedy dál, až přišel k místu, kde leží kameny přes potok, a když vstoupil na třetí kámen, napadlo mu, jak se asi má klokanice, klokánek a tygr, protože všichni bydlili spolu v jiné části lesa. A pomyslel si, už jsem klokánka dávno neviděl a jestli ho neuvidím dnes, bude to zas ještě déle. Usedl tedy na kámen uprostřed potoka a zpíval další sloku své písničky a přitom přemítal, co má dělat.

0: byl dnes velmi rád. Medvídek je šťasten, jen když nemá hlad. Zajdu já si na besedu, až se najím hodně medu. A já se najím hodně medu, nic na plat.
1: Slunce tak rozkošně hřálo a kámen, jak dlouho ležel na slunci, byl tak teplý, že se Pů málem rozhodl hovět si celé dopoledne uprostřed potoka, když tu si vzpomněl na svého přítele králíčka. Vida, králíček, řekl si Pů, s králíčkem si rád popovídám. Mluví docela rozumně. Neužívá dlouhých cizích slov jako sova, užívá krátkých, jasných slov, jako například co oběd a posluš si Pů. Tak se mi zdá, že bych měl navštívit králíčka. A tomu vnuklo další sloku.

0: si člověk zvykne lehce, že se mu pak domů nechce, a mě se od medu nechce, tramtadá.
1: Když si to zaspíval, vstal ze svého kamene, přešel zpátky přes potok a pustil se ke králíčkovu domku. Ale nebyl ještě daleko a tu mu napadlo, jo, ale co když nebude králíček doma? Nebylo by tedy lépe, kdybych... A přitom, když si tohle všechno říkal, šel stále víc na západ, aniž o tom věděl, až se najednou octl před vlastními dveřmi. A bylo 11 hodin. A byl čas sníst něco menšího. Za půl hodiny pak provedl, co měl vlastně hned od počátku v úmyslu. Totiž ubíral se k prasátkovu domku. Prasátko právě pilně kopalo malou díru před svým domkem. Nazdar, prasátko, řekl Pů.
2: Nazdar, Pů, řeklo prasátko a leknutím poskočilo. Já vědělo, že jsi to ty.
1: Já taky, řekl Pů. Co děláš?
2: Ale zasazuju žalud, aby mi z něho vyrostl dub, abych pak mělo hodně žaludů zrovna před domem a nemuselo pro ně chodit na mílé cesty, víš, Pů?
1: Řeklo prasátko a vložilo žalud do jamky, kterou vykopalo, přikrylo ji hlínou a skákalo na ní. Když přestalo prasátko skákat, otřelo si pracky o bříško a řeklo,
2: a co teď budeme dělat?
1: A Pů řekl, pojďme navštívit klokanici, klokánka a tygra. A prasátko řeklo,
2: ano, pojďme.
1: Tak se vydali na cestu ke klokanici.

0: Onoho rána dostala klokanice v záchvatu mateřskosti chuť všecko počítat. Klokánkovi živutky a kolik kousků mídla jí zbývá a dvě čistá místa na tygrově brindáčku. Poslala tedy klokánka s tygrem na celé dopoledne do lesa, aby doma nic neprovedli, a dala jim sebou balíček řeřichových chlebičků. Cestou vyprávěl tygr klokánkovi, který to chtěl vědět, co všechno tygři dovedou. Dovedou lítat? Zeptal se klokánek. Ano, řekl tygr. Moc dobře lítají, to ano. Ohromně lítají.
1: Je,
0: řekl klokánek. Tak dobře jako sova? Ano, řekl tygr. Jenže se jim nechce. Klokánek to nechápal, protože si myslel, jak by bylo hezké umět lítat. Ale tygr řekl, že je těžké vysvětlovat to někomu, kdo sám není tygr. Za chvilku přišli k šesti borovicím. Já umím plavat, řekl klokánek. Spadl jsem do řeky a plaval jsem. Umějí tygři taky plavat? To se ví. Tygři umějí všecko. Dovedou lézt po stromě líp než pů? Zeptal se klokánek a zastavil se pod nejvyšší borovicí a hleděl vzhůru. Lézt po stromech, to dovedou ze všeho nejlíp, řekl tygr. Mnohem líp než pů. Uměli by vylézt na tenhle? Na takové stromy lezou pořád, řekl tygr. Nahoru dolů celé dny. Vážně, tygře? Ti to ukážu a můžeš si mi sednout na záda a dívat se. A najednou z toho všeho, co prý tygři dovedou, si byl jist jedině šplháním.
1: Je, tygře, je, tygře,
0: ječel klokánek rozjíveně. Seděl tygrovi na zádech a lezli vzhůru. Prvních 10 stop si tygr šťastně říkal, už lezeme. Dalších 10 stop si říkal, vždyť jsem to říkal, že tygři umí lézt po stromech. A dalších 10 stop si říkal, nemysli si, že je to lehké. A dalších 10 stop si říkal, zbývá ještě slézt dolů. A pak řekl, to bude nesnadné. Hleda, že bychom spadli, což by bylo snadné. A při slově snadné se větev, na které stál, náhle zlomila a jen tak se mu podařilo zachytit se hořejší větve, když už padal. A pak k ní pomalu přitáhl bradu a pak jednu zadní pracku a potom druhou, až konečně se na ní posadil a rychle oddychoval a říkal, proč nešel raději plavat. Klokánek slezl a posadil se vedle něho.
1: Je, tygře, řekl rozjařeně. To bylo moc hezké, jak jsi dělal, jako bychom měli spadnout až na zem a zatím jsme nespadli. Uděláš to ještě jednou?
0: Ne, řekl tygr. Klokánek byl chvíli sticha a pak řekl, sníme si chlebíčky, tygře. A tygr řekl, ano, kde jsou? A klokánek řekl, dole pod stromem. A tygr řekl, myslím, že bychom je teď ještě neměli jíst. A tak je nejedli. Po nějaké chvíli přišel Pů s prasátkem.
2: Podívej se, Pů, řekl najednou prasátko. Tamhle na té borovici něco je?
0: Něco tam je? Řekl Pů a zvědavě hleděl vzhůru. Je tam nějaké zvíře?
2: Je to nějaké dravé zvíře?
0: Zeptalo se prasátko a hledělo na opačnou stranu. Je to jagulár, řekl Pů.
2: Co dělají jaguláři?
0: Zeptalo se prasátko a doufalo, že nedělají nic. Skrývají se ve větvích a skočí na tě, když jdeš pod nimi, řekl Pů. Krištůfek Robin mi to říkal.
2: Snad, abychom radši nechodili pod něj, Pů, aby neskočil a neublížil si.
0: Jagulár si nikdy neublíží, řekl Pů a po chvíli dodal, umí moc dobře skákat.
2: Pomoc! Pomoc!
0: Tohle jaguláři vždycky dělají, řekl Pů s velkým zápalem. Volají pomoc, pomoc, a pak, když se podíváš vzhůru, tak na tebe skočí.
2: Však já se dívám dolů.
1: Zvolalo prasátko hlasitě, aby se snad jagulár nespletl. Vedle jagulára něco velmi rozčileně zapištělo.
2: Pů a prasátko! Pů a prasátko! Pů,
1: zvolalo prasátko.
2: Myslím, že je to tygr a klokánek.
1: Jsou to oni, řekl Pů. Myslel jsem, že je to jagulár a ještě jeden jagulár.
2: Nazdar, klokánku, zvolalo prasátko. Co děláš?
3: Nemůžeme dolů, nemůžeme dolů, zvolal klokánek.
2: To je švanda, že je to švanda, Pů. Tygr a já bydlíme na stromě jako sova a zůstaneme tady až na věky věku. Vidím odtud prasátku v domek.
4: Jak ses tam dostal, klokánku?
1: Zeptalo se prasátko.
2: Tygrovi na zádech! A tygrové neumějí lézt dolů, protože jim přitom překáží ocas, jen nahoru. A tygr na to zapomněl, když jsme se pustili do šplhání a teprve teď si vzpomněl. A tak tady už navždycky musíme zůstat, hleda, že bychom vylezli výše. Co jsi říkal, tygře? Aha, tygr povídá, že kdybychom vylezli výše, neviděli bychom už tak dobře prasátku v dům, zůstaneme tedy zde.
1: Prasátko, řekl Pů vážně, když to všechno slyšel, co uděláme? A všecek zabrán do přemýšlení, pustil se do klokánkových chlebíčků. Když došel k předposlednímu, zapraskalo chrastí a objevil se Krištůfek, Robin a Ijáček, kteří tudy šli na procházku.
5: Nedivil bych se, kdyby zítra pořádně fučelo, povídá Ijáček. Jistě bude vichřice a boží dopuštění, že je dnes hezky, to ještě nic neznamená.
1: Tamhle je Pů, řekl Krištůfek Robin, kterému na tom příliš nezáleželo, jak bude zítra, jen když mohl ven. Nazdar, Pů!
2: Ach, Krištůfku, Robine, začal Pů.
5: A Ijáčku, řekl Ijáček.
2: Tygr s klokánkem jsou na borovici a nemohou dolů. A já jsem zrovna povídal, kdyby tak Krištůfek Robin...
5: A Ijáček?
2: Kdybys tu jen byl, pak bychom už přišli na to, co dělat.
1: Krištůfek Robin pohlédl vzhůru na tygra a klokánka a pokoušel se něco vymyslit.
4: Já jsem myslelo, řeklo prasátko vážně, že kdyby se Ijáček postavil dole pod strom a Pů se postavil Ijáčkovi na záda a já Půovi na ramena...
5: Jo, a až by Ijáčkovi rupla záda, to bychom se nasmáli. Ha, ha, nevinný žertík, řekl Ijáček.
4: No, řeklo prasátko skromně, já myslelo...
1: Mohla by ti z toho rupnout záda, Ijáčku? Zeptal se Pů udiveně.
5: To je na tom právě napínavé, Pů, že člověk neví, až když je po všem.
1: Pů řekl, ach, a všichni se zase zamyslili. Už to mám, zvolal najednou Krištůfek Robin.
5: Teď poslouchej, prasátko, řekl Ijáček, aby se vědělo, co chceme podniknout.
1: Svléknu si kabátek a každý podrží jeden cíp a klokánek s tygrem skočí do něho. Bude to měkké a pružné a neuhodí se.
5: Pomoci tygrovi dolů, řekl Ijáček, a aby si nikdo neublížil. Ty dvě věci si zapamatuj a bude dobře.
1: Když klokánek pochopil, co má dělat, byl radostí všecek bez sebe a křičel.
2: Tygře, tygře, budeme skákat, podívej se, jak skočím, tygře.
1: A skočil rovnou doprostřed kabátku. A skočil tak prudce, že vyletěl zas vzhůru skoro do stejné výše a skákal a křičel.
2: Je,
1: hezky dlouho a pak najednou přestal a řekl.
2: Je, to je hezké.
1: Potom ho sundali na zem.
2: Pojď, tygře,
1: zvolal.
2: Je to lehké.
1: Ale tygr se držel větve a říkal si,
5: pro takové skokany, jako jsou klokani, je to snad dobré. Ale ne pro ty, co jen plavou jako tygři.
1: a představoval si, jak pluje na znak po řece, nebo jak plave z jednoho ostrůvku na druhý a cítil to, že je ten pravý život pro tygra.
6: Jen pojď, volal Krištůfek Robin, nic se ti nestane.
5: Počkej chvilku, řekl tygr rozechvěně, mám v oku kousek kůry. A pomalu se šinul po větvi.
6: Pojď, je to snadné, kvičel klokánek.
1: A najednou tygr cítil, jak je to snadné.
6: Ouvej,
1: křičel, když letěl strom kolem něho.
6: Pozor,
1: volal Krištůfek Robin na ostatní. Ozvala se rána, něco se roztrhlo a všichni se octli nahromadě na zemi. Nejdříve se sebrali Krištůfek Robin a Pů a prasátko, pak sebrali tygra a až docela vespod byl i Jáček. Ach, i Jáčku, volal Krištůfek Robin, neublížil sis? A úzkostlivě ho celého ohmatával, oprášil ho a pomohl mu zase na nohy. Jáček dlouho nic neříkal. Pak se zeptal, je tu tygr? Tygr tu byl a už mu zase bylo do skoku. Ano, řekl Krištůfek Robin, tygr je tu.
5: Tak mu za mne poděkuj, řekl i Jáček.

0: o statečném Kryšpínovi. Napsala Jana Merunková. Ve městě plném roztodivných lidiček bydlí pán. Když se podíváte na jeho domovní zvonek připevněný u vchodu do ohromné zahrady, kde v prostředku stojí dům, krásný a veliký jako zámek, zjistíte, že tu bydlí pan důležitý. Každé ráno chodí v 7:30 na procházku se svou elegantní kolií Duffy. Cestou z parku koupí noviny, složí je pod paží a pomalu kráčí ulicí dolů. Lidé ho zdraví a on pokyvuje hlavou, až krobeně se usmívá. Jen v neděli je to jiné. To si pán rád pospí. Obvykle vstává až v 9 hodin a Duffy může běhat jen po zahradě. Předpolednem odjíždějí na pravidelné výlety a vracejí se až večer. Pan důležitý se rád chlubí vším, co má. Na svůj dům se zahradou je moc pyšný. Pořádá tam různá setkání, kde se lidé baví o tom, kde byli, s kým se potkali, co viděli, jak skvělý obchod uzavřeli. A všichni dohromady si myslí, jak jsou úžasní a nenahraditelní. Pan důležitý také přispěje svou troškou do mlýna. Rád svým přátelům ukazuje cizokrajné motýly přišpendlené za sklem a zarámované, jako by byly nějaký obrázek. A když se všichni dost vynadívají a přestanou říkat ach a oh, začne ukázka, jak úžasně chytrá a šikovná je Fenka Duffy, když umí nosit míček a skákat na povel na lavičku a zpátky na zem. Dneska se ale koná výjimečné setkání. Pan důležitý má narozeniny. V zahradním altánku je na stole prostřena spousta jídla a pití, až se zdá, že stůl praskne. Uprostřed všech těch dobrot je třípatrový dort se šlehačkou a hořícími svíčkami. Všichni přátelé pana důležitého přicházejí, přejí mu a dávají mu nejrůznější dárky. Na konci řady gratulantů postává jeden z kolegů pana důležitého a potutelně se usmívá. Před sebou nese něco ohromného. Není to ani kulaté, ani hranaté. Je to přikryté kusem žlutého saténu. Žádná mašle, žádný ozdobný balící papír. Je to ale zvláštní dárek. Konečně přišel na řadu. Postaví dárek na volnou židli, srdečně potřese rukou panu důležitému, pronese své přání a slavnostně ukáže na to žluté cosi, stojící uprostřed loučku přihlížejících zvědavců. Pan důležitý lehce zatáhne zací plátky a tajemství je odhaleno. Pan důležitý jen těžko schovává své dojetí a radost. V kleci před ním se polekaně rozhlíží dva pestrobarevní papoušci. To jsou Kryšpín a Lóra, představuje opeřence pan Veselý svému kolegovi. Děkuju vám, mám velikou radost, říká pan důležitý a obrátí se ke všem. Děkuji všem za krásné dárky. Prosím, pojďte ochutnat kousek dortu. Berte si, povzbuzuje přítomné, jídla a pití máme dost. Společnost se dobře baví a čas rychle ubíhá. Je skoro půlnoc, když se loučí poslední hosté. Kryšpín a Lóra celou tu dobu pozorují nastrojené dámy a pány v oblecích, jak procházejí zahradou, povídají si a z přeplněných talířů ujídají, kromě sladkostí, také ovoce a zeleninové saláty. Oběma z toho už kručí v břiše. Od odpoledne nic nejedli. Jak to tak vypadá, do rána se to asi nezmění. Nikdo si jich nevšímá a tak se rozhodnou, že je nejvyšší čas jít spát. Když v tom se objeví pan důležitý, vezme klec a odnáší ji do domu. No, vy jste krásní, povídá směrem k papouškům. Ani se nedivím, že už skoro spíte. Dneska byl perný den. Postaví klec v pokoji s tmavým leštěným nábytkem, bílým kobercem a krásnou vínovou sedačkou. Všechno je tak upravené. Ještě vám donesu vodu a něco na zub. Určitě jste pěkně hladoví, stará se pan důležitý a odejde pryč. Lóra lehce šťouhne do Kryšpína. Nespi, tvář se mile. Podívej, jak se u nás stará. to bude bydleníčko.
1: Uvidíš, že se nám tu bude líbit. Určitě tu bude lépe, než za výlohou z Verimexu.
0: No jo, no jo. Teď se stará, bručí Krišpín. Hlady nevidím a křídla mám jak z olova, jak jsem unavený.
1: Hele, hele, už jde, čepíří se Lóra. Nedej se prosit.
0: Ukaž mu, jaké máš krásné peří.
2: Protahuje Lóra vehementně svá křídla.
0: Krišpín se tedy zapojí do divadelního představení pro jediného diváka.
3: Vám to jde, přikivuje hlavou pan důležitý.
0: Jo, jo, no, jste fešáci. Tady máte kousek salátu a tady mrkvičku. A sem dáme něco na žízeň.
2: Dolévá do pítka čerstvou vodu.
0: Teď už je ale pozdě. Tak, hajdy na kutě.
2: Rozloučí se pan důležitý a zhasne lampu.
4: Noc uteče a do pokoje se derou první sluneční paprsky. Šimrají Krišpína na zobáčku, až ho docela probudí.
2: Netrvá dlouho a vzhůru je i Lóra. Za oknem se culí sluníčko, nikde ani mráček. Taková správná letní neděle.
1: Lóro, co budeme dneska dělat?
2: Začne plánovat program Krišpín.
1: Mohli bychom si trochu procvičit hlasivky a
2: zaspívat si, co říkáš? Navrhuje Lóra.
0: No a co pak? Přemýšlí nahlas Krišpín.
1: Pak bychom měli trošku uklidit. Podívej se, ten starý salát.
2: Ukazuje křídlem na podlášku klece Lóra.
1: Já bych chtěl hrát na honěnou a potom bychom si mohli povídat o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom byli volní a mohli si létat, kdykoliv se nám zachce.
2: Zasněně přivírá oči Krišpín.
1: Tak jo, uklidíme až odpoledne.
2: Vytahuje Lóra notový sešit spoza zrcátka připevněného na mřížce klece. Kterou si dáme? Mrkne na Krišpína.
0: Třeba tuhle,
2: zadrnčí papoušek. Zpívají o 106. Chvíli nahoře, chvíli hluboko. Jde jim to jedna báseň. Když se chystají na další papouščí duet, rozrazí se dveře. Stojí v nich Daffy, chytá si předními packami uši a strašně kvílí. Papoušci se na ní úžasle dívají.
1: Lóra chvíli přemýšlí a pak šeptá Krišpínovi, třeba si chce zaspívat s námi. Začneme trochu níž, ona to s tím psím hlasem tak vysoko nevytáhne.
2: Oba se tedy nadechnou a začnou další song.
0: Daffy je zoufalá, v hlavě má zmatek. Má se chovat jako způsobná dáma a nějak přežít řev těch dvou strakapoudů?
1: Nebo se má zachovat jako podvraťák a nemilosrdně schodit klec i s těmi vycpávkami do polštáře ze stolu, aby si uvědomili, kdo je tady pánem?
2: Než se však Daffy rozmyslí, co udělá,
1: stojí v pokoji pan důležitý. Vypadá rozlobeně.
0: A dost! Rozkřikne se.
2: Všichni naraz stichnou a ani nedutají.
0: Pan důležitý se drží za hlavu a vzdychá. Vy jste mi pěkní dárečci.
2: Daffy pohotově přiskočí.
1: Já jim říkala, že se to nedá poslouchat, ale nedali se zastavit.
2: Žaluje a úlisně se otírá panu důležitému o nohavici.
1: Měl byste je vrátit,
2: což pak vám nestačím já? Dělá Daffy smutné oči na svého pána.
0: Daffinko, počkej, hned se ti budu věnovat.
1: Pojedeme pryč, to se ti bude líbit.
0: Jenom ty křiklouny odnesu do vstupní haly. Tam si mohou vřískat, jak chtějí.
2: Řekne pan důležitý a odnáší klec z papoušky pryč z krásného útulného pokoje.
1: Konečně!
2: Utrousí Daffy vítězoslavně a následuje pánička.
1: To ne, to ne! My jsme vám jen chtěli udělat radost! Máchá křídly Lóra.
0: To pozor, my nejsme žádní křiklouni!
2: Rozčiluje se Krišpín a lomcuje dvířky klece.
0: Pan důležitý se rychle rozhlédne po hale a postaví klec na nízkou skříňku nedaleko okna. Pak se otočí a odkráčí po mramorových schodech někam do patra.
1: Duffy se chvíli producíruje pohale s nosem nahoru a pak se natáhne na pohovku u konferenčního stolku. Než si lehne, ještě koutkem oka zkontroluje, jestli náhodou na stolku nezbylo něco dobrého od včerejška. Ale nic vhodného pro její mrsný jazyček nezahlédne. Miska s vlašskými jadérky, mísa s ovocem. Fuj, působí to víc jako dekorace, než jako něco k snědku. Netrvá to dlouho a po schodech schází pán ve sportovním tričku, nových džínách, na nohou vycházkové polobotky, přes rameno sportovní tašku.
5: Duffy, jdeme, v klubu nás už čekají, volá na Fenku na lenožce.
1: Ó, to já ráda do klubu, vyštěkne Duffy a je na nohou. Pojede s námi slečna Perenika?
5: Vezme sebou Astora? Sype ze sebe Duffy jednu otázku za druhou a hopsá ke dveřím. No, jen se nezblázni radostí, otevírá dveře pan důležitý.
1: V tom Krišpínovi zakručí v břiše.
6: Haló, stůjte, co snídaně, vraťte se, my máme hlad, strašný hlad.
1: Jančí Krišpín, div mu nevyskočí hlasivky z krku.
4: Dveře zaklaply, papoušci zůstali sami.
1: Hala najednou působí tak prázdně a studeně.
6: A co si počneme, vzdychá Lóra.
5: Nevěř hlavu, krůtí brko, něco vymyslíme, říká zadumaně Krišpín a škrábe se na zobáčku.
6: Dáš si půlku?
4: Ukazuje Lóra na oschlý zbytek salátu.
6: Dobré to asi nebude, ale třeba to zažene hlad aspoň na chvíli.
1: Dodá ještě a drábkem krájí zelený list na dvě poloviny.
5: Nechci.
6: Dal bych si slunečnicová semínka nebo pořádný kus jablka nebo mrkvičku nebo...
4: Představuje si Krišpín laskominy, až se mu zbíhají sliny.
1: Na to si nech zajít chuť, štípne lehce Lóra Krišpína do křídla, aby přestal snít s otevřenýma očima.
6: Už je ráno, tyhle sny si nech na večer,
4: dodá ještě.
1: Já jen myslel,
4: zatváří se tajemně Krišpín,
1: že tamhle ta hostina je tu pro nás.
4: A kývne hlavou ke stolku, u kterého před chvílí ležela Duffy.
1: Ó, Krišpíne, vydechne obdivně Lóra, ty jsi génius. Jak se ale dostaneme z klece?
4: Nech mě chvíli přemýšlet a uvidíš, usmívá se papoušek. Po pár minutách je všechno vymyšleno, naplánováno. Stačí se jen zapřít o stěnu klece, trochu zatáhnout správným směrem, mít kapičku štěstí a hop! Dvířka se slomozem otevřou, kovový zvuk tahá za uši, ale cesta ke stolu s dobrotami je volná. Oba papoušci přeletí halu a usadí se na hnědém dřevě.
5: Hostina, pochoduje Krišpín směrem k míse s ovocem. Trošku mu to klouže, takže vypadá jako klaun v cirkuse.
1: To je legrace, směje se Lóra. Umíš si představit, jak by zuřila Duffy, kdyby nás tu takhle viděla? Ani bych to moc zažít nechtěl. Víš, jaký má knučák?
5: A ten chlapi na všechno naletí. S tou budou ještě potíže.
4: Prorocky pokyvuje hlavou Krišpín.
1: Co budeme dělat, až se najíme? Vyzvídá Lóra. Já bych si chtěla prohlédnout dům.
4: Poletíš taky? Láká Krišpína. Ten jenom kývne, dojí kousek jablka a je připraven na výpravu po domě. Je to opravdu nádherný dům. Nahoře na schodech najde Lóra první atrakci. Velké stojací hodiny s kyvadlem ve tvaru půl měsíce. Pojď se zhoupnout, volá nadšeně na Krišpína.
5: To si dá Krišpín líbit. Hou sem, hou tam,
1: panečku, to je paráda. A co dál?
7: Vážené dámy, vážení pánové, přistupte blíže, pojďte se pobavit. Náš křišťálový kolotoč má speciální prodloužené jízdy jen pro vás.
4: Vyvolává jako na pouti Krišpín zavěšený mezi ozdobami skleněného lustru.
7: Rád závodíte, rád změříte své síly se svým soupeřem, nenechte se odradit a ukažte, že závod ve šplhání po záclonách je jen hračka pro děti.
8: napodobuje pouťový tlampač Lora, se vší horlivosti šplhá po krajkové zácloně až ke stropu.
1: Poletují od jednoho pokoje ke druhému, prohlížejí se v benátských zrcadlech. Oba se báječně baví a užívají si svobody, když najednou Lora povídá:
6: jsem unavená, musím si odpočinout a napít se. Mám hrozitánskou žízeň.
1: Než se Krišpín stačí ohlédnout, Lora sedí na okraji stojanu a pije vodu z květinové misky. Jeden doušek, druhý, třetí.
6: To je úleva,
1: pohladí si bříško. Co jsi to udělala, děsí se Krišpín. Nevíš, jestli to byla čistá voda, nebo jestli v ní byly nějaké přísady pro kytky?
6: Asi, něco tam.
1: S Lorou se motá celý svět. Co je ti? Loro, vstávej! Spěchá jí Krišpín na pomoc. Musíš na vzduch k oknu, postrkuje ji. Lore je ale hodně špatně. Bolí jí bříško, hlava. Je celá malátná, sotva se doplouží na okenní rám. Dál to nejde. Dobrá, zůstaň tady. Já najdu nějakého doktora. Někoho přivedu, aby ti pomohl. Upravuje Krišpín Lore fialkový list pod hlavou místo polštáře. Ještě, že v pokoji je pootevřené okno, jinak by to s Lorou špatně dopadlo. Krišpín se ještě jednou otočí, zakrouží kolem okna a vyrazí směrem k nejbližšímu stromu, kde by mohl najít hnízdo nějakého jiného ptačího druhu a zeptat se na cestu k lékaři. Má štěstí. Paní Kosice je příjemná dáma, velmi starostlivá a ochotná pomoci. Vysvětluje Krišpínovi cestu do zoologické zahrady, protože tam mají toho nejlepšího ptačího doktora, jakého zná. Máchá přitom křídly, až dělá průvan. Nakonec Krišpína poplácá po zádech, jako aby se nebál, že všechno dobře dopadne, rozloučí se a každý si jde po svém. Papoušek, povzbuzený vidinou rychlé pomoci Lore, letí jako o závod. Jenom si stále opakuje, šikmo přes park, přes řeku, pak dvě zatáčky a je v zoo. U pokladny se zeptat na pana doktora a je vyhráno. Cesta uběhla rychle, ale co to? Paní u pokladny není ani vidět za houfem postávajících dětí a rodičů. Co teď? Krišpín dlouho neváhá a vletí dovnitř zoo a první, na koho narazí, je šimpanz Oliver. Vesele poskakuje z větve na větev a předvádí se mamince s dvěma dětmi. Hej, opičáku, zavolá Krišpín. Kde najdu doktora? Lore je moc špatně a musím ji zachránit, než se vrátí Daffy a pan důležitý domů.
9: Kdo je u tebe opičák, papouchu?
1: Rozčiluje se na oko dobrák Oliver.
9: Jsem Oliver.
6: Krišpín, těší mě,
1: představuje se papoušek. Pomůžeš mi? Mrká na nového kamaráda.
9: Doktor tu ale dneska není. Musel k nějakému případu do cirkusu. Víš co, počkej na mě u žirafy Cecílie. Přijdu s Jonášem.
1: Spřádá plány Oliver. Krišpín proletí zahradou až k jejímu okraji, kde se pase vysokánská žirafa.
6: Dobrý den, Cecilko. Posílá mě Oliver. Prý nám pomůžete zachránit Loru, chrlí ze sebe udýchaný papoušek.
9: Ráda, přikivuje rozvážně hlavou žirafa.
1: Než Krišpín vysvětlí, co se stalo, už jsou tu Oliver a Jonáš.
9: Jsem Jonáš.
1: Představuje se uctivě dlouhý, hubený had.
6: Na co potřebujeme sebou hada? Diví se Krišpín.
9: Je to kamarád a všechno podniká s námi, řekne rázně Oliver, aby nebylo pochyb, že sestava zachránců je jasně daná.
1: Pak si sedne Cecilce na záda, Jonáš se jí omotá kolem krku, takže vypadá jako sametová stužka, a vyrazí zadním vchodem ven. Krišpín letí vpředu a ukazuje cestu. Štrádují si to přímo k zahradě domu pana důležitého. Oliver a Jonáš jsou v zahradě co by dub. Cecilce dá trošku práci přelézt plot. Ale už je všechno v pořádku a všichni pospíchají k oknu, kde chudinka Lora leží na smrt nemocná. Už nemůže ani vstát, jen koulí očima a vzdychá.
10: Oliver, Jonáš a Krišpín stojí kolem Lory jak tři sudičky. Cecilka natahuje krk a opírá si bradu o okraj parapetu. Jak Loru dostaneme pryč, lámou si hlavu kamarádi. V tu chvíli se před vchodem ozvou brzdy auta, klapnutí dveří a psí štěkot před brankou. To je pan Důležitý a Duffy, zbledne Krišpín. Na velké přemýšlení není čas, štouchne hlavou Jonáš do Olivera. Spiklenecky na sebe mrknou a pak už to jde ráz na ráz. Oliver chytne Jonáše místo provázku, zaváže Lóru jako spěšný balík, Krišpín jim kulí oči, Cecilka na nic nečeká, popadne Jonáše jemně do pusy a peláši pryč přes zahradu přímo ke dveřím, kudy právě vchází pan Důležitý. Krišpín letí za nimi s vítězným pokřikem. Povedlo se. Pan Důležitý je tak překvapený, že to vypadá, že na dobro skameněl. Duffy se třese jako obyčejný ratlík, schovaná za keřem tůví. I pan doktor se už vrátil do zoologické zahrady. A to je dobře. Lóře vypumpuje žaludek a najde pro ní i prostatečného Krišpína prostornou voliéru, aby už nemuseli bydlet u lidí, kteří je nemají rádi. Takže, až půjdete do zoo, nezapomeňte je navštívit.

0: sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu.
1: Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák.
0: Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík.
1: Jo, zase sněhulák.
0: A bylo mu to jedno, stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména. Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík a už frčeli po stráni dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách a už od dveří volal: Ahoj, Huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: Já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
2: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začaly se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu.
1: Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
2: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení. V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáňky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
1: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal sněhulák.
0: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční.

I prázdniny, řekl Pepík, a celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku. Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce. A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.

0: Pan učitel se žení. Rybník pod hradem zamrzl.
1: Na tom by nebylo tak dalece nic divného, neboť zamrzly též ostatní rybníky. A dokonce i na Sázavě byl škraloup tenkého ledu.
0: Ale podhraďák byl rybník se spoustou ryb a v létě býval doslova obležen rybáři, kteří velice bojovně vystupovali proti každému, kdo by se tu chtěl koupat nebo dokonce jezdit na loďce.
2: Máte Sázavu.
3: Máte Sázavu.
2: A čtyři další rybníky.
3: Jste
2: tam, sem nám nelezte. A nekazte nám ulovky.
1: Podhraďák se rybami opravdu hemžil a členové rybářského spolku si libovali.
0: Jenomže teď byl na rybníku led, venku mrzlo jen praštělo a rybáři vysedávali u kamen v hospodě.
1: Marně k ním promlouval učitel pěnička zvýšeným hlasem.
4: Poslyšte, drazí páni rybáři, každý žák přírodopisného kroužku vám potvrdí, že ryby pod ledem nemají dostatek kyslíku. Bylo by třeba vzít sochory, sekiry a prosekat pořádnou díru. No a kdo jiný by ji měl vysekat, když ne rybáři? Já apeluji na vás, pánové. Je nebezpečí, že ryby jaksi uhynou.
2: Ale neuhynou, pane učiteli. Neuhynou.
3: To neuhynou.
2: Oni jsme nesekali a řekni.
3: Neuhynuli.
4: Ale pánové, loni téměř nemrzlo a ledová přikrývka na rybníci nebyla souvislá, ale nyní je však zcela jiná situace.
2: Dejte si s námi krok, pan učitel. A pojďte se bavit o něčem jiném.
3: Pojďte, pane učiteli, ale pohádky si vykládejte děte ve škole a nám s tím dejte svatý pokoj.
2: Co? Vy si vážně nemyslíte, že nás vyženete do takové zimy.
0: Pan učitel se ještě chvíli pokoušel je přesvědčit, ale neuspěl.
1: Rybářům se do práce nechtělo a to bylo pro celou věc rozhodující.
0: Pan učitel si vzal z věšáku zimník a klobouk, změřil si lenochy pohledem plným výčitek a smutně odešel.
1: O marné snaze učitele pěničky se doslechli také žáci Kopito
0: a Mňouk.
5: S tím by se mělo něco dělat, Mňouku. Jestli to nevezmeme do ruky my, tak příští rok nebude v podhraďáku ani rybička.
6: No jo, Kopito, ale jak to chceš vzít do ruky? Když je někdo tak líný jako naši rybáři, tak se s tím nedá vůbec nic dělat.
5: Tak si na to troufneme sami. Vysekat pořádnou díru přece dokážeme.
6: No což o to, díra sem, díra tam? Jenom nevím, jestli je správné dělat za nějaké lenochy, kteří se válejí u kamen a v létě budou chtít chytat.
5: To je jen jedna stránka věci. A co se jí týče, máš určitě pravdu. Ale mně nejde o rybáře, nýbrž o ryby. Co pak ty chudinky mohou za to, že se o ně nikdo nestará? A já ti řeknu, že už je nejvyšší čas zasáhnout. Jak se ryby zvednou ode dna, je konec.
6: Dobře, tak tedy zasáhneme. Jen co se trochu setmí, půjdeme k podhraďáku, já vezmu sekiru.
5: A já si od tatínka půjčím sochor. Sejdeme se asi tak v půl páté.
0: A taky se sešli. Bez dlouhých řečí zamířili k podhraďáku, na jehož zamrzlé hladině ležel sníh.
1: Pouze na malém kousku přímo pod hradem bylo zameteno.
0: Žáci věděli, že tady slečna Anděla, dcera kastelána Štětky, pravidelně zkouší dvojité skoky a piruety.
1: Na mistrní světa už to asi nedotáhne, ale bruslí docela pěkně.
0: Žáci Kopito a Mňouk se bez meškání pustili do práce.
1: Pochopitelně na opačném konci rybníka.
0: Nebylo to nic snadného, neboť led už byl tak silný, že by po něm mohla bez obav přijet tanková divize.
5: Pane jo, to je fuška.
6: No, skoro se nedivím těm rybářům, že raději sedí v hospodě. Ty ryby by nám měly být na dosmrtí vděčné a měly by k nám připlavat na zavolání.
5: Žrát z ruky by nám měly, ale u ryb se vděku nedočkáš. Jsou to jen primitivní živočichové.
6: No, u některých lidí se taky vděku nedočkáš. Vzpomeň si, kolikrát my jsme to mysleli dobře a jak to nakonec dopadlo.
5: A to lidi nejsou primitivní živočichové. Ale mně se zdá, že moc mluvíme a málo děláme.
0: To ovšem nebyla pravda. Žáci pracovali s nevšedním úsilím a za nějakou chvíli bylo jejich dílo korunováno úspěchem.
1: Led byl proražen a voda se vyhrnula na sněhovou pokrývku.
0: Žáci vytahali z vody ledové kry a pohodili je opodál. Pak si zálibně prohlíželi své dílo.
5: Jsme přece jenom kanóni. Tohle je díra, jak se patří.
6: Mňouk doslova tancoval kolem radostí. No jo, kopito, povedlo se, povedlo se!
1: Ale pak už bylo nutno vzít nářadí a odejít domů.
6: Bylo by také pošetilé chtít u díry přenocovat.
1: Odcházeli plní uspokojení z dobrého skutku a vůbec už nelitovali námahy, kterou museli vynaložit.
6: Kopito a Mňouk nemohli tušit, co bude následovat.
1: Když pan učitel Pěnička viděl, že přesvědčování lenivých rybářů k ničemu nevede, dlouho bojoval sám se sebou, až se konečně rozhodl.
6: Krátce po 9. hodině večerní se teple oblékl, vzal do ruky sekiru a vyšel do mrazu.
1: Dlouhými kroky směřoval k rybníku, kde hodlal vysekat alespoň malý otvor.
6: Samozřejmě, že v duchu spílal rybářům slovy, na jaká vychovatel mládeže nemá ani pomyslet, ale uznejme, že plným právem.
1: Pan učitel došel k podhraďáku a vstoupil na led.
6: Nešťastnou náhodou ale vkročil právě na ta místa, kde před několika hodinami vysekali díru žáci Kopito a Mňouk.
1: Tenký škralou pledu zachrastil. Prolomil se. A pan učitel leknutím vyjekl.
3: Sakra!
1: Spadl do vody a počal tonout.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Křičel a snažil se zachytit okraje ledu.
3: Pomoc!
1: Konečně se mu podařilo najít oporu.
6: Zachytil se špičkami prstů silnějšího ledu při okraji, ale vysoukat vzhůru se nemohl.
1: Zimník a veškeré šatstvo nasáklo vodou a stěžklo.
6: Marně se pan učitel snažil vytáhnout na led. Musel setrvat pokrk v ledové vodě a nadále volat o pomoc.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Ta se však nedostavovala. Městečko bylo daleko a u kastelánů se dívali na televizi.
3: Pomoc! Pomoc!
1: Chraptěl pan učitel a ruce mu zvolna přimrzaly k ledu.
3: Pomoc!
1: Už se pomalu loučil se životem, neboť i kolem jeho těla začala voda tuhnout v led.
6: Když se v kastelánském domku otevřely dveře, to krásná slečna Anděla vyšla na večerní trénink.
1: Televizní program ji přestal bavit a tak si řekla, že si ještě několikrát zkusí dvojtrojkový paragraf.
6: Z toho úmyslu ovšem sešlo, neboť záchrana tonoucích má přednost před krasobruslením.
1: Slečna Anděla spatřila vyčerpaného učitele Pěničku, který už ztrácel vědomí a rychle zavolala otce.
7: Tati, někdo se topí!
8: Maria, nemůžete počkat, za chvíli bude konec druhé třetiny.
7: Rychle, rychle, rychle, záleží na každé vteřině.
6: Kastelán Štětka tedy vyběhl.
1: Vyběhla i paní Kastelánová.
6: A oba spěchali na pomoc nešťastnému pedagogovi.
1: Vytáhli ho nahoru a dopravili ke kamnům do kastelánského domku.
6: Pan učitel omdlel jako špalek a krátce na to dostal pořádnou horečku.
1: Bylo nutné ho okamžitě uložit do postele a zavolat doktora.
6: Vyklubal se z toho pořádný zápal plic a pan učitel Pěnička zůstal u kastelánu ležet plných 14 dní.
1: Nevedlo se mu špatně. Slečna Anděla nechala krasobruslení a věnovala panu učiteli tak nevšední péči, že ho to až dojímalo.
9: Slečno, Andělko, vy jste tak jaksi hodná a milá. Já si to od vás nezasloužím.
1: Slečna Andělka se začervenala.
6: A to bylo tak výmluvné, že jí pedagog rozechvělým hlasem požádal o ruku.
9: Chcete si mě jaksi vzít?
1: Andělka souhlasila. Ano, chci.
6: Souhlasil i kastelán Štětka s chotí.
1: A tak se připravovala veliká svatba.
6: Pak se pan učitel Pěnička dozvěděl, že díru, do níž spadl, vysekali Kopito a Mňouk. Zavolal si je a pravil.
4: Jej, milí žáci, váš čin si zasluhuje uznání. Nelitovali jste tělesné námahy, abyste zachránili ryby, které, jak víme, jsou součástí vodní fauny. Navíc jste se svým činem, chlapci, zasloužili o mé životní štěstí. No, tak a proto vás zvu oficiálně na svou svatbu.
1: Žáci se pochopitelně s radostí dostavili. Kopyto přinesl jako svatební dar stará železa na lišku.
0: A Mňouk obdaroval novomanžele myslivickým kloboukem po dědečkovi. Pan učitel měl nesmírnou radost a řekl, že si těchto darů bude vážit.
1: Jenže po chvíli se do želez místo lišky chytil podnapilý kastelán
0: a zamašili u klobouku byla nalezena kolonie molů, takže dary musely být rychle odstraněny.
1: Přesto svatba na oba žáky hluboce zapůsobila a zejména Kopyto vzdychal.
7: To je tak krásné, když má člověk bytost, která ho miluje.
0: Mňouk mu to rozmlouval ale marně. Po několika dnech dostoupila krize vrcholu.
1: Kopyto stále častěji hovořil o samotě se Zuzanou Dolejškovou.
0: A bylo víc jasné, že to není jenom tak. Už to nebyl ten Kopyto jako dřív. Tvářil se vážně a jeho zájem o dobrodružství ochabl. Co se to s tebou děje, Kopyto? To s tou holkou chceš chodit nebo co?
1: Kopyto pokrčil rameny. No a nemám snad na to léta? Lojza Hájek chodí s Bělou Jíkavcovou už dlouho, od 6. třídy.
0: Hájek je budíš k ničemu a na nic jiného se nevzmůže. Kdyby měl tvou odvahu, fantazii, detektivní mozek a já nevím co ještě, tak by na holky neměl čas.
1: Milí příteli, každý muž jednou pozná, že je na čase přestat s mladickými nerozvážnostmi a usadit se. S tím se nedá nic dělat, Mňouku.
0: Tak to je tedy vážné. Ty jsi to, kamaráde, dopracoval.
1: Kopyto neodpověděl a vydal se mezi lavicemi k Zuzaně Dolejškové, která svačila Romadur. Zamilovaně na ní pohlédl a ona jeho pohled opětovala. Pak se zvedla a celá zardělá odcházela s Kopytem na chodbu.
0: Mňouk pochopil, že se bude jednat o něčem důležitém, a tak se nenápadně vytratil za nimi. Ne nadarmo špehoval řadu zločinců a podezřelých individuí. Prodral se mezi procházejícími se žáky až do těsné blízkosti Kopyta a Zuzany, aniž byl spatřen. Nastražil uši, aby mu neuniklo jediné slůvko.
1: Na cestě směrem k Drenčicům postavili kluci Sněhuláka.
0: Slyšel šeptat Kopyta.
1: A tam na tebe, Zuzanko, počkám. Ve 3 hodiny. Ty přijď o něco později, aby nás neviděli spolu a nebyli z toho řeči. Budeš si to pamatovat? Jo, asi v 3:45 u Sněhuláka. Prima. A teď ahoj, ať se o nás moc nemluví. Ahoj. Špitla Zuzana a vracela se do hlučící třídy.
0: Mňouk věděl to, co potřeboval. Kopyto se chystal dovršit svou zradu a místo mužných hrdinských činů se hodlal věnovat ženám. To se musí překazit. Krátce na to se přitočil ke Kopytovi. Kopyto, co bys řekl tomu, kdybychom šli odpoledne chytat vrány? Asi tak ve 3.
7: S Kopytem to trhlo. Víš, já nemám dneska čas. Fakticky, dneska to nejde.
0: No jo, je v tom až po uši, pomyslel si Mňouk. A když mu nepomůžu já, nepomůže mu nikdo. Leda Bile se s kamarádem rozloučil a sotva skončila škola, nemyslel na nic jiného, než jak překazit schůzku Zuzany s Kopytem. Kvapně se naobědval a už pádil na cestu k Dřenčicům. Dával pozor, kde stojí nějaký Sněhulák. Dlouho na žádného nenarazil, až teprve za ohýbem cesty u lesíka. No to je výborné, zaplesal Mňouk, když zjistil, že od Sněhuláka není vidět na cestu k městečku. Schoval se v lesíku a čekal na Kopyta. Už dlouho před 3. slyšel, jak se blíží. Kopyto si totiž popiskoval směs posledních šlágrů a byl zřejmě ve výborné náladě. Však ono ti to přijde, pomyslel si Mňouk. Já ti ukážu, co to je zrada na kamarádovi.
1: Kopyto došel až ke Sněhulákovi a začal se kolem něho procházet.
0: V té chvíli vyrazil Mňouk lesíkem na zpáteční cestu k městečku. Zastavil se asi po 200 metrech a pustil se do práce. S vypětím všech sil začal stavět nového Sněhuláka a protože se sníh dobře lepil, byl s ním hotov v několika minutách. Pak se znovu skryl v lesíku.
1: Asi v 3:45 se na cestě objevila Zuzana Dolejšková. Došla k Sněhulákovi a byla zřejmě překvapena, že se tu nesetkává se svým nápadníkem. Zamračila se, ale pak se postavila vedle Sněhuláka a čekala. Netušila, že za zákrutem cesty vedle jiného sněhuláka přešlapuje silně rozechvělý kopyto.
6: Mňouk viděl z lesíka oba dva a modlil se, aby kopytovi nedošla trpělivost a nešel Zuzaně naproti. Ale kopyto se k ničemu takovému neměl.
1: Krátce po čtvrté hodině to přestalo Zuzanu bavit. Pokrčila uraženě nosíkem a odcházela zpátky k městečku.
6: To byl okamžik, kdy zase musel zapracovat Mňouk. Vyběhl z lesíka a zničil sněhuláka.
1: Teď už zbýval jen kopyto. Čekal na Zuzanu dlouho, tuze dlouho, až do setmění a ještě chvíli potom. Ale nakonec se rozlobil a dočista vyléčen ze své lásky odcházel domů. Druhý den na Zuzanu ani nepromluvil. A ona na něho rovněž ne. Jen se už klíbila a počala dávat najevo své sympatie Břetislavu Hobejdovi.
6: Mňouk to všechno sledoval s největším uspokojením. Pak přistoupil ke kopytovi a zeptal se ho jakoby nic. Ale ty už nechodíš s Dolejškovou?
1: Už mě přestala bavit. A vůbec, nešel bys dneska odpoledne na Vrány?
10: Jak si Rákosníček neporadil s Duhou? Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno. A proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé. Ozvala se jako nazavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když Rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
11: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
10: Správně, Rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
11: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
10: poklonkoval skřítek dál před tou vojenskou šarží.
11: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
10: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
11: To zrovna ty žábo, odsekl Rákosníček. Jen se dívej a něco uvidíš.
10: Tak. Rosnička, jen se dívej. Souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných, pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženínu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká. No, ne, Rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka.
11: Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle. Ano, prosím, v tu ránu zajisté, drmolil Skřítek. Když v tu ránu, no, tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřelím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
10: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
11: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
12: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
10: Omlouval se Skřítek.
12: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
11: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem a to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
12: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
11: Vykrucoval se Skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit. Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal!
12: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále,
10: vymlouval mu to rákosníček.
12: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
11: Mlčet, rákosníček, mlčet, rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení, pal.
10: A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha. Ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
12: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
10: Povzdechl si Skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčáníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
12: Já vím, přerušil jí Skřítek, udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš rákosníček.
10: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

0: tak to bylo tak. Každý si myslí, že andělé jsou jenom pořád hodní. A že čerti, ti jsou zase pořád jenom zlí. A taky se říká, že čert ten nikdy nespí. Ale ono to tak, milé děti, úplná pravda není. Jen si vzpomeňte, v kolika pohádkách čerti v pekle nebo v čertovských mlýnech chrápali, až se hory otřásaly. Čerti, ti si právě rádi pospí. Kdo naopak doopravdy ani v noci, ani ve dne nespí, tak to jsou andělé. Ti bdí nad lidmi, svými ovečkami pořád a pořád a stále. V tom jsou na tom čerti zase líp. Marná sláva, ale i anděl se musí alespoň jednou za rok prospat. Aspoň jeden jediný den. Teď si myslíte, že jsem se spletl. Že jsem měl říct jednu jedinou noc. Ale ono je to tak, když už anděl jednou usne, tak spí celou noc a celý den. Aby si toho spánku trochu užil. No a tak jednou za rok, vždycky na Velký pátek si čert s andělem vymění službu. Anděl spí a čert ten zase bdí. A nejen bdí, on ještě musí celou dobu hlídat poklady. A jaké poklady? Já jsem vám to ještě neřekl. Jsem já to ale ťula ťulovitá. Na Velký pátek se totiž otevírají všechny hory a všechny skály, ve kterých jsou ukryty veliké poklady. A aby je nekradli chamtiví lidé, tak na nich sedí právě ten čert a hlídá je.
1: Vstávej, trepi fajksle, vstávej. Hadry, cucky, kozí, pšouky, okamžitě vstávej. Budeš na zem hlídat zlatý poklad.
0: Slyšeli jste? Tak tohle byl Lucifer, který budil jednoho z čertů, Trepi Fajksla. To byl moc starý a dobrácký čert. Představte si, je mu už 1455 let. To je věk, co? Tak tenhle Trepi Fajksl nafoukl své pekelné tváře. Přitlačil chlupaté lokty k tělu a frrrr, už byl na zemi. Přímo u veliké hory, která se jmenovala Výšice. To podle toho, že byla tuze vysoká. A protože byl právě Velký pátek, byla hora otevřená. Víte, děti, jak se taková hora otevře? Že nevíte? Tak já vám to povím. To se dole na jejím úpatí sám od sebe odvalí takový veliký balvan. Za ním je díra veliká, no asi jenom tak, aby se do ní vešel dospělý člověk, tedy když sehne hlavu. Tak do téhle hory si náš čert vlezl. Šel tmavou chodbou, na jejímž konci zářilo veliké světlo. To světlo vycházelo z ohromného zlatého pokladu. A Trepi Fajksl měl poklad toho dne hlídat.
1: To je zlata. Jakživ jsem ho tolik najednou neviděl. Tak, a jde se spát.
0: On čert měl být vzhůru a hlídat. Ale vy přece víte, jak to s takovými čerty je. Jak jen mohou, tak někoho škádlí, provokují, zlobí a když nikdo není na blízku, tak se zachumlají do vlastního kožichu a usnou. A náš čert Trepi Fajksl se zahrabal do zlatých mincí, až mu jen rohy koukaly a za chvílenku už chrápal a chrápal, jako když pilou řeže dřevo. Dole ve vesničce žila chudá stařenka, která se starala o 4 sirotky. Celý den pracovala na poli a na chaloupce, kde bydleli. Ale dobře se jim nevedlo. Stařenka sama na všechno nestačila a tak se k ním do chaloupky nastěhovali bída s nouzí.
2: Dnes je Velký pátek a já svým vnoučátkům, sirotečkům ani koláč nemůžu udělat. Ani grošík na mouku nemáme. Ale co? půjdu na výšici a poprosím čerta, jestli by mi pro děti nedal aspoň malý zlaťáček. Když mi lidi nepomohou, snad mi pomůže čert.
0: Babička si vzala sváteční šátek a vydala se k hoře Výšici. Když přišla ke vchodu, sebrala ze země kámen a zabušila jím na skálu.
1: Jak sakra, himlaudon kozí pšouky, kdo mě to budí? Já čichám člověčinu.
0: Trepifajksl se vyhrabal z haldy zlaťáků, ve které se mu tuze dobře spalo. Rozmrzele brblal, ale když viděl chudou babičku, jak se třese strachy, zlost ho přešla. Ale protože to byl čert, tak na babku hukl, až se roztřepala.
1: Čeho si žádáš, že mě budíš?
2: Ale jemnost, pane čerte, já vás nechtěla budit. Já jen, jestli byste neměl pro moje děti, sirotečky, aspoň malý zlaťák na koláčky.
1: Hrnec, kredenc, prdky, brdky, brundy, rundy. Chudák babička stará, celý život se dře na stará kolena, aby chodila žebrotou. A to zas ne.
0: A Trepifajksl se otřepal, až mu z chlupu vypadlo na 10 velikých zlaťáků z toho nejryzejšího zlata.
1: Na, vezmi si a kup dětem po kožíšku.
0: Babička pozbírala to bohatství a když šla dolů, do chaloupky, tak přes radostné slzy málem ani neviděla. Čert si spokojně smotal ocas kolem pasu, zavrtal se do vyhřátého zlatého pokladu a zase usnul. Babička napekla koláče, až to vonilo široko daleko. A tu vůni, tu ucítil i tlustý a lakomý statkář. Ale to byl ten děti, který jak mohl, tak každého ošidil, podfoukl a olakotil.
3: Kde jsi vzala peníze na tolik koláčků, ha? A vidím tady i nové dětské kožíšky. No, to muselo stát peněz jako želez.
2: Od čerta jsem dostala, co v hoře Výšici poklady hlídá.
0: Jak to zachtivený statkář uslyšel, rozeběhl se k hoře, až mu mohutný pupek naskakoval až k baňatému nosu. Jak přiběhl ke skále, tak zavolal.
3: Sakryš, to je kopec. Čerte, čerte, vylez. Přišel jsem si pro zlaťáky. Dal si jich babce 10, já jich chci rovnou 100. Ne, 200. Co to povídám? 1000.
0: Čerta to hulákání pochopitelně probudilo a rozčílilo. A jak rozčílilo? Vyhrabal se ven a jakmile viděl tlustého a lakotného statkáře ve zlatém ošívané vestě, tak se rozčílil ještě víc. Naježil chlupy na bradě, vykulil oči a udělal... že se tlusťoch statkář ohromně vyděsil. Otočil se jako na obrtlíku a pelášil z kopce dolů tak rychle, že se ani nestačil zastavit přede dveřmi vlastního domku. Prokutálel se dveřmi dovnitř, oknem ven a zapadl do hnojůvky, kterou měl na dvoře pro prasata. Však ta ho taky s kvikotem pěkně přivítala. U statkáře pracovala jedna chudá děvečka. Aninka se jmenovala. Byla pracovitá, hodná a ještě ke všemu pěkná jak obrázek. A té děvečce se tuze moc líbil mladý tesař z jejich vesnice. Moc ráda by šla večer na tancovačku. Tesař by pro ní jistě přišel a pozval ji k tanci. Ale Aninka se styděla a současně i tuze trápila. Chcete, děti, vědět, proč se trápila? Už několik roků měla totiž jen jednu jedinou sukni. A v té už se při tanci ani zatočit nemohla, tak byla pozašívaná. A jak tak seděla smutná ve své komůrce, tak jí napadlo.
4: Půjdu za čertem na výšici a poprosím ho, aby přičaroval mému tesaříkovi takovou lásku, pro kterou by mou chudou sukni vůbec neviděl.
0: A jak děvečka řekla, tak udělala. Vyšla až na samotný vrchol hory Výšice k otevřené skále. Vzala do ruky kámen, aby jim zabušila a přivolala čerta. Už napřahovala ruku, když v tom dostala ukrutánský strach. Hrozně se začala bát.
4: Abych tak čerta nepohněvala, ještě by po mně chňapnul svou ohovnou drápatou pařátou a odtáhnul do pekla. Tam to prý smrdí a páchne a čerti jsou chlupatí a škaredí. Ještě by mě třeba chtěli ponořit do nějakého toho jejich pekelného kotle, brr!
0: Milá děvečka zahodila kámen a vrátila se dolů do vesnice. Ostatně byl už podvečer a tancovačka začala před hodnou chvílí. A jeden mladý a hezký tesař se stále koukal po dveřích, jako by někoho čekal. Když Aninka přišla, vyskočil, vzal jí do tance a už jí z kola za celý večer ani na malou chviličku nepustil. A že měla zašívanou sukni, toho si vůbec nevšimnul. Večer pak Aninka seděla se svým tesařem na louce nad vesnicí a měli oči jen jeden pro druhého. A tu Aninku napadlo, jak je dobře, že nepotřebovala čertovské kouzlo proto, aby jí její mládenec měl rád. Tesař a Aninka se tolik zaobírali sami sebou, že si ani nevšimli, že na nebi vysoko nad jejich hlavami prosvištěla ohnivá čára. Víte, kdo to byl, děti? Ano, byl to čert Trepifajksl, který se vracel do pekla. No a to je konec mojí dnešní pohádky.

Byl jeden vdovec a ten měl jednoho syna. Když dorostl, dal ho učit myslivcem. Když se syn vyučil, šel k otci a řekl mu: Otče, já doma nezůstanu, půjdu si do světa štěstí hledat. Jdi, řekl otec, však doma za kamny nikomu štěstí nevykvete. Tak si ten milý syn sebral svoje věci, vzal uzlík na rameno, dal otci s Pánem Bohem a šel do světa. Chodil dlouho sem tam, ale nechtělo se mu nikde dobře dařit. Až konečně přišel do jednoho lesa a ten byl 3 dny dlouhý. Když tím lesem šel první den, vyběhl proti němu vlk. Myslivec natáhne luk a chce střelit, ale vlk povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, a vzal ho sebou. Druhý den vyběhl proti němu z houští medvěd. Myslivec zas natahuje luk a chce ho zastřelit, ale medvěd povídá: Nestřílej, vem mě radši sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, řekl myslivec a vzal ho taky sebou. Třetí den vyběhl proti němu lev. Myslivec hned zas měl luk pohotově a chtěl ho zastřelit, ale lev povídá: Nestřílej, vem mě radši s sebou, budeš mě někdy potřebovat. Tak pojď, a vzal všecky 3 sebou. Když vyšel z lesa ven i se zvířaty, přišel k jednomu velkému městu. Mělo mnoho věží, 12 bran a bylo celé černým suknem potaženo. A z té jedné brány, co byla k severu, vyjížděl vůz se 4 koňmi. Ten vůz i ty koně byly taky černým suknem pokryty. Očí na kozlíku měl černý plášť a na klobouku smutek. Na tom voze seděla krásná pana, ustrojená jako nevěsta, a na hlavě měla věnec z bílých růží. Za tím vozem valil se z brány veliký zástup lidí a všichni naříkali. Když ten myslivec se zvířaty k zástupu přišel, ptal se jednoho starého: Proč pak ti lidé pláčou a kam tu krásnou panu vezou? A starý mu povídá: O, můj zlatý pane, vy musíte zdaleka přicházet, že ani nevíte o našem velkém soužení. Vidíte tamhle na vršku ten hájek? Tam za tím hájkem je mezi skálami veliké černé jezero. Z toho jezera vychází už rok ukrutný drak. Má 12 hlav. Každý nový měsíc chce jednu panu, jinak že naše pole a luka zničí, dobytek sežere, město rozboří a nás všecky podáví. Nebylo pomoci, museli jsme mu každý měsíc jednu panu přivést a tak už 11 jich ze světa zprovodil. Ale teď si poručil, aby mu náš král svou jedinou dceru vydal, a tak ji teď vyprovázíme. Což se nikdo nenašel, kdo by tu obludu zabil? Milý pane, už se jich kolik o to pokusilo, ale všichni vzali za své. Král sice dal všude rozhlásit, komu se podaří toho draka zabít a tu panu vysvobodí, že mu půl království za to dá, i svou dceru za manželku. Ale nikdo se více nepřihlásil a teď už je také pozdě. Ještě není, pomyslel si myslivec, ještě jsem tu já, ale neříkal nic. Před hájkem zástup se s panou rozloučil a vrátil se do města. Kočí pak ji vezl do hájku a myslivec šel se zvířaty za vozem. Když byli v hájku, poručil myslivec kočímu:
Zastav a čekej tu, já sám tu královskou panu doprovodím. Kočí zastavil, pana slezla z vozu a myslivec jí vedl až za hájek k tomu jezeru. Tu jí povídá: jsem unglen od cesty, lehnu si tu pod dubem, vyspím se a posilním se. Zůstaňte, krásná pano, u mě, ale až se voda v tom jezeře zvlní a skály se budou třást a stromy ohýbat, pak mě vzbuďte. Potom si lehl a spal. Netrvalo dlouho. Povstala veliká bouře, voda v jezeře se rozpěnila, skály a stromy se třásly a z jezera vyvalil se 12hlavý drak. Tu pana myslivce rychle vzbudila. Vyskočil, vytasil ostrý myslivecký tesák a povídá ke svým zvířatům: já vám daroval život, teď taky vy mi pomozte. Drak už se vyvalil na břeh a rovnou se hnal na myslivce, ale lev skočil mu mezi krky. Medvěd na hřbet, vlk na ohon a kousali a trhali, až potoky černé krve z něho tekly. Drak se svíjel, řval, tloukl sebou a šlehal plamenem ze všech 12 tlam. Ale myslivec nemeškal, přiskočil a srážel tesákem jednu hlavu po druhé, až je všechny zutínal. Pak vyndal nůž, vyřízl z každé hlavy jazyk a schoval je do své myslivecké torby. Potom se vrátil k vyděšené paně. S pláčem mu děkovala, že jí zachoval život a prosila ho, aby jí domů k otci vyprovodil. Ale on povídá: odpusťte, krásná pano, umínil jsem si, že se ohlídnu po světě, ale do dne a do roka se vrátím a přihlásím se o svou odměnu. A tomu pana darovala svůj drahý prsten a slíbila, že do dne a do roka na něho bude čekat. Potom ji doprovodil k vozu, dal jí s pánem Bohem a šel svou cestou dál.

0: Ale kočí, když viděl, že je drak zabit, pana vysvobozena a ten, kdo ji vysvobodil, že si pro odměnu nejde, dostal laskominy na toho půl království a na krásnou panu. Když trochu popojeli, zastavil, obrátil se k paně a hrozil jí:
1: jestliže neřekneš, že já jsem toho draka zabil a tebe vysvobodil, živa odtud nevyjdeš a ani pes po tobě neštěkne. Přísahej mi!
0: Vyděšená pana neviděla sobě jiné pomoci a tak slíbila, že se ani slovem nikomu nezmíní, kdo ji vysvobodil. Když přijeli do města, král měl nesmírnou radost, že svou dceru zdravou zase vidí. A kočí hned vypravuje, jak on pro ni svůj život nasadil, jak hrdinsky se s drakem potýkal, až mu všech 12 hlav usekal.
1: A tuhle, povídá, jsem dračí hlavy přivezl na důkaz.
0: A chtěl, aby hned byla svatba. Ale pana krále prosila: otče, jsem ještě příliš mladá, dopřej mi ještě do dne a do roka té zlaté svobody, pak se ráda tvé vůli podrobím.
2: Když tak prosíš, nebudu tě nutit, řekl král a kočí se musel spokojit.
0: Když pak už docházel rok a den, dělali se velké přípravy k svatbě dcery královi s kočím. Celé město bylo červeným suknem potaženo a ze všech stran se sjížděli vzácní páni a paní. Mnohý z nich kočímu to štěstí záviděl, mnohý taky nad tím vrtěl hlavou, jak takový ničemný člověk tak veliký čin sám mohl vykonat, kde mnozí udatní to dříve zaplatili životem. Ale důkazy byly tu a každý musel mlčet. Všichni byli veselí, jedli, pili a zpívali. Jenom nevěsta neustále plakala. Právě ten den vrátil se myslivec zpět do města. Jde do hospody a ptá se hospodského: řekněte mi, příteli, co to znamená? Dnes je to rok, co bylo toto město černým suknem potaženo a teď je zas červeným. Hospodský povídá:
1: no, to má své dobré příčiny.
0: Před rokem byla dcera králova vysvobozena od zlého draka královským kočím a teď má s tím kočím svatbu. Proto je dnes město červeným suknem potaženo. Teď právě na hradě všichni u stolu jedí a sedí a pijí a jsou veselí. Myslivec povídá: příteli, nechtěl byste mi malou službu prokázat? Dobře se vám odsloužím.
1: I proč pak ne? Jakou?
0: Jděte na královský hrad, přímo do síně, kde hosté sedí, podejte nevěstě tento prsten a řekněte jí: ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho. Hospodský šel na hrad, zrovna do té síně, kde hosté seděli, podal nevěstě prsten a řekl:
1: je u mě na hospodě nějaký cizinec a posílá vám, královská nevěsto, tento prsten a vzkazuje vám: ten, který vás dnes rok od smrti vysvobodil, prosí, abyste mu do své sklenice nalila vína a poslala mu ho.
0: Nevěsta, když na prsten pohlédla, poznala, že je její vlastní a začervenala se jako růže. Král podivil se řeči hospodského, ale tu hned kočí vyskočila a povídá:
1: no to je podvod, můj královský pane, já ji vysvobodil, já mám důkazy.
0: Král obrátil se k dceři:
1: a co ty tomu pravíš, dcero má?
0: Nevěsta neřekla ani slova, ale vzala svou sklenici, nalila do ní nejlepšího vína, co bylo na stole, a podala hospodskému.
1: Král zavrtil nad tím hlavou a poručil hospodskému: přiveď mi hned toho cizince sem.
0: Když myslivec do síně vkročil, obořil se na něj král:
1: jak ty se můžeš vychloubat, že jsi mou dceru od smrti vysvobodil? Ten, kdo ji vysvobodil, sedí zde. Na důkaz toho přivezl sebou všech 12 hlav toho draka.
0: Ale myslivec řekl: Rač, vaše královská milost, rozkázat, ať se ty hlavy vykopou a přinesou sem, aby se vidělo, že každá hlava musí mít svůj jazyk. Když ty hlavy přinesly, nenašli jazyk ani v jedné. Tu sáhl myslivec do své torby, vytáhl těch 12 jazyků a pravil, snad budou tyto k těm hlavám náležeti. Hned je k ním srovnali a shledali, že ty jazyky skutečně jsou z těch hlav vyříznuty. Když podvod kočího přišel najevo, tu vypravovala pana, co se všecko stalo, jak ten cizí mládenec se svými zvířaty draka zabil a jak potom kočí jí smrtí vyhrožoval a přísahou zavázal, aby se o tom nikomu ani slovem nezmínila. Tu se král náramně na kočího rozhněval a kázal ho zaživa do věže zazdít.

12 hlav hrozný drak měl, princeznu k obědu chtěl. Král nad mladou dívkou bděl, jednu dceru měl.

myslivec spěchá. Hezký mladík, šťastný je, princezna mu

Medvěd Péťa a Svišť. Přišel květen a nastaly nádherné, teplé dny. Péťa se vydával na delší a delší procházky. Sestoupil do údolí, prošel smrkovým lesem, na horských loukách rozkvetly petrklíče a krokusy, ve vzduchu zabzučely včely. Bylo krásně. Ještě udeří mrazy, varovala matka medvědice, ale medvídek se jen smál. Hustý kožíšek jej přece chrání před vším. A kdy přijde tatínek? Napadlo Péťu jednoho dne. Může se objevit kdykoliv, odpověděla matka. Sestoupí z nejvyšších vrcholků jako stín. Já ho budu vyhlížet, rozhodl se medvídek a každý den šplhal nad doupě. Odvažoval se dál a dál, až tam, kde už nerostou stromy, jen keříky zakeslých borovic a pak maličké vrby. Pod nohama mu ujížděly drobné kamínky a suť, ale medvídek

jak nedbal. Víš, stále víš. Dávej přece pozor, ozvalo se najednou. Vida, to je přece svišť, pomyslel si Péťa. Jenže, co si to oblékl? Promiň, omlouval se medvěd, nevím, na co mám dát pozor. Málem si nám zboural celý komín, ukazoval svišť. Nevidíš, tady přece... Komín? Ale k čemu vede? Nechápal Péťa. Dole pod zemí máme rytířské hrady, vysvětlil svišť. K nim vedou komíny, kterými se spouštíme dovnitř. Rytířské hrady? O něčem takovém jsem nikdy neslyšel. Jo, hrad, to je něco. Úžasná stavba. Padací most u brány, pak hodovní síň, barevná skla v oknech, komnaty a sály, kde se konají plesy, truhly plné vzácných věcí, sametové závěsy, měkké koberce. To musí být nádherné, vzdychl si Péťa. Škoda, že se k vám nemohu podívat. To opravdu nejde, řekl svišť. Jsi moc velký a pak do hradu mohou jen rytíři bez bázně a hany. Co to znamená? Zeptal se zvědavě medvěd Péťa. Bázeň znamená strach a rytíř se bát nesmí, vysvětloval svišť. No a hana, víš, rytíř nesmí provést nic špatného, nesmí mít na svědomí žádný zlý skutek. Já, asi bych nemohl být rytíř, vzdychl Péťa, neboť si vzpomněl, jak pískl na kamzíky. A také na to, jak se bál, když přišel na návštěvu vlk a když se v závěji pohnul hranostaj. Musíme být čestní, rozehříval se svišť, dvorní a vzdělaní. Nosíme brnění, přilbu s chocholem, v tlapce pevně třímáme kopí. A svým dámám zpíváme pod okny písně o hrdinských činech. To je krásné, řekl medvídek. Škoda, že také nejsem svišť. Ano, jistě, sviští národ je velice uznávaný, chlubil se rytíř. Tu se náhle zachvěla zem. Ozvaly se kroky těžkých tlap. Ach je, vypískl svišť, roztřásl se jako v zimnici, kopí mu upadlo na zem, pískal a pískal, někdo jde, růza, někdo jde. Pak se po hlavě vrhl do kamenného komínku. Medvídek stál jako sloup. Rytíř se přece nesmí bát. O statečnosti se dobře mluví, ozval se nad ním hluboký hlas. Brnění, kopí, přilba, ale postavit se nepříteli tváří v tvář, to je jiná. Nad Péťou se tyčil obrovský medvěd. Tati, veliké tlapy zvedly medvídka vzhůru. Jsem rád, že tě vidím, hodně jsi vyrostl. To jo, a nemohu být rytířem. Proč ne? I rytíř se může bát, ba dokonce musí, jinak by přestal být opatrný. A neopatrnost, ta se platí i životem. Důležité je, aby svůj strach překonal. Ale zlé skutky, snaž se dělat jen dobré věci. A když už něco provedeš, pokus se chybu napravit. Takže bych mohl? Samozřejmě. Ostatně rytíři také střílejí z luku. Otec sundal z ramene velký vak. Tu máš, to jsem ti přinesl. Péťa vypískl nadšením. Luk a šípy, to je něco. Snaž se chránit malé a slabé,
řekl medvěd. Třeba sviště, mrkl na něj Péťa a oba medvědi, malý i velký, se dali do smíchu. Z dola z rytířského hradu svišťů se komínkem neslo poplašené pískání.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně laskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálii může. Kdo pak proti mně poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.

0: Blížily se Vánoce, což bylo pro prasátko nejoblíbenější období v roce. Jejich jedinou vadou byly příliš krátké dny. A pokud jste malým zvířátkem, které se bojí tmy, neznamená to pro vás nic dobrého. Ale prasátko se snažilo být statečné. A vždy, když se venku stmívalo, zapalovalo spousty svíček. Už od konce listopadu prasátko zdobilo svůj domov vánočními ozdobami a bylo už téměř hotové. Když prasátko skončilo se zdobením stromečku, posadilo se do svého pohodlného křesla. Muselo myslet na dílnu Santa Clause a na všechny ty tvrdě pracující pomocníky a na to, jak Santa každý rok se svými soby oblétne celý svět a všem nadělí dárky. Když v tom dostalo prasátko strach. Co když se Santa letos ke všem nedostane? Co když bude Santa muset někoho vynechat? Nebo co když prostě zapomene? Například na dárek pro prasátko? To už mělo prasátko tak velké obavy, že si muselo s někým promluvit. Teple se obléklo a vyrazilo ze dveří. Když tu si náhle vzpomnělo na něco moc důležitého. Zhasnout svíčky. Pak prasátko pospíchalo do domečku svého kamaráda, medvídka Pů.
1: Ahoj, prasátko, řekl Pů. To je ale milé překvapení.
2: Musím s tebou mluvit, Pů,
0: ohlásilo prasátko.
2: Vím, že se asi chovám hloupě, ale musím se tě na něco zeptat.
0: Když se prasátko posadilo do toho nejlepšího křesla, co Pů měl, povědělo svému kamarádovi, co mu dělá starosti.
2: Co když se Santa zapomene zastavit u mě doma a nedá mi žádný dárek? Co když bude mít příliš mnoho práce s ostatními dárky, které musí doručit?
0: Ptalo se prasátko.
3: Prasátko, teď mě poslouchej, odpověděl Pů tím nejvážnějším hlasem. Nedělej si starosti, Santa na tebe určitě nezapomene.
2: Ale jak to můžeš vědět, Pů?
0: Pokračovalo prasátko.
2: Víš, jak mám rádo Vánoce, ale prostě nedokážu tu hloupou myšlenku dostat z hlavy.
3: Podívej, prasátko, pověděl na to Pů. Přestaň se strachovat a užívej si svého oblíbeného ročního období. Slibuju ti, že Santa se u tebe doma s dárkem určitě zastaví.
0: Prasátko se zase začalo radovat. Když mu to slíbil jeho nejlepší kamarád, nemůže to dopadnout jinak než dobře. Mnohokrát Půovi poděkovalo a odešlo domů dokončit výzdobu.

Nejdříve byl Pooh sám se sebou moc spokojený, protože dokázal pomoci příteli v nouzi. Ale po chvíli se zamyslel nad tím, co to vlastně řekl. Slibuju! Jak mohl on, malý medvídek s malým rozumem, někomu slíbit, že se u něj Santa zastaví? On přece nerozhoduje, jestli Santa bude mít čas se u prasátka a jeho domu tyto Vánoce zastavit. Pooh však věděl jedno. Slib je slib. Nemohl přece zklamat kamaráda. A pak dostal Pooh nápad. Požádá všechny ostatní kamarády o radu.

0: Nejprve spěchal Poo do Králíčkova domu. Dobrý den, Králíčku, a veselé Vánoce, volal Poo.
1: Dobrý den, Poo, odpověděl Králíček. A tobě také veselé Vánoce.
0: Pak mu Poo vypověděl, co slíbil prasátku a že teď neví, co s tím má dělat.
1: Podívej, Poo, pověděl Králíček. Máš naprostou pravdu. Slib je slib. Proto by sis měl nejdříve rozmyslet, než někomu něco slíbíš. Je mi líto, ale s tím ti neumím pomoci.
0: A tak šel Poo za Ijáčkem.
2: Dobrý den, Ijáčku, řekl Poo. A veselé Vánoce.
1: No, povídá Ijáček. Nejsem si moc jistý, že to budou veselé Vánoce. Je hrozně zima a pořád hodně sněží.
0: Pak Poo Ijáčkovi pověděl, co prasátku slíbil, ale ani Ijáček mu neuměl pomoci.
1: Tak to ti můžu říct už předem, Poo, že pokud někomu něco takového slíbíš, pak to určitě nevyjde. Je mi líto, ale nevím, jak bys ten slib mohl splnit.
0: Když si Poo vyslechl Ijáčkovu ponurou odpověď, rozhodl se, že zajde do domu Klokanice a vysvětlí svůj problém jí. Zanedlouho seděl uvnitř teplé a útulné kuchyně, kde Klokanice s Klokánkem poslouchali vyprávění svého kamaráda.
3: Je mi líto, povídá Klokanice. Ráda bych pomohla, ale prostě nevím, co dělat. Nevím, jak se spojit se Santou a povědět mu, aby se zastavil u prasátka, stejně jako ty.
4: Ale já Santovi psal, vykřikl Klokánek. Chci kolo, kopací míč, brusle.
0: Poo šel sněhem domů. Neměl tušení, co udělá. Jeho malinkatý rozum byl unavený a kručilo mu v bříšku. Ale Poo si dělal takové starosti, že ani nedokázal pomyslet na soudky s medem, co měl doma. Najednou Poo ucítil, jak ho někdo zezadu postrčil, a než se nadál, ležel na zemi a na něm seděl tygr. Samozřejmě i tygrovi Poo pověděl o svém slibu, který dal prasátku. Ale tygr to vůbec nepovažoval za problém.
1: Podívej, Poo, řekl tygr. Pokud si nejsi jistý, zda někdo něco udělá, udělej to sám. A mimochodem, právě to umí tygři nejlépe. Pokud si chceš být jistý, že prasátko dostane svůj dárek, můžeš udělat jen jednu jedinou věc.
0: Když se Poo a tygr dohodli na plánu, vrátili se ke Králíčkovi.
2: Ještě jednou dobrý den, Králíčku, pověděl Poo. Vrátili jsme se, abychom tě požádali o laskavost. Vím, že bylo hloupé, že jsem dal prasátku takový slib, ale tygr mi právě řekl, jak můžu ten slib splnit.
1: A jak to plánuješ udělat, Poo? Zeptal se Králíček.
2: Když nemůžu zaručit, že přijde Santa, musím to být já, kdo si zahraje na Santu a na Štědrý večer přijede k prasátku domů.
1: Dobře, bránit ti v tom nebudu, Poo, ale proč mi to povídáš?
2: Protože musíš být jedním ze sobů.
1: Prosím?
0: Zeptal se Králíček.
2: No jsou Vánoce,
0: odpověděl Poo klidně.
2: Co pak odmítneš kamaráda o Vánocích?
1: No ne, ale...
0: Králíček zkrátka neměl na výběr. Pak šli Pů a Tygr povědět o svém plánu Ijáčkovi.
5: Ještě jednou dobrý den, Ijáčku, řekl Pů.
1: Veselé Vánoce, ozval se Tygr.
6: To se ti lehce řekne, Tygře, opáčil Ijáček. Ty na tom širém světě nemáš žádnou starost.
5: Podívej, povídá Pů. Už vím, jak mohu splnit svůj slib, co jsem dal prasátku.
1: Ale to není možné, odpověděl Ijáček. Vždycky existuje něco, na co člověk nepomyslí.
5: Převléknu se za Santu, prozradil Pů.
1: Aha,
5: začal se zajímat Ijáček.
1: To je dobrý nápad. Myslím, že prasátko se nachytat nenechá, ale rád bych tě viděl v tom převleku.
6: To není problém, odpověděl Tygr. Můžeš se dívat, jak dlouho chceš, protože budeš jedním ze sobů.
0: Konečně se Pů a Tygr vydali svůj plán prozradit Klokanici.
4: Omlouvám se, že už jsem tu zase,
5: ozval se velice zdvořile Pů.
4: Ale myslím, že jsem našel řešení svého problému.
0: Tak to jsem moc ráda, odpověděla Klokanice.
4: Sama jsem hodně přemýšlela, ale nebyla jsem schopná přijít na žádnou odpověď.
0: Odpověď je, že když si nejsi jistá, že někdo něco udělá, udělej to sama, pověděl jí Pů.
4: Co tím myslíš, Pů?
5: Zeptala se Klokanice.
4: Musím zařídit, aby prasátko dostalo na Vánoce svůj dárek. A proto budu muset hrát Santu sám.
0: To je skvělý nápad, nadšeně volala Klokanice.
4: Vrátil ses jen, abys mi to pověděl?
0: Ne, řekl Pů. Chci, abys byla jedním ze sobů.
7: Chci být taky sob,
0: vykřikl Klokánek, který právě maloval krásný tygrův portrét.

0: později téhož dne se kamarádi sešli v Půově domě. Každý z nich přinesl krásně zabalený dárek pro prasátko. Přinesli také větve, které by mohli použít jako paroží. Až na tygra, kterému se podařilo najít pár skutečného jeleního paroží. Vítejte, povídá Pů. Jsem tak rád, že jste tady. No, kdybys nedal ten hloupý slib, ozval se králíček. Ale králíčku, přerušila jej klokanice. Pů možná udělal chybu, ale tohle všechno dělá proto, aby svůj slib dodržel a udělal kamarádovi radost. Pak Pů začal prohledávat svůj dům. Vím, že to tu někde je, mručel si Pů pro sebe. Nechápu, co je to tu za nepořádek. Uklízel jsem před několika, no, nebylo to tak dávno. Tady to mám, kamarádi, Santovi saně, rozzářil se Pů.
1: Nevypadá to ani trochu jako Santovi saně, zakřičel klokánek.
2: Ne, ještě ne, odpověděl tygr. Musíme to proměnit na Santovi saně. Jenom doufám, že medvídka Pů udrží.
0: Ponesou jenom dobráčka medvídka Pů, ozval se Pů. Určitě budou fungovat perfektně.
3: Mám z toho špatný pocit, ozval se i Jáček.
0: A tak kamarádi začali pracovat na starých saních. Museli je přeměnit tak, aby vypadali jako Santovi saně, aby prasátko uvěřilo, že se u něj zastavil Santa. Nejprve vyřezali kusy kartonu a připevnili je ke straně Půových starých saní. Pak saně natřeli. A než bys řekl švec, byly sáňky hotové. Teď už chyběl jen Santa a nějací ti soby.
4: Dobrá práce, kamarádi. Věděl jsem, že to zvládnete.
0: Nadšeně volal Pů.
5: Ale co uděláš, abys vypadal jako Santa? Zeptal se králíček.
1: Nemáš ani vousy,
0: zavolal klokánek.
4: Mám vousy, odvětil Pů. A mám i kabát a čepici a všechno ostatní, co potřebuji. Jen počkejte a uvidíte.
0: Pak Pů odešel dovnitř a když vyšel, táhnul za sebou velkou tašku. V tašce byly nalepovací vousy, čepice a kožešinový kabát. Pů si to všechno na sebe oblékl.
4: To je divné,
0: divil se Pů.
4: Ten plášť se od minulých Vánoc nějak zmenšil. A teď potřebujeme už jen pár hezkých sobů,
0: řekl spokojeně Pů. A tak si kamarádi nasadili to, co si přinesli na místo paroží. Tygr vzal paroží a posadil si je na čelo a kolem hlavy připevnil provázkem. A králíček, klokanice, klokánek a i Jáček si zase provázkem připevnili větvičky. Nakonec se všichni zařadili za tygra. Santovi saně byly připraveny k odjezdu. Když se kamarádi vydali konečně na cestu k prasátkovu domu, už se stmívalo. Ale nebáli se, protože byli všichni spolu. Sotva by se takto mohli ztratit, když byli všichni k sobě přivázáni provázkem. Pů seděl na saních a držel otěže. Pů byl moc šťastným medvídkem, protože takto mohl splnit svůj slib, co dal prasátku. Možná to nebylo moc moudré, když prasátku sliboval, že Santa na něj nezapomene. A najednou je tu, skoro jako samotný Santa, a chystá se doručit dárky do prasátkova domu.
4: Jo, sovíci, vykřikl šťastně Pů. Nemáme celou noc, ukažte, jak to umíte rozjet.
0: Když kamarádi dorazili do prasátkova domu, snažili se být velmi potichu. Ale Pů byl tak nadšený,
5: že zkusil seskočit ze saní ještě dříve, než zastavili.
4: Chudák Pooh se za úpěním upadl na zem, saně se převrhly a dárky se rozkutálily po sněhu.
3: Říkal jsem, že z toho mám špatný pocit,
5: zamumlal i Jáček.
4: Mrzí mě to, řekl Pooh. Na chvíli jsem si tady opravdu myslel, že to jsou Santovy saně. Asi jsem zapomněl, že jsou to jen staré dřevěné sáňky. Jste v pořádku, sobíci?
3: Přestaneš už s těmi sobíky, Santo, ozval se rozlobeně Králíček.
5: Tedy vlastně Pooh.
0: Dveře od prasátkova domu se kousíček pootevřely.
6: Kdo je to?
0: Ozval se vystrašený hlásek. Když prasátko zjistilo, kdo jsou ta podivná stvoření, tak moc se mu ulevilo, že všechny pozvalo dovnitř na vánoční cukroví a horkou čokoládu. Když se kamarádi usadili kolem prasátkova stolu, Pooh mu vysvětlil, proč je prasátko našlo před domem všechny přestrojené.
4: Pooh, ty jsi opravdu splnil slib? Santa tady s mými dárky byl těsně před tím, než jste dorazili vy,
0: vykřiklo prasátko.
4: Ale když si představím, že jste se všichni tolik snažili jen kvůli mně, to je ten nejkrásnější vánoční dárek ze všech.
0: A když se kamarádi podívali na šťastnou tvář prasátka, i oni měli pocit, že to jsou ty nejkrásnější Vánoce.
7: Sluníčko už přestoupilo z letních kolejí na zimní koleje, stáhlo plamínek svého ohně a hřálo a svítilo pramaloučko. Správce skladiště snů musel dokonce rozsvítit lampičku, aby uviděl na písmena a obrázky posledních snů, které zbývaly k prohlédnutí. Tak jsme s prohlídkou snů u konce, oddychl si a byl rád, že stačili všechno připravit, než přijde dlouhá zimní noc. Zbývá už jenom poslední písmeno v abecedě, žet, rozhlédl se po svých pomocnících. Máme vůbec nějakého zimního spáče, který se jmenuje odžet?
8: Prosím, žáby, hlásil skřítek, který úřadoval jako hajadlo pro žabí národ.
7: Však měl písmenko žet vyšito na pláštíku i na čepičce a taky namalováno na promítačce. Nebyl to však obyčejný létací pláštík, jako měla ostatní hajadla. Žabí hajadlo mělo nepromokavý plášť s kapucou a vysoké boty do mokroty, jako mívají rybáři. To proto, že žabí hajadlo musí s žabými sny k rybníkům a tůním. Správce pokýval pochvalně hlavou, že je žabí hajadlo na cestu dobře vybaveno. I barva pláště se mu líbila, nahlédl do zápisků a chválil. Barva výstroje odpovídá tomu, jak stojí psáno. Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaké? Na zelené strakaté. Líbilo se mu, že je strakatým nepromokavým obalem zabalena i promítačka a že kotouč s natočeným snem je pro všechny případy a nehody opatřen nafukovacím ochranným kolem. Výstroj a výzbroj je dobrá, teď ukaž, jak si připravilo žabí sen. Žabí hajadlo smutně zakuňkalo. Kuň, nemám žabí sen. Ale...
9: A proč pak ne? Co pak si dělalo v létě? Proč pak si se nevypravilo k tůňkám a rybníkům, lajdácké jednohajadlo? Proč pak si nepřipravilo žabám sen pro jejich zimní spánek?
8: Já jsem se vypravilo, kuňkalo žabí hajadlo. Ale kluci po mně házeli kamením. V žabím království je nebezpečno.
9: A proč pak po tobě házeli kamením? Divil se správce.
8: Protože mysleli, že jsem žába,
9: podle kabátu.
7: Kabát je podle říkanky naprosto v pořádku. A tu říkanku přece složili lidé. Nezdá se mi v pořádku, proč člověk hází po žábě kamením, když mu žába dobře slouží. Nahlédl do zápisků, co je tam o žábě všechno psáno.
9: No ano, žába chytá mouchy a člověk mouchy nemá rád, protože ho štípou. Jak to, že lidská mláďata, zvaná kluci, vedou s žabým národem válku?
10: Jen kluci ji vedou, žáby utíkají.
7: Správci zvířecích snů se to nelíbilo.
9: Kluci jsou sice mláďata, ale jsou velcí. Žáby jsou malinké. Kdyby velcí kluci vedli válku proti žabičkám a vytahovali se na ně, to by byly pěkní padavkové.
10: Baba, ba, kuňkalo smutně žabí hajadlo. Naučilo jsem se v žabím království válečnou báseň kluků. Tu zpívají, když se žáby utíkají schovat. Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já. Až ji chytím, bude má. To zpívají, když berou žáby do zajetí, dodalo žabí hajadlo a smutně zakuňkalo.
7: Spravedlivý správce skladiště snů se nadlouho zamyslel. Sen má napravit a vylepšit, co se ve dne nepovedlo, řekl nakonec.
9: Proto se zdají sny, aby se aspoň ve snu s páčům něco vyplnilo, co si přejí.
7: A rozhodl.
9: V žabím snu pustíme tu klukovskou válečnou báseň obráceně. Ať lezou do bezu kluci.
7: A tak se v žabím snu ukázal košatý bezový keř. Do bezu lezl kluk. Chtěl zalézt co nejdál do hustého listí, protože ho honil zástup žab. Byly to žáby skokanky a po cestě by kluka rychle dohonili. Koukal se schovat před nimi v bezovém houští. Z mokrého listí se proti němu vynořil žabí král.
9: Byl to obrovitánský skokan se zlatou korunou na hlavě a kvákal. Lezou kluci do bezu, já za nimi polezu. Vidím kluka, velím stůj, hodil z kámen, budeš můj.
7: Kluk se bránil.
10: Já jsem nehodil kámen, to Franta hodil.
9: Žabí král kvákl, nám je Franta jako Tonda. Všecko dohromady jste kluci. Vy taky nerozlišujete žabí národ na skokany, rosničky nebo ropuchy, ale říkáte žába. Patříš ke klukovskému vojsku, které házelo kamením po žábách a tebe jsme v bezu chytili. Jsi náš zajatec a půjdeš před žabí soud. Kluk vykulil oči strachy, co se bude dít. Vidíš, řekl žabí král, strach ti udělal oči veliké, jako má žába. Nejsi tedy o nic větší krasavec než my.
7: Pak se obrátil k žabímu shromáždění.
9: Lidem se zdáme my žáby škaredé. Do naší žabí kůže oblékají zakleté princezny. Taky o nás vypravují, že sedíme na prameni a pak ve studni 100 let neteče voda. Vůbec nás všelijak pomlouvají. Ať tedy ukáže zajatý kluk, oč je větší pašák než my žáby.
7: Žabí shromáždění nadšeně kvákalo a žabí král řekl klukovi.
9: Před vším shromážděným žabým národem musíš dokázat, jestli máš právo hodit po žábě kamenem. Když to dokážeš, budeš volný. Jestli ne, vykvákáme po všech tůních a rybnících, že seš vejtaha a budeš mít ostudu všude, kde teče mokrá voda.
7: Kluk se zaradoval. To přece nic není, přeprat žábu.
9: Král stanovil podmínky. Budeš závodit s mými skokany ve skoku, s mými plavci v plavání a s mými lovci v chytání much.
7: Kluk už se začal usmívat. Svýma dlouhýma nohama skočí přece dál než malá žába.
9: Ale ouvej, žabí král vytáhl stéblo rákosu a změřil klukovi nohu. Pak změřil nohu žabího skokana.
8: Aby byl závod spravedlivý k menšímu, musíš skočit tolikrát dál, kolikrát je tvá noha delší než žabí noha, řekl klukovi.
9: Radím ti, nejdřív si to spočítej a posuď, jestli by nebylo rozumné závod vzdát. My žáby jsme zvyklé počítat dukáty, které nám hází měsíček za nocí do tůní, takže my už to máme spočítané.
8: Pánečku, teď už kluk nekulil oči, ale díval se do země. Uši mu zrudly námahou, jak pilně a pracně počítal, násobil.
9: Víš co? Běž domů a uč se násobilku, řekl mu žabí král. A všechny žáby se rozchechtali. A tak se chechtali. Až se rozchechtal i měsíček a třepal jim dolů do tůní dukáty za tuhle legraci. Kluk upaloval domů a šup pod peřinu. Měsíček za ním ještě nakoukl. Kuk, je to ten kluk? A kluk ještě ze spaní vykřikoval, já ne, to Franta.
7: Za to žáby. Ach, ty si spali až do jara na břehu pod listem, pod kamenem i na měkkém bahínku v tůni. A ještě na jaře si pak vyprávěli na žabím shromáždění, co se jim zdálo a jak se nasmáli.

0: Vyprávění druhé nás seznámí s 9letým Pepičkem Slámou a sleduje děti na cestě na letiště. Aneška i Vojta rostly tak rychle, až se tomu babička divila. Když přišla na pekla, pokaždé říkávala: děti moje, vy rostete jako z vody. Čas ubíhal, takže Vojtovi už bylo 8 let a Anešce ještě víc. Tatínek jim na neštěstí umřel, ale maminka byla ještě hodnější než dřív. Chodili do školy s Pepičkem Slámou. Jeho rodiče bydleli taky na peklech, měli tam hospodářství. Slámovi opatrovali Pepíčka jako oko v hlavě a nic mu nechtěli dovolit. Pepíčku, napomínala ho paní Slámová, ne abys šlápl do louže, kašlal bys. Pepíčku, hrozil mu pan Sláma, ne abys chodil s tím uličníkem Vojtou, poperete se a budeš mít na hlavě bouly. Voď si po dvoře kolo. Ale Pepíček Slámu vodil kolo po dvoře hrad. Bylo nové a Pepíček na něm neuměl jezdit. Jeho maminka měla strach, aby si Pepíček nenatloukl a aby se kolo třeba neodřelo. Je pravda, že kolo krásně jelo, ale Pepíček vedle něj chodil pěšky. A tak ho raději postavil pod kůlnu a loudal se na zahradu. Tam se rozhlédl a šup, prolezl dírou v plotě, oběhl stavení dědy Kozelky, který byl hlídačem na letišti, a rovnou do Tomešovic chalupy. Děti jsou venku, řekla maminka Tomešová. Slyšíš Kociánka? Hrají si s ním. Slyším Kociánka. A je tam taky Aneška? Je. A Vojta? Taky tam je, řekla maminka. Je tam Kociánek, Aneška i Vojta. Až k ním přijdeš, budeš tam taky. Jakmile Vojta Pepička spatřil, začal hrozně křičet. Také Kociánek štěkal a Aneška kvičela. Bylo to k smíchu a Pepíček Slámů se skutečně trochu usmál. Měl radost, že vidí děti a psa. Pepíčku, křičel Vojta, tváře měl červené a tmavé oči se mu leskly a na hlavě se mu ježily vlasy. Pepíčku, kvíkala Aneška a obě ruce i malý nosík měla ve výšce. Pepičku, štěkal pes Kociánek, ale jeho ocasu se to netýkalo. Nesl si ho krásně vzhůru, stočený jako hlemíždí ulitu. Co chcete? Zeptal se Pepiček Slámů. Už ho z toho křiku začínali brnět uši. Půjdeme na letiště, vyrazil ze sebe Vojta. Ne, na letiště se nesmí, zdráhal se Pepíček. Co tam je? Já tam ještě nebyla. Aneška by šla na letiště hned. Dědeček Kozelků nás třeba vyžené, bál se Pepíček. Děda přece neslyší, musíme jít tiše, zašeptal Vojta. No, šeptala Aneška, to je pravda. Dědeček Kozelků slyší jen málo, musíme jít tiše. Pepíček Slámu se ještě chvíli zdráhal, ale slunce pěkně svítilo, začínaly prázdniny a Tomešovic děti se tvářili tak tajemně. Pepíček nakonec povolil. Tak dobře. Ale jestli nás dědeček Kozelků uvidí? Neboj se, odpověděl Vojta. Já s Kociánkem se umíme blížit jako kočky. Pes uslyšel své jméno, rozevřel tlamu a smál se. Ocasem vrtěl jen slabě.
1: Je, ty a Kociánek... A my s Pepíčkem se neumíme plížit, ozvala se Aneška. Víč, řekl Pepíček Slámu a vděčně se na Anešku podíval.
0: No, připustil milostivě Vojta, třeba vás taky nebude slyšet. Šli v husí řadě po polních mezích nahoru nad pekla. Vojta vpředu, Aneška uprostřed a Pepíček vzadu. Kociánek hledal v obilí všelijaké cestičky a čichal ke každé větší díře. Chtěl prohnat nějakou myš, ale žádná se právě venku neprocházela. Proto se Kociánek malinko zlobil. Samotu na peklech nechali děti vzadu. krčila se tam k sobě stavení domešů, slámů a kozelků. Na druhé straně hleděli děti do širokého údolí, kterým protékala řeka Orlice. Od úpatí vrchu se rozbíhalo travnaté letiště se dvěma budovami, jednou velkou a druhou malou. Kousek dál, za nevelkým lesem, čněly do výše tovární komíny a věž kostela. V červených střechách se ostře leskla skleněná okénka. Stálo tam celé město. Děti si města nevšímali. Hleděli pozorně dolů na letiště. Po zelené ploše právě uhánělo letadlo. Najednou se odlepilo od země a vzneslo se do výše. Děti na něm mohli oči nechat, zvláště Vojta. To je aeroplán a uvnitř sedí pilot, vykřikl Vojta a současně ukazoval rukama i nohama, jak se letadlo řídí. Takhle by to nedokázal ani pilot Hejduk, který tu každý den zkoušel nové stroje. Pracoval pro továrnu, kde se letadla vyráběla. Letí nad městem, vydechla Aneška. Letadlo chvíli kroužilo nad červenými střechami. Náhle zamířilo do mračen a v okamžiku z něho byla docela malinká tečka. Teď musíme rychle na letiště, než se pilot vrátí. Podíváme se na letadla, řekl Vojta a Kociánek zaštěkal. Kociánku, buď ticha, napomínal psa Pepíček Slámů. Byl rozčílený a psí štěkot ho rušil. To jsem zvědavá, řekla Aneška a jeden za druhým scházeli dolů. Nejdřív šel Vojta a kolem něho pobíhal Kociánek. Pak kráčela Aneška se zdviženým nosíkem a na konci šlapal Pepíček, kterému bylo trochu úzko. Vždyť to také nebyla malá věc, ke které se rozhodli.

0: mělo dočista na kahánku, ale rozpustilé sluníčko si z toho pranic nedělalo a bylo mu pořád do veselosti. Na mezích a v remízkách zrály šípky, trnky a maliny kvapem. Na pasekách, mítinách a loučkách lesních zrály jahody a prosinky do červena, borůvky a ostružiny zase spíše do fialova a do modra. Z mechu a jehličí vykukovaly kloboučky hříbků modráčků a hříbků pabek a také krasavice bedly se sukínkou skoro takovou, jakou má sluníčko jenom na tancování. Bůby měl od včerejška smluveno se zajícem Kryšpínem najisto, že mu polní a luční kamarád ukáže, kde rostou na kopečku Homolce ty nejsladší jahody truskavce. Ale to jenom, když si mraky černáky nebudou na letním nebíčku zrovinka hrát s mráčkama dešťovákama nahoněnou a na pikolu. Bouřkováky se ještě neukázaly, ale už hezkou chvíli čekal nad lesíkem hůrkou ošklivý mrak dešťovec a měl nasazené ty největší kropáče na pršení s těmi největšími dírkami na ty největší kapky dešťovky, co jdou. Dráče už nemělo trpělivosti ani do myší hrstičky, když se Kryšpín konečně ukázal. Jenomže byl mokrý jako vrabci po koupání, až ho byla jenom polovička v kožíšku.
1: Trošičku jsem spadnul do potůčku rokyťáku. Ach jo, ale jenom trošičku. Malinko mi uklouzly skákací běhy. Asi z toho přeběhnutí na Homolku dneska nebude nic. Vypadá to na pořádné kropení lesa i polí. A já už víc nepotřebuju.
2: Tak to zase ne, Kryšpíne. To by taky potom sklidili kapky dešťovky jahody truskavce za nás.
1: Asi ještě trocha zbude. To se klidně vsaď o půlku košťálu.
0: Pověděl mokrý zajíc Kryšpín. Jenomže právě v tu chvilinku to přestalo mrak dešťovec nahoře nad nimi samotného bavit. Zle se zaškaredil dolů a když ani potom nebyl nikdo na hraní a nahuněnou, tak zahudroval a odletěl se kouknout o kousíček dál.
2: Tak vidíš, Kryšpíne, a je pryč.
1: Pryč? Ale co když se vrátí? A ne sám. My poběhneme a on začne, až nebude nikde žádné schování suché.
2: Když se vrátí, tak se schováme pod strom pěkně do sucha. Lístečky nás přikryjou před vodou.
1: Pod strom? To bys tomu zrovna dal. Pod stromem prší hned dvakrát, abys věděl správně.
2: Když prší jednou, tak pod stromem prší taky jednou.
1: Když ti říkám, že prší dvakrát, tak prší dvakrát. Nejdřív prší mezi lístečkama rovnou na zem a potom ještě prší, když zase neprší. Prší to, co zůstalo na listí nahoře. To dá rozum, když prší z nebe.
2: Mně nevadí dvakrát, Kryšpíne.
0: Usmál se na kamaráda Bůby prosebně a bylo po vysvětlování. A tak šli. Nejdřív po srnčí pěšince k potůčku rokyťáku a potom podle Doubravky. A tak byli najednou u Lískového křoví, ale z té druhé strany, akorát u Modrého jezírka, jenomže vyschlého bez modravé vody. Kryšpín si Modré jezírko změřil šibalským okem, nafouknul se, až mu byl zase jednou zaječí košíšek malý a spustil.
1: Tak, a teď se podívej, jak to dělají zajíci z polí, Bůby. Já skočím přes a ty hned podle mě.
2: Jo, a co když nedoskočím a převalím se dolů, aha?
1: Podívej, co je dole listí. Když nedoskočíš, převalíš se jako do peřinky. A teď ty!
0: Volal na dráče od Lískového keře zajíc Kryšpín. Bůby se rozběhl hodně z prudka a zdaleka, jenomže co to jsou dráčecí drábky na krátkých tlapkách zadních proti zaječím skákacím běhům zadním? Už se zdálo, že dráče doskočí, ale v poslední chvilce skočil Bůby málo A už se kutálí dolů jedno klubičko akorát do prostředka. Kryšpín se smál, až se za bílé bříško vespod popadal, jenomže zase nemoc dlouho.
3: Ne, sotva si jede na chvilku zřímne po plné práci, už se najde hnedle druhý, který mu skočí rovnou na záda. A je pospaní.
2: Já ti nechtěl skočit na bodliny, Cyrile, přece. Podívej, jak jsi mě popíchal.
3: Chtěl, nechtěl, ale skočil. Dobře ti tak.
2: Jdeme na Homolku, Cyrile. To, jestli už nejsou jahody truskavce na česání. Jdeš s námi?
3: Jdeš, nejdeš. Napřed takovéhle probuzení a pak hned zvaní na oplátku.
1: Tak jdeš nebo nejdeš, Cyrile?
3: To se ví, že jdu. Co byste si také na Homolce beze mě počali? To je, panečku, nějaká dálava na Homolku. A je to velice nebezpečné. Jenom mě musíte vytáhnout z hůru, protože já se sem dolů také převalil, jak si nerad.
0: Ještě si poroučel Ježek Cyril. Když byli konečně v polích, kouklo dráče jenom tak jedním očkem nahoru na nebe, to jestli se černý mrak dešťovec nevrací náhodou. A najednou uhlídalo, jak na nebi stojí veliký černý pták a rozhlíží se dolů a kolem, až z něho jde strach.
2: Podívej, Kryšpíne, asi to bude právě jestřáb, jak říkala Tereska, že je zlý na všechny malé v lese i v polích a že ho mám střežit.
1: Honem zpátky do úvozu a pod převis.

0: Jestřáb má bílé peří ve spod a pruhování. Káně si netroufne. Ještě tak na myšky, křečky, lasičky nebo holuby, doupňáky. To ano, to si troufne.
1: Jestřáb nebo káně, já tady pěkně počkám, až ho to přestane bavit a odletí lovit někam pryč v nedohlednu.
2: A to zase ne, to se poví.
3: Ozvalo se najednou hned vedle a ona to lasička Hortenzie a hned byla samé vyptávání.
2: Kdo tady bydlí? Kdo tady schání něco k snědku? Kdo tady kazí jednu mlov? Kazíte mi číhanou, abyste věděli všichni tři. Tak.
4: Nahoře je Káně, Hortenzie.
2: Ať si. Já tady byla první. Tady nebudete.
3: Byla zlá lasička Hortenzie a už ukazuje pod břeh, aby Káně vědělo a našlo, kdyby si trouflo.
4: Jsi zlá. Zlá a užalovaná, jestli chceš něco vědět, Hortenzie. Nikdo tě nebude mít rád.
2: Ať si, tady to je moje lovení. Běžte si čekat někam jinam.
1: Tak ty takhle, že ti ukážu, zač je toho ještší loket.
2: A neukážeš a neukážeš, protože mě nechytíš. A ven se bojíš, protože nahoře čeká Káně. Tak.
0: Ale já se nebojím.
3: Ozvalo se najednou v úvoze. A on to medvěd Medard a už drží Hortenzii v tlapě, až se lasička kroutí jako úžovčí hádě na kameni.
2: My si tady jenom tak hrajeme.
3: Lhala Hortenzie, jen se od ní prášilo, protože ke všemu byla ještě prolhaná jako liška Denisa, se kterou měla věčné spolky.
0: Jen aby,
3: bručel medvěd Medard. Ale Hortenzie pustil, aby nestisknul víc, než chtěl a neublížil.

0: okolice, radši broky z brokovnice. Už mě bolí makovice.
1: Hortenzie hnedle nožky na ramena, ale stejně ještě stačila udělat méška Cyrila dlouhý nos.
2: Kde ses tady vzal, Medarde?
3: Byl jsem na Homolce pro jahody, aby bylo na zimu i pro první chvíli. Já tolik zimě nepotřebuju, ale tebe by to nenapadlo. Nesu hlavně pro tebe, Bůby. Podívej.
1: A tak se zdálo, že bude dobře. Na Homolku pro červené a na bříšku trochu žluté jahody truskavce nemuseli. Káně odletělo někam za les a všichni, že půjdou raději domů, když se postaral medvěd Medard. Byli akorát na loučce pod lesem, když se kalupem přihnal veliký mrak Černák a hned za ním mrak Hromovák a už se strkají a honí z rovínka nad lesíkem Hůrkou a loučkou pod ním. A hnedle bum, a hnedle prásk, jak se spolu mraky strkali o místo nad lesem.
4: Honem pod topol tamhle, honem, než začne padat voda z vrchu.
2: Jenomže tam prší dvakrát, Cyrile.
4: Dvakrát, ne dvakrát, pořád lepší, než na dešti přímo z hůry.
1: Stál si na svém ježek Cyril a už si topeláši k topolu, který stál stranou dočista sám

0: Asi po zafouknutém semínku. Jenomže nedoběhl, když asi tak v půlce cesty najednou a žlutavý ohnivý blesk jede po nebi dolů a rovnou do topolu. A než by skotě pohladil, je topol jeden jediný velikánský oheň.
1: A je to. Kdybychom doběhli, už by nás nenašli.
0: Pověděl zajíc Kryšpín, co věděl, a celičký se třásl od strachu, protože viděl, co by se stalo, kdyby všichni doběhli o chvilinku dřív. Jenomže to taky nebylo ještě samozřejmě všechno. Od topolu přeskočili ohnivé jazyčky na trávu stařinu a na trávu sušinu a už hoří i šípkové trní. A nakonec se zdálo, že nebude ani kam utíkat, protože ohýnky běžely také k lesu kalupem.
1: Rychle pryč. Musíme honem sehnat mrak dešťovec. To je jasná věc. Jako pět mrkví v řadě.
2: Jenomže, jak se prosí mraky, Kryšpíne?
1: To já přece nevím, milej zlatý vyjukanej. To by mohlo vědět akorát sluníčko, protože jsou pořád spolu na nebi. Jenomže, kde pak je teď sluníčku konec? Někde tam bude, ale vidět není.
3: Jednoduše se dešťovci poručí a bude kropit. A basta.
1: To máš těžké, Cyrile. Poručí. On s námi dešťovec nemluví, protože ho nemáme rádi pro letní kropení. Kazí nám veselosti a máčí kožich. Viď, Medarde, potom má ještě zlost, že si s ním nikdo nechce hrát na honěnou a na pikolu.
0: A bylo zle. Už ani nemohlo být hůř. Oranžové plamínky tancovaly všude a na nebi si svoji ohnivou práci pochvalovali mrak bouřkovák a mrak hromovák. V tom se přihnal ještě ohromný mrak dešťovec a radovali se spolu všichni tři a dešťovec, že se také přidá. Jenomže to mraky černáky nechtěli ani slyšet, že by jim zkazil dílo, protože by hasil.
2: Uhas oheň, nikdo tě nemá rád.
3: Když nemá, tak neuhasí.
2: A nikdo si s tebou nebude hrát.
3: A když uhasím?
2: Když uhasíš, tak si s tebou budu hrát jistě.
3: Jen aby.
0: Nevěřil mrak dešťovec, ale už si nasadil ty největší kropáče a nafukuje se až běda. Je čím dál větší a větší, až mraky černáky odstrčil docela dozadu za les. A potom to zase pro změnu a na jeden ráz všechno pokazilo samotné dráče.
2: Jenomže já nevím, jak se hraje s mrakem, dešťovcem.
3: Aha, já to věděl.
0: Zahučel mrak dešťovec a hned si sundává kropáče a splaskává, aby byl menší a skropení, že asi zase nic nebude.
4: Já si s tebou budu hrát. Smím prosit?
0: Ozvalo se najednou od homolky. A ono to sluníčko udělalo pukrlátko jako v tanečních hodinách. A už točí mrak dešťovec a z něho stříká voda na všechny strany. A bylo z nebe takové pršení obrovské, až se všechny plamínky schovaly pod zem. Mrak byl stále menší a menší, až zmizel docela. Potom ještě sluníčko zahnalo mraky černáky, co už se zase nafukovali přes les a čekali, až jim mrak dešťovec udělá místo, aby mohli hromovat dál. A byla radost veliká a zpívání ptačí pro tu záchranu, jenomže to už byl čas na spaní. Bůby ještě chvilku tancoval s ostatními, ale potom, že také půjde spát, protože byl unavený z toho velikého cestování na kopec Homolku. Ještě než ve svém pelíšku u srnčí pěšiny k vodě zavřel oči docela, připomenul si, že když se na nebi honí mraky černáky, jak živ si pod samotný strom nestoupne, protože by mohlo uhodit? A co potom, kdyby nebylo po ruce usměvavé a laskavé sluníčko?

0: hluboký les a temná tůň. Chaloupka cukrem se vítí, zelená louka ptáčku hlas, chatrč uprostřed kvítí. Malé děti, hlačné krky, macechu, kdo zasytí? Tatínek pláče, naříká, do lesa musí jít. Měsíc svítí, rosa zeme, kudy k domovu jít. Jeníček s Mařenkou, dvě malé děti, osudu zanechané. Co pak se asi stane?
1: U velikého lesa, na krásné zelené louce, stála malá chaloupka, která se spíš podobala chatrči, než domku zářícímu štěstím. Bydlil v ní chudý drvoštěp s mladou ženou a dvěma dětmi, které byly to jediné, co mu zbylo po nebožce první ženě. Děti se jmenovali Jeníček a Mařenka.
2: Ach, jaká drahota je v této zemi. Jak mám uživit rodinu a děti? Vždyť už nestačím vydělat ani na chleba.
3: Krájím poslední bochník.
2: Ne před dětmi, ženo má. Děti, běžte honem na kutě, už je čas.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děti. Dobrou.
3: Ach. Co vzdycháš? Pořád jen vzdycháš.
2: A co si mám počít? Co si jen počneme? Jak se uživíme? Jak uživíme naše děťátka, holátka nebo hárobátka?
3: Těžko. V chalupě není co do pusy.
2: Bába, tady je každá rada drahá.
3: Víš co, muži?
2: Co pak, ženuško?
3: Věděla bych.
2: Vážně? Ženo, ty bys věděla, jak s naší nouze?
3: Vím. Když mi dáš hubičku, povím.
2: Tu máš. A ještě tucet navrch. Ty moje hlavičko nejmazanější.
3: Zítra, časně ráno, zavedeme děti do lesa. Tam do toho hlubokého, hustého, tam, co je nejhustší.
2: Ale ženo...
3: Rozděláme ohýnek, každému dáme po krajíci chleba, víc ostatně nemáme.
2: Ženo!
3: Potom půjdeme po svém. Práce máme dost. Necháme je tam.
2: Ženo, žertuješ?
3: Neboj se, hlupáčku. Sami cestu domů nenajdou.
2: Nechat děti samotné v hlubokém lese?
3: Máš snad lepší nápad?
2: Ne, ženo, to já nemůžu.
3: A proč bys nemohl?
2: Ne, to já neudělám. Vždyť na ně přijde divá zvěř a rozsápě. To je hrůza, jen si to představím.
3: Poslyš, mužičku, vezmi rozum do hrsti. Když to neuděláme, pomřeme hlady všichni čtyři.
2: Víš co je v noci v lese strašidel? Je mi dětí tak líto. Vždyť jsou to naše dětičky.
3: Jaké pak naše dětičky? Hladové krky. Ano, tvoje hladové krky to jsou.
2: Ženuško, nekřič. Probudíš Jeníčka s Mařenkou.
3: Tak mi dej hubičku a slib mi, že uděláš, co ti radím.
2: Já nevím.
3: Hubičku.
2: Snad kdyby...
3: Tak, a ještě jednu.
2: Tak když myslíš, ženuško...
3: Hodný mužíček.
2: No tak dobrá, ženuško, dobrá. Ať je po tvém.

0: Mařenko, spíš? Mařenko, proč pláčeš?
1: Protože se bojím.
0: A čeho se bojíš?
1: Ty jsi to neslyšel?
0: Co pak?
1: K čemu navádí macecha našeho tatínka?
0: Jak pak by ne? Hlady jsem oka nezamhouřil.
1: Tak vidíš, co budeme dělat? Já se v lese bojím.
0: Neboj se. Neplač, Mařenko. Však my domů trefíme. Já už něco vymyslím. Uvidíš.
2: Jakmile tatínek s macechou usnul, Jeníček vstal, oblékl si potichu kabátek a vykradl se ven. Měsíc svítil jako křišťál na slunci a bílé křemínky na cestě se třpitily víc než světlušky za svatojánské noci. Jeníček si jich nazbíral plné kapsy u kabátku a pak se potichu vrátil do chaloupky. Vlezl si do postýlky, tichonce, jako myška, a pošeptal Mařence.
0: Nic se neboj, Mařenko, a klidně spinkej. Já se o nás postarám. Dobře to dopadne. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jeníčku.
3: Vstávat! Slunce za chvíli vyjde a vy byste ještě vyspávali. Celý den prospat. To by se vám líbilo, to věřím.
4: Pojďte, dětičky, půjdeme do lesa na dříví.
3: Tady máte každý po krajici chleba, ale hospodařte s ním.
4: Nesnězte ho před polednem.
3: Víc už nedostanete.
4: Víc ani nemáme.
2: Mařenka tedy vzala krajíčky do zástěrky, protože Jeníček měl kapsy u kabátku plné kamínků. A všichni i s macechou, která chtěla dohlédnout na muže, aby splnil, co slíbil, se vydali do lesa. Jakmile se začali vzdalovat od chaloupky, zastavil se Jeníček a ohlížel se po ní. Po chvíli zase a tak to dělal pořád. Tatínek si toho po nějakém čase všiml.
4: Jeníčku, proč pak se pořád ohlížíš a zůstáváš pozadu?
3: Neloudej se, Jeníku, máme před sebou ještě lán cesty.
5: A proč pak musíme tak daleko, když všude při cestě jsou tak pěkné soušky?
3: Nereptej a šlapej. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
0: Já vás dohoním, tatínku. Dívám se na svou bílou kočičku. Sedí nahoře na střeše a chce mi dát s Bohem.
3: Ty hloupý, to není tvá kočička. To jen raní slunce svítí na komín. Celý táta, takový trouba.
4: No tak ženo.
3: No. Co? Snad jsem tolik neřekla.
2: Ale Jeníček se nedíval po kočičce. Pokaždé vytáhl z kapsy bílý křemínek a vyhodil ho na cestu, křemínek za křemínkem, po celou dlouhou cestu, až všichni dorazili do hlubokého lesa.
4: Tak, děti, vy teď budete sbírat dřevo a já zatím rozdělám ohýnek, aby vám nebyla zima.
6: Až dřevo nazbíráte, smíte se u ohýnku ohřát a odpočinout si. My s tatínkem půjdeme do lesa kácet veliké stromy a až budeme hotovi, přijdeme pro vás. Můžete sníst i kousek krajíčku. A buďte hodné, děti, a pěkně na nás čekejte.
3: Pojď, muži.
4: Ano, ano. Buďte hodné a čekejte.
3: Pojď už.

0: tak Jeníček s Mařenkou seděli u ohně a když bylo poledne, snědli své krajíčky. Pořád slyšeli rány sekerou a tak se nebáli, protože mysleli, že je tatínek na blízku. Ale to nebyla sekera. Tatínek přivázal na jednu souš silnou větev a jak foukal vítr, větev se klátila a tloukla o strom. Děti byly ušlé a ohýnek pěkně hřál a jak tak seděli a seděli, pomalu usnuli. Když se konečně probudili, oheň dávno uhasl a byla tmavá noc.
1: Jeníčku, jak se teď dostaneme z lesa ven?
2: Chvilenku počkej.
1: Já se bojím, Jeníčku.
2: Neboj, až vyjde měsíček, pak už cestu domů najdeme. Až bude měsíček dost vysoko, ukážou nám cestu domů křemínky.
0: A tak se také stalo. Měsíc byl v úplňku a křemínky se v jeho světle třpitily jako zlaté dukáty. Jeníček s Mařenkou šli celou noc a za svítání šťastně doklopítali až k chaloupce.
3: To jsou k nám hosti. I vy nezvedené děti, to jste si v lese pospali. My už jsme se báli, že se ani nevrátíte.
4: Jeníčku, Mařenko, konečně jste doma. Samou starostí jsem celou noc ani oka nezamhouřil.

0: Vyrá ze všech koutů.
1: Ženo, proč rozbíjíš talíře? Na nové nemáme a za naši nuzotu nemohou.
0: Na co jsou talíře, když na ně není co naložit? Prázdné talíře a hladové krky.
1: Ale ženuško, nějak bylo, nějak bude.
0: Baba, bude. Děti, Jeníku, Mařeno, na kutě.
1: Dobrou noc, děti.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc.
0: Zase není do čeho hryznout. Ze spíže se odstěhovali i myši. V almaře máme půl bochníku a až ho sníme? No, co potom?
1: Ach, nevím, ženo, nevím.
0: Děti musí jít z domu. Zavedeme je do lesa.
1: Ženo.
0: Ještě hloub, aby odtamtud cestu najít nemohli.
1: Znovu chceš pokoušet osud.
0: To je naše jediná záchrana.
1: Rozdělím se s nimi i o poslední sousto.
0: Prosím. A proč?
1: No to je snad přirozené, uznej, ženo.
0: Nic. Nic nechci slyšet, moulo, někoto. Jak jsem řekla, tak bude.
1: Ach, srdce mě bolí, těžké je jako kámen. Nepřivedl jsem svým dětem hodnou matku. Pro každou jinou by bylo samozřejmostí rozdělit se s dětmi i o poslední sousto.

0: Maříčku, to jsi ty?
1: Mařenko, jak to, že nespíš?
0: Co pak můžu? Kde jsi byl?
1: Chtěl jsem nazbírat křemínky, ale macecha zavřela dveře chaloupky.
0: Co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko. Klidně spinkej a nepláč. Já už něco vymyslím.
0: Tak jo.

0: A tak znovu přišla časně ráno macecha pro děti, aby vstávali, že půjdou do lesa na dřevo. Dostali své krajíčky chleba, ale menší než předešlé. Jeníček ho cestou v kapse drobil, každou chvilku se zastavil a hodil drobeček na zem.
1: Jeníčku, copak, že postáváš a ohlížíš se?
2: Žádné loudání, máme před sebou ještě dva lány cesty.
3: Dívám se na svého holoubka, sedí na střeše a rád by mi dal s Bohem.
2: Ty hloupý, to není holoubek, to jen raní slunce svítí na komín. Vždyť to říkám celý tak.
1: Ale no takže no.
2: Hloupý kluk.
0: Nevěděla, proč Jeníček co chvíli zastavuje. A on zatím házel drobečky na zem místo křemínků. Macecha zavedla děti ještě hloub do lesa, kde předtím jak těživ nebyli. Tatínek rozdělal veliký oheň a macecha přikázala.
4: Tady zůstanete sedět, děťátka. A jestli jste ušlé, můžete si klidně chvilenku zdřímnout. My jdeme s tatínkem do lesa, kácet veliké stromy a večer, až budeme hotovi, přijdeme si pro vás.
1: Ano, ano, buďte hodné.
2: Muži,

0: Odpoledne se Mařenka rozdělila o chléb s Jeníčkem, který svůj krajíček vydrobil na cestu. Potom je pomalu zmohla únava a zase usnuli a spali a spali. Večer minul, ale nikdo si pro děti nepřišel. Probudila je teprve zima. Byla noc a všude tma tmoucí. Jeníček zase utěšoval.
1: Jenom se neboj, Mařenko. Až vyjde měsíček, uvidíme drobečky, které jsem vyházel cestou. A ty už nám ukážou, kudy domů.
0: Když měsíček vysvitl, vydali se na cestu, ale žádné drobečky nenašli. Lesní ptáčkové je všechny do jednoho sezobali.
2: Jeníčku, co si počneme?
1: Neboj se, Mařenko, však my cestu najdeme.
0: Bloudili celou noc a celý den, ale cestu z lesa ven nenašli. Měli ukrutánský hlad, protože za celý den se posilnili jen hrstičkou jahod a borůvek. Byli tak uchození, že sotva na nohou stáli, a tak si lehli pod strom a usnuli. A znovu je obklopila temná noc.
2: Jeníčku, já se bojím.
1: Já taky, Mařenko.
2: Musíme něco vymyslet. Jeníčku, dokázal bys vylézt na strom?
1: Samo sebou. A proč, Mařenko?
2: Aby ses rozhlédl po kraji, jestli neuvidíš nějaké světýlko.
1: Chytrá holčička, to je nápad. Hned se tam vyškrábu.
0: A opravdu, Jeníček vylezl na strom a malinké světýlko ve veliké dálce nakonec zahlédl. Vydali se s Mařenkou tím směrem, cestou, necestou, a Jeníček musel ještě několikrát vylézt na strom, aby věděli, kudy dál. Šli dlouho, předlouho, až konečně chvíli před svítáním měli malé světýlko na dohled.
3: Medový, krov perníkový, láká, láká zblízka zdáli, marcipánu, cukru hory, z chlebíčku jsou zdité nory. Vábím, vábím, nemluv ňátka, hladový krk nevyňátka. Zavřít, zavřít, rychle vrátka, vykrmit, pecínka sladká. Jen pojďte blíž, dobrůdky mám, pod písku svou hned přikládám, ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři. Ať se to peče až kvíří, kuchaři, netopíři.
0: A tak těsně před svítáním dorazili děti na palouček k malé chaloupce a úžasli nad tou krásou. Mohli na chaloupce oči nechat, protože takovou ještě nikdy neviděli. Zdi měla z chleba, střechu z perníku a okýnka cukrová.
1: Panečku Mařenko, teď se můžeme najíst do sytosti. Já si vezmu kousek ze střechy a ty si ulom z okna. Lízni si. Je to sladoučké?
2: To je dobrota. Ňam, ňam, ňam, ňam. Chrup, chrup, chrup, chrup.
1: Co to chrupáš?
2: Cukrová sklíčka. Tu máš, ochutnej.
1: To je sladkost.
0: V tom se zevnitř chaloupky ozval skřehotavý hlas.
3: Chroupy, chroupy, chroupy. Kdo to tu chroupe? Kdo to tu křičí? Kdo mi láme perníček?
4: To obláčku, bratříček, vítr, vítr, větříček.
3: Kousy kous, kdo to je? Kdo se mi sem vlamuje?
4: To jen vítr, větříček, když silněji zaduje.
0: Děti jedli dál a nedali se rušit. Vždyť byly také pěkně vyhladovělé. Jeníčkovi střecha moc chutnala. A tak přestal uštipovat a rovnou strhl celou perníkovou tašku. Mařenka zůstala u okýnka, které bylo vyskládané z barevných kulatých sklíček. Vyloupla si celé jedno kolečko a libovala si, jak je sladoučké.
3: Ajajaj, děťátka, kuřátka. zvířátka. Kdo pak vás sem zavedl?
0: Ve dveřích se objevila stará, prastará baba. Jeníček i Mařenka leknutím upustili, co měli v ruce.
3: No jen račte dál, pojďte dál, já mám dětičky moc ráda. Dejte mi pacičky a šup do chaloupky, mám tu plno dobrot. Hned vám to snesu na stůl, mléčko a cukrovaný svítek, jablíčka, oříšky, čokoládičku. Po jídle, až se napapáte, vám odestelu dvě bílé postýlky a vy si hajnete, jako v ráji spinkat budete.
0: Jenže baba nebyla tak milá, jak se tvářila. Byla to zlá čarodějnice a tu sladkou chaloupku si postavila jenom proto, aby na ní mohla lákat děti, které pak chtěla sníst. Časně ráno baba vstala, dřív než se děti probudili, a pořádně si je prohlédla. Když zjistila, že Jeníčkovi se tvářičky více červenají, popadla jej, odnesla do chlívku, přibouchla za ním laťková dvířka a pověsila na ně veliký zámek. Pak vtrhla do chaloupky a zacloumala s Mařenkou.
3: Vstávej, holkalína, vstávej, holota, celý den by prospala.
2: Babičko, co se vám stalo?
3: Babičko, já ti dám babičko. Vstávej, já nejsem žádná hodná pohádková babička. Jsem Ježibaba a nejvíc ze všeho miluju pečínku z malých buclatých dětí. Nefňukej, na to není čas. Máme moc práce. Koukej nosit vodu, dříví a hlavně uvař klukovi něco dobrého, vydatného, aby pěkně sílil a tloustl. Musím ho vykrmit.
2: Babičko.
3: Ticho! Kluk sedí v chlívku, mám ho tam na krmníku. Vždyť jste samá kost a kůže, sušinky. No, zbytek chrupu by si na vás člověk vylámal.
2: Jak jen můžeš být tak zlá?
3: Už jsi někdy slyšela o hodné Ježibabě, děvenko? A teď marš po své práci!
0: Žádná pomoc. Mařenka musela zlou čarodějnici poslechnout. Nebohý Jeníček byl zavřený v chlívku, ale stravu dostával vybranou. K jídlu měl to nejlepší. Za to Mařenka dostávala jen samé oškrabky. Baba se každé ráno dobelhala k chlívku, aby zjistila, jak Jeníček přibírá.
3: Jeníčku... Jeníčku, vystrč prstík, ať vidíme, jaký jsi cvalík.
1: Babuško, moc veselé to není. Chřadnu a hubnu v okamžení.
0: Šikovný Jeníček nebyl tak hloupý, aby vystrkoval prst. Vždycky Ježibabě nastrčil nějakou kůstku nebo klacík, které našel v chlívku. Baba měla špatné oči a tak nic nepoznala. Jen se stále divila.
3: To jsem z toho blázen. Krmím kluka tři neděle? A kde nic to nic? Cpu kluka horem dolem. Spoliká toho jak regiment loupežníků, ale nepřibírá. Nepřibírá. Netloustne a netloustne. O mě se tak zbíhají sliny. Mám na něj takovou chuť. A nic. Ať je tloustý nebo hubený, tučný nebo tenký, dále čekat nebudu. Hlady sotva mžourám, mžitky mi skotačí před očima. Ať je tlustý nebo tenký, zítra si ho udělám. Hej, Mařko, poskoč a nanos vodu do kotle, ať máme na zítřek. Bude velké vaření.
2: Ach, Ježibabičko, smilujte se. Vím, co máte v plánu. Vím, co to velké vaření znamená. Ach, já neboha, jak bych jen Jeníčkovi pomohla?
3: Neškuhrej, neběduj a jdi si po své práci. Jak jsem řekla, tak bude.
0: Časně ráno musela Mařenka vstát a nosit vodu. Ubohá sestřička nosila vodu a pro slzy neviděla na cestu. Ale jak Jeníčkovi pomoci, to nevěděla. Pak zavěsila kotel s vodou nad ohniště a rozdělala oheň.
3: Než přijde na řadu Jeníček, budeme péct chlebíček. Pěkně křupavý, vonavý, vypečený. Ten mám k pečince nejraději. A taky musím kůrkou vyspravit chaloupku, kterou jste mi pochroumali vy, holoto.
2: Ach, Ježi, babičko, smiluj se.
3: Mlč! Nebo půjdeš do kotle první a uvařím z tebe polívčičku pro moje kočičky. Viď, Mindičko.
2: Mňau.
3: Ano, Mindičko, černá kočičko.
2: Mňau.
3: Hodná kočička. Mrni sebou, Mařeno. Jak jsem řekla, nejdřív chleba. Pec je rozpálená, těsto vyválené, hýbaj, Mařeno, hýbaj k peci, vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost žáru, aby se dal chleb sázet.
0: Ježibaba chtěla Mařenku dostat do pece, ze které šlehaly velikánské plameny, a zavřít za ní dvířka, aby se tam upekla. Ale Mařenka poznala, co má čarodějnice za lubem, a řekla.
2: Ale já nevím, jak se tam leze? Vždyť se tam ani nevejdu.
3: Nemluv hlouposti, pec je dost velká. Vždyť i já bych se tam vešla.
2: Opravdu nevím, Ježi babičko. Mohla bys mi to ukázat?
3: Ne, to je pořád starostí a komplikací. To jsou dneska děti. Ani do pece neumějí vlézt. Tak podívej, je to přece tak jednoduché. Takhle, tak, pěkně berličku a jedna nožka sem, druhá nožka tam a šup, jsem tu.
0: Jakmile byla Ježibaba v peci, v té chvíli do ní Mařenka strčila, drc, vrazila do čarodějnice, přibouchla železná dvířka, zašoupla závoru a utekla.
3: Nejdražší, vysvoboďte svou hodnou, pohádkovou babičku. Splním vám každé přání, nač si jenom vzpomenete.
0: Mařenka běžela rovnou za Jeníčkem, aby ho vysvobodila co nejrychleji z jeho vězení v chlívku.
2: Pojď, Jeníčku, Ježibaba nám už nic neudělá, už je po ní.
1: Mařenko, co se s ní stalo?
2: Smaží se v peci místo tebe.
1: Brr, to bude ošklivá pečínka.
0: A Jeníček vyskočil z chlívku jako ptáček z klece, objal Mařenku vší silou, div ji nezadusil. Oba skákali samou radostí, jak malá kůzlátka. Radovali se, že se už nemusejí bát, a hned se začali chystat na cestu domů.
1: Mařenko, rychle se podíváme do chaloupky, jestli tam nenajdeme nějaké šaty. Vždyť já jsem tak baculatý, že mi popraskala košile i kalhoty. A pak si pospíšíme domů.
2: Chaloupka je samá truhlice. Určitě se tam nějaké hadříky najdou.
0: A tak šli do chaloupky podívat se, co je v těch truhlách. Když Mařenka otevřela první, vykřikla úžasem.
2: Ježmankote, vždyť to jsou samé perly a drahokamy, Jeníčku.
1: A tady taky. To jsou určitě lepší kamínky než moje křemínky.
2: ale domů nás asi nedovedou.
1: Neboj se, Mařenko, s kapsami těžkými zlaťáky se nám půjde veselej.
2: Myslíš, Jeníčku?
1: Určitě, sestřičko, nastrkám si jich do kapes, kolik se tam vejde. A ještě do téhle mošničky.
2: Jú, jen aby nebyla začarovaná.
1: Jak by mohla být začarovaná, když čarodějnice vyletla komínem?
2: Tak já taky domů něco přinesu, alespoň plnou zástěru perel.
1: Ale teď už pojď, pospěš si, ať jsme z chaloupky venku.
2: Už běžím.
1: Vezmu si na cestu jednu celou perníkovou tašku. Tak jsem se rozjedl, že už mi zase ukrutánsky kručí v břiše.

0: obrovitánská řeka. Jak se přes ní dostaneme?
1: Sami se na druhou stranu nedostaneme. Lávka tu není a most také ne.
0: Ani převozník tu není, ani žádnou loďku nevidím.
2: Jú, podívej, Jeníčku, tamhle plave bílá kachna. Když ji poprosíme, snad nám přes vodu pomůže.
1: Kachničko, kachničko, připlav k nám maličko.
2: Měli jsme s Jeníčkem nehodu, pomoz nám prosím tě přes vodu.
3: Znám vaší příhodu, vezmu vás přes vodu. Já, bílá kachnička, budu vám lodička.
4: A kachnička opravdu připlavala dětem na pomoc. První si jí sedl na hřbítek Jeníček a hned začal pobízet Mařenku, aby si přisedla k němu. Ale Mařenka se přece jen trochu bála, zvlášť když viděla veliký říční proud.
0: Já se bojím, že nás kachnička oba naráz neuveze. Raději se rozdělíme, ať nás převeze jednoho po druhém.
4: Kachnička dětem vyhověla a pěkně a bezpečně je převezla na druhý břeh. Pak se s nimi rozloučila a vzlétla k oblakům. V té chvíli se ozvala veliká rána a Jeníček s Mařenkou spatřili myslivce, jak vystřelil po kachničce. Naštěstí netrefil a v dalším výstřelu mu děti zabránili. Nechal se od nich přesvědčit a se zaujetím vyslechl jejich příběh. Nejprve si myslel, že se jim nejspíš něco zdálo, když zdřímli v suchém měkkém mechu, kde si pod smrkem. Ale když mu Mařenka dala hrst perliček a Jeníček ještě přidal krásný fialový ametyst, hned uvěřil. Chaloupku celou z perníku ale neznal, protože hranicí jeho revíru byla řeka a na druhém břehu nikdy nebyl. Ale za to dobře znal jejich nuznou chaloupku na zelené louce i jejich tatínka. Také dětem pověděl, že tatínek nedlouho potom, co zmizeli v lese, pochoval macechu a od té doby se dává sám na zápraží a doufá, že se mu děti jednoho dne přeci vrátí. A tak je vyhlíží a vyhlíží. Cestu k jejich chaloupce myslivec znal a tak ho děti poprosili, aby je domů dovedl. Myslivec si posadil Mařenku na ramena, Jeníčka vzal za ruku a vesele vykročili k domovu.

0: já už to tu poznávám. A tamhle za zatáčkou bude naše chaloupka.
1: A já už ji vidím.
0: A já taky. A na zápraží sedí tatínek.
1: Tatínku!
0: Tatínku!
1: Tatínku!
2: Mařenka seskočila myslivci z ramenou, popadla Jenička za ruku a společně se rozběhli k chaloupce, co jim nožky stačily. Na myslivce rázem zapomněli a měli oči jen pro svého drahého tatínka. Ten, jakmile je spatřil, jim vyběhl vstříc a popadl je oba do náručí. Od té doby, co nechal Janíčka s Mařenkou v lese, neměl jedinou pokojnou chvilku a jak jen mohl, chodil je hledat. Není tedy divu, že měl tak obrovitánskou radost, když je spatřil. Děti začaly hned vyprávět, co všechno je potkalo, jak je vjeznila Ježibaba a jak odtamtud v poslední chvíli utekli. Mařenka vysypala perly ze zástěrky tak prudce, že se rozkutálely po světnici jako hrášky a skotačily jako sněhobílé blešky. Jeníček zase vybral z kapes hrst po hrstě drahokamy a tatínek si ho mezi tím žertem dobíral, jakýže je cvalík. Drahokamy zářily na stole jako žhavé uhlíky a v chaloupce bylo rázem po starostech. Jeníček s Mařenkou dělali tatínkovi jen samou radost a rostly jako z vody. Možná, že dnes už mají každý svou rodinu.

0: Kotový obojek. Bylo 7:30 a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
2: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Povzdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběh na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu 100% spolehlivý? Chápejte, diamantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
4: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný 3 biologickými okruhy.
0: Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
4: Ticho, starouši,
0: uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
4: Hello, Charlie,
0: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední trpasličí buldoček.
3: šmudlo přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea.
0: Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
3: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného.
0: Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
3: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum.
0: Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
0: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
5: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný,
0: ochotně odemykal Škubánek.
5: Můžete mi říct, dožadovala se uklízečka, kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
0: nabízel se Škubánek.
5: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
0: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla!
0: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
0: Naježil se Škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
5: Ticho, starouši!
0: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten Okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl za kreslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Bulldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
5: Ahoj, Charlie,
0: mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
0: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal démantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
5: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
0: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
0: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
0: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uhánila dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
0: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
0: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
0: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na

0: Jak Cipísek s Volšovečkem darovali škebly. Jednou se jičínský knížepán rozkřikl z okna do dvora. Červeného koberce by bylo škoda. Ten kus cesty od brány k zámku postelte žitnou slamou. Potom se knížepán s kněžnou vyložili z okna a dívali se k věžové bráně. Vyjel odtamtud kočár, lokaj Fritzek se mu poklonil naproti a omeldoval svému knížepanstvu. Přijíždí baron Holodárek s baronkou. Holodárka vystrčila hlavu z kočáru, aby se podívala, proč kola netlučou odláždění. A hlasem stisklým jako od kolíčku povídá svému baronovi: podestali nám slámu jako ve stáji. V tu chvíli si Holodárka řekla, že takovou poctu jičínskému panstvu peprně oplatí. A protože baronka Holodárka vždycky byla nedočkavá, začala oplácet slaměné podeslání, sotva si je jičínské knížepanstvo dovedlo od kočáru do komnaty. Holodárka se usadila na vršíček kanapátka, vyjela rukou do taštičky pro jemný kapesníček a začala ho roztřásat napravo i nalevo.
1: To tam šanta, vzdychla si jičínská kněžna,
0: protože kapesníček byl nevídaně jemný. Když ho Holodárka upustila, lítal sám po komnatě jako na větříku. Jičínská kněžna začala Holodárce kapesníček závidět tak horce, až se jí připalovaly kudrnky na paruce. Nakonec Holodárka chytila kapesníček do dlaně a řekla: ten je opravdu z jinšího štofu než z žitné slámy. Dopověděla a ukázala špičku jazyka. To bylo znamení pro Holodárka, aby také on přehodil trumfem jičínské knížepanstvo. Baron Holodárek už měl nachystáno. Vjel rukou do kapsy u kalohot a na dlaně mu leží krabička. Když se na ní zaťukalo, odskočilo víčko a byl tam připravený šňupec, jak si kdo přál. Tuplovaný, poručil si Holodárek a krabička mu odměřila zrovna na dvojí chnutí. Holodárek strčil tabatěrku zpátky do kapsy a povídá jičínskému kníže pánovi: poslušte si šňupečkem, kníže, je to opravdu vzácnější koření než žitná sláma. Potom se Holodárek podíval na svou baronku, ona zas na něho, jak pěkně se jim povedlo jičínskému knížepanstvu osladit slaměný koberec. A pak odešli z komnaty výš do patra. Jenže to už jičínská kněžna dupla zlatým kramflíčkem a křikla, že to tak nenechá. Kníže pán pokýval hlavou.
2: Já, jenže, monšér, jak ty dva přeflekovat?
1: Takhle, řekla kněžna.
0: Zavolala sedm bab spod kopce Zebína a poručila jim.
2: Půjdete, nazbíráte 1000 loket pavučího předení a utkáte mi z něho šáteček tak delisie, že Holodárka baba uvadne od závistí.
0: To už se roztočilo v hlavě taky kníže pánovi. Zavolal si tři šmukýře a naporučil jim.
1: Najdete v rybnice škebli. Ují? A předáte mi na tabatěrku?

0: aby se v ní vždycky našel šnupec a ještě perla. A už se to hrne těch 7 bab a 3 šmukýři. A rovnou k Volšovečkovu rybníčku v lese Řáholci. Tam byl v sítinách pavoučí předení nejjemnější a škeble měli po perličce. Když se to přihrnulo, křesal zrovna cipísek jiskry ze 2 oblázků a vodník Volšoveček se díval. Baby rovnou začaly česat v sítí pavoučí předení a šmukýři přehazovali lopatou dno, aby z něho vyzvedli škebly a nahamonili perličky. Volšoveček až proschnul od zlosti, když viděl takové hospodářství. No, jaký rozum se vám to vrazil do hlavy, křikl. Takhle mi kazit rybník. Je to knížecí rozum, řekli šmukýři a baby. A kde vezmou víly pavučinu na taneční hápky? A kde perličku, aby si přizdobili čelo? A já to tu všechno utopím, křikl z největšího trápení Volšoveček. Jenže to už si loupežnický synek Cipísek přeříkával chytrou abecedu. Špitl Volšovečkovi do ucha. Nejlíp uděláš tak a tak. A ještě takhle a takhle. Z vodníka Volšovečka spadla zlost jako šupina. Dal Cipískovi znamení, že si povede po jeho rozumu a babám a šmukýřům povídá, nač bych vás topil. Když se chce kníže pánovi s kněžnou těch věcí, ať si je tedy mají. A sám přiklonil babám sítiny, aby líp dosáhli, pak sáhl pod sebe ke dnu pro škebly, nadrobil do ní perel a podal to šmukýřům. Na druhý den pozvala jičínská kněžna s kníže pánem barona Holodárka s Holodarkou do dolní komnaty. Tam jí řekla sladce jako po cukrkandlu. Ukážu vám šateček, ještě jemnější, než je ten barončín, a šňupací tabatěrku, ještě znamenitější, než je ta baronová, vjel kněžně do řeči kníže pán. Holodaři nevěřili ani slovo. A že radši odjedou po slaměném koberci, než by poslouchali takové řeči. Jenže v tom jičínská kněžna sáhne k pasu pro šáteček. A ten šáteček byl utkaný tak jemně, že hned je k zahlídnutí a hned zasne. Sotva na něj někdo pomyslí, už zas o něm neví. No, to je něco jiného, než ten váš hadřík, povídá jičínská kněžna baronce a Holodarka jí samou závistí vjela rukama do paruky. Tak si tam pročesávali kudrny. Kníže pán na barona zas jinak. Přistrčil Holodárkovi k nosu škeblovou tabatěrku a povídá, jelibo? Tabatěrka se otevřela a baronovi se sám od sebe podal do nosu šňupec a do dlaně mu ukápla perla. No, to je něco jinčího, než ta vaše hihi pixlá, řekl pyšně kníže pán a dal si podat taky šňupec a sklidil perlu. Jenže v tom baronu Holodárkovi zaskočil tabák od závisti a jičínskému kníže pánovi od pyšné radosti. Přišla na ně taková kýchavice, že jim to křesalo čelem o čelo. O prudkém česání kudrnek a křesání palic se ze zámku nevyneslo ani slovo. Ale už druhý den přijel k lesnímu rybníčku kočár a někdo z okýnka vyhodil do vody tabatěrku ze škeble a pak potrhal o sítí jemný šáteček. Kdo je v tom kočáře? Zavolal Cipísek. Kdo je v tom kočáře? zavolal Volševeček. A nic, jen okýnko klaplo.
1: Abych nezapomněla, musím vám teď povědět o Krakonošově fajfce.
2: Milost pane, vzkazuje Pecák, že starý není doma a mladý si neví poradit. Je mnoho zakázek. Každý chce promazat pec do posvícení a chystají se teď po vsích čtvero posvícení. Matoušovo, Lukášovo, Haulovo a císařský Václavský. A vzkazuje Pecák, do kterého posvícení si přeje náš pán mít pec v Richtiku. Který posvícení prej my na Trautenbergu slavíme?
3: Vzkazuju, že všechno čtvero posvícení. My a... Trautenberg na to máme.
4: U svatýho Huberta to padne zajíců.
1: Anče sbírala kuchyňskou moudrost, jak připravit čtveroposvícenské hodování.
2: Zajíc na slanině, zajíc na smetaně, zajíc na divoko, na jalovci, zajíc na černo, zaječí sekaná paštička ze zajíce.
1: Až si to vrabci cvrlikali po střechách. Od vrabců to zvěděla Krakonošova sojka a tak se to doneslo přes ptačí zobáky až k samotnému pantátovi zaječího rodu. A ten požádal v té věci Krakonoše o slyšení.
5: Jdu se stížnostěj za zaječí rod. Trautenberg chystá hon na zajíce a jestli má zaječí plemeno obstarat čtvero posvícení, bude to konec zajíců v Krkonoších. I když jsou zajíci jen taková chučí havěť v háji, mezi jeleny a srnci žádný basanči, pantáta Krakonoš by měl pantátovat spravedlivě i pro zajíce. Žádám si, jakožto pantáta zaječího rodu, u pantáty Krakonoše ochranu pro zajíce. Pozdrav pánbu, pantáto Krakonoši.
6: Milej zaječí pantáto, někdy je ta panovnická živnost těžkej oudělek. A taky nemůžu krakonošovat nad každým zaječím bobkem. Něco musí vyřídit za mne i moje fajfka. Svěřuju ti, zaječí pantáto, pro ochranu zaječího plemene, tuhle tu svou fajfku.
5: A to jako, aby jsme si my zajíci popřáli před honem poslední pokouření, jako odsouzenci.
6: Má chorka, jakou jsem namíchal pro zaječí rod do svý fajfky, je čaromocná. Přimíchal jsem do ní bylinu svatýho Netrefila. Kdo si z ní zakouzí, protáhnou se mu slechy pro ostražitost a protáhnou se mu běhy, aby pes zajíce nedohonil. Pokuste si ve spolek.
1: A tak se stalo, co uviděl Kuba na vlastní oči. Anče poslala Kubu pro jalovec na zaječí pečení a nastojte. Na palouku pod jalovcem sedí zajíci dokola jako na schromáždění a podávají si jeden druhému fajfku jako indiáni.

0: jsem ji jak živ neviděl. Zajíci se dali na kouření, předávají si fajfku dokola, jak v hospodě strejci tu plák pila.
1: Pozor! Pod Jalovcem člověk! Zaječí národe, utíkejme!
0: Rozprchli se a fajfku tu nechali, hrdinové. Co pak asi zajíci kouřejí? Jak pak šmakuje jejich tabák?
1: Člověče, člověče, polož fajfku, není tvá.
0: Seš ty ale zajíc troufalej, houkne si na člověka?
1: Já nejsem zajíc, ledajakej. Jsem pantáta zaječího rodu a jako takovej tě žádám, člověče, vrať fajfku.
0: Až vrátí zajíci zelí, co nám žrali na poli. Vyberu si oučet za zelí ve vašem tabáčku. Jinu, voní dost libě.
1: Kubo, polož fajfku, než se stane neštěstí.
0: Ono to dělá okolo hlavy průvan.
2: Protože ti narostly zaječí slechy a zvedly ti čepici.
3: A za chvíli tě bude zápst i noha, člověče, protože ti po tabáčku z krakonošovy fajfky narostly zaječí běhy.
0: Na moutě, bota se rozšklebila a mohutná šlápa mi leze ze škebálu.
4: Ostražití slechy a rychlí běhy nám zajícům narostly po bylině netrefilce pro záchranu zaječího rodu.
2: Aspoň líp uslyšíš, jak Trautenberg nadává.
3: Však už se kouká, kde se jeho čeledí mešká, slyšíš?
2: Slyšíš?
5: Kde ten Kuba běží? Hajnej, alo, máš šíl pro Kubu.
4: Slyšíš, jak jsem na pánův rozkaz, dupe, hajnej.
2: Ale s tím ty zajíci, nechceme nic mít. Proto nám dal krakonoš, rychlý běhy.
4: Nebo a pojď, utíkej.
3: Hajnej, jde do háje, zajíci, utíkejme.
6: Tady je. Zatrachtilej, Kubo, kde se meškáš od rána? Anče čeká na Jalovec, Trautenberg tě schání a ty si v háji vykuřuješ jako o posvícení. A jakou to máš fajfku parádní? Ukáž.
0: Hajnej, na fajfku nesahat je krakonošová. Ne,
6: tak aspoň ochutnám, co krakonoš kouří. Je mi ne. Dělá to okolo hlavy průván.
0: Protože vám, strejče hajnej, narostly po krakonošově tabáčku zaječí slechy a nazvedli klobouk.
6: Co to říkáš?
0: A z boty se vám klube zaječí šlápa. No, aspoň v té šlamastice nejsem sám.
6: Prach a broky. Co pak s tím nadělením uděláme?
0: Musíme s tím na Trautenberg. Slyšíte zaječí maslechy, jak nám milost pán nadává?
5: Krucaj se, element. Poslal jsem pro Kubu hajnýho. A kde zůstal hajnej?
6: Už běžíme, milost pane.
5: Už běžíme.
6: Pane. Už jsme tady.
5: Kde pak jste meškali? Zač vás platí?
6: My jsme si líbě dovolit jen s Kubou tuhlečky pokouřili v háji.
5: Tak oni si pokouřili v háji?
6: Z krakonošovy fajfky, milost pane.
5: Cože? Krakonošovu fajfku sem?
6: Ne, nedělaj to, milost pane. Tu máchorku namíchal krakonoš pro zajíce a člověku po ní narostou zaječí slechy a běhy. Což pak oběhy. Aspoň by hajnej měl naději dohnat pytláka v háji, ale se zaječíma slechy by byl i zajícům provošklebek.
5: Vychravuješ tady jakousi pytláckou latinu a trhneš sem bez pozdravu, chlape. Nemoresnej. Smeknou čepici.
6: Prosím.
5: Kuba taky? Cože? Jakou to máte na hlavách maškarádu? Vždyť není masovnost.
0: Smeknout nemůžeme, milost pane. A taky to není nějaká opičárna, ale naše vlastní čistokrevné uši. Jenže se protáhly jako zaječí. Po tý krakonošový machorce.
5: Já? Fajfku sem. To je kořist. Podržet v rukou konečně krakonošovu fajfku. Co pak asi kouří, líbrcák?
6: Ne.
5: Zatraktivé.
6: Ne, milost pane, nedělaj to, bude neštěstí.
7: A bylo. Trautenbergovi narostly zaječí slechy a běhy. Když slyší hajny na dálku, že mu někdo řeže v háji pilou strom, proto neobrátí hájovnu dolů komínem. Ale když ty potvorné zaječí slechy začnou donášet zámeckému pánu, co se o něm povídá mezi lidmi, ach, to měl Trautenberg brzy hlavu jako v oule. začala mu z toho, co všechno zajíčí slechy donesli, otékat hlava jako škopek, sakramenty mu lítaly z huby a chudák Anče nevěděla, jestli žbrejchnout na marodného milospána putínku vody, nebo přiložit obklad z bezinkového octa, či tvaroh proti horkosti do tejla.

0: plac. Pomoc zavola doktora. Přivesem bábu koženášku a taky drába, drába. A všechny do arestu. Prach se z bataliona, Donvrtr. Kubu, do arestu. Do arestu s tím hajnýho taky. A zavřít je do soudního dne.
1: Milost, pane, jestli ráčeš zabasovat do arestu mýho Kubu. Živá moc jim ty zajčí slechy z hlavy nedostane dolů. To pošlou Kubu za Krakonošem pro bylinu s opáčným Moučinkem. Zajíčíma běhy bude Kuba tam a zpátky, co by dub.
0: Jo, takhle. Kubo, Kubo, pojď sem. Za Krakonošem pro opáčnou bylinu, co by dub, jo. A tady máš jeho fajfku. Kruc, tyr.
2: Tak on si Trautenberg zakouřil z mojí fajfky.
3: Pan tatínku Krakonoši, smilujou se. Ono náš pán nestál za mnoho zdravej, natož marodnej s těma zajíčíma ušima. Obyčejný člověk se dožere, ale když se dopálí náš milost pán, sesype se stavení a Anče...
2: Co Anče?
3: S takhle ušatým by nešla se mnou ani k posvícenský muzice, natož k oltáři. Tu lečky mám vrátit tu fajfku a poprosit...
2: Vrátit fajfku? A to ne, Kubo. Já ji svěřil zajíčímu pantátovi. Tak si to vyřiď tuhle se zajíčím pantátou. Ten mi ji má vrátit.
4: Pantáto Krakonoši, jakožto pantáta zajíčího rodu, taky nejsem spokojený. Co zajíci spolehají na bylinu Netrefilku, chodějí si po lese jako na špacír. Kdyby Netrefilka došla, dohoní je i kulhavej pes. Neškodilo by postrašit je, že je i opáčná bylina, která je může tý kouzelný ochrany před myslivcema zbavit.
2: Máš pravdu, zajíči pantáto. Zajíci jsou podaní mého království a tam platí jako zákon ostražitost. Zajíc, který spoléhá jen na čarovnou bylinu Netrefilku, byl by Krakonošově království pro ostudu. Vyřiď, zajíči pantáto, svému rodu. Tak, jako je bylina Netrefilka, aby po ní rostly zajícům bystré slechy, je i bylina opáčná, a to bylina černýho ušidola. Ten ušidol byl pes. Honící pes s ušima dolů, jen se mu u hlavy plácali. Když honil černý ušidol zajíčího prapantátu, huba mu pěnila a kam ta slina stříkla, vyrostla prokletá bylina, po které slechy ztrácejí bystrost a která přináší zajícům zhoubu. Toť, že takové bejlí nenechám růst poháji, aby se mladí zajíci zmejlili. Pleju to a sypu do strže. Aby tam zajíc nezabloudil, postav zajíči pantáto okolo strašáky. Neuškodí zajícům, když se budou zas něčeho bát.
4: Jo, jo, postavím strašáky ke strži, pantáto Krakonoši. A lepší a očinnější strašáky, než staví Anče k trautrbenskýmu zelí. Postavím strašáky, co mají psí tlamu, zaječí pírko a tchoří smrad.
2: Takže, kdo chce tu opáčnou bylinu, co po ní sejdou uši dolů, musí pro ní dostrže a přemoci ty zaječí strašáky. Jenže to už je, Kubo, tvoje účtování se zaječím pantátou. Já dostanu zpátky jen svoji fajfku.
3: Je, mine, a co já, a co Hajnej, a co Trautenberg?
2: A co, že si nepřijde Trautenberg sám? Zaječí pantáta taky přišel, když šlo o zaječí rod.
3: Obyčejný člověk je tak zvyklý, pěkně prosím, odnosit na hřbetě, udělat rukama. Jen ta huba si někdy uleví. Vypustí slovo, písničku a tak by snad bylo líp zprovodit ze světa ty dlouhý slechy, co slyšejí všecko i na dálku.
0: Krucitýrn dobr vetr!
1: A já s ušatým Kubou k muzice nepůjdu.
4: A teď mě poslouchej, Kubo, co ti povídám zblízka, jakožto zaječí pantáta. Kdo chce mít opáčnou bylinu, nesmí se leknout zaječího draka. Ten tam musí hlídat kvůli mladým zajícům. Jsou banda nenažraná, neskušená. Zaječí drak je sedmihlavej, sedmihubej. Přivezeš draka z jetela a pokavat se těch sedm dračích hlav bude pást na jeteli. Proklouzneš do strže pro bylinu černýho uši dola. A teď hop a dup k Trautenbergovi. Pokavat máš ještě ty zaječí běhy.
3: Hop a dup, cupy dupy, hop a dup, cupy dupy. Už jsem tady, rozpadl.
0: Máš opáčnou bylinu?
3: A jen co dovezu, zaječímu drakoj trakař jetela. Je sedmihlavej, sedmihubej.
1: Cože? Trakař jetela pro sedmihlavýho zaječího darmožrouta? Namoutě, že se dopálím a vysypu do toho jetele tvůj pajtlík s tabákem, ty kubokubovatej. Bez tak tě tvá chuť na kouření dovedla do těchto konců.
5: A Anče, jak byla dopálená na mužské kouření, vysypala do kubky jetela Kubu v tabák. A Kuba, lidičky, divte se, dá za to Anče ti hubičku.
3: Ančátko, milý, to je nápad. Tabák do jetele a zaječí drak se ukejchá. Sedmero hlav bude se pást na jeteli a kejchat z tabáku a hepčíkovat, až se o sebe uklučou.
5: A věřte nebo ne, ti dva, Anče s Kubou, spolu vynalezli recept na zaječí mazanec. A podnes je to nejlepší recept pytlácko-latinského receptáře. Hajdej, pamatujete to?
0: No jak pak by ne. Kterak se domoci zajíců, aby jich bylo na pekáč o posvícení. Tak, nejdřív se nastele dole zelného chrástu. Na to se nasype šňupavý tabák. Pak přijde jetel a popráší se pepřem. Na to kapusta a zase se popráší tabákem. Pak hrachovina, na tu pepře už míň, přes tu šichta jetelová a tabáčku jen tak pro chuť, jak v ráně na ocásek. Pak salát a navrch kupka jetelových paliček. Zajíci se seběhnou jako na hostinu a hepčíkujou čím dál víc a než se dohryžou ke dnu, utlučou se palicema. No a pytlák přijde a jen sbírá zajíce do pytle. Teď je to pro neplechu, ale tenkrát s tím zaječím mazancem Kuba ukejchal zaječího sedmihlavýho draka.
1: Jo, všecko Kuba, ten je hrdina. A já nic? Kuba vyrazil s trakařem a já za ním. Přece ho nenechám na pospas nějakým strašidlatům. Kam pak se strašidlatama na poctivou ženskou? Jestli se pořádná hospodyně něčeho bojí, tak jsou to kalí a poctivý strachy. Strach z nemoci, strach o děti, strach z krupobytí, z vojny, neúrody, karbanu a pití a červenýho kohouta na střeše. Ale kam pak na mě s nějakým černým ušidolem, tak se ani poctivý pes nejmenuje. A jestli pes, tak marš do boudy.
5: Nejspíš to na ty strašáky platilo, protože Kuba dojel bez úhony až k té opáčné bylině, draka podržel u trakaře s jetelem a než se drak vyhepčíkoval, držel Kuba opáčnou bylinu v rukou a uši spadly dolů. Nejdřív Trautenbergovi, pak Hajnému a nakonec Kubovi.
1: Teď, Kubíčku, můžeme spolu k posvícenský muzice. Už seš zase fešák. A v hospodě už vyhrávají.

Musique en touche. Solo pro nás dva. A tu polku zahrajte mýmu milýmu Ančeti, co se hrává zamilovaným.

0: vychovávat naše děti na ovesný slámě.
1: A co chceš počít, Anče?
0: Já chci svatbu, světničku a kolíbku pro naše děti. A jdu s tím za naším milostpánem.
2: Na trávníku před hospodou seděly tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízely báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy ocodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? No tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě tři další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy tři sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. Tři bratři a tři sestry, tři manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena a dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak? No a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No a co jsem si to sedla? Sáhla pod sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní druhá krabička, čistá. A v té je prsten. Prsten s rubínem, velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No já bych to rozdělila na tři díly. No jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem Vlámům a Vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko v pořádku. Marie nic. Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
2: A hned věděl, že něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
3: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
2: Přezadila na vyšší rychlost.
3: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
2: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná. Že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
4: No tak hone, Marie, do postele a potit, Hubert měkl.
3: A to právě ne.
4: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
3: Neříkej mě, Máničko, sakra.
4: No tak tedy, Mařeno.
3: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
2: Hubert se dopálil doopravdy.
4: Že ti huba neupadne, víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
2: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací. V ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
4: Moždíš a roztluč to, mumlá.
3: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička. Zase ani nemůh. Zase za chvilku od kovářů zalehlo zavití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravila, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do čefice. To je bolest. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, to, že prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, taky napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozlučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No, kdo se usnesli? Preláti, probošti, jáhnové, no. No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál. No, to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No, to jim zasadíš ránu. No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale sakra, ale pozor, vždyť já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš, no to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho. Přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo. Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě. Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si rouchá, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit. Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát. No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní. Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Letí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří.
4: Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď?
3: Jene, co pak si zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
4: Umřel.
3: Já jako umřel, jo?
4: Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch, a i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla.
3: Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad.
4: Nemáš, mám.
3: Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi naprkno a nezlopěne.
4: Konec pitomostí, tak se podívej.
3: Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul.
4: Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem nebo štík, nebo nejsem.
3: Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil.
4: A že jdu.
3: Za chvilku byl zpátky, byl krotčí. Měla spravdu, šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě, o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád, kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno, Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice.
4: Jene, neboštíku, studíš.
3: Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít.
4: Hrnaj s Bárou, bude to lepší, jdi se převlíknout vedle.
3: Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila.
4: Pozorovali ji.
3: Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá. Pravila a zapila desítkou z lahve.
4: Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel?
3: Víš, že nevím?
4: A byl u mě doktor?
3: Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmodral si a byla jsem vdova.
4: A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili.
3: Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku.
4: Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráků, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo? Jsou pod zákrskem tam nad Miskrubnou.
3: Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček.
4: To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem.
3: Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí.
4: No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju.
3: Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal,
4: kolik je fúnus, abych nezaspal.
3: A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův.
4: Amen, dodal.
3: A pak zaslechla, jak si povídá.
4: Modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec.
3: Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dědkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Hubert si doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránici, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to vcelku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester, ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.
1: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
5: Já jsem taky rád. Ahoj.
1: Kde ses tak dlouho toulal?
5: Ve městě.
1: Ve městě? Neříkej.
5: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
1: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
5: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
1: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
5: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
1: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemiždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem, volal. Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Z čista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely. A z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko.

0: Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tadyže má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: No, v pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: A nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.
6: Štěstí se obrací.

0: Paráda!
1: Míša Kulička zatím pořád utíkal a utíkal co nejdál od toho zpropadeného stavení. Utíkal tak dlouho, až únavou jen pletl nohama a konečně padl. V hlavě měl smutno a pusto a jenom jako z velikánské dálky se mu pomalu vracelo sladké pomýšlení na maminku. Ano, Barbora teď jistě někde Míšu už druhý den hledá a trne strachem, co se mu bez její ochrany mohlo všechno přihodit. Míša v duchu vidí, jak maminka pobíhá po všech stráních, dolinách a stržích. Připadá mu, jako by slyšel její volání a její nářek. Ale divná věc, zdá se mu, jako by sem opravdu zaléhal stále z jedné strany její bručivý a přece tolik milý hlas. Míšo! Míšo! Míša napěl sluch tím směrem, chvíli poslouchal a pak přes svou schvácenost vyskočil jedním rázem na všechny čtyři a rozběhl se v tu stranu. Nemohlo být pochyby, opravdu to tady někde volala Míšova maminka. Hlas ho vedl průsekem do protější stráně, nahoru k nížskému smrčí. Tam mezi prvními stromy vysokého lesa vedle smrčí spatřil podivnou společnost. Posměvačnou lišku, úlisnou lasičku, veselého srdečka a dokonce samotářského mrzouta, ale dobráka jezevce. Všichni čtyři pobíhali právě kolem toho místa, z kterého Míša teď už docela zřetelně slyšel maminčino volání. Teprve když doběhl až na místo, viděl, co je. Barbora byla ve veliké a hluboké jámě spola pokryté větvemi a trávou. Marně volala na Míšu, aby dal pozor a zůstal nahoře. Medvídek skočil rovnou do toho náručí, po kterém tolik toužil. Chvíli neviděl a neslyšel nic než svou maminku, necítil nic než její teplé a měkce huňaté obětí. Až potom mezi jednotlivými polibky zaslechl zhora liščin smích.
2: Ten si dal. Teď je v jámě i on a oba padnou Vasilovi do rukou.
1: Teprve teď si Míša uvědomil, co to provedl. Cesta dolů do jámy byla snazší než zpátky nahoru. Ani Barbora nedosáhla na kraje jámy, tím méně se z ní mohl dostat maličký Míša. Skákal chvíli marně podle stěn jámy, jak nejvíc dovedl, pak vyskočil Barboře na hřbet. Barbora se i s ním zdvihla na zadní tlapy, Míša se také natáhl, ale marně. Jáma byla příliš hluboká. Míša zkusil vyskočit, ale skulil se dolů na dno jámy a ještě si natloukl.
2: Liška se dál chichotala. Je, to jsou hloupí medvědi. Já bych si věděla rady, ale nepovím, nepovím.
1: Pak se nahnula k lasičce a co si jich dlouze šeptala. Srneček se tvářil, jako by si jich nevšímal, ale zatím se k ním nenápadně přiblížil a zaslechl, jak liška říká lasičce svůj nápad. Pověděl o něm jezevci a ten zavolal do jámy.
3: Poslechni, Barboro, zkus to ještě jednou v tomhle místě.
1: A ukázal tam, kde na okraji jámy rostl mladý doubek. Barbora se opřela pod ním o stěnu a Míša ji znovu vyběhl na ramena. Jezevec zatím opřel předními prackami o kmínek doubku a sklonil jej tak hluboko, až se ho Míša mohl zachytit. Znovu vyskočil, jezevec se srnečkem doubek pustili a hop, Míša byl nahoře na zemi. Přehoupl se po pružném kmínku z jámy jako na kolovadle.
3: Liška měla zlost a zemsty kousla srnečka do zadního běhu. Srneček mlčky a klidně, ale důkladně klepl lišku kopítkem do hlavy, skočil na druhou stranu jámy a už se lišky nevšímal. V tom Míša vyskočil a napěl uši. Z lesa zaslechl nápěv a pak i slova Vasilovy písničky. Tři talíře, od hrnčíře, krása krásovci, tři talířky od hrnčířky, div to divovci.
1: Vasil se vrací z trhu a jde rovnou k jámě. S Barborou je zlé. Míša však musel pomýšlet aspoň na záchranu vlastní kůže a vběhl rychle do smrčiny, kam se už předtím skryl jezevec s ostatními. Všichni se přikrčili a dívali se potají, co se bude dít. Vasilův zpěv z